0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte další díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Dneska vám budu vyprávět o americké zpěvačce a herečce Diane Ross. Mám ji rád od, dá se říct, útlého dětství a patří spolu s Barbrou Streisand, Whitney Houston a Dionne Warwick k mým opravdu nejoblíbenějším zpěvačkám. Všechny tři jsem viděl na jevišti, viděl jsem je koncertovat. S Whitney Houston se mi to bohužel nepodařilo. Světoznámá 82letá zpěvačka Diana Ross v Čechách a na Slovensku nikdy nekoncertovala. Ani v okolních postkomunistických zemích ne. Jedinou výjimkou byla účast na koncertu v Budapešti, který se konal při příležitosti výročí založení maďarského státu v roce 1996. Poprvé u nás Diana Ross vystoupí 29. července letošního roku v amfiteátru Lochotín v Plzni a bude to bez nadsázky hudební událost roku. Slibuju vám tady svatosvatě, že i kdybych byl nemocný a na vozíku, tak si tenhle koncert nenechám ujít. Diana Ross byla v roce 1993 zapsána do Guinnessovy knihy rekordů jako nejúspěšnější žena v historii hudebního průmyslu. Prodala více než 100 milionů desek a je zároveň i jednou z mála slavných, kteří mají na hollywoodském chodníku slávy dvě hvězdy. Jednu za solovou kariéru a druhou jako součást legendárního tria The Supremes. Diana Ross, svůdná, dlouhonohá kráska s kočičíma očima, měla ve Spojených státech amerických 18 hitů na prvním místě v tamním žebříčku, čehož dosáhl jenom Elvis Presley a co překonali jen Beatles. Dámy a pánové, přichází Diana Ross a přiznává úplně všechno. Od roku 1980 je písnička I'm Coming Out, kterou teď uslyšíte hymnou LGBT komunity doslova po celém světě.

Diana Ross se narodila v Detroitu na sklonku druhé světové války. Pochází ze 6 dětí a její rodiče byli typickými představiteli detroitské dělnické třídy. Stěhovali se z periferie na periferii a neměli prostředky, aby svým dětem mohli zajistit lepší vzdělání. Diana se učila několika oborům, které byly dostupné na veřejných školách. Aranžerství, krejčovství, kosmetice a dokonce kloboučnictví. Na živobytí si přivydělávala v jednom obchodním domě, kde byla podle pamětníků úplně první zaměstnankyní černé barvy pleti, kterou nechali pracovat mimo kuchyň. V roce 1960 vtrhla do detroitské kanceláře gramofonového bose firmy Motown Berryho Gordyho Juniora 3 děvčata s mašlemi ve vlasech, Diana Ross byla pochopitelně mezi nimi, a jedna přes druhou prosili, aby u téhle firmy mohli nahrát desku. Přijďte, až doděláte školu, řekl šéf Motownu sladkým šestnáctkám a pustil je z hlavy. Za necelý rok je pak náhodou slyšel zpívat na kanadské straně Detroitu. Už byli bez mašliček. Byly z nich nádherné mladé dámy ve skvostných toaletách, jejich hlasy spolu výtečně ladily a třikrát museli přidávat. Teď bylo na něm, aby vtrhnul do zákulisí se slovy: stavte se u mě co nejdřív.

Doposlouchali jste první velký hit Sladkých Supremes. Z nahrávky Čokoládových krásek Where Did Our Love Go se stal v létě roku 1964 americký hit číslo 1. Takových pak přišlo do konce roku 1969 ještě 11. Jiné místo než první tehdy Supremes vlastně neznali. Splnilo se jim vše, o čem snili celé mládí. Objednávali si každé šaty, které se jim za výkladem líbily. Jejich zájezdový autobus byl až po střechu naplněný krabicemi s novými klobouky. Diana tenkrát skvěle zužitkovala zkušenosti ze školy. Vymýšlela Supremes image, starala se o kostýmy, make-up, účesy. Supremes nejen skvěle zpívali, tancovali a s nenapodobitelnou grácií vábili svými lahodnými hlasy posluchačské oběti, ale měli ještě něco těžko definovatelného navíc. Když ovšem i anglické noviny napsaly, že něco takového se ve věhlasném londýnském kabaretu Talk of the Town ještě nikdy nestalo a přinesli snímky, na kterých hvězdy jako Engelbert Humperdinck, Cliff Richard, Paul McCartney, Shirley Bassey, 120-kilový Solomon King a členové skupiny Shadows třeští nadšením, jak námořníci, co po roce na moři zase vidí ženskou, pak to asi nebyl zcela běžný úspěch. A v roce 1967 třeštil nadšením z koncertu Supremes v Las Vegas a v Los Angeles i Karel Gott. Jako oko v hlavě střežil do konce života fotku s věnováním od Diany Ross.

V roce 1967 prezident gramofonové firmy Motown Berry Gordy Jr. opustil manželku a své tři děti. Ale ještě další dva roky trvalo, než se konečně provalilo, že ústřední zpěvačka Supremes Diana Ross a Berry Gordy Jr. tvoří pár. I když se nikdy nevzali, v roce 1971 se jim narodila dcera Rhonda. To už byla Diana Ross druhým rokem na solové dráze. Její píseň Ain't No Mountain High Enough obsadila v srpnu roku 1970 první příčku amerického singlového žebříčku.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1972 si Diana Ross zahrála ve filmu Billy zpívá blues svůj velký vzor, legendární zpěvačku Billie Holiday. Získala Zlatý globus a byla nominována na Oscara. Druhý film Diany Ross, Mahagony, který se odehrával v prostředí biznisu s módou, propadl. Jediné, co po něm zůstalo a vešlo do dějin, jsou písničky, které v něm zazněly. Hlavně titulní hit Do You Know Where You Are Going To, který za chvilku uslyšíte. Diana Ross do dneška lituje, že začátkem 90. let odmítla nabídku Kevina Costnera, aby si po jeho boku zahrála ve filmu Osobní strážce. Roli nakonec vyfoukla Whitney Houston a Dianu uklidnila skutečnost, že po boku Kevina Costnera nezazářela Madonna, která si na roli zpěvačky, kterou pronásleduje psychopatický vrah, brousila zuby. Madonu Diana Ross z duše nesnáší a je přesvědčena, že jí publikum přeceňuje. Já se přiznám, že teda Madonu nemám taky rád.

polovině 70. let začaly pro Dianu Ross nejzářivější chvíle její kariéry. Stala se disco divou a tenhle pojem se tenkrát ustálil na diskoscéně jen pro tři jména. Vedle Diany pro Gloria Gaynor a Donnu Summer. Diana se tenkrát rozloučila s elegantním, ale uhlazeným soulem, protože přišel čas rozářit taneční parket. Nastala horečka disco music a Diana začala vydávat singly, které se zapsaly do Zlatého fondu diskotékové hudby. Píseň Upside Down označili čtenáři prestižního britského hudebního časopisu Melody Maker za nejlepší diskotékový titul roku 1980 a tenhle hit je dodnes nejúspěšnějším a nejprodávanějším Dianiným singlem. A když už mluvíme o disco music, tak se vám musím pochlubit, že mi kluci Tomáš a Jirka tady v nahrávacím studiu, abych byl správně disco naladěn, přimontovali ke stropu zářící a otáčející se diskokouly. A já si připadám jak John Travolta ve filmu Horečka sobotní noci.

Písně z repertoáru Diany Ross naspívalo i několik českých zpěváků. Marta Kubišová, Naďa Urbánková, Jitka Zelenková, Karel Černoch, Monika Absolonová, Karel Gott, Helena Vondráčková nebo Marie Rotrová. A právě Lady Soul z Ostravy vám teď zaspívá velký hit Diany Ross Why Do Fools Fall in Love s českým textem Zdeňka Borovce Když je noc, má se spát.

prosince roku 1992 se na vídeňské radnici konal hvězdně obsazený koncert. Vystoupili na něm dva super tenoři Placido Domingo a José Carreras a popová diva Diana Ross. Když na podzim roku následujícího vyšlo album Vánoce ve Vídni se záznamem tohoto koncertu, stalo se jedním z nejprodávanějších vánočních alb všech dob. Poslechněme si z něho teď dvě ukázky, které vás přesvědčí o tom, že Diana Ross byla pěvecky Domingovi a Carrerasovi rovnocenou partnerkou a nezapadla vedle nich.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1991 naspívala Diana Ross nádhernou baladu When You Tell Me That You Love Me. Původní verze Diany Ross tak nadchla americkou zpěvačku country music Dolly Parton, že požádala Julia Iglesiase, který býval milencem Diany Ross, aby s ní tuhle píseň naspíval. Když ji Julio poprvé uslyšel, netušil, že originál pochází z repertoáru jeho někdejší milenky Diany Ross. Stejně jako Julio Iglesias na tom byl i Karel Gott, když mu v roce 1994 přehrál jeho německý manažer Wolfgang Kaminský tuto píseň právě v podání Julia Iglesiase a Dolly Parton s tím, že by ji měl rozhodně naspívat v němčině. Karel, jak mi vyprávil, se tenkrát Wolfganga zeptal, s kým že by to mělo být. A on mu hned doporučil zpěvačku, herečku a někdejší úspěšnou modelku izraelského původu Dalai Lulavi, které dělal stejně jako Karlovi manažera. Německá verze této písně, jejich duet Ich bin da, dich zu lieben, zvítězila roku 1995 v březnové hitparádě německé televizní společnosti CDF a o rok později s ní obsadili také 5. místo v superhitparádě této televizní společnosti za rok 1995. A že jste o Dalai Lulavi nikdy neslyšeli? Ale ano, jen si vzpomeňte. Znáte ji přece už od roku 1964 z filmové májovky o Shatterhand, ve které si zahrála La Palomu, bílou holubici, a koupala se nahá v jednom z Plitvických jezer. Přiznám se vám, že Dalai Lulavi byla první nahou ženou, kterou jsem viděl.

Diana Ross byla dvakrát vdaná, dvakrát je rozvedená. Poprvé si vzala židovského manažera Boba Silbersteina, se kterým má dvě dcery. Do prvního manželství vstupovala ve druhém měsíci těhotenství, přičemž nastávající manžel nebyl otcem Dianiny nejstarší dcery Rondy. Tím, jak už jsem dneska uvedl, byl zakladatel legendární černovské firmy Motown Berry Gordy Jr. Po druhé se Diana Ross provdala v roce 1985 za pohádkově bohatého norského rejdaře Arne Naseho. Seznámili se na dovolené na Bahamách a brali se v Ženevě za přítomnosti 240 pozvaných hostů. Nějak mě zapomněli pozvat. Při svatebním obřadu jim zpíval chlapecký sbor z Norska a Stevie Wonder. Jestli někdo neměl ze svatby pražádnou radost, byla Dianina tchýně. Od začátku tvrdila, že tahle ženská, která díky mnoha plastikám vypadá jako opička Judy ze seriálu Daktary, synovi štěstí nepřinese. Arne Naase byl vášnivým horolezcem a ať zdolal Mount Everest, Dianu Ross se mu skrotit nepodařilo. Ani když se jim narodili dva synové. K šílenství ho přiváděl Dianin životní styl. Na 50 tisíc dolarů vycházel měsíčně její šatník, neboť všechno oblečení musela mít jen od slavné módní návrhářky Dory Karan, na 20 tisíc pronájem víkendových domů v nejrůznějších koutech světa a na 25 tisíc nájem soukromých letadel. V roce 2000 se rozvedli a Diana Ross se o tom, že její manžel podává žádost o rozvod, dozvěděla jako poslední. O nadcházejícím rozvodu informoval v roce 2000 Arne Naase manželku prohlášením v televizní talk show, v níž byl hostem. Vášeň pro horolezectví se nakonec stala Arnému Naasovi osudnou. V roce 2004 ve věku 66 let se zřítil ze stěny jedné hory v pohoří Drankenstein, na kterou se v Jižní Africe snažil vylézt. Diana Ross o něm vždy hovořila jako o největší lásce svého života. Díky svým dětem je Diana Ross osminásobnou babičkou. A poslední dva roky ji její vnoučata doprovázejí i na koncerty v různých částech naší planety. Tak jsem zvědav, jestli se nějaké vnouče Diany Ross objeví i v Plzni v amfiteátru Lochotín. Diana Ross vám teď zaspívá píseň He Lives in You z jevištního muzikálu a animované Disneyovky Lví král.

V roce 2003 jsem viděl koncert Diany Ross na Muzejním náměstí v Bonnu. Splnil se mi životní sen a já svou životní lásku viděl konečně live. Koncert Diany Ross mě nadchnul nejen jejím krásným hlasem a pěveckou technikou, ale i oslněvou elegancí jejich kostýmů, úžasnou kapelou a sboristy. Nikdy na tenhle koncert nezapomenu. A upřímně musím říct, že se mně líbil i mnohem víc než koncert Barbry Streisand v Berlíně. A to je teda u mě co říct, protože já na Barbru nedám dopustit. V roce 2021 vydala Diana Ross své 25. studiové album Thank You, které je jejím poděkováním fanouškům za dlouholetou přízeň. Album vzniklo během lockdownu, bylo nahráno v jejím domácím studiu a Diana se na všech 13 písních podílela jako skladatelka a textařka. Poslechněme si teď z tohoto alba titulní písničku Thank You.

V roce 1995 nahrála Diana Ross album Take Me Higher a z repertoáru disco královny Gloria Gaynor na něj nahrála disco hit I Will Survive. V roce 1999 z této písně s textem Hany Sorosové Já půjdu dál udělala megahit v Čechách, na Slovensku, v Polsku a Rusku Helena Vondráčková a její koncerty jsou od té doby bez této písně zcela nemyslitelné. Písní I Will Survive v podání Diany Ross se pro dnešek rozloučíme. Diana Ross má za sebou neuvěřitelnou kariéru. Stala se z ní ikona filmu, módy i popkultury. Zpívala americkým prezidentům, královně Alžbětě II. A japonskému císaři. Získala nejvyšší americké civilní vyznamenání a už 6 desetiletí koncertuje po celém světě. Koncert Diany Ross v amfiteátru Lochotín v Plzni 29. července letošního roku se na 100% stane kulturní událostí roku, která se nebude opakovat. Přeji vám, abyste podobně jako Diana Ross přežili úplně všechno. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní, abyste milovali a byli milováni a abyste kráčeli jen za štěstím. Za týden se s vámi těším na slyšenou. Váš Honza Adam.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí? Prosím, končí.
2: Já mám nalíkají.
1: Co je z toho zdrudaná?
3: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
4: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Jablonský. Dobrý den, vítejte.
5: Krásné odpoledne, děkuju za pozvání.
4: Mistr mnoha hlasů zamířil do rozhlasu a my jsme rádi.
0: Humoriáda.

0: Václav Neckář zaspíval úvodní písničku dnešní humoriády a myslím, že nikomu neunikly oslavy Jiřiny Bohdalové, jejich půlkulatých velkých narozenin. Byl tam i náš dnešní host Petr Jablonský v divadle Hibernia. Ano. A nebyl tam sám? Byli tam i ti dva s čepičkou?
1: My jsme přišli psát Jiřince, protože jí milujeme. Tak jsme přišli psát. Viď, Vachamůrko, jo, křemioku, bylo to fantastický.
0: Byla to bezva party, tak děkujeme.
1: Bezva party.
0: Děkujeme za zmínku o tom. Tak rozehráno máme, hlasy už jsou naladěny, všechny možné. Kolik je v současnosti odhadem, Petře, u vás?
2: No odhadem kolem té stovky to bude.
0: Jo,
2: no,
0: to, tak to ani nestihneme za celou hodinu.
2: No to určitě ne.
0: A proto musíme pustit i originály umělců, které vy děláte. Tak koho si dáme úvodem?
2: Tak úvodem bych tady nabídnul Halinu Pavlovskou.
1: Dobrý večer. Takže a dnešní téma bude, jak odmítnout seznámení. Tak pojďme na to.
0: Tak já už to asi nerozliším, pokud bych zavřel oči, kdo je Petr, kdo je Halina.
1: Já už si to vůbec jako nepamatuju, co jsem jako řekla za radu, jsem zvědavá, to pusťte, že?
0: Banánové rybičky i s Jiřím Bartoškou a s Halinou.
3: A Jirko, když ty se známý, už to říká, tak s tebou se třeba někdy někdo chce seznámit? A ty nechceš, máš na to nějaký recept, jako, jak to udělat, nebo jak to probíhá?
4: No, nechci, když nechci, tak bomdlím, to je to nejlepší, ale...
3: ale
4: stalo se mi nedávno, odkašlu si, nedávno jsme s naším Jankem byli, Hypernova se to jmenuje, ten nějaký supermarket, tak jsme tam s tím vozejkem jezdili a najednou ten učeň 16 letý, který tam rval to zboží do portu a říká, je, a já vás znám, a vy jste, říkám, Špaček, můžete se mi podepřit, já jsem říkal, samozřejmě, a Špaček říká, já jsem váš nejoblíbenější herec. Já to říkám, dobře, jste můj nejoblíbenější herec. Takže to je zvláštní, jak ty lidi najednou trošku, jako je to překvapí, že člověk taky má vozejk a taky musí něco jíst a taky se něčím umýt. Takže ho to chudáka zaskočilo až natolik, že se stal, že se stal mým nejoblíbenějším hercem. A já jsem byl Špaček, no.
3: Jsem byla na zájezdě a už to jsem neměla dělat. Protože už v letadle si jako všimli. A protože to bylo na ostrově a tam bylo moře, tak já nerada se vůbec sama slíkám do plavek před rodinou, ale před zájezdem teda už mi to přišlo moc. A zdálo se mi, že už v tom letadle se těšej. Takže druhý den absolutní martyrium, šílený vedro. Já jsem tu svoji ubohou rodinu štvala asi 5 kilometrů po Dunách někam. Až jsme našli takový jako odlehlej koutek, tak jako se rozlídla dobrý do toho moře, taky toho úplně průsvitného moře, jsem se položila, jsem plavala a než jsem zhlídla a tam stálo 8 lidí a měli videokamery všichni a točili mě, no. A teď já jsem absolutně zcepeněla jako v té vodě a ten jeden, ten muž jako si všim, že já jsem tak jako zaskočená a říkal, nic, jen se koupejte, jako to my jen si vás točíme, abychom doma ukázali, jak vypadáte doopravdy. Jsem plavala dál.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak plaveme dál, to byla mladší Halina.
2: Ano, já jsem právě zkonstatoval, jak jsem jí slyšel, že to je určitě Halina, tak jako minimálně, jestli se to teda odámě, jestli se to nemělo říkat,
0: ale
2: to je tak
0: čtvrtstoletí
2: mladší, mm-hmm. To je to opravdu, jo, protože i tím hlasem, když slyším, poslouchám, tak je znát, že...
0: A vy děláte tu mladou nebo tu zralější?
1: Já jsem se jako učil už tu zralější, že?
0: Dobře. Dobré, tak už víme všechno, jenom nevíme, když už jsme tu měli Jiřího Bartošku, známého šéfa, prezidenta filmového festivalu. Jezdíte do Varů se podívat někdy, Petře?
2: Jezdím do Varů, když mám čas, když jsem v republice, tak se rád jedu podívat třeba na filmy a podobně. Nějak se neúčastním těch VIP party, ani mě tam nikdo nezve. Ani do Varů mě nikdo oficiálně
0: nezve. A to se tímto vstupem změní. Teď to všichni slyšeli, takže
2: tak
0: pozvánky se pohrnou.
2: Teoreticky pozvat.
0: Ano, děkujeme. Nabídneme pozvánky na další hlasování pro naše posluchače Halina nebo Luděk Sobota. A teď Petr způsobí hádku mezi těmito dvěma.
1: A to bože, že ty jsi to neřekl vůbec. Přátelé, já jako Luděk a Slávek Šimek, je to tak, že jo?
0: Ano, no, přesně.
1: Přátelé, můžete si nás vybrat se Slávkem Šimek, a to je slavná pozorcenka v čekárně na OUNZ, jo? To tam děláme ty dětky, víte?
0: Ano, pro ty mladší okresní ústav národního zdraví.
2: Ano, okresní ano, ústav přesně. Národního zdraví, víte, je to ta slavná scénka, ale já jsem už to dlouho neslyšel, tak uvidíme, jestli posluchači si budou chtít poslechnout dětky v čekárně.
0: Tito dva výtečníci mají Bčko, Halina Pavlovská s Jiřím Bartoškou Ačko. Hlasujte SMS Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Voláte na 731 800 900.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je Humoriáda, naším hostem je Petr Jablonský. Zdraví vás i Pavel Kučera a vy na našem telefonu můžete v tuto chvíli přidávat své hlasy pro Halinu Pavlovskou s Jiřím Bartoškou anebo Luďka Sobotu s Miloslavem Šimkem, kterou dvojici si vyberete z našeho archivu. Ptáme se už vás. Dobrý den.
2: Zdravím Pavla pro telefonu. Zdravím samozřejmě i Petra Jablonského, skvělého partiáka.
3: Dobrý den.
2: A imitátora.
1: Ano.
3: Děkujeme.
1: Jste tam?
2: A určitě bych hlasoval pro Halinu.
1: Pro Halinu. Máme zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou. Taky krásně tohle.
1: Ano, dobrý den dalšímu.
4: Dobré odpoledne. Standardně vás oba vrhl zdraví moc a moc, Pavle, a dal bych si Bčko.
1: Máme zapsáno.
4: A pane Jablonský,
3: ano.
4: Nedáte taky Buriána?
3: No, Vlasta je takovej jakoby složitější hlas trošku. Už jsem ho dlouho nedělal, ale taky ho někdy dělám, no.
1: Tak třeba se ozve z dnešního vysílání.
4: Moc hodnej.
1: Tak potrénujeme, zvážíme.
3: Uvidíme, zvážíme.
1: Vypeštíme na vás potom, když tak.
3: Díky.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Krásné odpoledne. Na výletě je Marta. Pavličku, já vás zdravím. Zdravím všechny. No a já bych dala Ačko. A mějte se všichni hezky, ahoj.
1: Zdravíme výletnici Martu. A pokračujeme s dalšími, kdo pak je s námi. Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím. A přála bych si Ačko,
1: ano.
6: A pana Jablonského i pana moderátora. A pan Jablonský je taky jednička s hvězdičkou.
3: Děkuju moc. Krásný den.
1: Ještě není konec školního roku, už se tady známkuje. No,
3: no taky známky jsem ani neměl ve škole.
1: Ne,
3: vůbec ne.
1: Tak tady jich bude těch jedniček, si myslím. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne. Zdravím vás, Pavle. I samozřejmě jedničku imitátora.
1: No je to tady.
3: Dobrý den.
4: Děkuju. A přál bych si dvojku Bčko.
1: Bčko, máme zapsáno hlas pro Luďka Sobotu. Díky moc. Mějte se hezky. Tak, pán se ptal, pan posluchač na Vlastu Buriana, ale my můžeme nabídnout vaše, Petře, vystoupení v nejbližší době. Kde pak to bude?
3: No, je pravda, že tam se většinou vejde těch hlasů opravdu hodně. Dokonce se tam i zpívá a podobně. Takže já bych teď nabídl namátkou, co je nejblíž, nejdřív, tak zítra v Českých Budějovicích, to je v kulturním domě Metropol, a pozítří v Brně v první patře. Obojí od 19 hodin. Tam se přijďte podívat, protože tam opravdu těch osobností jsou desítky se mnou.
1: A tam uvidíte Petra přímo v akci, jako já ho vidím tady ve studiu. My v rozhlase vám teď nabídneme Halinu Pavlovskou s Jiřím Bartoškem. To je výsledek prvního kola hlasování Humoriády.
7: Pamatuješ si setkání s někým?
8: Tak já jsem zažil podobný takový jako nezapomenutelný setkání, ale zároveň trošku trapas. Když byl Gregory Peck ve Varech, tak v Praze paní velvyslankyně americká dělala večeři, byli jsme tam pozváni, šli jsme si zakouřit na terasu a já servilně jsem se svěřil Gregory Peckovi, že dabuju tady jeho filmy v Česku a že jsem jich udělal dost. On se mě podíval a říká, já bohužel ani jeden váš. Ale myslím, že to myslím docela upřímně, že zaskočil. Tak to bylo podobné setkání a pak mám jako strašně krásný setkání, který je tak jako se propojilo, kruh se uzavřel s mládím. Já v Pardubicích na skřivánku v kině Mír, kde se házeli lopatkou uhlí, jsem jako 14 letý viděl Fanfána Tulipána, kde Gérard Philipp je na střeše a dole stojí Gina Lollobrigida, má ten výstřih a Fanfán říká, je tu nádherný výhled do údolí. My 14 letí jsme se řezali smíchy, protože jsme tušili, o jaký údolí se jedná. A já po... A teďkon udělám střih, ano. Ano. I dneska tuším, o jaký údolí se jedná. A já asi před 6 lety, opět je to spojený s Karlovými Vary, jsem přivítal Lollobrigidu a Lollobrigida do mě zavěšená odcházela na večeři, já jsem takhle jenom tak mrknul. Je pravda, že to údolí vypadalo trošku jinak než tehda v kinu Mír na skřivánku, ale bylo to půvabný a dojemný. Že jsem si nikdy nepředstavil v těch 14 letech, že tuto dámu, obrovskou herečku, povedu ke stolu na večeři. Takže to je takový opravdu hezký setkání pro mě.
9: Ale připomněla mě to, jak jsi říkala, na americké ambasádě, tak tam právě moje zase kamarádka, která byla hrozně, ona tam pracovala, protože mě jako výborně anglicky a žila v Americe, tak. A pak byla doma s dětmi a byla asi 3 roky na mateřské dovolené a pak znovu nastoupila do práce a na, ta její práce spočívala v tom, že hned měli hosty na té ambasádě a ona jako byla nervózní, protože přece jenom vypadla z rytmu a teď chtěla zase ukázat, že všechno je v pořádku, že ona se vrátila zpátky do života a že je stejně výkonná. A při té večeři, která tam byla slavnostní, měla dokonce slovo a pořád mluvila a měla pocit, že to je báječný a tak se smála, vtipy a najednou měla pocit, že ty obličeje těch přítomných jsou sice vstřícné, ale přece jen poněkud strnulé. A pak zjistila, že má sice slovo, vypráví báječně, ale že omylem velvyslanci o své levici rozkrájela biftek na centimetrové kousky.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Zaspívali, zahráli Mária Čírová a skupina Opět a Radeček a teď opět Petříček Jablonský se svým dalším výběrem. Co pak to bude?
2: Tak přátelé, mám pro vás opět lahůdku, si myslím. Tentokrát se vypravíme do Hovoru H. Miroslava Horníčka za Jiřím Suchým, který bude vyprávět o Jiřím Šlitrovi.
3: Ty jsi tady vzpomínal na Miloše Kopeckýho, já bych si vzpomněl zase na toho Jirku Šlitra, jak... Jo. On původně se strašně bál vstoupit na scénu, on nechtěl, že odmítal. Dokonce, když jste měli jít poděkovat po Člověku z půdy jako autor hudby, tak jsme ho tam nemohli dostat. A jednou přišel, když jsem psal když jsem psal kus Jonáš a Tingle Tangle, tak přišel, jestli bych mu nenapsal taky roli. Mně spadla čelist, takhle poněvadž to bylo něco nečekaného. No a napsal jsem mu tu roli. No a on začal zkoušet, ale najednou, já jsem byl jako herecky velice, velice neschopný, dlužno říct, ale vedle toho Šlitra jsem byl Laurence Olivier. Protože on dokázal jediný vždycky, že když měla přijít jeho replika, tak vstal od piana pomalu takhle a měl takhle ruce od sebe, takový nepřítomný pohled a teď řekl tu větu a zase si set. A víc jsme z něj nevyrazili. A tenkrát režisér Mareš, když už se schylovalo k premiéře, tak za mnou přišel a říkal, pane Suchý, já toho Šlitra nemůžu na tu scénu pustit, to nejde. Já jsem říkal, ale pane režisére, pokud vím, tak on angažoval vás, ne vy jeho. Že jo? Tak já jsem řekl, k té premiéře musí dojít, poněvadž jinak prostě. A k té premiéře dojde a on... To je chytrý člověk, ten až uvidí ten debakl, tak on bude ten, který nám to přijde rozmlouvat, že už v tom nechce hrát a tak. Takže, ale jednou to musíme prostě odvést. No a s tímhle se šlo do premiéry, to bylo taková jako špatný vyhlídky. No ale rozjeli jsme to, já jsem hrál jako lev, poněvadž jsem věděl, že musím vynahradit lidem tohleto, že se koukají na toho Šlitra. A hrál jsem, a publikum nás přijalo celkem vlídně a najednou přišel okamžik, když Šlitr měl říct první větu, teď vstal, řekl tu větu, ohromnej smích zazněl. Potom řekl druhou větu, potlesk. Při třetí větě už jsem myslel, že uletí střecha u toho divadla. Co to s těma lidma dělalo? No najednou já viděl, že budu muset velmi přidat, abych mu stačil. Poněvadž ona totiž, ta jeho nemohoucnost taková, tak oni ty lidi mysleli, že on to tak dělá. Jo? Je nenapadlo, že by člověk s akademickým titulem vylez na scénu a uměl jenom tohle. Oni mysleli, že to tak geniálně hraje a byli nadšený. A takže nejenom, že nám, že Jiří Šlitr už potom nám nevolal, že to jako, že už nechce hrát. Naopak, druhý den v 9 ráno už volal, říkal, tak to večer zase rozjedem, že jo?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: My to rozjedeme už teď, nabízíme Jiřího Suchého s panem Horníčkem, ale také k tomu do scénky nebo do výstupu Jiřího Šlitra plus Jana Vericha.
4: No to je výborný, já jsem tam ještě chyběl. A pozor, budou to dotazy a na dotazy já umím výborně odpovídat.
1: Tak to je nabídka, která se neodmítá, ale přesto dáme pro další hlasující také možnost B. Tam je Laďka Kozderková s Vlastimilem Bedrnou a Automoto Revue. Takže super. Ačko, silná sestava, Bčko, také silná dvojice. Hlasujte Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Suchý Šlitr, Verich Horníček nebo Kozderková Bedrna. Tak to je výběr pro naše posluchače. V tuto chvíli připomínám, vaše hlasování rád sleduje i Petr Jablonský, náš dnešní host v Humoriádě. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, tady Jirka Čerčan. Já vás zdravím i vašeho pana kolegu. Přeji vám hodně zdraví, chtěl bych Bčko.
3: Děkujeme.
1: Mějte se hezky, Jirko, naslyšenou.
2: Naschledanou.
1: Další, prosím, kdo pak je s námi? Dobrý den.
4: Chlapi, já vás zdravím a protože si Valda nedovede vybrat ženskou, tak mu tam dejte Kozderkovou.
1: Dobře, děkujeme, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Dobrý den.
5: Já vás srdečně zdravím, pane Sučeho i pana Petra.
1: Zdravíme.
3: Dobrý den.
5: Prosím, aby si vyprošoval, aby si dělal prčil jako z aristokracie. Jako
3: prču z aristokracie.
5: Takhle.
3: Já jsem přemýšlel.
5: Vy jako
6: asi imitujete Karla Schwarzenberga. No tak to mám pěkně, děkuju. Tak co to bude? Ačko nebo Bčko? No.
1: Ačko nebo Bčko?
5: Ale jinak musím chvít, že jsem ta humoriáda.
1: No jo, to se nám sešlo tady Karlu v tuto chvíli. No jo. Ano, Ačko, děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je Karel z Krakova a já tím zdravím moc pěkně všechny a přál bych si Ačko, Vericha a spol.
1: Ano, děkujeme vám.
3: Naslyšenou,
1: díky moc a zveme dalšího. Kdo je to? Dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás Pavle i pana Jablonského.
3: Dobré odpoledne.
8: A chlapi, já bych hlasoval pro Ačko.
1: Ačka se vám zachtělo. Dobrá, mám zapsáno. Naslyšenou v tuto chvíli vyrovnáno, naprosto, úplně půl na půl to máme. Kdo to rozhodne? Zeptáme se vás. Dobrý den.
9: Dobrý den, Kroměříž, Ačko.
1: Kroměříž to rozhodla.
3: Dobrý den, tak Kroměříž.
1: Jdeme na ně.
3: Jdeme.
1: Na tamty, co jsme zmiňovali a zvali, i s Janem Verichem.
10: Suchý a vůbec všichni, které tři věci bychom prý si vzali, kdybychom byli vysazeni na pustý ostrov?
11: Já bych si vzal italské prázdniny Jana Vericha, utajené housle Miroslava Horníčka a adresu Jiřího Šlitra.
12: Já bych si vzal Suchýho sebou a Šlitra. A psali bychom ti.
10: Já bych si vzal tři opravdu drahé věci, tři piva. A co ty?
11: Tři kočky.
10: Jaký?
11: Brunety.
10: To je zajímavý, do Antarktidy blondýny a na pustý ostrov brunety. To je zajímavý.
12: Má rozum.
10: No ne, když ta blondýna mu zmizí na tom ledu. Ta bruneta by se líp odrazila přece. S brunetou na křeledové, ježišmarja.
12: Já bych tě mít ve starosti.
10: Kdyby to byl pustý ostrov Antarktidy, to by si vzal 6 žen. Jak já ho znám. Šlitr, líbí se vám elektronková hudba?
11: Já elektřině nerozumím, já se to...
10: A zkusil jsi někdy elektronkovou hudbu?
11: Vždycky jsem dostal ránu.
10: On, já viděl, že má ránu, ale já...
11: To chci...

0: Dobře, já se zeptám. Suchý, proč nesložíte o něco o Letči nad Sázavou?
1: Já myslím, že přesně z toho důvodu, proč nesložím něco o Frenštátě pod Rodhoštěm třeba, nebo...
0: Ano.
2: Někde o tam teď. Tam.
0: Jenomže nevím, jestli z Letče nebo z Frenštátu. To se nepozná u Čechů. Uvažoval jste, Werich, o možnosti spolupráce se Semaforem?
3: Ano, ano, velice rád. Ale oni ne.
0: To není pravda.
4: To tak můžete říct.
0: Jo.
4: A i před lidma ještě.
0: Jo.
3: Tak já, to je vydírání.
0: Tady je otázka na Šlitra. Jestliže doporučí vám Horníček, abyste se oženil, učiníte tak?
1: No, tak špatnej snad nejseš.
5: Humoriáda.
6: Tak uzavřeno toto kolo hlasovací, tak mě napadlo, Petře, nevím, jestli tu otázku máte rád, ale koho nového připravujete?
7: Takhle, já momentálně připravuju pana Turka, jo? Mm. Samozřejmě, protože už to bylo zapotřebí. No a tak, kdyby se chtěl někdo podívat, udělal jsem si takovou malou zkoušku, jestli můžu udělat reklamu. Zítra budou vysílat 7 pádů Honzy Dětka, tak tam jsem si ho trošku vyzkoušel. Mm. Tak já jsem na to sám zvědavej, jak to bude znít.
6: Tam odkážeme naše posluchače.
7: Ano, ano,
6: dobrá.
7: Ano.
6: Teď chceme další hlasování. Vracíme vám, přátelé, do hry Luďka Sobotu. Ten zatím s vámi dnes nebyl ještě, ale možná
4: no,
6: bude.
4: Ano, no. A co je proti mě?
6: Luděk je nespokojen tady na čekačce.
4: Já tady čekám jako nějaký žáček první třídy, člověče. Co tam je proti mě?
6: Laďka Kozderková.
4: Přátelé, Kozderková, Laďka, ona nemá žádnou laťku, já tady udávám laťku a vysokou laťku, jo? Tak doufám, že nebudete hlasovat pro laťku, ale pro moji laťku.
6: Tak to tolik rtuťovitý Luděk
4: Sobota.
6: Já jsem
4: to nemyslel zlé, že jo? No, a laťku, já laťce fandím docela.
6: Takový jinak hodnej ten Luděk.
4: Fandím sobě.
6: Dobře, Luděk Ačko, Laďka Bčko, hlasujte SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B. Připomenu, posíláte na číslo 90 01 04, telefon 731 800 900. A teď vám zaspívá Dalibor Janda.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: V Humoriádě právě teď probíhá souboj mezi čekárnou OUNZ a Automoto Revii. Aneb Luděk Sobota s Miloslavem Šimkem nebo Laďka Kozderková, Vlastimil Bedrna vás budou bavit v další scénce. Necháme to na našich posluchačích, dámy a pánové, jsme připraveni, Petr Jablonský, Pavel Kučera. A vy na našem telefonu, kdo konkrétně v tuto chvíli? Dobrý den.
2: Honza, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Já vás zdravím, pánové, oba do studia. A měl bych na začátek takovou prosbičku. Já jsem úplně neslyšel, kdy bude zítra ten Honza Dědek s panem Jablonským.
3: Mělo by to být zítra nějak večer naprvně, ale mám pocit, že kolem 9:30 to začíná, ale nejsem si teda vůbec jistý.
1: Koukněte do
3: programu. No, mrkněte se do programu. Je to zítra.
2: Určitě se podívám, moc se na to těším.
3: Děkuji.
2: Jsem s váma byl na Honzovi Dědkovi tady na Špilasu v Brně.
3: Aha.
2: A byla to paráda.
1: Tak výborně.
2: A protože jste trošičku zaloboval, tak bych volil Ačko.
3: No, vidíte to.
1: Děkujeme pěkně, mějte se hezky.
2: Mějte se na
3: nashledanou.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: No.
4: Tady Franta, Mariánský údolí.
1: Výborně.
4: Aha. Já bych teda, jestli můžu, zvolil taky Luďka Sobotu.
1: Můžete.
4: Já už ho měl rád od ranních let. A když jsem se dozvěděl, že se narodil stejného dne jako já, 27. května, tudíž zanedlouho bude narozeniny, tak mi to jenom potvrdilo. Já se omlouvám Laďce Kozderkové, ale volím Luďka Sobotu.
3: No, máte dobrý vkus, no.
1: Tak přejem všechno nejlepší i vám, už teď dopředu. Mějte se hezky.
4: Tak,
3: ano,
4: tak,
1: hodně zdraví.
4: Díky, hezký den.
3: Nashledanou.
4: Posluchačům, naslyšenou.
1: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Chtěl bych pozdravit Péťu.
3: Taky zdravím. Kdo tam je na druhé straně?
5: Nepoznáš je podle hlasu?
3: No, řekl bych, že poznám. Já poznám. Poznám. Je, že by George?
5: Ne. Gianni.
3: Jo, to seš ty, no jo.
1: Kdo to je?
3: To je Italiano, kamarádano, amigo.
1: Kamaradino.
5: Zdravím. Patrika. Dneska jsem ti měl volat. Mám ty na rusky, zapomněli jsme dneska.
3: Aha, no tak hele, tak vidíš to, tak ty voláš do vysílání, ale jinak dneska vysílá pan Kučera teda, dneska tak není Patrik.
1: To nevadí, tady je hlasů dneska s Petrem.
5: Hele, já mám teda Ačko,
1: ano,
5: jo, tak a to by, jak to půjde, nebo se ozví ty.
3: Dobře,
1: jo? Tak čau.
3: Tak jo, Johnny, ahoj.
1: Dobré odpoledne.
6: Halo. Dobrý odpoledne, Pavle, tady Alena Sněžici, já tam zdravím a zdravím pana Jablonskýho a přijím mu hodně štěstíčka, zdravíčka v podnikání.
3: Děkuju.
6: A chtěla bych Ačko.
1: Zapsanou.
3: Děkujeme.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi teď? Halo.
7: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho hosta, pana Petra Jablonského. Dobrý den, pane Jablonský.
3: Dobrý den.
7: Přeju vám taky všechno dobré, ať se vám daří. Hlasuji pro Ačko, Pavle, a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný jarní večer a příjemné probouzení do úterního rána. Všem posluchačům to přeje humoriádnice Růža z Ryknovska. Mějte se krásně, nashledanou.
1: Děkujeme.
3: Děkujeme, nashledanou.
1: Luděk dal tu Laďku hodně vysoko, takže na paní Laďku se zatím moc nedostává.
3: Už jsme jako vyhráli.
1: Ještě ne.
8: Ještě někoho vezměte, mi to určitě. Určitě vyhrajeme s Luďou, viď?
3: No to bych prosil.
1: Dobrý den.
9: Takže jsem ve vysílání.
1: Přesně tak.
9: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím Petříka a Pavlíka.
1: Zdravíme.
3: Taky je zdravíme.
9: A posluchače a dáme si Ačko.
1: Uvidíme, děkujeme. Mějte se pěkně, naslyšenou.
9: Taky, naschle, díky.
1: Tak ještě si poslechneme někoho?
3: No.
1: Chceme dalšího, dobrý den.
10: Dobrý den, tady Anička Zlišňová, já vás zdravím, moc vás zdravím. A já bych si psala tu Laďku Kozderkovou.
1: Aspoň tento hlas zachraňuje situaci.
10: Jestli ano. Tam nejsou ty techtle-mechtle, to je výborné.
1: No to tady zrovna bohužel není, ale souhlasím s váma. Techtle i mechtle.
10: Mějte se moc hezky a
1: i vy. Nashledanou. Zdravíme pěkně a ještě tento hlas. Dobrý den.
11: Dobrý den, Pavlíčku. Bože na zvěřatce. Zdravím vás srdečně i pana Jablonského a chtěla bych Laděnku Kozderkovou a přeju vám krásný zbytek dne a celý týden, ať máte prožíváte.
3: Děkujeme.
1: Napodobně. A děkujeme. Děkuji. Krásně. Tak, sice
12: tak to už jsem jako vyhrál, nebo...
1: Nedočkavý Luděk. No. Samozřejmě Laďka měla své zastánce.
12: No.
1: Laďka. Ale Laďka s Luďkem Sobotou byla výš v tu
8: chvíli. Tak jdeme na to. Ne, na mě nezapomeňte, já jsem tam taky.
1: Ano, pane Šimku, no, samozřejmě.
8: Tak to pusťte.
1: Račte se vystoupit z archivu.
12: Jo.
13: To mi doufám vysvětlíte.
12: No, protože jak tak neslyším, tak kdyby mě volali, tak bych je nemusel slyšet.
13: No, teď oni volali, už asi šestkrát volali.
12: A koho volali?
13: Já nevím, koho volali, no volali další, tak asi volali toho, kdo je na řadě, ne?
12: Na řadle?
13: Ale na řadě do pytle porád s váma, na řadě.
12: No tak to volali mě, já si to lídám. Já jsem tady první, aby mě nikdo nepředměl.
13: No, tak jste tady první. Bere vám to někdo, že jste tady první?
12: Já jsem tady byl první.
13: No.
12: Já jsem sem přišel, už jsem tady byl, no. A tady nikdo ještě nebyl.
13: Ano, já vám rozumím, no.
12: Vůbec nikdo tady nebyl.
13: Ano.
12: Na to mám svědky.
13: No jistě, jste tady první, no jo. Nikdo vám to nebere, že jste tady první.
12: Já jsem tady byl první.
13: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
12: To jo, já jsem tady...
13: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
12: Právě, že jsem tady byl já první. Proč jsem tam nešel? Teď vám to povídám, já neslyšel.
13: No jo, a pak je vám houby platný, že jste tady první. To tady můžete sedět do soudního dne a furt budete první. Mizérie s dětkem. Jsem radši nešel na počtu dneska.
12: Včera jsem byl na počtě a byl jsem tam taky první.
13: To víš, že jo. Tyhle mám nejradši. Ráno nemůžou dospat, tak se seberou a všude jsou první. Kam jdeš zítra, dětku? Že bych šel jinam, vy? Já jsem tady první, tady ještě nikdo nebyl, já jsem sám sebe předběhl.
12: Já jsem tady byl první.
13: Jenže teď si s tím můžete namazat prsa, že jste tady první, víte? Když tam nejdete. A navíc, že vy mě blokujete. No jasný. Jste tady první a se tam přes vás nedostanu vůbec. A jsem tady od vás totálně zblokovaný.
12: Tak já tam půjdu rovnou.
13: Tam nemůžete jít bez vyzvání. Mějte aspoň rozum, když už jste krajně hluchej. To vám vynadaj.
12: Ať nadává, já je stejně neuslyším.
13: Tak tam snad jděte, no.
12: A tam půjdu, a jste se podržel, byste mi tu lávičku?
13: No prosím, pěkně.
12: Ale nepijte to.
13: Proč?
12: Já mám taky něco s ledvinama.
13: To já taky. Co vy máte s ledvinama?
12: Co?
13: Co vy máte s ledvinama?
12: Já nevím, oni mi to vždycky říkají a já je neslyším. Právě proto jdu na ušní, aby se dověděl, co mám s ledvinama.
13: To je rozumný.
12: Pač já ani slyšet nepotřebu poslouchat nějaký jejich voloviny, na to nejsem zvědavej.
14: Polední pauza.
13: No a je to. Jak jste se rozhoupal, tak nám to odpískali. Jo.
12: A co říkal?
13: To byla sestra zdravotní.
12: To byla sestra? Já už taky v poslední době špatně vidím.
13: No to není legrace, to vás lituju.
12: Mě nemusí nikdo litovat, milá paní.
13: Já snad nejsem milá paní, já jsem snad ještě milej pán.
12: To máte jedno. V těchto letech už je to jedno.
1: Přátelé, Petr Jablonský tuto scénku zná úplně z paměti. Dokázal mi to tady ve studiu. Čím to?
3: No já jsem vlastně svého času, když ještě fungovalo Směšné divadlo Luďka Soboty, ano, tak jsem si dovolil za pana Šimka, když už bohužel nebyl tady mezi námi, za něj trošku zaskočit. Takže jsme tam tady tu scénku hráli, si pamatuju. Bylo to moc fajn. Bohužel jsme ji nehráli dlouho, protože to divadlo zaniklo asi rok poté, ale bylo to moc. A já od té doby, vždycky, když já jsem tady byl první, vždycky, když mi někdo někam leze, třeba nebo v autě, se někdo dere přede mě a tak dále. No jistě, já jsem tady byl první. No, je jich hodně těch, kteří chtějí být všude první.
1: Jaké bývají reakce?
3: Reakce na co?
1: Na toho Luďka, když ho použijete takhle, když vás slyší.
3: No, tak vesměs se leknou nejdřív a většinou potom jako se... Jako
1: s humorem ustoupí.
3: Jo, dá se říct, že to funguje. Luděk, dobrá nálada. Jo, a mimochodem, víte, co bylo v té lahvičce?
1: Ne.
3: No to byla přece v hýsky,
1: jo.
3: Ale domácí.
1: Dobře, tak jsme to zakončili přípitkem tady s Petrem Jablonským. Děkujeme za návštěvu, bylo to fajn.
3: Já děkuju za pozvání, mějte se krásně.
1: Loučí se i Pavel Kučera, krásný den.
15: No tak posun.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Maminky s dětmi z azylového domu na Jižních svazích ve Zlíně mají po rekonstrukci nové koupelny. Na pustevny povede nová naučná stezka. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se znovu neshodli na stropu penzijního věku na 65 letech. Dnes ve Zlínském kraji očekáváme zataženo až oblačno, teploty do 14 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Zlín. Od mikrofonu zdraví Kristýna Fuchsová. Dobré ráno. V azylovém domě na zlínském sídlišti Jižní svahy skončila rekonstrukce koupelen. Ty využívají hlavně maminky s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci a přechodně tam žijí. Opravy trvaly téměř půl roku a provoz zařízení zůstal po celou dobu zachovaný. Rekonstrukci za bezmála 2 miliony korun zafinancovalo město Zlín. Podrobnosti doplňuje mluvčí Charity Zlín, která azylový dům provozuje, Pavla Romaňáková.
2: Došlo k celkové rekonstrukci koupelen, kde byly dříve vany, standardní zařizovací předměty, a teď teda došlo k té změně, že místo vany je sprchový kout, ale dispozice byla téměř zachována a jsou tady skutečně nové zařizovací předměty.
0: Na pustevny v Beskydech povede nová naučná stezka. Podle nezávislé místostarostky pro střední Bečvy Aleny Srovnalové dokončují dělníci instalaci panelů na trase od Skalíkovy Louky nahoru k bráně Pusteven. Stezka přiblíží tradiční život v horách a historii československých vztahů v příhraniční oblasti.
3: Každý z 10 panelů se zabývá nějakým specifikem vlastně života tady v Beskydech, takže tam najdete třeba panel o sklářství, panel o vodě, o kapličkách. Samozřejmě se dotýkáme také Jurkovičových staveb na Pustevnách, protože začínáme právě tam.
0: Část Česka zasáhly v noci silné bouřky. Nejhorší situace byla na jihu Moravy a na Vysočině. Hasiči tam zasahovali u desítek případů. Nejčastěji čerpali vodu ze sklepů. Bouřky hrozí až do 6 hodin ráno, hlavně v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Podle Českého hydrometeorologického ústavu už ale nejsilnější bouřky ustaly. Tripartita se znovu neshodla na zastropování důchodového věku na 65 letech. Odbory chtějí, aby kabinet ANO, SPD a motoristů změnu urychlil. Naopak zaměstnavatelé jsou úplně proti. Podle reformy předešlé vlády má věk odchodu do důchodu postupně růst až na 67 let.
4: Současná vláda plánuje hranici 65 let vrátit od roku 2028. Podle šéfa Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly je to ale pozdě.
5: Myslíme si, že nic nebrání tomu, aby právě snížení věku pro odchod do důchodu na 65 let se již odehrálo v té první etapě.
4: Se zastropováním zásadně nesouhlasí zaměstnavatelé, kteří mimo jiné upozorňují na nedostatek pracovních sil. Podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje musí být na změně v důchodech ve společnosti široká schoda, aby se podmínky neustále neměnily.
6: Bez komplexní dohody to nelze, vidíme to v celé západní Evropě.
4: Jednání budou pokračovat v červenci. Jana Čermáková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes ve Zlínském kraji očekáváme zataženo až oblačno. Déšť během dopoledne zejména na Valašsku a odpoledne jen výjimečné přehánky. Aktuální teploty jsou od 12 do 9 stupňů. Dnešní maxima 11 až 14 stupňů. Vítr bude během dne mírný severozápadní až severní, zejména na západě kraje místy s nárazy kolem 55 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Podle dopravních serverů se v kraji jezdí bez nehod. Tolik zprávy. Začíná dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín. Příjemný poslech.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Vítáme se do mokrého rána, déšť je to alespoň nad Zlínem, podle mého názoru v přijatelné podobě, tak se nám konečně zalejou pole a zahrádky. Čistě z praktického pohledu naplní bečky na další použití. Tak to jenom první pocity, když vás, milí posluchači, zdravím u vstávání do úterý 12. května. Petr Uhřík přeje dobrou náladu, pohodové jarní ráno a posílám písničku Hany Zagorové, když teď máme 5 hodin a 5 minut. Za chvíli nabízím kalendárium Kousek historie v krátkém přehledu.
1: Český rozhlas Zlín.

0: U probouzení do úterý zdraví své posluchače Český rozhlas Zlín. Dobré ráno přeju k datu 12. května. Nahlédneme do kalendária. Dnešek je Mezinárodním dnem zdravotních sester. Na počest Florence Nightingaleové, anglické ošetřovatelky, která dokázala tento obor povznést mezi respektovaná povolání. Narodila se v roce 1820. Před 206 lety se narodil malíř Josef Mánes, významný představitel romantismu. Je autorem 12 medailonů na kalendářní desce Pražského orloje. Vrcholným dílem je pak jeho Moravský rok ve formě kalendáře. Zemřel duševně nemocný ve věku pouhých 51 let. V roce 1908 věnoval hrabě Robert Kounic u příležitosti sňatku s Josefínou Horovou svůj brněnský palác pro potřeby vysokoškolských studentů. Zároveň hrabě Kounic založil nadaci pro vybudování studentských kolejí. Před 110 lety přišel na svět herec František Hanus. Rodák z Valašského Meziříčí se objevil v řadě seriálů i filmů, například jako kovář v pohádce Třetí princ. Dnes si připomínáme také dobytí Severního pólu. Za jeho první prokazatelné dobyvatele jsou považováni členové posádky vzducholodi Noriga. Pólu dosáhli přesně před 100 lety. Na palubě vzducholodi se tehdy sešli Roald Amundsen, Umberto Nobile a Lincoln Ellsworth. V roce 1971 zemřel Ludvík Kundera, první rektor Janáčkovy akademie muzických umění, otec spisovatele Milana Kundery. Byl nejenom žákem Leoše Janáčka, ale zároveň i interpretem jeho skladeb. Během první světové války působil v československých legiích. 51. narozeniny dnes oslaví David Kostelecký, sportovní střelec a zlatý olympionik. Gratulujeme a posuneme se dál.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Písnička Living Next Door to Alice vypráví o mužově dlouholeté, neopětované a nepřiznané lásce k Alici, Alice, jeho sousedce, se kterou je 24 let. Zlomilo mu srdce, když viděl Alici odjíždět v limuzíně. Alice je pryč, ale já jsem stále tady. Zahrají nám Smokey, 70-kový hit.

0: 5 hodin 20 minut, malý průzkum současného i budoucího stavu podle meteorologů, nabízím krátkou předpověď.
1: Počasí.
0: Jak jsme na tom ve Zlínském kraji s aktuálními teplotami? 10 stupňů v Kroměříži, v Bystřici pod Hostýnem, taky Kateřinice Ojčná a Velké Karlovice se přidávají k 10 stupňům. 11 vidím ve Starém Městě, v Holešově, v Hošťálkové, ve Zlíně, ve Vizovicích, ve Strání, ve Valašském Meziříčí, ve Vsetíně a v Rožnově pod Radhoštěm. Maruška Hostýnské vrchy hlásí 8 stupňů, Valašská Senice a Horní Bečva 9. Dnes bude zataženo až oblačno, v první části dne se může zejména na Valašsku vyskytovat občasný déšť, odpoledne postupně spíše jenom výjimečné přehánky, večer pak dojde k částečnému ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty pouze mezi 11 a 14 stupni a k tomu si přidáme mírný severozápadní až severní vítr, rychlost mezi 3 a 7, ale zejména na západě kraje to může být s nárazy i kolem 15 metrů za sekundu. Vítr pak bude večer jenom zvolna slábnout. Velmi dobré nebo dobré jsou a vydrží rozptylové podmínky, biozátěž ta zůstává mírná na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Dnes se v rubrice Co v učebnicích nebylo podíváme na hranici Čech a Moravy. Už za chvíli s Martinem Písaříkem.
2: Jana Schulmeistera z Kroměříže obklopovala hudba od malička. V jeho rodině se jí věnují už po generace. Výrazný český klavírista začal svá první ocenění sbírat v 7 letech a nedávno získal cenu BBC Music Magazine Award v kategorii mladých umělců. Klavírista Jan Schulmeister usedne do křesla pro hosta ve studiu Českého rozhlasu Zlín už 14. května. Těší se na vás Markéta Macháčková.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
2: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
3: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství zlínského kraje.
2: Co v něm uslyšíte tentokrát? Jsme na zámku v Bystřici pod Hostýnem, v buduáru hraběnky Alice Laudonové.
3: A sem nás zavedl tajemný nápis z druhé světové války.
2: Tento nápis, který je skutečný, je napsaný tuškou, hovoří o velkém strachu, tak ten nás zavede až...
3: Až k něčemu velice záhadnému, tajemnému.
2: Nevysvětlitelnému. Už ve středu 13. května. Cyklus Záhady a tajemství zlínského kraje poslouchejte na vlnách Českého rozhlasu Zlín.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Jihlavě a jejím těsném okolí najdeme 4 zdobné barokní pylony, které vymezují hranici mezi Čechami a Moravou? V polovině 18. století je dala postavit císařovna Marie Terezie ve snaze o definitivní vyřešení vleklých sporů o průběh zemské hranice. Díky striktnímu dělení tak lidé věděli, v které části země se právě nacházejí, ale hlavně bylo jasně určeno, kdo má za co platit. V dané době se totiž představitelé Čech a Moravy svářili, kudy povede hranice mezi zeměmi a zejména o to, kdo zaplatí opravu hlavní zemské cesty, která spojovala Vídeň a Prahu. Česká zemská reprezentace tvrdila, že hranice leží víc směrem k Čechám, aby na Moravu vyšla větší část opravy. Autorem hraničních kamenů je sochař Viktor Václav Morávek z nedaleké obce Polná. Žulové komolé jehlany na podstavcích jsou vysoké skoro 5 metrů. Na protilehlých stranách mají výrazné reliéfy českého lva a moravskou orlici. Latinské nápisy na nich připomínají jméno panovnice, která jejich vznik iniciovala. Pylony jsou zapsány na seznamu nemovitých kulturních památek.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Zprávy má Kristýna Fuchsová. Dobré ráno. Do Uherského Hradiště dnes přijede zhruba 1000 fanoušků fotbalového klubu Baník Ostrava kvůli utkání s FC Slovácko. Na akci i v okolí stadionu budou na bezpečnost dohlížet desítky policistů. Ulice v okolí stadionu budou během dne uzavřené. Ve Zlíně dnes začíná 30. ročník Československého divadelního festivalu Setkání Stretnutie. Součástí festivalu budou také koncerty, besedy nebo workshopy pro studenty i veřejnost. Potrvá do neděle 17. května. Šance na výskyt nebezpečného hantaviru v Česku je velmi nízká, oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. České úřady podle něj výskyt viru v zahraničí sledují. Virus přinášený hlodavci se objevil na výletní lodi přes Atlantik na začátku dubna. 3 nakažení lidé během cesty zemřeli, na palubě žádný Čech nebyl. Dopravu v Belgii dnes ochromí celostátní stávka a velké demonstrace. Odbory je vyhlásily kvůli plánovaným vládním reformám. Druhé největší belgické letiště Charleroi zrušilo veškeré lety, včetně několika pravidelných linek do Prahy. Dnes ve Zlínském kraji očekáváme zataženo až oblačno. Déšť během dopoledna zejména na Valašsku a odpoledne jen výjimečné přehánky. Aktuální teploty jsou od 12 do 8 stupňů. Dnešní maxima 11 až 14 stupňů. Vítr bude během dne mírný, severozápadní až severní. Zejména na západě kraje místy s nárazy kolem 55 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V kraji se aktuálně jezdí bez hlášených nehod. Tolik ze zpráv Českého rozhlasu Zlín. Dál pokračuje Petr Uhřík.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Jak by zněla česká příroda, kdyby byla hudbou? Dodnes nepřekonanou představu nám o tom už v 19. století dal hluchý Bedřich Smetana. Jeho šestidílný cyklus Má vlast dnes opět po roce rozezní začátek Mezinárodního festivalu Pražské jaro a tentokrát ji zahrají rozhlasoví symfonikové. Jak bude znít v jejich podání a mají hudebníci před koncertem trému? Dozvíme se už za chvíli. Teď je půl šesté a 3 minuty.

0: Je 12. května, když úplně změníme hudební žánr. Smetanova má vlast v podání rozhlasových symfoniků rozezní Prahu, Londýn i Vídeň. Už po 81. totiž začíná Mezinárodní festival Pražské jaro a jeho živý přenos se bude přenášet do 24 zemí světa. Milovníky vážné hudby pak až do června čeká v rámci festivalu dalších 40 koncertů.
1: Symfonický orchestr Českého rozhlasu patří k nejlepším českým orchestrům, ale také je na něm cítit, že nejuniverzálnější břev profilu toho orchestru je, že on uvádí nesmírně široký repertoár a bylo to tak od jeho vzniku, kdy uváděl tu vyloženě klasickou hudbu, ale vždy uváděl i premiéry nových skladeb. Samozřejmě je klíčové, kdo před ním stojí jako dirigent, a to bude jeho šéf-dirigent Petr Popelka, což je dnes jeden z nejžádanějších dirigentů už na světě, bych mohl říct.
2: Vysvětluje umělecký šéf Pražského jara Josef Třeštík, proč si pro zahájení festivalu vybrali právě rozhlasový orchestr a Petra Popelku.
3: Samozřejmě, že to je tlak, že to, když je televize přímo, do 24 zemí jdeme, každý to slyšel tisíckrát, prostě to očekávání, vím, že tam je jako veliký.
2: Přiznává šéf dirigent Petr Popelka a dodává, že to bude premiéra i pro něj samotného.
3: Zažívám to poprvé zahajuju Pražský jaro a se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, který taky vlastně po letech zahajoval asi 22krát v historii, opravdu hodně, ale teďka po 19 letech ne, takže máme v orchestru i hodně kolegů, kteří taky to zažívají poprvé a je to, především je to radost.
2: Živý přenos Mé vlasti v podání rozhlasových symfoniků od 8 večer uslyšíte na vlnách Českého rozhlasu Vltava anebo také na speciální projekci v pražských Riegrových sadech. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Minuta po 6:45, tady je Český rozhlas Zlín s přáním dobrého úterního rána. Zajdeme do oblasti meteorologie. Krátkou předpověď otevřu aktuálními čísly měřících stanic.
1: Počasí.
0: 10 stupňů to je Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Kateřinice Ojčná a Velké Karlovice. 11 stupňů, tady je těch míst ještě víc, Staré Město, Holešov, Hošťálková, Zlín, Vizovice, Strání, Valašské Meziříčí, Vsetín a Rožnov pod Radhoštěm, 11 stupňů. 8 hlásí Maruška Hostýnské vrchy, 9 Valašská Senice a Horní Bečva. Dnes bude zataženo až oblačno, v první části dne se může zejména na Valašsku vyskytovat občasný déšť, odpoledne postupně spíše jenom výjimečné přehánky, večer pak dojde k částečnému ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty jenom mezi 11 a 14 stupni, k tomu povane mírný severozápadní až severní vítr, rychlost 3 až 7, ovšem zejména na západě kraje místy i s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Vítr bude potom večer jenom zvolna slábnout. U toho máme a vydrží velmi dobré nebo dobré rozpilové podmínky s mírnou biozátěží na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Vítáme se do úterý, je 12. května. Taky dnes po 13. hodině vysílá Český rozhlas Zlín pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová tentokrát pozvala a na co by se chtěla zeptat?
1: Hostem Alex a host bude fotograf Robert Vano. Proč mu nevyšla kariéra herce? Jak dlouho po ní toužil? Vzal by roli ještě dnes? Jakou výstavu plánuje? A na co je nejvíce pyšný? A přiměla ho vážná nemoc přestat kouřit? Poslechněte si nás v Alex a host po 13. hodině.
0: Alex, děkujeme za pozvánku. Kristýna ta už chystá nové zprávy a my si je poslechneme za 9 minut. To bude 6 hodin.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Nová zubní ordinace Otrokovice Vsetín. Vraťte svému úsměvu jistotu a pohodlí. Stomatologické zkušenosti získané především při práci o seniorské pacienty v nově otevřené ambulanci. Více na čísle 606 905 106 606 905 106 nebo na esperodentalcare.cz.
3: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Přestavba křižovatky v Zašové na Vsetínsku si ode dneška vyžádá krátkodobé uzavírky. Zlínský kraj zaznamenal v prvním čtvrtletí roku větší zájem turistů než loni. Koalice zpřísní pravidla pro migraci, novelu předloží v polovině května. Dnes ve Zlínském kraji očekáváme zataženo až oblačno, teploty do 14 stupňů. Jsou tady zprávy Českého rozhlasu Zlín s Kristýnou Fuchsovou. Dobré ráno. S dopravními komplikacemi musí ode dneška počítat řidiči v Zašové na Vsetínsku. Večer tam začne první krátkodobá uzavírka silnice 1/35, která souvisí s pokračující přestavbou frekventované křižovatky na hlavním tahu směrem na Slovensko. Podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla bude komunikace během noci pro veškerou dopravu zcela uzavřena.
4: Upozorňujeme řidiče, že od dnešních 19 hodin večer do středečních 5 ráno bude kvůli stavebním pracem silnice číslo 35 uzavřená. Objízdná trasa povede přes Krhovou, Moškov, Frenštát pod Radoštěm, Rožnov pod Radoštěm. Další omezení čekají řidiče také v polovině května a začátkem června, kdy bude dopravu omezovat demolice mostu a následně poté kyvadlový provoz řízený semafory.
3: Návštěvnost Zlínského kraje v prvním čtvrtletí letošního roku vzrostla. Podle aktuálních dat Českého statistického úřadu se v regionu ubytovalo téměř 138 tisíc hostů, což je o 3,2% více než ve stejném období minulého roku. Výrazně přibylo zahraničních návštěvníků, říká manažer centrály cestovního ruchu Východní Moravy Petr Michalec.
5: Nejvíce přijížděli Slováci, přes 9 tisíc hostů, tedy zhruba 41% zahraniční klientely. Následoval Polsko a Německo.
3: Ceny vstupenek na kulturní akce v Česku vzrostly za posledních 7 let zhruba o třetinu. Vyplývá to z dat pořadatelů, které oslovil Český rozhlas. Za zdražením částečně stojí i sloučení tří velkých prodejců vstupenek Go Out, Ticket Portal a Ticket Stream. V některých případech už jejich provize tvoří dohromady víc než desetinu celkové ceny za vstupenku. Podmínky pro pobyt cizinců v Česku by se mohly zpřísnit. Po jednání koaliční rady to řekl předseda SPD Tomio Okamura. Novelu, která by měla upravit pravidla pro migraci, podle něj koalice předloží v polovině května.
6: Budeme zpřísňovat i takzvané dočasné ochrany pro Ukrajince, budeme zpřísňovat i další podmínky pro pobyt cizinců v České republice. Mimo jiné se to bude týkat i aut s ukrajinskými poznávacími značkami, technických kontrol a podobně.
3: Koaliční rada měla původně řešit taky zavedení celostátního referenda v Česku. Návrh zákona ale projednat nestihla. Vrátit by se k němu měla na příštím jednání. Podle Okamury se koalice už ale dřív dohodla na tom, že k vyvolání referenda bude potřeba zhruba 300 tisíc podpisů. K přijetí ústavního zákona by kabinet ve sněmovně potřeboval ústavní většinu, tedy 120 hlasů. Koalice jich má 108.
2: Počasí.
3: Dnes ve Zlínském kraji očekáváme zataženo až oblačno. Déšť během dopoledne zejména na Valašsku a odpoledne jen výjimečné přehánky. Aktuální teploty jsou od 12 do 8 stupňů. Dnešní maxima 11 až 14 stupňů. Vítr bude během dne mírný severozápadní až severní, zejména na západě kraje místy s nárazy kolem 55 km za hodinu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Aktuálně nemáme hlášené žádné dopravní nehody v kraji. Zprávy Českého rozhlasu Zlín jsou u konce. Příjemný další poslech přeje Kristýna Fuchsová.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Pankrác v kalendáři, to znamená, že si přejeme dobré ráno do 12. května. U vstávání ještě připomenu úterý a Mezinárodní den ošetřovatelek. Tuto záležitost rozeberu i v následném kalendáriu, ale napřed půjdeme do hudební historie. Sestry Elefteriadu zaspívají na dobré ráno píseň kouzelnou. Za mikrofonem i dnes Petr Uhřík, teď máme 6 hodin a přesně 5 minut.
2: Český rozhlas Zlín.

0: probouzení do úterý zdraví své posluchače Český rozhlas Zlín. Dobré ráno přeju k datu 12. května. Nahlédneme do kalendária, dnešek je Mezinárodním dnem zdravotních sester. Na počest Florence Nightingaleové, anglické ošetřovatelky, která dokázala tento obor povznést mezi respektovaná povolání. Narodila se v roce 1820. Před 206 lety se narodil malíř Josef Mánes, významný představitel romantismu. Je autorem 12 medailonů na kalendářní desce Pražského orloje. Vrcholným dílem je pak jeho Moravský rok ve formě kalendáře. Zemřel duševně nemocný ve věku pouhých 51 let. V roce 1908 věnoval hrabě Robert Kounic u příležitosti sňatku s Josefínou Horovou svůj brněnský palác pro potřeby vysokoškolských studentů. Zároveň hrabě Kounic založil nadaci pro vybudování studentských kolejí. Před 110 lety přišel na svět herec František Hanus. Rodák z Valašského Meziříčí se objevil v řadě seriálů i filmů, například jako kovář v pohádce Třetí princ. Dnes si připomínáme také dobytí severního pólu. Za jeho první prokazatelné dobyvatele jsou považováni členové posádky vzducholodi Noriga. Pólu dosáhli přesně před 100 lety. Na palubě vzducholodi se tehdy sešli Roald Amundsen, Umberto Nobile a Lincoln Ellsworth. V roce 1971 zemřel Ludvík Kundera, první rektor Janáčkovy akademie muzických umění, otec spisovatele Milana Kundery. Byl nejenom žákem Leoše Janáčka, ale zároveň i interpretem jeho skladeb. Během první světové války působil v československých legiích. 51. narozeniny dnes oslaví David Kostelecký, sportovní střelec a zlatý olympionik. Gratulujeme a posuneme se dál. Místo vany sprchový kout, nové bílé a modré obkladové dlaždičky i modernější vybavení. Maminky s dětmi v tísni v azylovém domě na Jižních svazích ve Zlíně mají po rekonstrukci úplně nové koupelny. Jak se změna líbí samotným klientkám, uslyšíme už za chvíli v reportáži.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Refrén používá Tarzanovy výkřiky jako melodickou linku. Písnička je rytmická, taneční, s podporou tehdy nejlepší elektroniky a s jednoduchým textem. Baltimora je často považovaný za zpěváka jednoho hitu a ten si teď právě pustíme z roku 85.

0: Za minutu bude 6:45, takže teď z džungle zase přímo na Moravu s Českým rozhlasem Zlín a přáním dobrého úterního rána. Nové koupelny v bílomodrém stylu mají klientky azylového domu ve Zlíně. Přechodně tam žijí maminky s dětmi v tíživé životní situaci. Jak rekonstrukce celý objekt proměnila, uslyšíte teď v reportáži Michály Kočendové.
1: Je to úplně jiné, je to pěkné.
2: Se mi nejvíc líbí ty kachličky a to umyvadlo.
3: A je to pro tebe teďka lepší, když je to nové, hezké, čisté?
2: Jo, je tam víc místa.
3: Popisují klientky azylového domu na zlínském sídlišti Jižní Svahy. Zařízení, které provozuje Charita Zlín, nabízí 10 ubytovacích jednotek jako přechodné bydlení pro matky s dětmi v tísni. K jakým změnám po rekonstrukci v koupelnách došlo, popisuje mluvčí Charity Zlín Pavla Romaňáková.
4: Došlo k celkové rekonstrukci koupelen, kde byly dříve vany, standardní zařizovací předměty, a teď teda došlo k té změně, že místo vany je sprchový kout, ale dispozice byla téměř zachována a jsou tady skutečně nové zařizovací předměty.
3: To znamená, že kromě toho sprchového koutu je tady ještě umyvadlo, skříňka na hygienické potřeby, zrcadlo, toaleta.
4: Přesně tak, jak jste to řekla.
3: I během rekonstrukce zůstal azylový dům v provozu a klientky se nemusely nikam stěhovat, doplňuje Pavla Romaňáková.
4: Museli jsme mít vždy v rezervě jednu tak, abychom byli schopni uvolnit právě pro účely té rekonstrukce.
3: To znamená, že všechno to proběhlo za kompletního provozu toho azylového domu.
4: Určitě provoz byl kompletně zachovaný.
3: Rekonstrukce koupelen azylového domu na sídlišti Jižní Svahy trvala bezmála půl roku a financovalo ji statutární město Zlín.
5: Celkové náklady na rekonstrukci se pohybovaly v částce víc jak 1,8 milionů korun.
3: Dodává ředitel Charity Zlín Luboš Klobušický. Ze Zlína Michaela Kočendová, Český rozhlas.
6: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
7: Ve Zlíně začíná už 30. ročník divadelního festivalu Setkání stretnutě. A právě díky tomu se jedno výjimečné setkání uskuteční i u nás na vlnách Českého rozhlasu Zlín. V úterý dopoledne za mnou dorazí Lukáš a Marek Příkazští, bratři, kteří svůj život zasvětili herectví. Nejen o divadle si budeme povídat už 12. května. Na setkání s bratry Příkazskými i s vámi se těší Anna Randárová.
6: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

0: za necelých 9 minut půl sedmé. Dál nás bude zajímat počasí, poslechneme si podrobnou předpověď z Brna. Tady už je připravená meteoroložka Andrea Kvapilová, kterou zdravím a přeju dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: To dnešní úterní se prozatím ve Zlínském kraji projevuje jakým způsobem? Zhodnoťte prosím současný stav.
1: Tak máme aktuálně zataženou oblohu, na většině území se vyskytuje déšť, teploty se nám pohybují nejčastěji od 10 do 6 stupňů, k tomu nám vane vítr mírný, severozápadní až západní do 25 km za hodinu.
0: Jak to bude s úterním vývojem počasí v celkovém hodnocení? Ta velká oblačnost vydrží nebo se postupně vytratí?
1: Tak čekáme dneska převážně velkou oblačnost, ráno ještě na větší území kraje. Musíme počítat s deštěm, ten by potom během dopoledne měl už zůstávat spíše jenom v oblasti Valašska. Odpoledne už by to mělo přecházet spíše jenom do takových lokálních přeháněk. Ty by se měly hlavně vyskytovat v oblasti kolem kopců na Vsetínsku a až na večer by nám potom částečně alespoň ta oblačnost mohla začít ubývat. Ty nejvyšší teploty nejčastěji od 11 do 14 stupňů. Vád nám k tomu bude vítr mírný, severozápadní až severní do 25 km za hodinu a hlavně teda v té západní části kraje se mohou vyskytnout i nárazy s rychlostí kolem 55 km za hodinu, ale na večer by měl potom začít zvolna vítr slábnout.
0: Ještě by nás zajímalo číslo do dnešní biozátěže.
1: Tak to je příznivé, stupeň číslo 1, což je mírná zátěž.
0: Dál se hned podívejme taky na zítřek, jakou předpověď pro nás máte na středu.
1: Tak v noci a ráno tam očekáváme spíše menší oblačnost, ale během noci hlavně v té severní a východní části kraje může být ta oblačnost přechodně zvětšená, může se tam vyskytnout i výjimečně slabší přehánka. Přes den potom očekáváme zase velkou oblačnost, ale ty srážky by měly být spíše tak jenom výjimečné a ve formě slabé přehánky. Večer a v noci zase by přechodně mohlo ubýt oblačnosti, ty nejnižší teploty od 4 do 1 stupně, ale v případě zeslabení větru, hlavně teda v těch údolích, ty teploty mohou klesnout až k minus 2 stupňům, takže určitě pozor na místy na přízemní mrazíky. A ty nejvyšší teploty očekáváme od 11 do 14 stupňů. Vád nám k tomu bude vítr mírný, západních směrů do 20 km za hodinu a v noci a ráno, zejména v těch údolích, ten vítr může přechodně zaslábnout a na večer se nám potom začne měnit na jižní směry a slábnout.
0: Jak to bude s počasím do konce pracovního týdne? Proberme ještě další vývoj, jak vychází prozatím čtvrtek, pátek. Naznačte, prosím.
1: Tak čtvrtek, tam ze začátku ještě na obloze může být i polojasno, jinak spíše bude převládat velká oblačnost, postupně se taky budou vyskytovat přehánky nebo déšť, tam se lokálně nedá vyloučit i bouřka, ty nejnižší teploty nejčastěji od 6 do 2 stupňů, takže i tam by mohly se vyskytnout někde přízemní mrazíky, ty nejvyšší teploty nejčastěji od 14 do 18 stupňů. No a v pátek tam spíše bude obloha taková zatažená s deštěm. Úplně výjimečně se může vyskytnout i bouřka. A ty nejnižší teploty nejčastěji od 8 do 4 stupňů, ty nejvyšší od 13 do 17 stupňů.
0: A kousek teplotní historie na závěr. Ještě si rádi od vás, Andreo, poslechneme o rekordech pro 12. květen ve Zlínském kraji.
1: Tak ta nejnižší hodnota je z roku 1927 a bylo to minus 4,5 stupně Celsia, naměřili jsme ji na stanici Vsetín a maximum máme z roku 1958, to jsme naměřili na stanici Napajedla a to byla hodnota 31 stupňů Celsia.
0: Všechny informace o počasí zazněly, podrobnou předpověď do ranního vysílání Českého rozhlasu Zlín připravila meteoroložka Andrea Kvapilová. Děkujeme, mějte se hezky, zase brzy naslyšenou.
1: Děkuji, hezky den naslyšenou.
0: Už jenom doplním čas, za 4 minuty bude půl sedmé. Pustíme si Karla Gotta a hned potom Kristýna nastoupí s novými zprávami. Dobré úterní ráno.

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Zprávy a Kristýna Fuchsová, dobré ráno. Valašské Meziříčí rozšiřuje bezplatnou městskou hromadnou dopravu o nové zastávky. Nově MHD zastavuje na ulicích Příční a Králová. V přípravě jsou podle radnice také zastávky v místní části Podlesí. Ve Vsetíně začíná rekonstrukce pobočky knihovny v Rokytnici za zhruba 20 milionů korun. Práce se zaměří na modernizaci prostor i vybavení knihovny. Podle lidoveckého místostarosty Jiřího Růžičky má projekt přinést návštěvníkům komfortnější a modernější zázemí. Do Bratislavy míří prezidenti Česka, Rakouska a Slovenska. Součástí summitu bude i setkání s vysokoškoláky a prezentace jejich inovačních projektů. Z Česka to budou třeba brýle pro nevidomé, které pomocí kamery a umělé inteligence převádějí obraz do hlasového popisu. O trestech pro Slavii Praha za výtržnosti fanoušků v sobotním ligovém derby se Spartou dnes odpoledne rozhodne disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Zápas proti Spartě, který rozhodčí 3 minuty před koncem přerušil, Slavia organizačně nezvládla. Domácí fanoušci neoprávněně vnikli na plochu, napadli protihráče a používali pyrotechniku. Dnes bude ve Zlínském kraji velká oblačnost, ráno ještě na většině území déšť, který pak zůstane na Valašsku. Odpoledne očekáváme jen lokální přehánky, a to zejména na Vsetínsku. Aktuální teploty jsou od 11 do 7 stupňů. Dnešní maxima 11 až 14 stupňů. Vítr bude během dne mírný severozápadní až severní, zejména na západě kraje místy s nárazy kolem 55 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V kraji se podle dopravních serverů jezdí bez nehod. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Pohodové ráno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Všem, kdo právě držíte volant, přeju klidnou jízdu, nejenom po regionu, a dalším probuzeným posluchačům dobré ráno u písničky Václava Neckáře. Teď je 6:30, 2,5 minuty, připomínám, v kalendáři úterý 12. května.

0: Dnes je 12. května, přání dobrého úterního rána posílá Český rozhlas Zlín. Valašské Meziříčí na Vsetínsku chystá zákaz ohňostrojů. Připojuje se tak k sousednímu Rožnovu pod Radhoštěm a taky k Otrokovicím na Zlínsku, kde ohňostroje zakázali už dříve. Další informace přinese do vysílání reportérka Tereza Chrastinová 10 minut před 7:30. A přidáme si sport. Fotbalisté Slovácka dnes ve třetím kole prvoligové nadstavby o udržení nastoupí na domácím hřišti proti ostravskému Baníku. Pokud Slovácko zvítězí, vyhne se poslednímu místu a tedy přímému sestupu do druhé ligy. Podrobnosti uslyšíte v reportáži Davida Nekvindy 10 minut před 8:00. Já se už za chvíli budu věnovat počasí. Podíváme se znovu do úterní předpovědi.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: co nám dnešek přinese v teplotách a oblačnosti. Teď si o tom všem řekneme a na úvod ještě krátký pohled na současný stav Zlínského kraje.
1: Počasí.
0: Momentálně se teploty pohybují mezi 7 a 12 stupni. Očekávejme velkou oblačnost, ráno se na větší části kraje vyskytuje déšť, který ještě během dopoledne bude zůstávat v oblasti Valašska. Odpoledne očekáváme spíše jenom lokální přehánky, hlavně v oblasti kolem kopců na Vsetínsku. Večer pak částečné ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty pouze mezi 11 a 14 stupni, k tomu se přidá mírný severozápadní až severní vítr. Rychlost 3 až 7, zejména na západě kraje místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Vítr pak bude večer jenom zvolna slábnout. Velmi dobré nebo dobré to je stav rozptylových podmínek, které se takto asi pravděpodobně udrží po celý den a biozátěž mírná na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Dva nové sály a stovky nových exponátů, to si teď lidé na Bruntálsku můžou prohlédnout v zámku Slezské Rudoltice. Jedna část nové výstavy je navíc zaměřená pouze na kuriozity pro dospělé, pozveme už za chvíli.
2: Každý den míříme za vámi. Je na čase pozvat vás k nám.
3: Už v sobotu 16. května otevřeme dveře do Kořán a ukážeme vám, jak rozhlas vypadá i jak se dělá.
2: Čeká vás prohlídka naší unikátní vily Jana Antonína Bati, vysílacích studií a hlavně vaše známé hlasy.
3: A společný čas strávíme i při doprovodném programu Před vilou. Tak přijďte za námi, jako hosté i jako spolehlivý motor všeho, co děláme.
2: Rezervujte si svá místa z důvodu omezené kapacity na e-mailu dod.zlin@rozhlas.cz nebo telefonicky na čísle 221 555 237.
3: Den otevřených dveří Českého rozhlasu Zlín.
2: Už v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin.
3: Podrobnosti najdete na našem webu a Facebooku.
1: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.cz.
4: Když si tehdy přinesla na talířku křupky,

jsem si skládal na stůl srdíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul, a ty si bez váhání sáhla jen na špičku dovnitř.

0: Vedení zámku ve Slezských Rudolticích navazuje na tradici nejvýznamnějšího historického majitele hraběte Alberta z Hodic. Podivínský šlechtic se věnoval třeba alchymii, ale taky sběru nejrůznějších kuriozit. Zámek tento rok otevřel nové prostory a výstavu, jeden ze sálů je ale dětem nepřístupný.
1: Pak přecházíme do Indie, tady ve vitrinách máme nějaké indické předměty, dýky, masky.
2: Tomáš Zemba mě vzal do nových sálů, kde je i nová expozice.
1: To je Venušin sál. To jsou kuriozity jenom pro dospělé.
2: Hrabě Albert a jeho manželka Sofie byli údajně veselější povahy a měli tady i vlastní harem a údajně pořádali hry takového lehtivějšího charakteru.
1: Proto jsme se tím inspirovali. Třeba tady vidíte krásné čínské sošky, které znázorňují akt samotný. Každopádně toto údajně se dávalo novomanželům, aby se inspirovali, co mají v noci dělat.
2: Kastelán Tomáš Zemba mi ukazuje další předměty, tentokrát z Japonska a poselství mají podobné.
1: Destičky z kosti, na které jsou opět namalované akty, různé polohy, to se taky v Japonsku dávalo novomanželům. No a tady ty krásné žetony, zase jsou tam vyznačené polohy různé a to se ve starém Římě s nima platilo v dvěstincích.
2: Po stěnách jdou vidět jakési ornamenty. Ty jste vzali z historických fotografií nebo?
1: Historické fotografie se vůbec žádné nedochovaly, takže jsme tak spíš podle popisu, které se jakž takž dochovaly, ale fotografie nebo malůvky žádné, takže jsme spíš podle toho.
2: Druhý kabinet kuriozit už je přístupný všem. Zámek získal od dárců předměty z Orientu, ale třeba i zhruba 90 milionů let staré zkameněliny. Zámek na zimu nezavírá a domluvit prohlídku jde prakticky kdykoliv. Ze Slezských Rudoutic Adam Tomáš, Český rozhlas.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 7 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Do Uherského Hradiště dnes přijede až tisícovka fanoušků Baníku. V akci budou policisté ze Zlínského kraje i speciální pořádkové jednotky z Ostravy. Město Vizovice na Zlínsku připravuje výstavbu chodníků v ulici Partizánská. Rezorty zdravotnictví a zemědělství chtějí v reakci na kauzu s toxinem cereulit v umělé kojenecké výživě upravit vzájemnou komunikaci. Dnes ve Zlínském kraji bude velká oblačnost, ráno ještě s deštěm. Teploty dnes do 14 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín přináší Kristýna Fuchsová. Dobré ráno. V Uherském Hradišti dnes fotbalisté prvního FC Slovácko přivítají Baník Ostrava. Policie utkání označila jako rizikové. Očekává příjezd až tisícovky fanoušků z Ostravy. Dohlížet na pořádek a bezpečnost budou v okolí stadionu i ve městě desítky policistů. Podrobnosti přidává policejní mluvčí Radomír Šiška.
3: Do bezpečnostního opatření budou nasazeni policisté z řad pořádkové a dopravní policie, souvodí, jízdní policie, kriminalisté nebo členové antikonfliktního týmu. Spolupodílet se budou také družstva speciální pořádkové jednotky z Ostravy.
1: Policisté upozorňují fanoušky na zákaz pronášení jakékoliv pyrotechniky na stadion. V jeho okolí bude během dne uzavřeno několik ulic. V polovině května začnou stavební práce v ulici Partizánská ve Vizovicích. Za 4 miliony korun tady město vybuduje 455 metrů dlouhý chodník. Pokračuje mluvčí Vizovic Jiří Žůrek.
4: Stavba navazuje na první etapu z roku 2020, kdy byl na Partizánské ulici vybudován chodník od křižovatky s ulicí Říčanskou po křižovatku s ulicí Dělnickou. Odtud se teď bude pokračovat až po sjezd k poslednímu domu na pravé straně ulice Partizánská.
1: Staveniště by mělo město předat zhotoviteli 18. května. Hotovo by mělo být na konci letních prázdnin. Část Česka zasáhly silné bouřky. Nejhorší byla situace na jihu Moravy a na Vysočině. Hasiči tam výjížděli k desítkám událostí. Nejčastěji odčerpávali vodu ze zatopených sklepů. Dnes už další silné bouřky v Česku podle meteorologů nehrozí. Ministerstva zdravotnictví a zemědělství slíbila upravit vzájemnou komunikaci po kauze s toxinem cereulit v umělé kojenecké výživě. Nebezpečná látka může dětem způsobit silné zažívací problémy, jak popisují někteří rodiče.
5: 14 dní jsme nevěděli, z čeho to je. Ani tehdy jako doktorku nenapadlo, že by to mohlo být z toho.
6: Že má doma nebezpečnou šarži výživy, se Zuzana dozvěděla náhodou na sociálních sítích. Právě za pozdní varování rodičů a lékařů kritizuje obě ministerstva pirátská poslankyně Eva Šrámková.
7: Dětští lékaři dostali pokyn 7 týdnů poté, co se o tom vědělo.
6: Podle Šrámkové by varování urychlilo třeba to, kdyby dětská výživa začala spadat jako léčivo pod ministerstvo zdravotnictví a ne jako teď potravina pod rezort zemědělství. Podle mluvčího rezortu zemědělství Vojtěcha Bílého se to ale neplánuje.
8: Případná změna tohoto režimu by představovala zásadní systémový zásah, který by musel být odsouhlasen na úrovni Evropské unie.
6: Hygiena má podezření na otravu u 23 dětí. Dosud u žádného je ale testy nepotvrdili. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Dnes bude ve Zlínském kraji velká oblačnost, ráno ještě na většině území déšť, který dopoledne zůstane jen na Valašsku. Odpoledne pak očekáváme lokální přehánky, a to zejména na Vsetínsku. Aktuální teploty jsou od 12 do 7 stupňů, dnešní maxima do 14 stupňů. Vítr bude během dne mírný severozápadní až severní, zejména na západě kraje místy s nárazy kolem 55 km za hodinu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Doprava v kraji jede bez hlášených nehod. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí. Tak dobře dojeďte.
2: Zelená vlna Známe lepší cestu. Mokrý máj, ve stodole ráj, to nám říká lidové moudro ke 12. květnu. Tak jsme se konečně dočkali jarní vláhy, Pankrác nám nepřinesl jarní brazíky, tak je snad všechno v pořádku. Vítám vás, milí posluchači, do úterý a za chvíli otevřu další díl naší nekonečné soutěže v Moravském nářečí. Pokud projevíte zájem a zapojíte se aktivně, čeká tu na vás kniha vydavatelství Kazda s názvem Žena bez promile. Podle toho, co čtu na obálce, mění pohled žen na alkohol i vlastní život. Po písničce Marie Rotrové už vyčkávám na telefonní lince. Přeju pohodu u vstávání. Dobré ráno, tady je Petr Uhřík, 7 hodin 5,5 minuty.
0: Český rozhlas Zlín.

0: 9 minut po 7 hodině, aktuální čas pro úterý 12. května, do kterého se teď na vlnách Českého rozhlasu Zlín taky vítáme. V dnešní soutěži můžete, milí posluchači, hádat jedno slovo, které bývalo běžné v Rokytnici na Zlínsku. Žonglovat se slovy budeme hned, jenom připomínám, že cenou pro vítěze je kniha vydavatelství Kazda s názvem Žena bez promile. A naše telefonní číslo.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín. 221 555 210.
0: Tentokrát se za tajemným slovem vydáme, jak už jsem prozradil, do Rokytnice na Zlínsku. Vzpomněla si na něj paní Martina, která ho slýchávala v dětství o svých prarodičů. Hned si poslechneme a napřed nás zajímá samozřejmě taky hlas, který se ozve na druhé straně telefonní linky. Tak kdo pak tam je? Dobré ráno, Český rozhlas Zlín.
2: Dobré ráno, tady František.
0: Pan František. Františku, pankrát mrazíky nepřinesl, ulevilo se vám?
2: No, ještě možná přijít zítra.
0: Ještě může, servác bonifác, že?
2: No.
0: No, takže z vaší reakce bych tak usoudil, že zahrádku máte?
2: Ano, ano.
0: A zasazeno taky?
2: Taky, taky.
0: Takže ještě musíme...
2: Tam byly už dávno vyrezené.
0: Jo, to jo, taky na naší zahradě, jasně, jasně. Tak jenom ještě čekáme, jestli nepřijde nějaké nechtěné překvapení, snad ne.
2: No, to uvidíme.
0: Uvidíme. Pane Františku, teď pojďme k soutěžní otázce. Jestli pak budete znát odpověď na tento dotaz.
3: Víte, co to je budár?
0: Ptá se paní Martina, co je budár?
2: To ne, dám si nápovědu.
0: Dobře, co tedy znamená slovo budár? Buď je to kurník, nebo potulný zpěvák, anebo stolař?
2: To by mohl být aj ten kurník, to Ačko.
0: Kurník, říkáte?
2: Ano.
0: Znáte od Floretu písničku Kurník šopa to što ne? Dobře, tak odbočil. Dobře, dáváte Ačko, kurník. Ano, paní Martina nám prozradí, co to je budár.
3: Budár měla naše babička a byl to kurník na dvoře.
0: Výborně, tak. Máte takovéto obydlí pro slepičky, kurník?
2: Ne, nemám, slepičky nemáme.
0: Vlastně, tak. Ale v každém případě dnešní soutěžení máme v položce, abych tak řekl, splněno s výsledkem pozitivním pro vás, pane Františku, takže zajímavá knížka, nevím, kdo ji bude číst, jestli vy nebo vaše manželka, ale v každém případě jde na vaši adresu.
2: No jo, děkuju.
0: Tak já vám taky za soutěžení, mějte se pěkně.
2: Ano.
0: Naschledanou.
2: Naschle.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Drsný bluesový hlas, dynamická i pódiová vystoupení s výraznými pohyby těla, tak já si ve zkratce vždycky vybavím velikána jménem Joe Cocker. Jeho vystoupení na legendárním Woodstocku třeba bylo přímo jedním z historických hudebních okamžiků, ale už zmlknu a poslechneme si jeho vyznání lásky.

0: Je přesně 7:45, malý průzkum současného i budoucího stavu podle meteorologů nabízím teď. Krátkou předpověď.
1: Počasí.
0: Jak jsme na tom ve Zlínském kraji s aktuálními teplotami? Pohybují se mezi 6 a 10 stupni. Očekáváme velkou oblačnost, ráno se na větší části kraje vyskytuje déšť, který ještě během dopoledne bude zůstávat v oblasti Valašska. Odpoledne pak očekáváme spíše jenom lokální přehánky, zejména v oblasti kolem kopců na Vsetínsku. Večer dojde k částečnému ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty mezi 11 a 14 stupni. Povane mírný severozápadní až severní vítr, rychlost 3 až 7, hlavně na západě kraje místy s nárazy i kolem 15 metrů za sekundu. Vítr bude večer jenom zvolna slábnout. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré nebo dobré a takové to by se měly udržet po celý den s biozátěží na prvním, tedy mírném stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Pojďme k dalšímu tématu. Ve Valašském Meziříčí chtějí zastupitelé zakázat pořádání ohňostrojů. Podrobnosti uslyšíte už za chvíli od naší reportérky Terezy Chrastinové.
2: Když tělo bolí, radost ze života se vytrácí. Rehabilitace bolest uvolňuje a pomáhá pacientům znovu získat jistotu v každodenních aktivitách. Jaké jsou novinky v tomto oboru? Připravte si otázky. Do poradny pro zdraví přijal pozvání primář rehabilitačního oddělení Zlínské nemocnice Roman Iberal. Už 13. května v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Za 9 minut půl osmé podle příslibu jdeme s Českým rozhlasem Zlín dál po regionu. Valašské Meziříčí chystá zákaz ohňostrojů. Připojí se tak k sousednímu Rožnovu pod Radhoštěm, taky k Otrokovicím na Zlínsku, kde ohňostroje zakázali už dříve. Podrobnosti má pro nás reportérka Tereza Chrastinová, kterou zdravím a přeju dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Na úvod by nás zajímalo, proč chtějí zastupitelé ve Valašské Meziříčí ohňostroje zakázat.
1: Už nyní na základě celostátně platných pravidel platí omezení používání pyrotechnických výrobků s výjimkou kategorie F1 na velké území části, na velké části území města. Podle starosty Valašského Meziříčí Roberta Stržínka z Hnutí ANO se ale na radnici kvůli hluku z ohňostrojů často obraceli další obyvatelé a proto se zákaz rozšíří na celé město.
0: Jaké konkrétní kroky město k zákazu ohňostrojů už podniklo?
1: Zastupitelé města udělali první krok a vyhlásili záměr na vydání nové obecně závazné vyhlášky o zákazu odpalování pyrotechnických výrobků na území města a jeho místní části. Po projednání připomínek pak budou zastupitelé vyhlášku schvalovat. Mělo by se tak stát v červnu.
0: Počítá se ve vyhlášce s nějakými výjimkami?
1: Ano, výjimku má mít silvestrovská noc z 31. prosince na 1. ledna. Celoroční výjimku pak budou mít velké ohňostroje kategorie F4 nebo T2 prováděné profesionálními firmami. Ty však musí před samotným odpalováním získat pro danou akci a termín povolení od báňského úřadu.
0: Jak vypadá zákaz odpalování ohňostrojů v sousedním Rožnově pod Radhoštěm?
1: Zastupitelé zákaz schválili na konci loňského roku, platí od letošního 15. ledna, výjimku mají oslavy konce roku. Dodám, že taky v Otrokovicích na Zlínsku platí od konce roku 25 vyhláška zakazující odpalování zábavní pyrotechniky na celém území města, včetně soukromých zahrad a balkónů. Výjimkou jsou drobné prskavky a silvestrovská pyrotechnika právě ve dnech 31. prosince a 1. ledna.
0: Říká reportérka Tereza Chrastinová, které za všechny informace děkuju a přeju hezký den.
1: Děkuju, hezký den všem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Zprávy má Kristýna Fuchsová, dobré ráno. Večerní a noční bouřky ve Zlínském kraji žádné větší problémy nezpůsobily. Hasiči měli pouze 7 výjezdů, kdy zasahovali například u popadaných stromů, odčerpávali vodu ze sklepu nebo čistili ucpaný kanál. V azylovém domě na zlínském sídlišti Jižní svahy skončila rekonstrukce koupelen. Ty využívají hlavně maminky s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci a přechodně tam žijí. Opravy trvaly téměř půl roku a provoz zařízení zůstal po celou dobu zachovaný. Rekonstrukci za bezmála 2 miliony korun financovalo město Zlín. Dětský ombudsman Martin Beneš hledá členy do svého poradního týmu. Mladí ve věku od 12 do 18 let se můžou na webových stránkách úřadu přihlásit do 18. května. Martin Beneš chce své nové poradce brát jako zástupce všech dětí v republice. Po rekordních úhynech z předchozí zimy přečkala tu uplynulou tuzemská včelstva lépe. Zimní úhyny klesly na 11%, což je návrat k obvyklým číslům. Vyplývá to z dat mezinárodního projektu, na kterém se podílejí například i přírodovědci Olomoucké univerzity Palackého. Dnes bude ve Zlínském kraji velká oblačnost, ráno ještě na většině území déšť, který dopoledne zůstane jen na Valašsku. Odpoledne pak očekáváme lokální přehánky na Vsetínsku. Aktuální teploty jsou od 10 do 6 stupňů. Dnešní maxima 11 až 14 stupňů. Vítr bude během dne mírný, severozápadní až severní, zejména na západě kraje místy s nárazy kolem 55 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Podle dopravních serverů se v kraji jezdí bez nehod. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Dál pokračuje Dobré ráno s Petrem Uhříkem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A konkrétně pokračovat budeme kulturou, podíváme se na zajímavé chystané akce ve Zlínském kraji. A to už za chvíli, když teď máme 7:30, 2,5 minuty. U písničky Jany Kiršner s Petrem Habkou přeju pohodové úterní ráno, v kalendáři vidíme 12. květen.

0: Za 5 minut 7:45 a Český rozhlas Zlín přející dobré úterní ráno k 12. květnu. Pokračujeme kulturou, přidám několik zajímavých pozvánek. Městské divadlo Zlín ode dneška pořádá festival Setkání stretnutie, který se od vzniku zaměřuje na prezentaci české a slovenské divadelní tvorby. Odpoledne se ve Zlínském městském divadle představí Akademia umení v Banskej Bystrici, divadlo DIP, DIP, nebo od 19 hodin Národní divadlo Brno. Akce potrvá do 16. května, podrobnosti k festivalu Setkání stretnutie uslyšíte v našem dopoledním vysílání po 10:30. V Rožnově pod Radhoštěm se dnes bude promítat český dokument Naslouchat lesu, který se věnuje přírodě a lesnímu hospodaření v kontextu klimatické změny, sucha a kůrovcové kalamity. Po promítání bude pak následovat debata s režisérem a lesníkem Karlem Svobodou a s vědcem Mendlovy univerzity v Brně Pavlem Roterem. Začátek akce je v hudebním klubu Vrátnice v Rožnově pod Radhoštěm v 16:30. Do galerie Stožár ve Zlíně Malenovicích zve český vizuální umělec Jan Slanina. Jeho výstava s názvem Náš zákazník, váš pán se zajímá o proměny pracovních podmínek a způsoby, jimiž technologie formují ekonomické struktury, sociální vztahy. Vernisáž výstavy se koná ve Zlínské galerii Stožár dnes v 18 hodin a výstava bude pro veřejnost otevřená do 30. června. Cestovatelskou besedu dnes nabídne velkokavárna Gulliver ve Zlíně. Tentokrát bude o cestě dvou mladých mužů, Jakuba Janečka a Natanela Bartíka. Beseda začíná v 19 hodin.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Přesně o 8:45 na 8, opravuji na 8, dospívala Lucie Bílá. Zajdeme do oblasti meteorologie, krátkou předpověď otevřu aktuálními čísly měřících stanic.
1: Počasí.
0: Hodnota 9 stupňů se objevuje na spoustě míst, tak pojďme postupně. V Kroměříži, ve Starém Městě, v Holešově, v Hošťálkové, ve Zlíně, ve Vizovicích, Bojkovicích, v Luhačovicích, ve Strání, dál taky ve Vsetíně, ve Valašské Sednici a ve Velkých Karlovicích. Je to 9 stupňů. O jeden méně, tedy 8, hlásí Bystřice pod Hostýnem a Horní Bečva. Kateřinice Ojčná uvádí 7, Maruška Hostýnské Vrchy 6 stupňů. A pak tu máme ještě hodnotu 10 stupňů, Štítná nad Bláří, Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm. Dnes očekáváme velkou oblačnost, ráno se na větší části kraje vyskytuje déšť, který ještě potom během dopoledne bude zůstávat v oblasti Valašska. Odpoledne očekáváme spíše už jenom lokální přehánky, zejména v oblasti kolem kopců na Vsetínsku. Večer dojde k částečnému ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů, povane mírný severozápadní až severní vítr, rychlostí mezi 3 a 7 metry za sekundu, zejména na západě kraje místy s nárazy kolem 15. Vítr pak bude večer jenom zvolna slábnout. U toho jsou velmi dobré nebo dobré rozptylové podmínky a měly by vydržet po celý den v tomto stavu. Biozátěž stále mírná na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Jednoho konkurenta v boji o vyhnutí se přímému sestupu fotbalisté Slovácka porazili o víkendu a dnes podvečer se pokusí stejný úkol splnit znovu. A pokud doma ostravský Baník porazí, přímý pád do druhé ligy už jim hrozit nebude. Víc řekneme za okamžik v reportáži Davida Nekvindy.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude fotograf Robert Vano.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Fotbalisté Slovácka si můžou podvečer zajistit, že se vyhnou přímému sestupu do druhé ligy. Od 17:30 přivítají v nadstavbové skupině o záchranu Baník Ostrava, který na 14. tým z Uherského Hradiště ztrácí 4 body. Pokud tedy Slovácko zvítězí, Ostravané už nebudou mít šanci ho v tabulce přeskočit.
1: Trenér fotbalového Slovácka Roman Skuhravý nechce, aby se jeho svěřenci upínali k tomu, že výhra nad Baníkem Ostrava by znamenala jistotu vyhnutí se přímému sestupu do druhé ligy.
2: My prostě máme do konce sezóny jasně stanovený cíl a postupnýma krokama se k němu chceme dostat, takže v této chvíli chceme prostě co nejlépe uspět v úterním zápase bez jakýchkoliv spekulací.
1: Slovácku výrazně pomohlo to, že o víkendu ukončilo čekání na výhru a zvítězilo 1-0 na hřišti pražské Dukly. Právě na Duklu a Baník má teď mužstvo z Uherského Hradiště 4bodový náskok.
2: Si přeju, aby ten výsledek na Dukle nás uklidnil jakoby v té finální fázi, protože tam furt si myslím, že máme jakoby velký rezervy jako v realizaci, v klidu. A myslím si, že nám je nabídne i Baník a bude důležitý, jak s těma situacema naložíme.
1: Baník před startem nadstavby po třetí v sezóně vyměnil trenéra. Od B týmu se k Ačku přesunul Josef Dvorník. Pod jeho vedením zatím Ostravané získali ze dvou zápasů 1 bod. Skuhravý se nebojí, že bude mít problém s přečtením hry soupeře, protože Dvorníka tak trochu učil trénovat.
2: Pepu hodně dobře znám, protože mi dělal 2 roky asistenta. I z těch zápasů je vidět, že vlastně v organizaci hry se jim nic nezměnilo. Samozřejmě to, že tam jsou nějaký personální změny, to je jasný. Je vidět, že to mužstvo víc chce hrát do ofenzívy, ale ty principy, které tam byly, to znamená, že chtějí rychlej přechod, že chtějí standardní situace, to se nemění.
1: Na duel hraný od 17 hodin a 30 minut se podle informací Slovácka chystá zhruba 1000 fanoušků Baníku. Zápas tak je označený jako rizikový a domácí klub posílí pořadatelskou službu. Žádná výjimečná opatření v souvislosti se sobotním vtrhnutím fanoušků Slávie Praha na hřiště při domácím derby se Spartou se ale v Uherském Hradišti nechystají. David Nekvinda, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín. Budu.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1, když rodinu suplují dětské gengy. Příběhy dětí ulice v novém publicistickém pořadu Rozpleteno, vyvržené děti. ČT2. Přímý přenos prvního semifinále největší a nejsledovanější hudební soutěže na světě. Eurovision Song Contest 2026. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního zahajovacího koncertu 81. Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro 2026. Úterní večer s Českou televizí.
1: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Hasiči ve Zlínském kraji měli v souvislosti s bouřkami jen 7 výjezdů. Ve Zlíně dnes začíná divadelní festival Setkání stretnutě. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se neshodli na stropu penzijního věku na 65 letech. Dnes v kraji očekáváme velkou oblačnost a teploty do 14 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín připravila Kristýna Fuchsová. Vítám vás u nich. Večerní a noční bouřky ve Zlínském kraji žádné větší problémy nezpůsobily. Hasiči měli pouze 7 výjezdů, kdy zasahovali například u popadaných stromů, odčerpávali vodu ze sklepu nebo čistili ucpaný kanál. Podrobnosti přidává mluvčí krajských hasičů David Martinec.
4: Dvě události se staly v Ostrožské Nové Vsi, jednalo se o zatopený sklep a zatopený dvůr. Další tři události byly na spadené stromy. Jednalo se především o Uhersko-Hradišťsko.
2: Ve Zlíně dnes začíná 30. ročník Československého divadelního festivalu Setkání stretnutě. Do krajského města přijede například Davidské divadlo, divadlo Husa na provázku nebo Slovenské divadlo Arena. Patronem letošního ročníku je herec Lukáš Příkazký. Součástí festivalu budou také koncerty, besedy nebo workshopy pro studenty i veřejnost. Festival potrvá do neděle 17. května. Odbory žádají dřívější zastropování věku odchodu do důchodu na 65 letech. Po jednání tripartity to řekl předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Bývalá vláda Petra Fialy z ODS prosadila postupný růst věku odchodu do důchodu na 67 let. Nový kabinet ANO, SPD a motoristů plánuje věk vrátit na 65 let od roku 2028. Podle Středuly je to ale pozdě.
5: Myslíme si, že nic nebrání tomu, aby právě snížení věku pro odchod do důchodu na 65 let se již odehrálo v té první etapě. S těmi otázkami valorizace, náhradem a podobně nemáme problém, souhlasíme.
2: Se zastropováním důchodového věku na 65 letech naopak nesouhlasí prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj. Podle něj by to pro stát bylo příliš finančně nákladné. Operace slinivky jater a jícnu se mají od příštího roku soustředit pouze do specializovaných center. Změnu připravuje Ministerstvo zdravotnictví. Slibuje si od ní zvýšení kvality a bezpečnosti péče o pacienty.
6: Ministerstvo zdravotnictví se při reformě rozhoduje mimo jiné i podle počtu operací v jednotlivých nemocnicích, pokračuje Hana Plačková z tiskového oddělení rezortu.
7: Obecně však platí, že pracoviště s vyšším počtem výkonů dosahují lepších klinických výsledků a nižšího rizika komplikací.
6: Výkony by se měly soustředit mimo jiné i do fakultní nemocnice Olomouc. Přednosta tamní chirurgické kliniky Dušan Klost centralizaci vítá.
8: Nepředpokládáme nějaký dramatický nárůst počtu pacientů. Pokud tomu nárůstu dojde, tak to bude v řádu jednotek, které naše nemocnice bez potíží absorbuje.
6: Ministerstvo změny podrobněji představí na odborné konferenci koncem května z Olomouce. Josef Čermák, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Dnes bude ve Zlínském kraji velká oblačnost, ráno na většině území ještě déšť, který dopoledne zůstane na Valašsku. Odpoledne očekáváme jen lokální přeháňky na Vsetínsku. Aktuální teploty jsou od 10 do 6 stupňů, dnešní maxima 11 až 14 stupňů. Vítr bude během dne mírný severozápadní až severní, zejména na západě kraje místy s nárazy kolem 55 km za hodinu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu.
9: webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Osobní auto hoří ve Zlíně v ulici Zálešná 12 u nemocnice. A pozor si dejte na nefunkční semafor ve Zlíně na ulici Okružní. Tolik ze zpráv. Pohodový poslech Českého rozhlasu Zlín přeje Kristýna Fuchsová.
9: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Maminky s dětmi v tísni v azylovém domě na Jižních svazích ve Zlíně mají po rekonstrukci úplně nové koupelny. Jak se změna líbí samotným klientkám, uslyšíte už za chvíli v reportáži. A pak nás bude zajímat křehká krása skla, ozvláštněná matnými ploškami, které vytvářejí jemné dekory květů i moderních tvarů. I tak by se daly popsat sklenice nebo skleněné tabulky, které vznikají pod rukama Pavla Horáka, brusiče, který se věnuje takzvané technice matného brusu. Reportáž z cyklu Kořeny nabídneme před 8:30. To jsou nejbližší plány, včetně podrobné předpovědi počasí. Máme 8 hodin 5,5 minuty. Příjemné úterní ráno dál přeje Petr Uhřík. Dnes je 12. května.
9: Český rozhlas Zlín.

0: Nové koupelny v bílomodrém stylu mají klientky azylového domu ve Zlíně. Přechodně tam žijí maminky s dětmi v tíživé životní situaci. Jak rekonstrukce celý objekt proměnila, uslyšíte teď v reportáži Michaely Kočendové.
1: Je to úplně jiné a je to pěkné.
2: Se mi nejvíc líbí ty kachličky a to umyvadlo.
3: A je to pro tebe teďka lepší, když je to nové, hezké, čisté?
2: Jo, je tam víc místa.
3: Popisují klientky azylového domu na zlínském sídlišti Jižní Svahy. Zařízení, které provozuje Charita Zlín, nabízí 10 ubytovacích jednotek jako přechodné bydlení pro matky s dětmi v tísni. K jakým změnám po rekonstrukci v koupelnách došlo, popisuje mluvčí Charity Zlín Pavla Romaňáková.
1: Došlo k celkové rekonstrukci koupelen, kde byly dříve vany, standardní zařizovací předměty, a teď teda došlo k té změně, že místo vany je sprchový kout, ale dispozice byla téměř zachována a jsou tady skutečně nové zařizovací předměty.
3: To znamená, že kromě toho sprchového koutu je tady ještě umyvadlo, skříňka na hygienické potřeby, zrcadlo, toaleta.
1: Přesně tak, jak jste to řekla.
3: I během rekonstrukce zůstal azylový dům v provozu a klientky se nemusely nikam stěhovat, doplňuje Pavla Romaňáková.
1: Museli jsme mít vždy v rezervě jednu tak, abychom byli schopni uvolnit právě pro účely té rekonstrukce.
3: To znamená, že všechno to proběhlo za kompletního provozu toho azylového domu.
1: Určitě provoz byl kompletně zachovaný.
3: Rekonstrukce koupelen azylového domu na sídlišti Jižní Svahy trvala bezmála půl roku a financovalo ji statutární město Zlín.
4: Celkové náklady na rekonstrukci se pohybovaly v částce víc jak 1,8 milionů korun.
3: Dodává ředitel Charity Zlín Luboš Klobušický. Ze Zlína Michaela Kočendová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín.

0: Za minutu bude 8:45. Dál nás bude zajímat počasí, poslechneme si podrobnou předpověď z Brna. Tady už je připravená meteoroložka Andrea Kvapilová, kterou zdravím a přeju dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Jak to bude s úterním vývojem počasí v celkovém hodnocení? Ta velká oblačnost vydrží nebo se postupně vytratí?
1: Tak čekáme dneska převážně velkou oblačnost, ráno ještě na větší území kraje. Musíme počítat s deštěm, ten by potom během dopoledne měl už zůstávat spíše jenom v oblasti Valašska. Odpoledne už by to mělo přecházet spíše jenom do takových lokálních přeháněk. Ty by se měly hlavně vyskytovat v oblasti kolem kopců na Vsetínsku a až na večer by nám potom částečně alespoň ta oblačnost mohla začít ubývat. Ty nejvyšší teploty nejčastěji od 11 do 14 stupňů. Vád nám k tomu bude vítr mírný, severozápadní až severní do 25 km za hodinu a hlavně teda v té západní části kraje se mohou vyskytnout i nárazy s rychlostí kolem 55 km za hodinu, ale na večer by měl potom začít zvolna vítr slábnout.
0: Ještě by nás zajímalo číslo do dnešní biozátěže.
1: Tak to je příznivé, stupeň číslo 1, což je mírná zátěž.
0: Dál se hned podívejme taky na zítřek, jakou předpověď pro nás máte na středu.
1: Tak v noci a ráno tam očekáváme spíše menší oblačnost, ale během noci hlavně v té severní a východní části kraje může být ta oblačnost přechodně zvětšená. Může se tam vyskytnout i výjimečně slabší přehánka. Přes den potom očekáváme zase velkou oblačnost, ale ty srážky by měly být spíše tak jenom výjimečné a ve formě slabé přehánky. Večer a v noci zase by přechodně mohlo ubýt oblačnosti, ty nejnižší teploty od 4 do 1 stupně, ale v případě zeslabení větru, hlavně teda v těch údolích, ty teploty mohou klesnout až k minus 2 stupňům, takže určitě pozor na místy na přízemní mrazíky. A ty nejvyšší teploty očekáváme od 11 do 14 stupňů. Vád nám k tomu bude vítr mírný, západních směrů do 20 km za hodinu a v noci a ráno, zejména v těch údolích, ten vítr může přechodně zaslábnout a na večer se nám potom začne měnit na jižní směry a slábnout.
0: Jak to bude s počasím do konce pracovního týdne? Proberme ještě další vývoj, jak vychází prozatím čtvrtek, pátek. Naznačte, prosím.
1: Tak čtvrtek, tam ze začátku ještě na obloze může být i polojasno, jinak spíše bude převládat velká oblačnost, postupně se taky budou vyskytovat přehánky nebo déšť, tam se lokálně nedá vyloučit i bouřka, ty nejnižší teploty nejčastěji od 6 do 2 stupňů, takže i tam by mohly se vyskytnout někde přízemní mrazíky, ty nejvyšší teploty nejčastěji od 14 do 18 stupňů. No a v pátek tam spíše bude obloha taková zatažená s deštěm. Úplně výjimečně se může vyskytnout i bouřka. A ty nejnižší teploty nejčastěji od 8 do 4 stupňů, ty nejvyšší od 13 do 17 stupňů.
0: A kousek teplotní historie na závěr. Ještě si rádi od vás, Andreo, poslechneme o rekordech pro 12. květen ve Zlínském kraji.
1: Tak ta nejnižší hodnota je z roku 1927 a bylo to minus 4,5 stupně Celsia. Naměřili jsme ji na stanici Vsetín a maximum máme z roku 1958. To jsme naměřili na stanici Na Pajedla a to byla hodnota 31 stupňů Celsia.
0: Všechny informace o počasí zazněly. Podrobnou předpověď do ranního vysílání Českého rozhlasu Zlín připravila meteoroložka Andrea Kvapilová. Děkujeme, mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
2: Ve Zlíně začíná už 30. ročník divadelního festivalu Setkání stretnutě. A právě díky tomu se jedno výjimečné setkání uskuteční i u nás na vlnách Českého rozhlasu Zlín. V úterý dopoledne za mnou dorazí Lukáš a Marek Příkazští, bratři, kteří svůj život zasvětili herectví. Nejen o divadle si budeme povídat už 12. května. Na setkání s bratry Příkazskými i s vámi se těší Anna Randárová.
3: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Český rozhlas Zlín stále přeje dobré úterní ráno. Je 8 hodin 23 minut. Ve městě Karolinka na Vsetínsku se nachází dřevěná budova historické brusírny skla Pavla Horáka a jeho bratra Tomáše. Od malička v této dílně pozorovali svého otce, jak brousí, vymýšlí si své vlastní vzory, inspirované například květenou ve Valašských Lukách. A teď v řemeslu právě tady pokračují. V Karolince natáčela redaktorka Markéta Macháčková.
1: Kořeny. Ovšem, co utvářelo a utváří náš kraj.
2: Teoreticky jsem musel použít ve své práci všechny technologie, to znamená, opravoval jsem starožitné skla, dělal jsem velké plastiky pro umělce, opravovali jsme benátské zrcadla, to znamená brousit do tablového skla, pak se dál stříbřilo, sochařství ze skla. Vlastně já jsem z toho broušení jak kdyby vyzkoušel všechno.
3: V historické brusírně skla, zároveň prodejně a sklenářství v Karolince na Vsetínsku si povídám s brusičem Pavlem Horákem. Podnik, který převzal po svém otci, teď provozuje spolu s bratrem Tomášem.
2: Já jsem takzvaný krajánek, který hned po revoluci odešel do Prahy, brousil několik roků v X studiích, brousili jsme plastiky, opravovali jsme starožitnosti, brousili jsme moderní věci pro umělce, pak jsem se dostal do Ameriky na 3 roky. No a když jsem se vrátil vlastně tady do dílny, co měl táta, začal jsem mu pomáhat, když jsem se vrátil, dalo by se říct, ze světa.
3: Karolinka, do roku 1951 nazývaná Karolinina huť, vznikla ze sklářské osady. Po své matce Charlotte ji takto pojmenoval průkopník sklářství na Valašsku Salomon Reich. Dnes už se v Karolince ale sklo nevyrábí. Pavel Horák proto brousí sklo vytavené jinde. Snaží se ale využívat českých zdrojů, třeba sklárnu ve Světlé nad Sázavou. Ve své práci se specializuje na takzvaný matný brus.
2: Když chcete brousit, tak vám na to musíte z voda. Na konci hřídele je vždycky závit, na který připevníte brousicí kámen, který je zalitý v olovu. No a zapnete stroj, točí se, teče voda a brousíte.
3: Ukazuje mi na skoro 100 let starém stroji Pavel Horák. Matný brus je povrchová úprava skla, při které se nevytváří vysoký lesk, ale naopak se povrch zdrsní, aby získal sametový matný vzhled.
2: Velký kotouč dělá dlouhé čáry, toto dělám třeba na 2 cm kotoučkách, jo? Takhle malinký. Jiné kotouče dělají kuličky, oválky, elipsy, podržené řezy, halbšnity, to jsou takové listečky. Pak jsou i samozřejmě hrubosti, když to děláme na hrubších šmirlákách nebo na jemnějších kamenech, tak ten povrch je tady takový mléčný a tady je takový svítící. A dokonce, když chceme sklenici proleštit, tak používáme leštění.
3: Ze zkušeností, které nazbíral v Americe, vychází dodnes, ale největší část své práce se věnuje matnému brusu a využívá i takzvanou upcyklaci, tedy přeměnu předmětů na nové a třeba z nepotřebných láhví vytváří zdobené sklenice a vázy.
2: To dekorování skla jsme začínali na tabulovém skle. To si každý starší člověk vzpomene, že u babičky viděl v sekretáři, většinou v kuchyních nebo v nějakých broušené tabulky. Takže tím jsme začínali. No a postupně jsme se dostávali ke skleničkám, k politrům, k vázám. A z jednoho druhu kytiček dneska máme 50-100 druhů. Dekoru, které můžeme používat.
3: Brusírna Pavla Horáka pro výlučnost své práce přijímá zakázky i z opačného koutu republiky. Mistr Brusič naučil technice i své syny a bude jen na nich, jestli se řemeslu budou věnovat. Za své umění získal Pavel Horák od Ministerstva kultury v roce 2019 titul nositel tradice lidových řemesel. Z Karolinky Markéta Macháčková, Český rozhlas.

0: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
1: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
1: Zprávy a Kristýna Fuchsová, dobré ráno. S dopravními komplikacemi musí dnes večer a v noci počítat řidiči v Zašové na Vsetínsku. Od 19 do 5 hodin ráno tam bude zcela uzavřená silnice 1/35. Objízdná trasa vede přes Krhovou a Frenštát pod Radhoštěm. Na pustevny v Beskydech povede nová naučná stezka. Přiblíží tradiční život v horách a historii československých vztahů v příhraniční oblasti. Trasa povede od Skalíkovy louky nahoru k bráně Pusteven. Dělníci aktuálně dokončují instalaci panelů. Šance na výskyt nebezpečného hantaviru v Česku je velmi nízká, oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. České úřady podle něj výskyt viru v zahraničí sledují. Virus přinášený hlodavci se objevil na výletní lodi přes Atlantik na začátku dubna. 3 nakažení lidé během cesty zemřeli. Prezident Petr Pavel by podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD neměl jet na červencový summit NATO v Ankaře. Řekl to po jednání koaliční rady s tím, že prezident má jiný názor na zahraniční politiku než současný kabinet. O složení delegace bude vláda jednat na konci června. Pokud prezident Pavel nebude její součástí, zváží podání kompetenční žaloby. Dnes bude ve Zlínském kraji velká oblačnost, dopoledne bude pršet na Valašsku. Odpoledne očekáváme jen lokální přehánky na Vsetínsku. Aktuální teploty jsou od 9 do 5 stupňů, dnešní maxima 11 až 14 stupňů. Vítr bude během dne mírný, severozápadní až severní, zejména na západě kraje místy s nárazy kolem 55 km za hodinu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Pozor na požár auta ve Zlíně v ulici Zálešná 12 u nemocnice. Tolik z dopravy a zpráv Českého rozhlasu Zlín. Dál pokračuje Petr Uhřík.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Dnes vidíme v kalendáři 12. květen, svátek oslaví první z takzvaných zmrzlých mužů, Pankrác. Jméno je to původně řecké s významem všemocný, spojené s velkou mocí, sílou a sportovním kláním. No jak víme, co by jeden z ledových mužů, má tu moc ovlivnit celou úrodu, podle lidové pranostiky přicházejí na svátek svatého Pankráce snad poslední mrazivá překvapení, které se ale dnes nekonalo. Oslavence počítáme v jednotkách, tak nemám jistotu, jestli písničku skupiny Miraj neposílám spíš na dobré ráno, než k samotné gratulaci. Teď je 8:30.
4: Sedí anděl na střeše.

0: všechno, co bych jinak poznal stěží.
1: Ty moje lásko pobledla, ty ses mi příliš nevyvedla, jenže se ti to bojím rovno.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Valašské Meziříčí rozšiřuje městskou hromadnou dopravu o nové zastávky. Zlínský kraj zaznamenal v prvním čtvrtletí roku větší zájem turistů než loni. Vstupenky na kulturní akce zdražují. Jejich prodejce tvrdí, že za to nemůžou vyšší poplatky. Dnes bude ve Zlínském kraji velká oblačnost a teploty do 14 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tady Kristýna Fuchsová. Dobré dopoledne. Valašské Meziříčí rozšiřuje bezplatnou městskou hromadnou dopravu o nové zastávky. Nově zastavuje MHD na ulicích Příční a Králová. Radnice tak přiblížila bezplatnou dopravu k největšímu městskému sídlišti Vyhlídka. V přípravě jsou také zastávky v místní části Podlesí, říká starosta Robert Stržínek z Hnutí ANO.
2: V tuto chvíli pracujeme na protažení linky, která vede do Podlesí. Potřebujeme zde vybudovat točnu, takže vše chystáme na to, abychom dovedli MHD i do sídliště v místní části Podlesí.
0: Návštěvnost Zlínského kraje v prvním čtvrtletí letošního roku vzrostla. Podle aktuálních dat Českého statistického úřadu se v regionu ubytovalo téměř 138 tisíc hostů, což je o 3,2% více než ve stejném období minulého roku. Výrazně přibylo zahraničních návštěvníků, říká manažer Centrály cestovního ruchu Východní Moravy Petr Michalec.
3: Nejvíce přijížděli Slováci, přes 9 000 hostů, tedy zhruba 41% zahraniční klientely. Následoval Polsko a Německo.
0: Za zdražení lístků na kulturní akce může podle některých prodejců spojení tří firem, které je prodávají. Po sloučení si společnosti Go Out, Ticket Portal a Ticket Stream za každou vstupenku účtují poplatek 3,5% z jeho ceny. Společnost PLG Czech Republic, pod kterou všechny patří, se hájí, že jen sjednotila podmínky, říká její generální ředitel Lukáš Jandač.
4: Jediné, co jsme udělali, je to, že jsme zprůměrovali ty hodnoty a vlastně jsme vypustili nový model, který je spravedlivější. Navíc si teda myslím, že to ozdravuje ten trh, protože konkurence, která tady jako mezi sebou byla, tak jsme rozdávali super nízký provize. Ten systém jako nebyl udržitelný dlouhodobě.
0: Při ruských útocích na ukrajinskou Dnipropetrovskou oblast zemřel jeden člověk. Zranění jsou další čtyři. Úderům bezpilotních letounů čelilo také hlavní město Kyjev, kde trosky jednoho z dronů dopadly na střechu 20-patrové obytné budovy. Informoval o tom šéf městské vojenské správy Timur Tkačenko. Mezi Ruskem a Ukrajinou o půlnoci na dnešek skončilo třídenní příměří, které vyhlásil americký prezident Donald Trump. Z porušování klidu zbraní se obvinují obě strany.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji velká oblačnost, dopoledne bude pršet na Valašsku. Odpoledne očekáváme jen lokální přehánky na Vsetínsku. Dnešní nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů. Vítr bude mírný, severozápadní až severní. Zejména na západě kraje místy s nárazy kolem 55 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Hasiči a policie řeší požár auta ve Zlíně na ulici Zálešná 12 u nemocnice. Tolik ze zpráv Českého rozhlasu Zlín.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Čas ten letí a tak už vchází první zmrzlý muž. Mám pro něj dar, žádná láce, extra dárek pro pankráce. Ať se v světě co chce děje, můj prezent ho rozehřeje, funguje i bez děky, jako léčba nad léky. Užívat se přirozeně, ovšem musí mockrát denně. Ubere i obvod pasu, svižná píseň od rozhlasu. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
5: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: stole.
1: Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme úterý 12. května roku 2026. Včera v noci nám sprchlo, i když si myslím, tedy poslouchal jsem, není to z mé hlavy, poslouchal jsem lidi chytré, kteří se starají o tu naši přírodu, že by to, protože ta země je strašně, strašně vysklá, takže by to chtěla, aby ten déšť byl takový, jak se říká, zahradnický, aby to nehrklo jako hroma, a včera byly dokonce i kroupy v některých místech. No, ale zapršelo a to je dobře, protože co? Jo, taky se nám ochladilo, protože co? Přichází první ledový muž. Ano, dneska mají svátek chlapci, muži, kteří se honosí křestním jménem Pankrác. Takže všem pankrácům, pankošům, pankeům, nebo jak jim říkáte, krácům, vinšujeme všecko nejlepší k jejich svátku. A já už tady mám první dvě přáníčka. Obě jsou ze záznamníku, tak pojďme si poslechnout to první.
2: Dobrý den, pane Junáku. Zahrajte prosím písničku od Hloška s Gottwaldem, Holky z naší školky, ve vašem pořadu 12. května, protože dnes odpoledne proběhne slavnostní vyřazení dětí, které končí v mateřské škole v Letovicích, ulice Komenského, třída Sluníčka, a po letních prázdninách nastoupí do první třídy. Mezi nimi je i šikovný klučina Kubík Vávra z Letovic, který do této školky chodil velice rád. Velké poděkování patří paní učitelce Báře Broškové a Evě Pařilové za pěkný přístup k dětem, za úžasnou trpělivost a jak se jim s láskou věnují. Kubíčkovi prázdniny plné kouzelných chvil, zážitků, sluníčka a pohodičky přejí maminka s tatínkem, bráška Maty, babička Zdena s dědečkem Jirkou a babička Lenička dědečkem Petrem. Pane Junáku, za odvysílání vám děkuje posluchačka Zdena.
1: Milá paní Zdeno, rád splním vaše přáníčko. No tak vidíte, mateřskou školku už opustí Kubík a už bude po legraci. Už začnou tedy jo povinnosti, že jo, násobilka, bude se učit psát a jak držíš to pero a podobně a podobně. No ale mám tady ještě druhé přáníčko ze záznamníku, to si pojďme taky poslechnout.
3: Prosila bych vás o zahrání pěkné písničky pro radost, pro mé kamarádky Alenku Vdolečkovou, Lolu Pátikovou, Milu Horákovou a mě, Lojzinka z malé vesničky Praskrýc. Děkuji moc krát.
1: Paní Lojzinko, to víte, že splním rád vaše přáníčko. No tak písnička je vybrána, paní Zdena už vybrala písničku a nakonec jste taky mladíce, takže písnička Holky z naší školky se bude určitě líbit.

0: Tak to bylo duo Petr Kotwald, Standa Hložek a jejich nesmrtelné holky z naší školky. Doufám, že vás všechny potěšili. Nejen ty, co si to přáli, tuhletu písničku, ale také vás, milí posluchači, kteří jste si právě teď naladili srdcovky Zdeňka Junáka. Moji milí, možná máte ten pocit, že váš dům stojí pevně tam, kde ho váš dědeček nebo někdo z předků, já nevím, třeba taky tatínek nebo kdokoliv strejda, postavil. A na svém místě. Jenže geologové by se nad tím nejspíše jen pousmáli. Totiž podle nového online nástroje, který nese název paleoattitude.org, totiž naše Evropa kdysi dávno, tedy před stovkami milionů let, ležela někde úplně jinde. Ano, klidně si představte palmy, teplé moře a slunce v nadhlavníku. Tehdy jsme totiž byli kdesi u rovníku. Tedy musím říci, že moje žena by to brala, protože ta miluje slunce, miluje moře. No ale ten praotec Čech to vzal nějak opačně, nebo nějak dal to, udělal nějaký kroksun krok. No, takže až příště vyjdete s kosou nebo sekačkou na zahradu, vzpomeňte si na to. Možná zrovna stojíte na místečku, kudy se kdysi proháněli prvohorní tvorové. A vaše hortenzie třeba nemají ani tušení, jakou pod sebou mají historii. Tož tak.
1: Český rozhlas Zlín.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín.

0: Tak to byla skupina Olympik a jejich píseň Jako za mlada. A já už tady mám přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Chci vás poprosit o písničku od Karola Duchoňa Mám tě rád k našemu 8letému výročí svatby. Je to sice teprve pár let, ale věřím, že to spolu s Peťkou vydržíme celý život. Děkuji, Petr Štěpán. Milý pane Štěpáne, to víte, že rád splním vaše přáníčko. No tak 8 let, taky krásná doba. A tak do dalších společných let vám přeji ještě dlouhá ta společná léta a přeji vám hodně štěstí a pevné zdraví. Vybral jste si písničku Mám tě rád, tož tady je.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Tak to byl Louis Armstrong a jeho Blueberry Hill. No a protože máme úterý, tak co? No jistě, mám pro vás připravenou úterní indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, proškrtáte, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží knihu s názvem Okamžiky v přírodě. Tak, ale ještě než vás seznámím s úterní indicií, připomínám, že vítěze, nebo taky možná vítězkyni samozřejmě, vyhlásíme tento týden výjimečně už v pátek, takže indicie budou jen 4, ta čtvrteční bude poslední. Tak a tady už je ta úterní indicie, která zní takto. Byli jste na skautském táboře? Právě skauti pomohli zastřešit tuto událost. Opakuji úterní indicii. Byli jste na skautském táboře? Právě skauti pomohli zastřešit tuto událost. Tak to byla úterní indicie a už vám pouštím Anetu Langerovou.
1: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Dali byste si Broln, tedy brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů? Není problém, a to v každém pátečním vydání pořadu Na pěknou notečku. V květnu se společně vracíme na únorový koncert rozhlasové přehlídky Barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. S orchestrem si zaspívali například sestry Juračákovi, Kamila Tomšejová, Michal Janošek, Saša Pokorná, Martin Ňorek, František Černý, Lucie Fabišíková, Petr Mička, Pavel Ptáček, Aleš Smutný nebo třeba pěvecký bard Jaroš Hrbáč. Takže přátelé, těším se vždy v pátek po 19. hodině nebo kdykoliv i zpětně na našem webu či aplikaci Můj rozhlas. Váš notečkový Jaroslav Knajzl.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Čechomor a jejich hruška. Dívám se na hodiny, máme 9:45 a mám tu ještě jedno přáníčko z webového formuláře, které zní takto. Ráda bych prostřednictvím vašeho pořadu pozdravila svého manžela Jaroslava. Letos si připomínáme 40 let společné cesty a i když přišly chvíle hezké i ty těžší, vždycky jsme je zvládli spolu. Jaroušku, děkuji ti za všechno a posílám ti naši písničku. Tvoje Věrka. Věra Strnadová. Milá paní Strnadová, to víte, že rád splní vaše přáníčko, ale protože těch 40 let jste kráčela po boku vašeho manžela Jaroslava, tak samozřejmě si zasloužíte taky tu písničku. Takže já vám oběma manželata přeji ještě dalších 40, možná 50, možná 60 společných let ve štěstí a zdraví. No a vaše zamilovaná je Lásko, voníš deštěm.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Což, moji milí posluchači, Zdena Lorencová a její žluťásek zdárně dovedli dnešní srdcovky s datem 12. května do svého cíle. Ale jakým jim dobrým zvykem, ještě vám zopakují úterní indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Připomínám, že budou tento týden pouze 4, protože už v pátek budeme vyhodnocovat soutěž Kdo, kdy, kde. Takže úterní indicie zní takto. Byli jste na skautském táboře? Právě skauti pomohli zastřešit tuto událost. Tak to byla úterní indicie a ještě než se rozloučíme, připomínám vám všem, moji milí, pokud chcete, abych vám zahrál písničku na přání, kterou máte rádi, kterou si přejete, a taky, abych splnil vaše přáníčka, tedy, že chcete někomu popřát něco dobrého, ať už k výročí svatby, anebo někdo odmaturuje, nebo někdo taky odpromuje na vysoké škole, anebo že máte svoji ženu, nebo vy, manželky, své manžely máte rádi, stačí, když mi to napíšete, ale musíte mi to dát vědět, jak už říkám. Máte možnosti tyto. Buď svým hlasem mi to namluvíte na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop. A nebo mi to můžete dát vědět přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání či písničku v konkrétní den, prosím pěkně, volejte a pište mi s dostatečným předstihem. Tak, to je pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky a zítra ve středu po 9. hodině se na vás budu těšit opět. Naschledanou.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Bylo 10 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Mikulášská obchůzka ze Žlutavy rozšíří seznam nemateriálního kulturního dědictví Zlínského kraje. Prezidenti Česka, Slovenska a Rakouska budou v Bratislavě jednat o využívání umělé inteligence ve školství. Zlínští fotbalisté přivítají v předposledním domácím utkání sezony Teplice. Dnes bude ve Zlínském kraji velká oblačnost a teploty do 14 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tady Kristýna Fuchsová. Dobré dopoledne. Na seznam nemateriálního kulturního dědictví Zlínského kraje nově přibude mikulášská obchůzka ze Žlutavy na Zlínsku. Mluvčí hejtmanství Soňa Ličková uvedla, že tato tradice patří k nejživějším a nejautentičtějším lidovým tradicím svého druhu v regionu.
3: Každoročně už týden před hlavní obchůzkou vyrážejí do ulic poslové, takzvaní laufři spolu s čerty. Zapisují přání dětí a dávají o sobě vědět typickým práskáním bičů.
1: Seznam kulturního dědictví slouží k ochraně, dokumentaci a podpoře tradic. Figurují na něm například slovácký verbuňk, jízda králů, valašský odzemek nebo vizovické pečivo. Po kauze s kontaminovanými kojeneckými mléky chtějí ministerstva zdravotnictví a zemědělství zlepšit a zrychlit vzájemnou komunikaci. Podle některých rodin i lékařů totiž české úřady zareagovaly na situaci pozdě. V mlécích po celém světě se objevil toxin cereulit, který způsobuje zvracení nebo průjem. Hygiena má podezření na otravu u 23 dětí. U žádného ji ale testy doteď nepotvrdily. V Bratislavě se scházejí prezidenti Česka, Slovenska i Rakouska na druhé vrcholné schůzce takzvaného slavkovského formátu. Petr Pavel, Peter Pellegrini a Alexander van der Bellen budou diskutovat o zahraničně politických a bezpečnostních otázkách. Součástí summitu budou i prezentace inovačních projektů studentů ze všech tří zemí. Podle prezidenta Pavla bude jedním z témat umělá inteligence.
4: Speciálním tématem bude jednání o tom, jak umělá inteligence a nové technologie přispívají vzdělávání, jakým způsobem ovlivňují, ať už pozitivním nebo negativním, mladou generaci. A tak jako loni budeme mít i prezentace studentů ze všech tří zemí se svými inovativními projekty.
1: Za Česko studenti uvedou tři projekty. Jedním z nich jsou například brýle pro nevidomé, které pomocí kamery a umělé inteligence převádějí obraz do hlasového popisu. Sport. Prvoligoví fotbalisté Zlína nastoupí ve třetím kole nadstavbové skupiny o udržení doma proti Teplicím. Zatímco Severočeši ještě musí bojovat o udržení, Ševci už mají setrvání mezi elitou jisté. Trenér Zlína Bronislav Červenka proto zdůrazňuje, že motivaci mají jeho svěřenci stejnou jako soupeři.
5: My nehrajeme, jakože je to v klidu, já prostě nechci prohrávat a ani kluci nechcou prohrávat, takže do těch všech zápasů půjdeme tak, kdyby to bylo, byla hra o záchranu a vůbec to nebereme tak, že jsme zachráněni a tak. Nechci to takhle, aby to dopadlo ten konec sezóny, že nějak jenom dohráváme, chci bodovat a zatím půjdeme vlastně poslední ty tři zápasy.
1: Zápas začne v 17 hodin a 30 minut, stejně jako duel Slovácka s Baníkem v Uherském Hradišti.
2: Počasí.
1: Dnes bude ve Zlínském kraji velká oblačnost. Pršet bude během dopoledne na Valašsku. Odpoledne očekáváme jen lokální přehánky na Vsetínsku. Dnešní nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů. Vítr bude mírný severozápadní až severní, zejména na západě kraje místy s nárazy kolem 55 km za hodinu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Pozor na nefunkční semafor ve Zlíně na jižních svazích v ulici Okružní. Tolik zprávy. Teď začíná Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín. Příjemný poslech vám přeje Kristýna Fuchsová.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Přeji vám krásné dopoledne. Máme úterý 12. května a právě na dnešek připadá Mezinárodní den sester. A tak touto cestou zdravím všechny sestřičky, které nás poslouchají a které o nás pečují, když to potřebujeme. Mimochodem 12. květen nebyl zvolen náhodou. Připomínáme si tak narození Florence Nightingale, zakladatelky povolání zdravotní sestry. To bylo tedy výročí pro dnešní den. Teď už se ve vysílání Českého rozhlasu Zlín zaposloucháme do písniček. Zaspívá Vladimír Mišík a potom Karel Gott. Přeji vám pohodové dopoledne. Jsem ráda, že se slyšíme. Anna Randárová.
2: Český rozhlas Zlín.

0: To byl Karel Gott v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Zlín. Máme 10 hodin a 12 minut. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku Pochoutkového roku připomněl recept ze druhého místa roku 2020. Šlo o sladký dezert nazvaný Mouřenin v košili od Bohdany Rosenbergové z Přemyslovic. Tentokrát ho podle svého připravil cukrář Vojtěch Vrtiška. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku Pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Ivan Vodochodský, Roman Paulus, Josef Maršálek a právě Vojtěch Vrtiška.
1: Budeme potřebovat 150 gramů vajec, takže takový 3 vajíčka. 150 gramů cukru krupice, zhruba 2 gramy soli, takže taková větší špetka, 80 gramů hladké mouky, 20 gramů kaká a 2 strouhaná jablka.
2: To je na piškot, na ten ovocný gel.
1: 400 gramů nějakého bobulovitého červeného ovoce, takže maliny, rybíz, jahody a tak dál. Pak tam máme 50 gramů cukru krupice a 5 gramů agaru. A pak máme krém, 250 gramů smetany ke šlehání, 20 gramů cukru moučka, dáme tam vanilku, zhruba jeden lusk a dáme tam 100 gramů mascarpone, aby to bylo stabilnější.
2: Tak se do toho pustíme.
3: Pochoutkový rok.
1: Začneme piškotem, aby nám vychlad, pak se vrhneme na gel a úplně nakonec uděláme krém a zkompletujeme.
2: Piškot, čím se začíná?
1: Rozbijeme si naše 3 vajíčka, k ním si nasypeme cukr krupice a půjdeme šlehat. Do robota, na nejvyšší otáčky a pak 10-15 minut, ať se nám to šlehá.
2: Skončilo nám teda šlehání. Jabka, nastrouhaná jablka, kakao, mouka a trochu soli.
1: A všechno to teď hodíme do našeho kotlíku. Všechno najednou, zase. Snažíme se to co nejrychleji zamíchat, ať tam máme úplně všechno najednou, ať to nemícháme na několikrát, protože bychom přišli o objem.
2: Takhle to nalijeme do nějaké formy?
1: Já si vždycky vezmu ráfek, takže jenom tu obruč, tu si obalím alobalem, naleju si tam to těsto a dám péct. Péct budeme na 170 stupňů, režim horkovzduch, na suchou špejli, takže dejme tomu nějakých 25-30 minut.
2: My toho času využijeme na přípravu ovocného gelu, takže potřebujeme sporák, nějaký rendlík.
1: Já si vezmu ovoce, to si hodím do toho rendlíku, smíchám si agar s cukrem, aby mi nevytvořil hrudky.
2: Cukru je kolik tady v tom poměru?
1: Tady to záleží na vás podle toho, jak moc máte kyselý ovoce nebo tu druhou složku. Nikdy není dobrý, aby byla úplně hodně kyselá, protože ten agar pak přestává želírovat. My si to vezmeme, celý si to povaříme, zhruba tak 2 minuty. Máme hotovo, přikryjeme si to na dotyk folií, aby se na tom nevytvořil škraloup a dáme to zachladit. Až to schladne, stuhne do podoby žele, tak to rozmixujeme.
2: Tak to dokončíme. Čím ten náš pyši šmout?
1: Připravíme si krém šantily, což zní strašně znosně, ale krém šantily je vždycky v základu v podstatě vyšlehaná smetana s cukrem a s vanilkou. My si ji dotužíme trošku mascarpone, protože většina českých smetan, co je na trhu, tak není úplně dostatečně tučná a stabilní. Jak budeme postupovat? Všechno si naleju do mísy k robotu. Vanilka, moučkový cukr a mascarpone. Vyšlehám a mám hotový krém. Vrhneme se na gel. Máme tady tu naši vychlazenou hmotu, vlastně to ovoce s tím agarem. To si dáme do nějaké vyšší nádoby a jenom promixujeme tyčovým mixerem do hladka.
2: Musíme říct, že jsme ten korpus nechali vychladnout. Budeme ho nějak prořezávat nebo něco?
1: My si seřízneme ten vršek, použijeme ho částečně na dekoraci a pak, jak budeme vrstvit, dáme si to natác, obrátíme si to, aby jsme měli tu rovnou stranu nahoru a můžeme začít zdobit. Teď si ten můj korpus potřu tím gelem.
2: V jedné souvislé vrstvě. A ten okraj využil k tomu, že ten krém, šantily, s tím mascarpone vyšlehaným dal do cukrářského sáčku a teď takové zdobné kopečky, ty slzičky vytlačuje z toho cukrářského sáčku. Začíná od kraje a směřuje až do středu. Takže je to jak přelet nad Pamírem trošku. Do těch jednotlivých údolí mezi vrcholy ještě vtlačuje menší slzičky toho ovocného gelu z cukrářského sáčku.
1: Dozdobíme si to jahodama, dozdobíme si to skrojkama jablek a dozdobíme si to tady naším korpusem, tedy spíš těmi pozůstatky.
2: Tak toho bych se ujet.
1: A vlastně to takový vyslečený mouření z košile.
0: Neboli, jak říká Vojta, pyší šmout. Vypadá opravdu krásně, noblesně a přitom to není nic složitého. Vojtěch Vrtiška si původní recept na mouření na v košili vylepšil o ovocný gel a ochucenou šlehačku. Celý recept, i ten původní od Bohdany Rosenbergové z Přemyslovic, za který si v roce 2020 odnesla druhou cenu poroty, najdete na stránce www.pochoutkovirok.cz. Tak se podívejte a porovnejte, která verze je lepší. A v neděli si připomeneme recept, který se v roce 2020 umístil na prvním místě. Půjde o zelné šlíšky, které nám připraví šéfkuchař Roman Paulus.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.
4: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale nára mě táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny. Vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici. Vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda. Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
3: Každý den míříme za vámi. Je na čase pozvat vás k nám.
5: Už v sobotu 16. května otevřeme dveře do Kořán a ukážeme vám, jak rozhlas vypadá i jak se dělá.
3: Čeká vás prohlídka naší unikátní vily Jana Antonína Bati, vysílacích studií a hlavně vaše známé hlasy.
5: A společný čas strávíme i při doprovodném programu Před vilou. Tak přijďte za námi, jako hosté i jako spolehlivý motor všeho, co děláme.
3: Rezervujte si svá místa z důvodu omezené kapacity na e-mailu dod.zlin@rozhlas.cz nebo telefonicky na čísle 221 555 237.
5: Den otevřených dveří Českého rozhlasu Zlín.
3: Už v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin.
5: Podrobnosti najdete na našem webu a Facebooku.
3: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.cz. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Zlín.

0: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
1: Po písničce Slunce v duši bude naše vysílání pokračovat příspěvkem regionální stopařky. Říká se, že ve zdravém těle je zdravý duch. A právě o tom se teď přesvědčíme v éteru Českého rozhlasu Zlín. Naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková, se totiž dnes vydala na návštěvu za jednou z aktivních členek TJ Sokol Zlín, paní Martou Zajícovou. A ta dnes slaví krásných 100 let života. Petře, už přeji krásné dopoledne a ptám se, jak s paní Martou slavíte dnešní významné jubileum?
2: Dobré dopoledne. My neslavíme nějak bouřlivě, spíše u paní Marty doma hezky vzpomínáme na 100 let jejího života, ale samozřejmě si připravila nějaké ty chlebíčky a zákusky. Jsem nadšená nejenom z chutí, které jsem zatím ochutnala, ale hlavně z energie, kterou tato dáma stále má. I ve svém úctyhodném věku si totiž stále chodí dvakrát týdně do Zlínského Sokola zacvičit. Proto začnu úplně jednoduše. Paní Zajícová, já vám přeju dobrý den, krásné dopoledne. A zeptám se vás, co pro vás Sokol vlastně znamená?
3: Sokol znamená pohyb a Sokol znamená život. Bez toho pohybu a bez toho kolektivu toho Sokola člověku něco chybí. Není to plný život.
2: Vy se na mě neustále krásně usmíváte, jste opravdu plná energie. A když se podíváme na dlouhá léta v Sokole, vy jste mi prozradila, jste začínala před 94 lety, což je neuvěřitelné. Jaká je vaše vzpomínka na ten začátek, když vám bylo asi těch 6 let?
3: No určitě pěkná, byli jsme děti živé, že? A cvičili jsme daleko víc a ten pohyb a ten kolektiv byl v Sokole vždycky dobrý. Chodili jsme na výlety, různé besídky jsme dělali a to všechno patřilo k životu a k tomu mládí, k tomu dětství.
2: My jsme počítali tady spolu před chvílí, že vy jste vlastně začala chodit do Sokola ještě za dob první republiky, což je pro spoustu z nás nepředstavitelné. Ta atmosféra první republiky se nějakým způsobem promítala do toho kolektivu, do toho, co jste v Sokolu dělali?
3: No jistě, pro každého Sokol byl, to bylo něco, to byla elita u nás. Já jsem z Ústí nad Orlicí a tam byl Orel a DTJ, ale to bylo všechno takový podřadní Sokol. Sokol byl Sokol a každý z nás byl ochotný se s každým pohádat a přesvědčovat každého, že Sokol je Sokol. Tak bylo to v nás.
2: Já cítím, že je to ve vás do dneška, že ta dlouhá léta, která jste v Sokole prožila, vás jenom utvrdila v tom přesvědčení, že Sokol je opravdu elitní, že je to úplně to nejlepší, co vás mohlo potkat.
3: Přesně, s tím můžu jenom souhlasit, protože vždycky tam byli takové čestní lidé, je málo těch Sokolů, teď byla nedávno ta výjimka, že opravdu se chovají nečestně, že Sokol vždycky, i když se nějaká událost, všade u všeho byli Sokoli. A my jako dětskama jsme byli hrdí na to, že patříme k těm, co bojují za lepší, že?
2: To je rozhodně krásná myšlenka. A drží se tedy dodnes. Vy i dnes chodíte do Sokola dvakrát týdně si zacvičit. Co vás na tom cvičení dodneška nejvíce baví?
3: Kolektiv a pohyb.
2: A co vám dává ten pohyb i v tomto úctyhodném věku z těch vlastně 100 let, které dnes slavíte?
3: No, pocit, že ještě žiju, že ještě můžu, tak takový ten pocit částečného zdraví, že už to není tak, jak to bylo před 10 lety, ale prostě je to zdravý pohyb a je tam kolektiv dobrý, tak to je věc, která mě baví.
2: Setkávání se s přáteli je určitě tak jednou ze součástí toho Sokola. Co byste vzkázala dnešním mladým lidem a mladým Sokolům?
3: Aby cvičili, aby se dali do nějakých těch kolektivů a nějaký to, ten Sokol, aby nenechali tak upadat, protože to opravdu by si Sokol nezasloužil. Ten potřebuje mladé lidi a takové průbojné, to potřebuje Sokol.
2: Paní Marto, já vám moc děkuji za rozhovor a věřím, že i inspiraci pro naše posluchače, kterou jste, nebo za inspiraci pro naše posluchače, aby se přidali třeba právě ke zlínským sokolům. Ještě vám popřeju taky krásný narození nový den a samozřejmě spoustu krásných chvil a okamžiků nejenom se sokoly, ale také s vašimi blízkými. Paní Marto, já se s váma moc loučím a děkuji, že jste mě tady dnes měla.
3: No, já vám taky děkuju a přeju všem mladým, ať jsou zdraví, ať sportují v čemkoliv, ale ať sportují, ať se pohybují, protože jedině v tom je délka života a radost ze života.
2: To byla Marta Zajícová, členka té Sokol Zlín, která dnes slaví sté narozeniny. A my se loučíme, předávám slovo zpátky do studia, naslyšenou.
1: A my děkujeme za mimořádný příběh Marty Zajícové, aktivní členky TJ Sokol Zlín, která dnes slaví sté narozeniny. A také ze studia Českého rozhlasu Zlín přejeme všechno nejlepší k tak významnému životnímu jubileu. Petro, tedy naslyšenou?
2: Naslyšenou.
1: A v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Zlín se můžete těšit také na reportáž redaktorky Petry Sedláčkové o Martě Zajícové a jejím životě ve zlínském Sokole.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas Zlín.

0: To byl Václav Neckář, máme necelé 4 minuty po 10:30. Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín se už za malou chvíli naladíme na vlnu divadla. Ve Zlíně totiž začíná divadelní festival Setkání stretnutě a my vás na něj pozveme.
1: Český rozhlas Zlín,

0: Ve Zlíně začíná už 30. ročník divadelního festivalu Setkání Stretnutě, který nabízí nejen představení, ale i koncerty a bohatý doprovodný program. Více nám řekne produkční Jana Čechová, se kterou jsem teď živě ve spojení. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Začněme festivalovým jubilem. Jak oslavíte 30. ročník Setkání Stretnutě?
1: Jsme rádi, že se nám povedlo letos připravit velmi zajímavý program, který zahrnuje vlastně dvě inscenace roku, jak z České, tak i ze Slovenské republiky a spoustu dalších oceňovaných inscenací. Při letošním ročníku festivalu také budeme poprvé udělovat laureátovi či laureátům cenu Richarda Dvořáka za scénickou hudbu a předchozí ročníky a historii festivalu potom připomeneme výstavou ve foaje divadla.
0: Program je tedy opravdu pestrý. Jmenujte nám prosím některé ze souborů, které budeme moci zhlédnout.
1: Dnes večer nám celý program slavnostně zahájí Národní divadlo Brno inscenací Vlastenci a v dalších dnech se potom diváci mohou těšit například na Davidské divadlo, divadlo Husa na provázku a ze Slovenska zmíním například divadlo Arena, divadlo Astorka Korzo, divadlo Piky.
0: A s jakými inscenacemi se představí Městské divadlo Zlín?
1: Zlínské divadlo se představí ve čtvrtek 14. května svými inscenacemi Tiše buší ploština v 10 hodin a Kryl v 19 hodin. Tyto inscenace uvádíme v rámci Fokusu Region.
0: Co připravujete v rámci doprovodného programu? Můžeme zmínit nějaké akce?
1: Určitě, doprovodný program bude opravdu pestrý. Už teď dopoledne probíhají ve studiu Z prezentace studentů z České i Slovenské republiky. Každý podvečer v 18 hodin máme potom naplánované hudební vystoupení v prostoru letní scény za divadlem. V případě, že by bylo špatné počasí, tak se tento program přesune do foaje divadla. A z večerních koncertů v klubu Dílna bych potom zmínila například koncerty France Alpy, případně kapelu Golden Delicious. A už v pátek 8. května jsme festival předzahájili na náměstí a inscenací se laví divadlo Vosa Teatr.
0: Zmínili jsme, že tedy festival už začal. Jsou vstupenky beznadějně vyprodány, anebo ještě máme možnost si na některá představení lístky zakoupit?
1: Většina vstupenek už je opravdu pryč, pořád se ale ještě dají zakoupit lístky například na dnešní večerní představení Vlastenci, a které je vlastně zahajovacím představením festivalu, či na představení Hirošima moje láska s Táňou Palhofovou, které nás čeká v pátek večer. Více informací o tom, na která představení ještě lístky jsou, diváci najdou na našich webových stránkách www.divadlozlin.cz.
0: Na 30. ročník divadelního festivalu Setkání Stretnutí je nás do Zlína pozvala produkční Jana Čechová. Děkujeme za to a ať se vše vydaří. Naslyšenou.
1: Děkujeme vám. Naslyšenou.

0: Zlínskému divadelnímu festivalu Setkání stretnutě se v našem vysílání budeme věnovat i nadále. S historikem a divadelním kritikem Marcelem Sladkovským se teď ohledneme do minulosti. Dobré dopoledne, vítejte ve vysílání.
1: Dobré dopoledne, zdravím vás.
0: Festival se tedy letos koná už po 30. Pojďme se ale vrátit na začátek. Jaké byly před lety motivace k tomu, aby vůbec vzniknul?
1: Tak ony ty divadelní festivaly se ve Zlíně konaly už vlastně kontinuálně od 60. let a potom v roce 1989 měli zlínští divadelníci chuť na ty předchozí aktivity navázat a do toho samozřejmě ještě se rozdělovala stát Československo, takže vlastně v nějakém kontextu té doby vznikl nápad, že by se mohl konat festival, který by představoval jak česká, tak slovenská divadla. Do toho samozřejmě ještě ta okolnost, že Zlín je víceméně tehdy uprostřed Československa, ní na československé hranici, tak to taky tomu nahrávalo. No a nakonec tyhle úvahy vykrystalizovaly do festivalu, který dostal název Setkání stretnutie, československý název, a jeho první ročník se konal na podzim 1991. A tam ještě byl fór v tom, že to byla doba takzvané, dneska to možná už pamětníci znají, mladší možná ne, doba takzvané pomlčkové války mezi českým a slovenským světem trochu, a proto ta pomlčka v tom názvu Setkání stretnutí v tom roce 1991 byla přeškrtnuta. No a to je vlastně jakýsi prvotní ročník a prvotní impuls k tomu, co dneska už má více než 30 letou tradici.
0: Můžeme jmenovat některé z osobností, které jsou s festivalem Setkání stretnutí historicky významně spjaté?
1: No tady bych určitě zmínil ty lidi, kteří stáli u zrodu toho festivalu, což byl tehdejší ředitel Ivan Kalina a umělecký šéf Josef Morávek v té první polovině 90. let. A potom určitě zásadní jméno byl další umělecký šéf na konci 90. let, Petr Veselý, protože to byl on, kdo tu přehlídku, která do té doby byla, řekněme, zaměřená na prestižní dramaturgii českých a slovenských divadel, tak ji dramaturgicky upravil na přehlídku současných divadelních textů. Jo? Takže ji vlastně dramaturgicky tímto způsobem vymezil. To byla zásluha Petra Veselého a potom bych asi ještě i zmínil další dramaturgy Miroslava Plešáka a jeho velkého slovenského přítele Martina Porubiaka.
0: Letos bude poprvé v rámci festivalu udělená cena Richarda Dvořáka. Představte ho našim posluchačům, prosím.
1: Richard Dvořák byl významný hudební skladatel. On se ve Zlíně narodil, celý život ve Zlíně žil a působil a jeho tvorba je výrazně svázaná s Městským divadlem Zlín. Zároveň ale dokázal mít obrovský přesah, takže ten jeho význam nezůstal nikdy uzavřený jenom ve Zlíně, ale vlastně byl celorepublikový a navázal významnou spolupráci s mnoha divadelními režiséry, zejména myslím si, že tandem s Janem Antonínem Pětínským byl asi takový nejvýznamnější a vlastně Jan Antonín Pětínský byl ten, který Richarda Dvořáka si jako autora scénické hudby svých inscenací bral i na mnoha jiná hostování, respektive do jiných divadel v České republice. Takže já nevím, když si řeknu třeba Liška Bystrouška v Slováckém divadle Uherské Hradiště, kde se Richard Dvořák musel vyrovnávat s janáčkovskou hudební tradicí, tak to je, myslím, takový příklad toho člověka, který zůstává zakotvený v regionu a zároveň ho významně přesahuje. A byl nesmírně skromný a hodný, teda ještě mohu podotknout.
0: Vy sám se festivalu také pravidelně účastníte. Řekněte nám, na jaké inscenace se letos nejvíc těšíte?
1: Ale tak já si vždycky těším vlastně všechno. A určitě tím, že ta slovenština bohužel už dneska pro nás je taková vzácnější, než bývala, tak vždycky jsou to setkání se slovenštinou na jevišti Zlínského divadla vždycky milé. No a potom třeba divadla, která u nás hostují a nabízejí trošku alternativnější dramaturgii, to je vždycky pro diváka osvěžující, ať už je to komorní scéna Arena z Ostravy. Sana Provázku brněnská, No ale myslím si, že tak je dobré připomenout, že zrovna Městské divadlo Zlín má dvojici velmi silných inscenací, letos Tiše Buši, Poština a Kryl, tak to si myslím, že i zlínský dramaturgický dráb, řekl bych, bude letos zaseknutý velmi hluboko tohoto festivalu.
0: S historikem a divadelním kritikem Marcelem Sladkovským jsme si povídali o divadelním festivalu Setkání stretnutí, který právě začíná ve Zlíně. Děkujeme za váš čas a přejeme hezký den. Naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

To byla písnička Všechno bude fajn a já prozradím, že festivalu Setkání stretnutě se budeme v našem vysílání věnovat i dál. Mým hostem po 11. hodině bude patron letošního ročníku, herec Lukáš Příkazký, který dorazí se svým bratrem, dlouholetou oporou souboru Městského divadla Zlín, Markem Příkazkým.

Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ředitelství silnic a dálnic požádalo o povolení stavby první části dálnice D55 u Napajedel. Jde o asi 1,5 kilometru dlouhý úsek za více než 2 miliardy korun. Na rizikové utkání v Uherském Hradišti budou dnes dohlížet pořádkové jednotky i policisté se psy a na koních. Ministerstvo zdravotnictví chce od příštího roku soustředit operace slinivky, jícnu a jater do specializovaných center. Dnes bude ve Zlínském kraji velká oblačnost a teplota do 14 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín má Kristýna Fuchsová. Dobré dopoledne. Povolení na stavbu nového úseku dálnice D55 u Napajedel na Zlínsku začal řešit dopravní a energetický stavební úřad. O povolení požádalo ředitelství silnic a dálnic. Jde o úsek více než 1,5 kilometru dlouhý za částku převyšující 2 miliardy korun. Půjde o jeden z nejdražších dálničních úseků v Česku. Důvodem je složitá stavba v úseku mezi řekou Moravou a továrnou Fatra. Část D55 v tomto úseku totiž povede nad zemní estakádou. ŘSD počítá s tím, že by se mohlo začít stavět už letos. Do Uherského Hradiště dnes na fotbalové utkání mezi prvním FC Slovácko a Baníkem Ostrava přijede až tisícovka fanoušků hostujícího týmu. Na bezpečnost na stadionu i ve městě budou dohlížet policisté na koních, psovodi, kriminalisté i speciální pořádkové jednotky z Ostravy. Mluvčí Slovácka Marek Jurák věří, že se utkání obejde bez potíží s fanoušky.
2: My se fanouškům Ostravy snažíme víc vstříc, dáváme jim vlastně větší kvótu vstupenek, než kolik bychom museli, a zase na druhou stranu cítíme, že z jejich strany to chování je na oplátku zase jakoby lepší, že jsme v posledních zápasech nemuseli řešit žádný vážnější exces a věříme, že ani to úterní utkání nepřinese žádný větší problém.
0: Nezaměstnanost v Česku v dubnu klesla na 4,9%. Oproti březnu se snížila o 0,1% bodu. Údaje zveřejnil úřad práce. Lidí bez práce ubylo zhruba o 8 tisíc. Úřady teď evidují přes 364 tisíc uchazečů. Zároveň mírně přibylo i volných pracovních míst. Nejvyšší nezaměstnanost je dál v Ústeckém kraji. Naopak nejnižší zůstává v Praze. Operace slinivky, jater a jícnu se mají od příštího roku soustředit pouze do specializovaných center. Změnu připravuje Ministerstvo zdravotnictví. Slibuje si od ní zvýšení kvality a bezpečnosti péče o pacienty.
3: Ministerstvo zdravotnictví se při reformě rozhoduje mimo jiné i podle počtu operací v jednotlivých nemocnicích, pokračuje Hana Plačková z tiskového oddělení rezortu.
4: Obecně však platí, že pracoviště s vyšším počtem výkonů dosahují lepších klinických výsledků a nižšího rizika komplikací.
3: Výkony by se měly soustředit mimo jiné i do fakultní nemocnice Olomouc. Přednosta tamní chirurgické kliniky Dušan Klost centralizaci vítá.
5: Nepředpokládáme nějaký dramatický nárůst počtu pacientů. Pokud tomu nárůstu dojde, tak to bude v řádu jednotek, které naše nemocnice bez potíží absorbuje.
3: Ministerstvo změny podrobněji představí na odborné konferenci koncem května z Olomouce. Josef Čermák, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji velká oblačnost, dopoledne bude pršet na Valašsku. Odpoledne očekáváme jen lokální přehánky na Vsetínsku. Dnešní nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů. Vítr bude mírný severozápadní až severní, zejména na západě kraje, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Porouchané auto překáží na silnici 55 u Hulína na Kroměřížsku. Očekávejte tam zdržení. Tolik ze zpráv Českého rozhlasu Zlín. Od mikrofonu se dnes loučí Kristýna Fuchsová. Příjemný další poslech.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Po zprávách v 11 hodin pokračuje dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín. Dnes je s vámi Anna Randárová. Ve Zlíně začíná 30. ročník divadelního festivalu Setkání Stretnutě. A i díky tomu se může jedno výjimečné setkání uskutečnit i v našem vysílání. Naše pozvání přijali bratři, herci Lukáš a Marek Příkazští. Lukáš působí v Davidském divadle v Praze, Marek je dlouholetou oporou souboru Městského divadla Zlín. A dnes se setkali v našem studiu. Dobré dopoledne, vítejte.
7: Dobré dopoledne, děkujeme za setkání.
8: Dobré dopoledne.
6: Povídat si budeme už za malou chvíli.
1: Český rozhlas Zlín.

0: V dopoledním vysílání Českého rozhlasu Zlín jsou dnes mými hosty herci Lukáš a Marek Příkazští. Já je na úvod vysvětlím, že si v průběhu dnešního rozhovoru budeme tykat. Zajímalo by mě, kolikrát si vás už lidé spletli?
1: No, to by mě, Lukáši, zajímalo, jestli si tě někdy pletou se mnou.
2: Jako mně se to stalo, ale většinou ten člověk, nebo jako já si teďka nespomenu přesně kdy, ale nedávno mi někdo po mně, jakoby mi říkal nějakou větu typu, že teďka jsme se viděli a já jsem říkal, my jsme se určitě neviděli, to nejsem já. A pak jsme přišli na to, že
1: jsme se viděli my.
2: Že jsme se viděli vy dva, jako.
1: No, já jsem měl nejslavnější spletení, když jsem někde v nějakých novinách, online novinách, četl, že nová posila David Příkazský a byla tam moje fotka.
3: Jo, to bylo.
1: Tak to mě potěšilo. No.
0: My se dnes potkáváme při příležitosti divadelního festivalu Setkání stretnutí, který ve Zlíně právě začíná a i díky kterému se podařilo vzladit vaše diáře. Lukáši, ty jsi tedy patronem festivalu, pravidelně se s Davidským divadlem do Zlína vracíš. Marku, ty jsi od roku 2010 členem souboru Městského divadla Zlín. Tak co od letošního jubilejního ročníku očekáváte?
1: No tak já třeba, teď mluví Marek, já třeba jsem očekával od letošního ročníku to, že konečně se podařilo sladit naše diáře s Lukášem a že se konečně potkáme, protože pravda, nemáme moc času trávit spolu čas, takže to je pro mě velké plus letošního ročníku.
2: Já jsem chtěl poděkovat mému bratrovi, že takhle jako zaloboval vlastně v divadle a no, paní ředitelka to říkala, že si mě doporučil, abych byl
1: ne,
2: patronem.
1: Doporučil, paní ředitelka se mě zeptala a já jsem řekl, on určitě rád, ale že no, bych jako loboval za tebe, jako nezešlo to z mé hlavy.
2: Jo, takhle, já jsem právě myslel, že si to zařídil i tak, abych tady mohl být jako díl, než jenom na otočku.
1: No to kdybych měl zařizovat já, tak tady zůstaneš až do soboty.
0: To byla tedy cesta, díky které jste se letos potkali a potkáváte ve Zlíně na divadelním festivalu Setkání stretnutí. Řekněte nám, v jakých inscenacích se letos divákům představíte?
2: Teď Lukáš mluví. My hrajeme zítra. Hrajeme inscenaci, která se jmenuje Krkavci. A jako, co bych o tom tak řekl, no, je to inscenace roku teďka, čerstvě, a je to režie Jan Frič. A jako za mě takový netradiční kus, i to zkoušení bylo zajímavé, a no, prostě přijďte se podívat, no, já vlastně moc nevím, co bych o tom jako řekl, ono se o tom těžko mluví, abych nic neprozradil, ale je to jako zajímavá forma, si myslím, taková jako nečastá úplně.
1: No a my Zlín tady letos hrajeme ve čtvrtek dopoledne Ploštinu, Tiše buší Ploština, v tom teda nejsem, tam se nepředstavím divákům, ale taky to doporučuju, protože to je z hlediska té regionální dramaturgie velice, myslím si, že zajímavý a silný příběh. Ale mě můžou pak diváci vidět ve čtvrtek večer a to hrajeme Kryla.
0: Mluvili jsme spolu o tom, že se vás díky divadelnímu festivalu Setkání stretnutí daří zastihnout na jednom místě. A také o tom, že tady se neúčastníte ho poprvé. Zajímalo by mě, máte nějakou vzpomínku, nějaký společný moment, který se s festivalem a Zlínem pojí, o který byste se s námi mohli podělit?
1: Já mám. Vy jste tady hráli tehdy na malé scéně tu Vinu? Ne, no, hrál jsem na ten klarinet.
2: Ano.
1: Lukáš tam Vina v představení hraje na klarinet, který zapomněli a nepřivezli ho z Prahy, takže já jsem se těšil, jak před představením si dáme kafe a pokecáme, a místo toho jsme scháněli po lidových školách umění, vlastně teď se to jmenuje už Základní umělecká škola, tak jsme scháněli klarinet pro Lukáše. Ani nevím, jestli to dopadlo nakonec.
2: Myslím, že nedopadlo to. Ono naštěstí se to dalo udělat bez něho, ale tím, že se to stalo, tak od té doby, když jede výjimečně tohle představení někam na zájezd, tak od té doby už se nikdy nestalo, že by ten klarinet s náma neodcestoval z Prahy. prostě to se muselo stát, aby se konečně utvořil systém, kdy ten klarinet totiž nemám na starosti já v tu chvíli, ale mají ho rekvizity a už je to pořešené, takže už se to nikdy nestane snad. Klepu to.
0: S bratry Příkazky mi si dnes ve vysílání Českého rozhlasu Zlín budu povídat nejen o festivalu Setkání Stretnutie. V našem rozhovoru budeme pokračovat za malou chvíli.
3: Host Českého rozhlasu Zlín.

0: Do dopoledního vysílání Českého rozhlasu Zlín dnes dorazili bratři, herci Lukáš a Marek Příkazští. Marku, mluvili jsme tedy o tom, že ty žiješ a hraješ ve Zlíně, ty Lukáši jsi zakotvil v Praze. Tak by mě zajímalo, jestli máte vůbec čas sledovat navzájem svou práci a přijet se třeba podívat na premiéru.
1: Ano, to je častá otázka. No, věru nemáme asi úplně moc šancí.
2: No, jako líp bych to neřekl.
1: Je pravda, že v nějakém rozhovoru se zmínil, že jsi mě viděl asi víckrát než já tebe. A je to pravda, no. Je to pravda. Z té Prahy se sem dá asi dojet nějak jako s nás, než odsaď do Prahy, no.
0: A když už se tedy zadaří a vidíte se navzájem, tak jste si přísnými kritiky, anebo tohle vůbec neřešíte?
2: Já myslím, že se spíš těšíme, že budeme na pivo potom, ne?
1: Jo, ale jako takhle, já jsem jako velmi přísný kritik, ale můžu si to dovolit, protože zklamaný nebývám, takže to byl malý kompliment,
2: děkuju,
1: víš, Bráško?
2: Já jsem chtěl říct, že já jsem byl vždycky nadšený jako z toho, co jsem viděl, takže taky vlastně takový kompliment.
1: Jo, děkuji, to jsem nečekal.
0: Tak je vidět, že opravdu krásné setkání bratrů Příkazských probíhá teď v Českém rozhlase Zlín. Když budeme ještě chvíli u té práce, věnujete se stejnému oboru. Radili jste se spolu třeba někdy o tom, jakou nabídku vzít nebo jak k některé z rolí přistupovat?
2: No, jako je pravda, že ne, ani ne.
1: Ne, ne, tak já jsem třeba jako nabídku měl jednu, to jsem do Zlína, a takže tam nebyl důvod jako řešit, jestli jít nebo ne, protože byla jediná. A ty se mnou nějak, já jsem se v podstatě, že jdeš do David, dozvěděl až z novin se svojí fotkou. Takže vlastně jako nabídky jsme neřešili, no. Role, nevím, role, ano, pamatuju si, připravovali jste mě na přijímačky s Kubou Gottwaldem na konzervatoř. Tak jo. To bylo, myslím si, že naposled, co jste mi radili, jak mám něco hrát, nevzali mě, no, na poprvé.
2: Ty já už se ani nepamatuju. Fakt jsme tě připravovali.
1: Ano, Martina Kabáta se Hrátek čertem jsme, myslím, dělali a u nás v obyváku jste mě tepali a já jsem se opravdu snažil, no a fakt to nedopadlo, no.
2: Už jsme se asi cítili, tehdy jsme byli ve třetíku,
1: to už jste byli velký kluci,
2: měli pocit, že už to
1: umíme. Ve
2: druháku jste byli. Dokonce.
1: No.
0: Už jste někdy měli příležitost zahrát si, ať už na jevišti nebo před kamerou, společně a třeba i bratry?
2: Bratry, jo. Bratry, teď abych to nespletl, jak se to jmenovalo. Točil to, je to absolventský film Ondry Veverky,
1: Boží muka se to jmenuje, ano, ano.
2: A to je podle mě tak 2 roky, 3?
1: To byly prázdniny, ano, a on je vlastně jediný, kdo nás dostal před kameru společně, a to ještě v roli bratrů. Sice já jsem hrál staršího a ty mladšího, ale uh-huh, tak to. Uh-huh. Ale na jevišti, no tak kdyby jsme počítali i ty začátky, tak to jsme se potkávali, jakože v dramaťáku a že je to
2: no,
1: tak, jo.
2: V Ochotnickém divadle Kalazancio ve Strážnici. A hlavně si vzpomínám, pak byla taková jakoby docela zásadní inscenace na konzervatoři, co dělala Mariana Štěpito-Klaučo, profesorka, a to byl vlastně, jsme jeli hrát do Terezína. Teď nevím, jestli úplně pod komínem v divadle, nebo to byl, ale...
1: No hrálo se to, jmenovalo se to Ester, byla židovská jakoby tematika, stará hra, a kterou hráli právě i v Terezíně právě vězni tam, a hráli jsme to přímo i v té budově, kde oni to tam jako na té půdě, kde tam je teď, myslím, že muzeum holokaustu, a my jsme to tam přímo jako hráli, taky jsme to hráli na židovské obci v Praze a tak. Takže ano, a tam jsme hráli, nevím jestli bratry, ale byli jsme takový 2 sedláci.
2: Tam to bylo zajímavý, nebo já si na to vzpomínám, protože tam vlastně to bylo napříč ročníkama, že jo? Takže i ty jsi byl, já nevím, ve kterém, jsi byl v prváku, my třetíáci nebo něco, ale že hráli všechny ročníky, takže my jsme se najednou jako potkali i v rámci školy, no, takhle.
0: To bylo tedy ohlédnutí zpátky, ale přemýšleli jste o něčem, co byste si spolu ještě rádi zahráli? Máte něco takového?
1: Cokoliv, já bych byl pro... nemám vysněnou nějakou, že bychom si zahráli spolu nějaké Bratry Karamazovy nebo něco, ale rozhodně bych jako chtěl a jenom čekám, až se ozve někdo. Samozřejmě film by byl asi snažší ve smyslu jako času a tak, protože naskoušet spolu inscenaci a ještě to někde hrát, nevím, no, to bych asi musel dát výpověď tady ve Zlíně v Divadle pracujících.
0: Říká Marek Příkazký ve vysílání Českého rozhlasu Zlín, který je spolu se svým bratrem Lukášem dnes naším hostem. Zpět budeme za okamžik.
3: Když tělo bolí, radost ze života se vytrácí. Rehabilitace bolest uvolňuje a pomáhá pacientům znovu získat jistotu v každodenních aktivitách. Jaké jsou novinky v tomto oboru? Připravte si otázky. Do poradny pro zdraví přijal pozvání primář rehabilitačního oddělení Zlínské nemocnice Roman Iberal. Už 13. května v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
4: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmikrásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmikrásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Zlín.

0: To byla písnička Mosty, posloucháte dopolední Český rozhlas Zlín, dnes s Markem a Lukášem Příkazkými. Pojďme se vrátit na začátek. Připomeňte prosím našim posluchačům, kudy vedla vaše cesta na divadelní prkna.
1: Tak já jsem prej o 2 roky starší, tak začnu. Mluví Lukáš. Cesta na divadelní prkna začala představením, které se jmenovalo Honza v říši lenochů v roce, a to abych nekecal teďka, tak je to třeba 98, 99, jsme byli, nebo já jsem byl na základce. Nevím, jestli ty jsi v tom taky hrál, asi jo už, nebo ne?
2: Nakonec jste mě přivzali, ano, tam do komparzu nebo role nějakého sedla.
1: Takže jsi tam taky nic, byl. No. A tím to celé začalo, protože to bylo poprvé, kdy mě moje maminka, tímto jí zdravíme, vzala, a fakt už teďka úplně nevím přesně ten důvod. Podle mě to bylo nějaké přílišné zlobení nebo nějaké nesoustředění, nebo nevím. Jak ona říká, jako, že to komedianství prostě se muselo nějak prostě zpracovat. Tak mě vzala paní učitelce Musilové do panelového domu, kde bylo strašně dalších dětí, už to si zrychlit vlastně. A tam mi takhle, jsem poprvé v životě dostal text, kde byl napsaný Honza, a ona řekla, přečti to. Tak já jsem to přečetl a ona řekla, výborně, tak ty budeš hrát Honzu. A takhle to vlastně celé začalo.
2: No a tak Lukášek chodil na zkoušky a já jsem mu tak záviděl, že tam může chodit mezi děti a něco tam dělají srandy. A tak mi říkal, tak víš co, Maričko, tak pojď, tak taky tam můžeš něco, tak můžeš tam třeba štípat dřevo vzadu nebo něco. Takže jsem si vyrobil s pomocí tatínka dřevěnou sekerku a štípací polínka na suchý zip slepené a to. No a ihle, už jsem byl v branži a postupem času každý rok se dělalo pro maminky vždycky pohádka a myslím si, že kariérně jsem měl velký progres, no. Ty jsi byl hned jako hlavní hvězda a já jsem od Sedláka se nakonec dostal za 3 roky, 4 až k titulní roli Kostěje zlého čaroděje.
1: To jsem chtěl říct, Kostěj zlý čaroděj, to bylo vyvrcholení vlastně a to už bylo výchovná věc, tam už šlo o drogy a tak,
2: ano, jako,
1: že
2: ano,
1: se nemají brát alkohol a to bylo jako,
2: To bylo skvělý scénář.
1: To bylo temné úplně.
0: To jsou tedy herecké začátky bratrů Příkazkých, o kterých mluví ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Když se teď přesuneme tedy od těch začátků do současnosti, tak spousta herců o sobě pochybuje, jak už o sobě samých, o tom, jestli jsou na správném místě. Zažili jste to někdy, anebo jste si byli už od těch prvních chvil na konzervatoři jistí, že jdete správným směrem?
2: No, já jsem o sobě vlastně, tak samozřejmě pochybuje člověk, hlavně třeba při těch studiích, ale je pravda, že já jsem se asi v tom našel celkem dost a mi tak většinou okolí dává najevo, jakože jo, Máro, dobře to děláš a je pravda, že já jsem ten typ člověka, který věří lidem, takže jim věřím, že to asi nedělám úplně blbě. A když nějaké pochybnosti přijdou, tak mě to vlastně jakoby tak otravuje a zbytečně rozhodí, že mám ten dar, že dokážu to hodit za hlavu.
1: No mě to tak nějak plynulo od začátku, aniž bych vlastně zažíval nějaké propady velké nebo nějaké jako neúspěchy, že to zní jako blbě, ale fakt mi přijde, že až do dnešní doby s tím tak jako pluju, aniž bych jako na to měl nějakou zásluhu, mi přijde.
2: Že jo, to
1: jako,
2: máš.
1: Že takové jako klepu to jako v uvozovkách štěstíčko, jako samozřejmě člověk zažije různé věci a různé místa, myslím teďka třeba angažmá divadelní a podobně, kterých třeba by mohl litovat, ale není to tak, protože každé místo, na kterém já jsem působil, tak mělo jako něco, jako, co bylo dobře a něco, co bylo špatně a vždycky bylo dobrý si jako se z toho poučit a jít dál, že jo, no.
0: Říká herec Lukáš Příkazký. Vy oba tady hrajete divadlo, objevujete se před kamerami, Marku, ty máš kapelu Franz Alpa. Co další disciplíny? Je něco, co byste si rádi vyzkoušeli i třeba mimo umělecký svět?
2: No já bych hrozně chtěl si zkusit být číšník. Já jsem se tady do toho povolání, že zamiloval, ale zakoukal jsem se, když jsme byli v Luhačovicích v ten, jak se to jmenuje, v Alexandrii a tam je dole taková jako lehce nobl restaurace, nějaká francouzská nebo co. A tam ti číšníci, to mě absolutně okouzlilo, jak prostě hned kabát, měli rukavičky a ty gesta a byli takový ti, jakože až fakt prvorepublikový, jako nobl, a to bych si chtěl někdy zkusit, ne jako v hospodě nosit pivka, ale jakože servírovat jako lidem, a to musí být hrozný kumšt.
1: Já bych chtěl asi se naučit obkládat prostě obkladačkama, kachličkama a prostě jako rukama tady tu krásnou věc, že jakože si mě někdo najme a já mu prostě obložím koupelnu. A taky bych, což v tom si moc jako nevěřím, ale chtěl bych nakreslit komiks nějaký, ale to prostě je běh na dlouhou trať a k tomu člověk musí jako najít tu odvahu, no.
0: Říká Lukáš Příkazký, který je spolu se svým bratrem Markem hostem Českého rozhlasu Zlín. Pokračovat budeme po písničce.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Lukáš a Marek Příkazští, bratři, herci a dnes hosté Českého rozhlasu Zlín. Probrali jsme festival Setkání stretnutí, který právě začíná ve Zlíně, i vaši cestu k herectví. Vy ale nejste jen herci, ale především tatínkové. Jak je náročné skloubit specifický a možná leckdy velmi nepravidelný pracovní život s tím osobním?
1: Tak tady začnu já, protože to mám jednodušší. Mám jedno dítě, dceru, shodou okolností tady teď zrovna z oken Českého rozhlasu ve Zlíně vidíme na zahradu školky, kde před chvilkou byli a hráli tam v pískovišti. Takže jako s jedním dítětem je to celkem brnkačka, bych tak řekl. Takže já ráno zajedeme na kole do školky, já si pak dělám nějakou svoji práci, pak ji vyzvednu. Ideálně po O samozřejmě, a když ne, tak po spinkání zajdeme si do cukrárny a pak přijde maminka z práce už a myslím si, že v tomhletom máme život krásný. Naštěstí těch kšeftů kolem nemám tolik, abych musel zanedbávat rodinu. No a teď můžeš začít ty, můj bráško.
2: No a já to mám vlastně jako o trošku těžší, protože ty děti jsou dvě, ale naštěstí už jsou obě v systému. Čímž myslím školu a školku. A já bych si hrozně přál samozřejmě mít více času, nebo respektive ne mít více času, ale mít to rozdělené pravidelně, protože to naše povolání má jednu obrovskou nevýhodu, nebo to divadlo ani zas tak ne, jako, ale kromě nějaké nejistoty, tak je to prostě totální časový jako chaos a nepravidelnost. Jo? Takže my spíš řešíme i s manželkou, mojí s Verunkou, kterou si poslouchá, taky jako pozdravuju, která je zlatá stříbrná, děkuju, že to se mnou ještě pořád jako vydržela. Protože je to totálně jako nepravidelná záležitost a chaos v tom, že když třeba je nějaké natáčení a podobně, tak se občas prostě nedá nic dělat a já nemůžu jako být tam, kde bych chtěl, protože musím jít prostě do práce. Ale pak zase to má jako výhodu, že ta nepravidelnost v tom, že najednou můžu být třeba týden doma ve všední den, což jako málo kdo zas taky jako zažije. No.
0: A viděli takže vás už?
2: Ne, ne, mluv. Já vlastně nevím ani, co bych řekl dál ještě.
0: Povzdech. Viděli vás už vaše děti v divadle?
2: Měl jsem je párkrát na zkoušce, a takže mě viděli, ale myslím, že jako je jim to úplně jedno zatím.
1: No tak to Zita pravidelně chodí na zkoušky, hlavně třeba v generálkách nebo tak, ale na představení si myslím, že mě asi neviděla, ale občas, když jí řeknu, že jdu do práce, tak se mě ptá, jestli budu nosit těžký kámen, což je odkaz na Kafku na pobřeží, které už měl bohužel Dernieru, anebo jestli budu jako ten upír, tak a to je zase Drákula a na toho vás samozřejmě zvu, toho ještě hrajeme.
0: Pojďme tu pozvánku rozvinout, určitě bychom se na vaši práci podívali rádi i my, tak pojďte naše posluchače tedy pozvat, ve kterých inscenacích aktuálně působíte, co by nám nemělo uniknout.
2: Jako obecně? Nebo teď ve Zlíně. No, my hrajeme zítra, jak jsem říkal, inscenaci Krkavci na scéně Městského divadla Zlín od 7 hodin.
1: No a na co bys pozval třeba do Davids, pokud lidi seženou lístky?
2: No, nejčerstvější věcí, kterou já mám za sebou, je inscenace Facka v režii Jiřího Havelky. Je to podle skutečné události. Jedna z nejzajímavějších a nejtěžších, bych tak řekl, prací divadelních za poslední roky, co mě, nebo emočně to bylo trošku jako náročnější, než obyčejně to bývává, nebo než si to jako připouštím, tak to stojí rozhodně za vidění. A nevím.
1: Jinak nejsi dobrý v ničem? Jo, v televizi by tě v čem viděli?
2: Tak jako já tady nechci úplně, jako, že tak na televizi, kdo se dívá, tak v kině, nevím. Teďka třeba určitě bychom měli zmínit, nastává sezóna letních kin, tak kdo budete moct, tak si rozhodně zajděte na film, který se jmenuje Poberta, protože to je, si myslím, zjevení po dlouhé době, taková česká komedie. To natáčel náš kamarád Ondřej Hudeček, sám si to natočil, sám si to napsal, sám si to zrežíroval a sám si to postříhal, což je teda ojedinělá záležitost. A já prostě říkám, že to je jedna z nejlepších věcí za posledních x let, která vznikla. Bohužel, jak to je trošičku jako takové, jak bych to řekl, nízkorozpočtová záležitost, i když ten film teda nestál málo, ale z hlediska propagace a podobně už ho je těžké vidět v kině, tak spoléháme na sezónu letních kin, takže kdo budete moct, tak rozhodně na to zajděte, protože je to celé v nářečí. Ty jsi v tom hrál, nebo ne? Ty
1: já jsem v tom nehrál, protože jsem se věnoval rodině.
2: Jo, jak se to točilo o prázdninách.
1: Jak se to točilo o prázdninách, no. Ale na mě přijďte určitě do Zlínského divadla, jak už jsem zmínil toho Kryla, to si myslím, že má velký potenciál velkého divadla, tady ta inscenace. Samozřejmě Drákula, kdo úplně nepotřebujete muzikál, ale stačí vám ujetá komedie, tak Drákula náš ideální volba. A nebo taky samozřejmě nemusíme zvát jenom do divadla, ale rozhodně už si zmínila kapelu Franz Alpa, www.franzalpa.cz. Poslechněte si, jsme legrační a skromní. A na konci května máme Dernieru Ibsenovy Nory. Poslední šance vidět, tak taky zvu.
0: To byly tedy pozvánky do divadel, letního kina i na koncerty od bratrů Příkazkých v dopoledním Českém rozhlase Zlín.
3: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: Zlín ožívá divadelním festivalem Setkání stretnutě a díky tomu jste dnes na vlnách Českého rozhlasu Zlín slyšeli povídání s bratry Příkazkými. Děkujeme, že jste za námi přišli a ať se vám daří. Naslyšenou.
1: My taky moc děkujeme, rádi jsme přišli, neměli jsme to daleko z divadla a rádi přijdem zas.
2: No, třeba příští rok na 31. nebo kolikátem ročníku festivalu Setkání stretnutě.
0: Říká patron letošního ročníku Lukáš Příkazký. Náš rozhovor si budete moci zpětně poslechnout v audioarchivu úterní 11. hodiny na našem webu zlín.rozhlas.cz.
3: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
4: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství zlínského kraje.
3: Co v něm uslyšíte tentokrát? Jsme na zámku v Bystřici pod Hostýnem, v budoáru hraběnky Alice Laudonové.
5: A sem nás zavedl tajemný nápis z druhé světové války.
3: Tento nápis, který je skutečný, je napsaný tuškou, hovoří o velkém strachu, tak ten nás zavede až...
5: Až k něčemu velice záhadnému, tajemnému...
3: Nevysvětlitelnému. Už ve středu 13. května. Cyklus Záhady a tajemství zlínského kraje poslouchejte na vlnách Českého rozhlasu Zlín.

0: Blíží se 12. hodina, což znamená závěr našeho dopoledního vysílání. Následovat budou zprávy a potom pořad Morava, krásná zem. Já vám popřeji krásné úterní odpoledne a budu se těšit na slyšenou po 17. hodině u pořadu Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 12 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Ve Vsetíně začíná oprava pobočky knihovny v Rokytnici. Město Vizovice na Zlínsku připravuje výstavbu chodníků v ulici Partizánská. NCOZ a vojenská policie zasahuje v pražské ústřední vojenské nemocnici. Dnes bude zataženo s přeháňkami a s nejvyššími teplotami kolem 14 stupňů. Při poslechu poledních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Ve Vsetíně začíná rekonstrukce pobočky knihovny v Rokytnici za zhruba 20 milionů korun. Staveniště už převzala stavební firma a práce se zaměří na modernizaci prostor i vybavení knihovny. Podle lidoveckého místostarosty Jiřího Růžičky má projekt přinést návštěvníkům komfortnější a modernější zázemí.
4: V rámci rekonstrukce knihovny dojde jednak k vybudování bezbariérového přístupu do objektu knihovny, to znamená výtahu, dojde k rekonstrukci, komplexní rekonstrukci prostor knihovny, včetně vybavení novým nábytkem a včetně výpočetní techniky nové, také dojde k rekonstrukci sociálních zařízení v této části objektu.
3: Po dobu rekonstrukce bude knihovna v Rokytnici uzavřená. V polovině května začnou stavební práce v ulici Partizánská ve Vizovicích. Za 4 miliony korun tady město vybuduje 455 metrů dlouhý chodník. Pokračuje mluvčí Vizovic Jiří Žůrek.
5: Stavba navazuje na první etapu z roku 2020, kdy byl na Partizánské ulici vybudován chodník od křižovatky s ulicí Říčanskou po křižovatku s ulicí Dělnickou. Odtud se teď bude pokračovat až po sjezd k poslednímu domu na pravé straně ulice Partizánská.
3: Staveniště by mělo město předat zhotoviteli 18. května. Hotovo by mělo být na konci letních prázdnin. Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu zasahují v pražské ústřední vojenské nemocnici. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí kriminalistů Jaroslav Ibehej. Na zásah upozornil server odkryto.cz. Policie zadržela 11 lidí, které podezírá z podvodu, přijímání úplatků nebo padělání lékařských zpráv. Web píše taky o tom, že mezi zadrženými je jeden z primářů nemocnice. Spojením velkých ticketingových společností GoOut, Ticketportál a Ticketstream vznikla v Česku dominantní firma, která pořadatelům i zákazníkům zbytečně zvedla poplatky. Tvrdí to menší ticketingová společnost SMS Ticket. Její generální ředitel Oldřich Brzo Bohatý říká.
6: Pro pořadatele je teďka běžný, že platí za provizi 8%, pro návštěvníka se poplatek za nákup vstupenky vlastně zvýšil na 3,5%, skokově z nějakých 15 korun.
3: Firma PLG Czech Republic, které tři ticketingové společnosti teď patří, tvrdí, že jeho firma poplatky pouze zprůměrovala a nový systém je spravedlivější.
2: Počasí.
3: Během dneška bude ve Zlínském kraji skoro zataženo nebo zataženo a přeháňky se mohou objevit hlavně na severu a východě kraje. Během večera budou srážky ustávat a oblačnost bude pozvolna od západu ubývat. Nejvyšší teploty dosáhnou 11 až 14 stupňů a vítr povane mírný severozápadní až severní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Aktuálně nemáme na cestách v našem regionu hlášeny žádné dopravní nehody. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už Morava, krásná zem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

Klidné úterní poledne vám přeji z brněnského studia Českého rozhlasu. Moravanka nám dohrála úvodní písničku, pod lančotem cestička od Ládi Hnátka. Poznali jste Danku Češkovou s Dřeťou Osičkou. No a vy už víte, že právě začal pravidelný pořad Morava krásná zem. Včera konečně trošku zapršelo, ano. Taková malá prognostika májová, vlažička, naroste travička, májový deštíček, poroste chlebíček, platí to, platí. A taky první ledový muž pan Krás dává o sobě vědět. Hned ráno člověk sáhl do šatníku pro mikiny, bundičky. A i když ráno, jak jsem jel do školy, byli tací, co měli na sobě jen krátká trička, no teplo jim asi nebylo, no ale to je na nich. Pokud vám je ještě nyní zima, tak nás rozehřejí písničky a přání této první hodiny dnešního pořadu. Číslo k nám 7264652000 a hned první gratulace. Dnes slaví své 60. narozeniny paní Eva Martínková z Ostrožské Lhoty. Milá Evičko, hodně štěstí, taky zdraví, všechny věci, co tě baví. Lásku, spokojenost, přátelé a děti vždy veselé. To přeji Marie a Miloš. Pardon, hned vezmu další. Dnešní den je narozeninovou oslavou pro paní Jindřišku Vlkovou z Lhovce. Slaví 91. narozeniny. Tvůj život je cestou plnou síly, lásky, moudrosti a nekonečné trpělivosti. Milá babičko, přejeme ti hlavně pevné zdraví, pohodu. A to přejí dcera Jiřina s manželem, syn Zdeněk, vnoučata Vlaďka, Jitka, Petra a Zdenda, pravnoučata Tomáš a Patrik. Naše písnička Pérko, Joška Konečný, Standa Pěnčík, Ištvánci ze Šardic.

0: Tolik Ištvánci ze Šardic a Jiřinka z Viničních Šumic dnes otvírá naše okénko telefonní. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Hedmer. Já mám taková dvě přánička.
0: Ano.
1: V těchto dnech slavila své krásné narozeniny moje kamarádka paní Marie Hlásenská ze Slatiny, ale rodačka z Viničních Šumic. Tak chtěla bych jí popřát, aby jí zdravíčko nezlobilo.
0: Ano.
1: Pohodu v rodině, stále dobrou náladu, ti přeje Jiška s rodinou a zůstaň, Maženko, taková, jaká jsi. A teď druhé přání. Dnes slaví členka naší věrné gardy paní Iva Muselíková své narozeniny. Přejeme jí hlavně zdraví, které moc potřebuje, pohodu v rodině a abychom se mohli takhle scházet my sokolky, jo, sokolky z Viničných Šumic 75+, jo, a můžeme se stále scházet, aby to bylo tak dobrý jako doteď, to přeje za celou věrnou gardu Jiřina Křížová. Děkuji, pane Hedmer,
0: za písničku. Ano, Jiří, já jsem si říkal, co to za gardu, jo? Jako,
1: no sokolky, jako, že to sokolky.
0: Mladá garda, říkám si, a sokolky pevně stojí za svým praporem.
1: Ano, přesně tak, jo? Říkám, je to věk vysoké, ale furt dobrý.
0: Kdybych to tušil, Jiřínko, že zavolá sokolka, tak jsem tam pustil sokolíky od babouku, ale to je 8minutovka. To až někdy večer, vidíte, teď mě to tak napadlo. Že jsme to dlouho nehráli, sokolíky.
1: Tak jo.
0: Mějte se hezky, Jiří.
1: Taky mějte se, na shle.
0: Sokolkám zdar.
1: Nazdar.
0: Nazdar. Tak, Naďa mistří. Naďi, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Rád vás slyším, povídejte.
2: Já bych chtěla popřát k dnešním narozeninám naší zdravotní sestřičce Hodné, Zenice Tomanové.
0: Mhm.
2: Ze střediska Mistřín. Tak hodně štěstí, zdraví i přeji. A všem chtěla bych pozdravit všechny sestřička, paní doktorku Mirečku Nedouchalovu a Blaničku Selucku ze střediska taky.
0: Ano.
2: A zároveň bych chtěla ještě pozdravit Natálku Jakšovu a její maminku Ivonku a Jardu Wolfa do Otnic.
0: Ano.
2: A rodiny Pavlíňákovu, Macháčkovu, Drábkovu, Ševelovu a Koblihovu. Oni už budou vědět.
0: Jasně, Nadi to už tuší. Dobře. Nadí, je to všechno, že asi předpokládám, tak
2: ano, děkuju.
0: Krásné poděkování těm, které se o vás starají.
2: Taky
0: Nadí, mějte se moc hezky, děkujeme,
2: taky
0: ať se cítíte lépe, nashledanou. Tak dobrý den, prosíme o písničku pro moji dlouholetou kamarádku Danu Kučerovou z Olbramovic. Milá Dano, já ti přeji k narozeninám. Hodně zdraví, štěstí, pohody, vše nejlepší a ať se ti splní sen. Pobyt ve vytouženém penzionu. To ti z celého srdce přeje kamarádka Marie Marečková ze Záhorovic. Tak moc děkujeme, zdravíme do rádia. Děkujeme za pozdrav, taky vás zdravíme rádi. A otočím list a je tam psáno, zahrajte Božence Hrabcové z Ostravy k jejím dnešním krásným 76. narozeninám s přáním mnoho štěstíčka, zdravíčka, lásky, spoustu ujetých kilometrů v karavanu se svým milovaným mužem za krásami našich i okolních zemí přeje Alois Pospišlík Stučap. Děkujeme a naše písnička Slávek Smíšovský, Standa Pěnčík, Kvítek Návrátníček, Kája Grufíková, Růženka Šupová a Vacenoviáci.

0: No, tak co říkáte, já teda, to už je ta nahrávka z dřívější doby, už nějakých možná 25 a více let, protože se známe, ale to jsem vždycky prostě i tuhle písničku, Kvítek na vrátniček, jak zpívá Kája Grufíková s Ružinkou Šupovou, to bylo pohlazení po srdíčku, fakt nádhera, bezvadný. Milane ze Štítar, dobré poledne.
1: Dobrý poledne, Karličku, já tě moc velice zdravím, tvého kolegu a všechny dechovkáře.
0: Ano.
1: Já bych dneska chtěl popřát manželce, která se dožívá po dost pěkných narozenin, a já to řeknu, 82 roku. Tak bychom jí chtěli popřát všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, no ale trošku, ať ten jazyk trošku drží za těma zubama a...
0: Jo, to se... No teď nás rozesmál, milý, tak to je... No. Teď pozor, vařečka v ruce, bacha, už to tam vidí, jo, v té kuchyni.
1: Jo, je to tak. A tak my jsme to chtěli popřát, teda hodně toho zdraví, a to jí přejem. Syn Milan, syn Jiří a Pavel s rodinami a pět vnoučat. Přání se připojí rodina Svobodová ze Stidruhic a Heverová. No a Karlíku, chtěl bych nechat zahrát tu písničku ještě pro Marii Baránkovou do teď si nespomenu. Protože má nový kolínko a sivě po operaci, tak ať se jí uzdravuje. No a písnička potěší rodinu Urbánkovu z Křepic, Špačkovu do Kramolína, do Miroslavy Hlávkovi, Bíjetku do Petrova a Helču do Hradiště.
0: Jasně, jasně. Kamarádům vašim, jasně.
1: Ano. Karličku, a tobě přeju, ať se držíš pěkně, co nejlepší, zdraví a hezký oslavíš májové dny tady.
0: No to se snažíme, ale nikdo z nás neví, co ho čeká, že jo, takže to je jasné.
1: Ano, je to tak.
0: Milí, tak si to oslavte pěkně s manželkou a hezké poledne.
1: Děkuju moc.
0: Něco dobrého
1: jí. Hezky.
0: Taky, ať se daří, ahoj.
1: Bude asi koprovka.
0: No ale to je dobrý, s vajíčkem nebo s hovězím?
1: Ano, s hovězím.
0: No, jasně. Ale obé je dobré.
1: Ano,
0: taky.
1: Ano.
0: Tak hezký sváteční den pro vás. Ahoj.
1: Taky, ahoj.
0: Liduška z Moravského Krumlova, rádi vás slyšíme, Liduško, ve vysílání. Dobrý den.
2: Dobrý den, všechny vás zdravím a dnes bych chtěla popřát vaší stálé posluchačce, paní Růžence Čerešňákové z Lipova, která se v tyto dny dožívá významného životního jubilea. A přejeme jí hodně moc zdraví, štěstí, božího požehnání, radosti vnoučat a také, aby jim zkvétalo její hospodářství, které udržuje s manželem Jankem.
0: Aha.
2: Všechno jim přejí. Lída a Jarek Šlapanští z Moravského Krumlova, potom Lída a František Šlapanští z Rokytné a Jarka a Jarek Vokurkovi tady z Moravského Krumlova. Všichni vás tam zdravíme.
0: A co mají za hospodářství, Liduško?
2: Koně, krávy. No,
0: tak to velké chlapi, hospodářství.
2: Velké.
0: Tak to je obrovská starost, jo? To není jen tak, že jo?
2: No to není jen tak.
0: Jasně, každý den od rána do večera a 7 dní v týdnu a 365 dní v roce. To je oběť, to je služba.
2: To je oběť.
0: No. Liduško, dobře, děkujeme moc krát a Růžence, ať se daří k narozeninám.
2: Ano, děkujeme moc.
0: Taky,
2: mějte se pěkně,
0: hezký den, naschledanou. Krásné narozeniny přejeme Vladimírovi Kočímu, hodně božího požehnání, ať je stále zapálený do našeho tanečního a zpěváckého kroužku farních důchodců a jeho zpívání v našem farním sboru je stále krásné na poslouchání. To všemu přejí kolegové od Povodí Moravy a spolek mladých důchodců z Jaroslavic. A naskočil tady e-mail, tak se do něj nahlédneme. Dnes slaví své krásné kulaté narozeniny paní Boženka Navrátilová ze Svatobořic. Přejeme jí pevné zdraví, hodně štěstí, pohodu a spokojenost. A ještě mnohem víc to přeje teta a strýc ze Šardic. Tak děkujeme, přejeme hezký den, my vám taky samozřejmě. A písnička František Maňa z Václav Babula, Má tajná lásko a Stříbrňanka.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Dovolal se František z Křepic. Dobré poledne, Františku.
1: Dobrý, Karličku. Jo, takže bych se chtěl připojit k těm narozeninám paní Makovičkovej. Paní Makovičková, všecko nejlepší, hodně štěstí, lásky a hlavně toho zdravíčka vám přeju Urbankovi z Křepic. A Milánku, namaceruj kolena a vyzmi paní tanci, jo, budeš mít solo.
0: No, teď to solo moc nebude, teď bude hrát cymbálka, to bude spíš posezení s vínečkem v ruce, jo, Františku.
1: Taky dobrá věc,
0: že jo. No to víš, že jo, no.
1: No a taky bych poslal písničku všem mém kamarádům a kamarádkám, co mě znají, protože jich hodně to nemůžeme jmenovat.
0: Jasně,
1: jo?
0: Já rozumím.
1: A pak bych poslal, Karličku, písničku do Masny, Žabčice, jo, holky. Mm-hmm. Je všechno nejlepší, máte to moc dobré. Tak, jo. A manžel se pro potěšení a je to všechno, Karličku.
0: No dobře, takže u Milana bude koprovka, nebo už probíhá. A co probíhá tady u Františka, co probíhá u vás?
1: No,
0: u Urbánku, no.
1: Žebra naložili, víš, na česnek a to, tak teďka to obírám tady, víš.
0: A
1: hromada kosti je u mě a tak jako mám takovou zábavu.
0: No to je dobrá zábava.
1: No je, sakry, dobrá věc. No.
0: Správně spláchnout. Jo, to je to, co říkal Masna Žabčice, jo, už to tady už to mapuju. Už je to jasné.
1: No jasně, no.
0: No, tak dobře, tak hlavně, že je vám fajn. Františku, no, děkujeme, no, měj se krásně a přejeme hezké odpoledne.
1: Ahoj.
0: Ahoj, naskočilo tady poděkování, Jarda Folb děkuje Naděnce Jakubíčkové, pozdrav ho moc potěšil, tak to jsme odevzdali. A dívám se na písničku, jak jsem říkal, bude to cymbálová muzika a takový klidné Vinohrady, Joška Severin mladší za doprovodu Brolnu vám, nám zaspívá.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Ano, společně jsme Český rozhlas, krása, nádhera. Dovolala se paní Martička z Šanova a je tady jisté poděkování, jak jsem to vycítil, Marti. Tak komu poděkujem? Komu poděkujem? Povídejte.
2: Já bych chtěla poděkovat Blatničce, která mě přišla hrát na narozeniny, a mojím dvou vnukům, co tam hrajou na klarinety. Já jim za všecko moc děkuju, bylo to krásné.
1: Jej, jde to normálně, tak Mira Zaloubil zbuntoval celou Blatničku, jo, a přišli k vám. A co jste měla na rozky, narozeniny?
2: Narozeniny, ano.
1: Hezka, kdy to bylo?
2: Oni už nám hráli kolikrát.
1: Fakt? Tak to je nádhera, že jo, jako mezi náma, kdo si to může dovolit, že přijde celá kapela
2: právě,
1: zahrát na narozeniny.
2: Děkuju.
1: No, to představte si, že já se tam motám už taky nějaký ten pátek a ještě mě žádná kapela nepřišla zahrát.
2: To máš Filip.
1: Filip, jo, to zbuntoval, jo. Perfektní. Jo. A co jste jim nachystala, Marti?
2: My jsme to měli v hospodě novej, v Šanově, takže bylo všeho dost.
1: Aj pro muziku, jo?
2: Ano, aj pro muziku.
1: No, krásný. Tak bez vás, Marti, mějte se hezky. Blatničku teď tady
2: a nám
1: nachystanou.
2: A zahrajte nám někdy Blatničku, no, mojej dědině.
1: Mám ji, myslím, vybranou na pátek, teď jsem si teď jistý, jo, jakoby, jo. Jak člověk vybírá dopředu, tak to už potom, že ho ztratíte orientaci.
2: To je o Šanovu, takže no.
1: Aha.
2: Dobré.
1: Mojej dědině jak, počkat, takhle? O Šanovu.
2: Mojej dědině,
1: snad si to zapamatuju, tak to tam někdy prsknu pro vás, Marti.
2: Dobře, děkuji vám, pane Jezdne,
1: nashledanou. Mějte se krásně, nashledanou. Členové klubu Přátel Českého rozhlasu a nás to moc těší. Narozeniny a teď je těch tady povícero. A dobře poslouchejte. Narozeniny dnes slaví Marta Bedřichová Borkovany, Danuška Kučerová z Olbramovic, Evička Píčová z Líšnice, Marie Navrátilová z Choliny, Liduška Sokolová z Brna, Evička Mertová ze Žeravic a Květuška Čambalová z Hroznové Lhoty. To je jubilantů tady v tento dnešní den. Dámy, není mezi vámi ani jeden pán, ano, dívám se dobře, tak říkám, dámy, přeji vám zdraví, štěstí, lásku, pohodu a to samozřejmě jménem všech posluchačů Českého rozhlasu Brno Zlín, prostě vám všem, které jste našimi členkami, tak myslím si, že si to poděkování zasloužíte a toto gratulaci od všech. Já jsem jenom zprostředkovatel, tak ať se vám daří. A písničku připojíme, bude to přímo Ratiškovská, Františka Kotázka, Stady Pěnčíka. No a bude vám hrát taková mladá muzika, veselá muzika Ratiškovice, Kristýnka Kordulová, Tereska Rulovcová, Miroslav Toman, to jsou mladí zpěváci, tak vám zaspívají tuhle písničku.

0: Ano, tolik mladí muzikanti, mladí zpěváci z Ratíškovic. No a dovolala se Anička z Olšan. Andulko.
1: Dobrý den, pane Karličku.
0: Dobrý,
1: já bych chtěla zahrát do Olšanu, Prostějova, do řeznictví, kterého tam máme pana Františka Wagnera, je ochotný, příjemný pan prodavač, tak bychom mu chtěli zahrát písničku a chtěla bych zahrát paní Jerušce Báťkové do Olšan taky, pak bych chtěla zahrát Milence a Fanovi Soldánovi, oni ví ho proč, a naše velké rodině, protože je nás moc, a Pavličkovi taky Hněvotině, ať už se ho nechá, on se ho nenechá, až umře.
0: A čeho nenechá? Čeho
1: to
0: nenech...
1: hraní, no to hraní.
0: Zaď hraje.
1: On nemá žádného kapelníka, pane Karličku, no tak musí hrát, ale my mu to přejeme. Čak. On je žije, on kdyby ho neměl tu muziku, on by umře. On musí hrát a hrát, no.
0: To je dobře, to
1: a
0: je dobře.
1: A my jsme jako všetky švagrovi nemáme tady jako už chlapí, takže on je rád, že nás má všetky holky tady. Hodně nás je. Takže on nás zahraje, ano. A vás pozdravuje taky. Vás zná taky a paní Slabáku a tak všechny.
0: Je, tak Andičko, tak pozdravujte tak Pavlíčkovi, ano, ano.
1: A děkuju moc krát a mějte se krásně.
0: Taky, taky.
1: Zdraví,
0: naschledanou. Ano, naskočilo tady poděkování, zdravím vás, pane Hegnere, prosím, vyříte naše poděkování paní Naděnce Jakubíčkové. Moc nás potěšil její pozdrav, přejeme jí brzké uzdravení, děkujeme, přejeme hezký den Ševelovi, tak to je krásné poděkování. A písnička, to bude takové pohlazeníčko, Moravská dvanáctka, ale v podstatě to bude pěvecké kouzlo. Lukáše Prajky, Olinky Baričičové a Ludvíčka Čihánka. Už je Jatelinka. Český

0: hezké, hezké, hezké, krásné. Ano, ano, to pohladí po srdíčku, po dušičce. Zpívají to báječně. Podivína se dovolala Evička. Evi, dobrý den.
1: Tak, dobrý den, pane Hübner. Já bych chtěla nechat zahrát paní Janě Švestkové, která oslavila 9. května narozeniny 61 roku. A to jí přejem hodně zdraví, štěstíčka, lásky, božího požehnání z práce za kolektiv, volám jako holky, paní Mistrová, paní Maruška Budlanská, paní Hanka Chovancová. A ještě bych chtěla nechat zahrát 24. května všem Janám, budou mě taky svátek, a to zas paní Janě Švestkové a sestře paní Janě Gálové. A to jí přeju taky hodně zdravíčka hlavně. No, tak pane Evi, Hübner, moc krát vám děkuju.
0: No, ale Evi, no, musím vám něco říct, ale ono je to teda moc hezké, když takhle přejete, v rozhlase přejete své kolegyni. To je,
1: ano,
0: to,
1: no, tak
0: to jako asi vypadá, že tam máte dobrou partu.
1: Jo, my jsme tady, nás je tady tak poskromnou a jako dobré.
0: A co dělá? No, a co víc, co
1: no,
0: to?
1: No, akorát teď jsme skenovali okvětní lístky řepky.
0: Jak skenovali? Okay.
1: No, jakože my jsme skládali na desky květní lístky řepky a to se potom skenuje.
0: Aha, tak. A pro koho to je, jakože se to skenuje?
1: To je výzkum, to je kontrolní úřad výzkumní zemědělský.
0: Jo, takhle, hezky, hezky, tak aby všechno bylo, že jo, jak se říká, aby byly vrambory v řádku.
1: Ano, přesně tak, ano. Tak, aby ta řepka byla
0: taky. Aby tak, jasně. No, tak si to tam, děvčata, krásně užívejte a prostě radujte se z dobrého kolektivu.
1: Ano, tak moc krát děkuju, pane
0: taky,
1: Hübner.
0: Taky.
1: A přeju vám pěkný den. Nashledanou.
0: Taky, Evičko, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Veverská Býtýška a Libuška. Dobrý den, Liby.
2: Dobrý den. Přeji vám taky všem pěkný máj. Mm-hmm. Já bych prosila o zahraní písničky pro Lidu Běchetovu z Chutnic k narozeninám, ať je taková, jaká je pořád. Veselá, milá a mám ji moc ráda. Moc děkuji. Mm-hmm. A ještě bych chtěla pozdravit Jardy Wolfa.
0: Ano.
2: Ať se má taky pěkně.
0: Mm-hmm, dobře.
2: Všechno dobré. Děkuji vám.
0: A Libož, vy se mějte taky dobře.
2: Ano.
0: Musíme si to tak navzájem, si to předávat, aspoň člověk dostane trošičku optimismu, ano. Dožil. Ano. Tak ať se daří, nashledanou.
2: Tak, děkuji.
0: A naskočil tady e-mail. Ano, je to tak. Dnes slaví 70 let náš drahý strýc, tatínek a manžel Josef Lhocký. Přejeme mu hlavně zdraví, štěstí, lásku, životní pohodu, dobrou náladu. A Pepičku, to vám přeje z celého srdce dcera Maruška s Martinem, manželka Mária, neteře Zuzka, Lidka a Lenka s rodinami. A Javorinka ze Strání nám zahraje takovou malinkou směsičku straňanských.

krásný konec, hej, Straňanské nám dozněly. Mám tady jednu kratičku pozvánku na dnešní odpoledne v 17 hodin, kino Svratka Tišnov. Kdo jste v okolí a máte rádi jásalku, tak se můžete si přijít zajásat společně s nimi, zaspívat, poslechnout si krásné písničky. Kino Svratka Tišnov, 17 hodin, dnes jásalka. Tak písnička ještě nám vyjde, dívám se, ano, ještě si já pohár vína zaplatím Jilí z Herzán a Zbor Podlužanu.

Takže se budeme loučit a těším se v 18 hodin opět na setkání s vámi. Teď nám ještě zahraje Tomáš Marada, romanci pro křídlovku, doprovází ho žarovějáci Ládi Svobody, tak krásné odpoledne.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude fotograf Robert Vano.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Dnes večer v České televizi.

0: TT1. Když rodinu suplují dětské gengy. Příběhy dětí ulice v novém publicistickém pořadu Rozpleteno, vyvržené děti. ČT2. Přímý přenos prvního semifinále největší a nejsledovanější hudební soutěže na světě. Eurovision Song Contest 2026. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního zahajovacího koncertu 81. Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro 2026. Úterní večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Zítra je Český den proti rakovině, ke kterému se připojuje i krajská nemocnice Tomáše Bati. Přestavba křižovatky v Zašové na Vsetínsku si vyžádá krátkodobé uzavírky. Prezident s premiérem se dohodli na 4 změnách v nominacích velvyslanců. Dnes bude zataženo s přeháňkami a s nejvyššími teplotami kolem 14 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Preventivní akce s názvem Den pro zdravá prsa se zítra uskuteční v krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně, v těsné blízkosti nového mamodiagnostického centra. Od 9 do 14 hodin tady koordinátorky lidem vysvětlí, jak si správně provést samovyšetření prsu a poskytnout další informace o prevenci rakoviny prsu. Akce se koná v rámci takzvaného květinového dne, tedy Českého dne proti rakovině. S dopravními komplikacemi musí ode dneška počítat řidiči v Zašové na Vsetínsku. Večer tam začne první krátkodobá uzavírka silnice 1/35, která souvisí s pokračující přestavbou frekventované křižovatky na hlavním tahu směrem na Slovensko. Podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla bude komunikace během noci pro veškerou dopravu zcela uzavřena.
3: Upozorňujeme řidiče, že od dnešních 19 hodin večer do středečních 5 ráno bude kvůli stavebním pracem silnice číslo 35 uzavřená. Objízdná trasa povede přes Krhovou, Moškov, Frenštát pod Radoštěm, Rožnov pod Radoštěm. Další omezení čekají řidiče také v polovině května a začátkem června, kdy bude dopravu omezovat demolice mostu a následně poté kyvadlový provoz řízený semafory.
1: Prezident Petr Pavel se s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO dohodl na 4 změnách v nominacích velvyslanců. Komentovat je ale teď nebude, řekl to před odletem na summity Slavkovského formátu a Bukureštské devítky. Usnesení o vyslání diplomatů schválila předchozí vláda Petra Fialy z ODS. Babišův kabinet ho ale koncem ledna zrušil. Pokračuje Pavel.
4: Respektuji jeho snahu mít v některých zemích lidi, ke kterým má možná větší důvěru, a domluvili jsme se na 4 změnách.
1: Jména velvyslanců musí podepsat prezident. Pavel dnes zopakoval, že respektuje snahu vlády mít v některých zemích lidi, ke kterým má větší důvěru.
2: Sport.
1: Fotbalisté Slovácka přivítají ve třetím kole prvoligové nadstavby o udržení ostravský Baník. Pokud domácí zvítězí, jistě se vyhnou poslednímu místu, a tedy přímému sestupu do druhé ligy. Zápas začne v 17 hodin a 30 minut, stejně jako duel Zlína s Teplicemi. Ševci už mají setrvání mezi elitou jisté.
2: Počasí.
1: Během dneška bude v našem regionu skoro zataženo nebo zataženo a přeháňky se mohou objevit hlavně na severu a východě kraje. Během večera budou srážky ustávat a oblačnost bude pozvolna od západu ubývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 11 až 14 stupni a vítr povane mírný severozápadní až severní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na nehodu osobního auta si dejte pozor na silnici v Kelči směrem na Police na Vsetínsku. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a na programu je nyní pořad Alex a host. Klidný poslech a pohodové úterý vám přeje Lukáš Jakubíček.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
5: V 19 letech emigroval a dobil svět. Jeho fotografie zdobily titulní stránky renomovaných módních časopisů. Proslavil se černobílými portréty, akty na film a platinotiskem. V Alex a host vítám fotografa Roberta Vana. Dobrý den.
6: Dobrý den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je fotograf Robert Vano, který mohlo by se zdát z některých mediálních novinových titulků, že je v důchodu a že ukončil svoji kariéru, ale není to tak. Pane Vano, vy jedete dál.
1: Já pořád jdu dál, ale když lidi se ptají asi, proč to bylo, že ukončil, že v důchodu, já už jsem 20 let důchodu, ale já nevěděl, že jsem šel dobit kartu, ročnou kartu, a pak slečna mi řekla, že já už 20 let nemusím dobít kartu, a já to nevěděl, že vy už jste senior, a já myslel, že mluví na mě španělsky, že senior, a jsem jak senior, no vy už jste v důchodu, a já říkám, ale já nejsem, říká, tak jste blbý, vy už 20 let jste měli, já říkám, ale nikdo mi to neřekl, že to vám nikdo říkat nebude, to musíte jít na sociálku a tak, takže já vždy, protože když působíte dlouho a lidi se ptají, že kolika ta je to výstava, za 60 let jich bylo hodně, nebo teď se zeptají, kolika tý tohle je rozhovor, tak řeknu, že tohle je poslední, jako dneska.
0: Zatím jo, poslední,
1: a
0: ano.
1: A za týden bude zase poslední rozhovor někde jinde, a oni to vybrali z kontextu a napsali, že to je moje poslední výstava, protože nevím, koliká ta to je, takže tak.
0: Ale byla to retrospektivní výstava, byla k vidění v tančícím domě, bylo tam 150 černobílých i barevných fotografií, tak se trochu mohlo zdát, že bilancujete, že jakoby děláte tečku za tou kariérou.
1: Ne, tečka bude, až budu na Olšany. To já nevím, to bylo ono vždy, když mě lidi osloví, ale co bylo jiný, že to bylo poprvníkrát, protože vždy, když dělám výstavu alebo novou knihu, tak já vždy vybírám ty moje fotky. A pak mě řekli, že já pořád vybírám ty samý stejný. Tak ať to dám mladým lidem, co ať si vyberou. Takže to bylo poprvníkrát, když z té nové knihy vybírali mladí lidi. A bylo to zajímavé, že oni mají v hlavě, je to takový retro, vybrali takovýto psychodeliktické barevné polaroidy ze 60. let a bylo to zajímavé.
0: A dovolili vám vybrat něco? Něco vybrat i vám, nebo všechno to bylo na mladých?
1: Já nejdřív vybral do knihy, jo, a to kniha vyšla a vždy, když vyjde nová kniha, tak je k tomu výstava. Že, takže v knižce bylo, řekněme, 500 fotografií a oni mohli vybrat z těch 500 těch 150. Že když lidi se ptají, která se mi líbí, nejvíc mi se všichni líbí, který já vyberu. A co jsem, já mám víc těch fotek, které se nelíbí. Ty mám doma v šuflících. Jo, to asi vydá někdo, že já nebudu, že jak jsem neuměl fotit. Ale já vždy říkám, protože to mě dali recept, že když každý den vyfotím dva kinofilmy, budu mít 72 políček, za rok budu mít 28 650 políček a z toho se 10 povede, i když náhodou. Takže za 60 let máte 600 dobrých fotek a tisíce špatných, který nikdo nevidí.
0: No i tak z těch, co se povedou, tak je těžké potom vybrat. Vy zase teď vybíráte pro novou výstavu v Londýně.
1: Ano.
0: Tam už máte vybráno? Jaké jste fázi?
1: Mám, ono to přišlo rychle, protože já s tím nepočítal a oni byli, lidi, kteří mě oslovili, byli na výstavě v tančícím domě, ale tím, že je to v Londýně, a je to na třech místech, tak najednou chtěli ty kluky, co fotím, akty a v druhé galerie bude móda a ty polaroidy a třetí galerie budou fotky z Prahy. A tak teď jsem to vybral, ale teď to musím zvětšit, udělat ty formáty a tak.
0: A 24. června, ano. Hurá do Londýna.
1: Ano.
0: Na výstavu Roberta Vana, našeho dnešního hosta.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Fotograf Robert Vano je v Alex a host. My jsme končili minulý vstup vaší blížící se výstavou v Londýně. Zmiňoval jste, že v jedné té části budou i akty mužů. Vy jste fotil i akty žen. Řekněte mi, kdo se více stydí, fotograf nebo ti, co jsou fotografováni? Nebo nikdo?
1: No, já myslím, že předtím jsem nevěděl. Já jsem myslel, že nikdo se nestydí. Ale od té doby, jak jsou ty všichni možný mitu, YouTube, ADP, HDP, takže už to není jak
0: HDP,
1: dám.
0: Je
1: všichni ty AA, taxi a já nevím, všelijaký značky, já nevím, co to je. Takže předtím já jsem mohl s někým domluvit, ale teď, když já bych chtěl a nemusí být ani akty, ale musí to jít přes agenturu nebo někoho, kde ten člověk patří a já musím předtím, než vyberu, co chci dělat, já musím říct, co chci. Jo, jestli chci fotit jenom pusu, nebo oči, nebo zadek a předek a oni pak řeknou, jo, my vám zavoláme zítra a oni pošlu vám 5-6 lidí, kteří by to chtěli dělat. A ty se asi nestydí. Ale ty, kteří odmítli, tak ty se asi stydí. Jo, a teď přijde holka nebo kluk a já jsem řekl, že chci hezký zadek a teď oni se vyzlečou a mají hezký předek, ale já nemůžu to vyfotit. Já ani nemůžu oslovit tu modelku nebo modela. Já si to musím vyfotit, co jsem se domluvil, oni odejdou a pak můžu zavolat agentuře, že jo, měl i hezký předek. A oni řeknou, to vám necháme vědět zítra. Zavolaj zítra, řeknu, že Honza řekl, že nechce. A tím to končí, já nemůžu říct, o, prosím, to už je to mýtu, nebo že vy tlačíte na někoho a to
0: takže možná domluva na místě není možná?
1: Není. Jo, jako můžu se domluvit s někým na ulici, ale zase ono nikdy, že nejsem ten typ, co bude sedět u koně a čekat, až přijde někdo, že to pak skončí jak
0: zadkem.
1: Tennessee Williamsový tramvaj do stanice Vášeň, kde Dubois čekala celý život, že přijde nějaký hezký chlap a nikdo nepřišel, takže
0: ne, myslela jsem tím, když agentura někoho vyšle, tak s tím, koho agentura vyšle, není možné se potom nějak individuálně domlouvat
1: ne.
0: Na místě. A to tak bylo vždycky, nebo kdy
1: ne,
0: to začalo?
1: Ne, že předtím nebylo, že předtím já mohl se domluvit, řekněme, že byli jsme na přehlídkách někde, kde chodili kluci, holky, já tam někoho viděl, tak kdo by se mi líbil na focení a mohl jsem říct, hele, nechtěl by si se mnou fotit, oni řekli jako očí do očí, že jo, alebo možná musím jít do posilovně za měsíc a takový ty věci, ale dneska nemůžete, protože to je že jako molestování, nebo já nevím.
0: No a když už tedy dojde na věc, takzvaně, jde se fotografovat, tak už potom tím, že jsou ti lidé předvybraní, tak nějaký pocit studu, nebylo nikdy potřeba třeba si dát panáka, nebo
1: ne,
0: jako to podpořit.
1: No, já neměl ani pivo, už naposledy jsem měl alkohol, když mi bylo 30.
0: Aha, a ti, co vám stojí modelem, ti, co
1: taky
0: fotografujete?
1: Ty taky ne, u mě ne. Protože to už Shakespeare říkal, že v alkoholu ta imaginace je obrovská, jenom to představení je ubohý. Takže u mě alkohol ne.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je fotograf Robert Vano, kterému právě před fotoaparátem pozovali významné osobnosti během vaší mnohaleté kariéry. Byla nějaká osobnost, se kterou vás pojilo přátelství?
1: Ono, protože ty lidi, kteří jsou nebo byli úspěšní, tak ty pořád něco dělají. Jo, takže my jsme se moc nepotkávali a vy nikdy nevíte, nebo aspoň to takhle bylo a možná už teď je tady taky tak, že ono je všechno ve smlouvě, jo, takže ta osobnost, která přijde na focení, tak ta dostane smlouvu podepsat, že jo, uděláme fotku na titulku, budeš se usmívat nebo nebudeš, budeš se koukat doleva, doprava, já nevím, a takhle budeš nalíčena, vlasy budu nahoru nebo dolů a já to dostanu taky. A teď, a jestli to je část toho, nebo já nejdřív myslel, že to vás jako taky našli ta Amerika, že všichni se pořád usmívají, pořád mají dobrou náladu a my jdeme z národu, který je pořád naštvaný. Takže oni přijdou na to a vy nevíte, jaký ten člověk je opravdu. Oni přijdou a řeknou hello, how are you? A ví, že se musí usmívat a čím rychleji udělá, na co byla podepsaná ta smlouva, tím rychlejší může jít domů. Že nikdy se nestane, že já to neudělám nebo ne, protože to je porušení smlouvy. Takže oni vždy stě hello, hello, hello a naschledanou a uvidíme se zase příště a buď je příště nebo není. A tím, že na začátku vás to baví, protože já nikdy v životě nemyslel, že se dostanu, že budeme fotit Rod Stewarta, nebo že tyhle lidi a Three Dog Night, Ornelu Muti, ale oni nehledají kamarádi, oni jdou, přijdou, udělají a jedou dál. A pak, když děláte pořád s lidma, tak já po tolika letech a dodnes, že já nikam nechci jít, jako jsem s lidma od rána do večera, jo, a kdyby ty party a všechno bylo v 8 ráno, tak já přijdu, ale po čtvrté nedělám nic, protože já potřebuju 2-3 hodiny pro mě, abych na druhý den měl dobrou náladu, protože když nic nedělám, že nefetuju, nechlastám, neulím, nešukám, nedělám nic, takže já potřebuju pro sebe. Ale zase ty lidi, který i známi, který pracují teď u počítače nebo v kanceláři, oni pořád nejsou s lidma. Jo, já dělám práci a ne každý rád chodí domů. A byl kluk, který furt mě říkal, dělali jsme spolu v jedné firmě asi 15 let a on pořád říkal, nechceš jít se mnou na happy hour. A já říkám vlastníku, můj happy hour je, když tě nevidím. Vidím tě každý den od rána do večera. Já musím být sám.
0: Takže musíte být sám se sebou, se svými myšlenkami, osvěžit se, ano, abyste druhý den mohl opět fungovat, ano, a dostávat ze sebe energii. Dobře, takže přátelství není prostor, aby se tvořila, je to čistě na profesionální úrovni. Vy jste také mimo jiné fotil třeba supermodelku Naomi Campbell v jejich 17 letech a někdy, ano, jste řekl, že dnes je vlastně mnohem hezčí ve svých, teď nevím přesně, kolik je, ale přes 50 už to asi bude. Tak sledujete třeba i některé své tehdejší modely, jejich vývoj, kam se posunuli, jak vypadají dnes?
1: Určitě s lidma, kterými jsem pracoval, byla ta Naomi a Cindy Crawford a Carla Bruni a Eva Herzigová a Tereza Maxová naše a oni jsou všichni krásné a dodnes se pořád chodí přehlídky a dělají reklamy a je to super. Jsem rád, že je znám a tak.
0: A že jsou stále krásné.
1: A stále krásné.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je fotograf Robert Vano, který na počátku své kariéry toužil být hercem. Nikdy jste se o to nepokusil?
1: Nepokusil, protože ono to bylo hlavně s jazykem, protože já se narodil na jižním Slovensku, ale v maďarské rodině, a i když jsem chodil do slovenské školy, tak mě já nechtěl mluvit měko, jo, že to já myslel, že lidi šišlají v tom jazyku, že řekli, že slivka nebo lehce, že furt jsem říkal lehce nebo slivky a vždy říkali vanopět. Tak když jsem šel na prýmačky na Damu a všechno jsem říkal tvrdě, tak řekli, že to asi proto, že jsem Maďar a že můžu působit v komárňanským maďarským divadle, jo, ale pak mě odvedli na vojnu a pak jsem musel utéct a už ty Americe, jak tím, že jsem neuměl jazyk, měl jsem dvě slova Yellow Submarine, to bylo všechno, takže ono to trvalo, pokud se člověk naučí. Ale mě to furt zůstalo, protože teď posledních 10 let různě chodíme po republice do kulturáku a divadla, máme tam vždy, tam je rozhovor s Robertem Vanem, 2 hodiny tam povídám a lidi mi dávají jako sílu a je to super.
0: Ano, vy jste utíkal ze socialistického Slovenska do Spojených států amerických, bylo vám 18-19 let. Popisoval jste ten útěk v 13. komnatě v České televizi, z toho až mrazí, viděla jsem. Jaké jste měl představy o tom, co bude za velkou louží a usmívali se Američani už tehdy?
1: Oni se, teď já nebyl v New Yorku už 20 let od dvojiček, takže a možná se už neusmívají, protože lidi, kteří tam jdou, říká, že se to hodně změnilo, ale já nikdy nechtěl jako do Ameriky, protože já chtěl někam do Vídně, že když se to nepovede, tak bych mohl stopovat domů, to jen půl hodiny od Bratislavy, ale z Ameriky, když se nepovede, to já plavat neumím, to bych musel přes Atlantik. Ale bohužel v tom utečeneckém táboru byste nemohli jít, kam jste chtěli, ale mohli jste jít do těch zemí, které brali utečence. A to byla Austrálie, to ještě je dál. Pak bylo Švédsko, co by mohlo být dobrý, ale říkali, že to je super, že je to sociální stát. A já v 18 nevěděl rozdíl mezi sociální a socialistický, tak nebudu utíkat od čerta k ďáblu. A byl kněz v lágru a on říkal, Amerika je nejlepší, protože tam jsou všichni utečenci. Že tam nikdy nebude, nikdo ti nebude říkat, že jsi emigrant, protože jediný lidi, kteří jsou Američani, jsou Indiáni a ty už tam skoro nebyli, takže a dobré, že tam jsem dostal pak občanství za 5 let, co bylo jako super, protože jak jsem odtud odešel ilegálně, tak mě se zbavili národnosti, státní příslušnosti a občanství. A tak jsem já nikam nemohl. A všude jinde ty občanství nebo ty papíry trvají dlouhší 7 let. Takže jsem tam... A tím pruser ale byl, že já nemohl jít jako sám, protože já podle amerických zákonů nebyl dospělý. Tam jste dospělý, když je 21. Takže mě dali na adoptaci z lágru a nějaká rodina se přihlásila z Filadelfie a ty mě vzali a tak jsem mohl jít do Spojených států.
0: A do těch 21 let jste žil u té rodiny. Žít,
1: ano.
0: A pak jste vlastně byl i pro Spojené státy dospělým, tak jste opustil tu rodinu, nebo jste zůstali nějak v kontaktu?
1: No, já opustil moji rodinu, tak já bych rovněž opustil každou rodinu, ale super, že mě vzali, to vím teď, protože bez peněz, bez profesí nebo práce, já bych jako... Nevím, co by se stalo, takže díky panu Bohu a rodině, která mě vzala. A, ale já jsem musel jít za svým, chodil jsem do školy, musel jsem pracovat a pak do té doby jsem i vydělával peníze a to trvalo 3 roky, jo, a do té doby se člověk naučí trochu mluvit, takže jsem se mohl osamostatnit, ale pořád na víkendy jsem chodil domů k té rodině.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s fotografem Robertem Vanem, mimo jiné i o jeho emigraci v roce 67, začátcích ve Spojených státech amerických, vlastně i tehdejší rodině, která se vás ujala, protože jste pro Spojené státy americké nebyl dospělým, ale měl jste kontakt i se svojí skutečnou rodinou na Slovensku. No, po jaké době jste se s nima spojil?
1: Ono se to dalo někdy asi po dvou letech. Asi mě museli nějak... Já nevěděl, že já byl sledovaný. Jo? Že já, když i dostal papíry, tak už jsem mohl domů, řekli, že máš, že jsi už Američan a můžeš klidně do Československa. Jenomže když jsem já chtěl domů, tak jsem musel jít přes Československou cestovnou kancelář. A tam seděli nasazené soudružky. To já nevěděl. Já myslel, že ta paní Marta, ta byla taky emigrantka jako já. A ta všechno, co já jí říkal, ona to posílala domů. A teď, když já dostal ty SCB spisy, tak tam byly všichni moje dopisy rodičům a všechno, co já tam říkal. A já nikdy nedostal povolení přijít domů až po revoluci 91.
0: Čili ty dopisy se nikdy k rodičům nedostaly, STB zabavilo.
1: Možná nějaké, jo, asi museli přijít, co bylo, řekněme, neutrálné, když jsem říkal, že svítí sluníčko, ale když jsem něco řekl, například ty první nedošli a když pak jsme se potkali po 30 letech, tak mamina říkala, jo, já když odešel, mě bylo 18, jsem se vrátil, mi bylo 45, takže mě jako mamina neviděla celý čas a tak jsme brečeli a ona říkala, hele, ale to je dobré, že všechno dobré jako dopadlo, protože že už mě znali a měl jsem dobrou práci. A jenom řekla, jenom já ti nikdy neodpustím, že ty si nám neřekl. A oni mysleli, že já umřel, že mě tam pochovali někde v Nových Zámcích, že, protože jsem byl nezvěstný. Já říkám, mami, ale já vám pořád psal a říkal, dobře, tak už nemluvme o tom. Já se nechci s ní hádat, aby nedostala infarkt, už bylo přes 80. A maminka umřela a po 15 letech já dostal tyhle STB spisy k tomu dokumentu a tam byly všechny moje dopisy. A co mě jenom štvalo, že já ty mámině nemohu říct, že vidíš, já ti nelhal. Tady jsou všichni dopisy, které jsem vám psal.
0: K dokumentu, který o vás byl natočen.
1: Ano.
0: Vy jste se vrátil natrvalo v 95. roce. Kam jste se vlastně vracel? Tehdy už nebylo Československo, bylo Slovensko a Česká republika, tak kam jste se vracel a proč jste se vlastně vracel natrvalo?
1: Já nemyslel, že jdu natrvalo, já jenom, že jsem mohl poprvní tím 91. myslím, že ještě bylo Československo a protože já už žila jenom maminka a takhle jsem každý půl rok, já žil tenkrát v Paříži, takže jsem se vracel domů a v 90. je pak se rozdělila republika, ale mně to bylo jedno, protože jsem já tady nebyl. Ale v 94. dva kluci, který taky emigrovali do Ameriky, jsme se znali, oni koupili licenci pro časopis L, československý časopis tenkrát, ale to trvalo, pokud se to dalo do pohybu a oni mi nabídli práci kreativního ředitela, co já byl blbej, protože nevěděl, mě bylo 45 a tak jsem myslel, že teď já budu šéfovat VL, tak teď budu moct dělat všechno, co chci, ale jsem nevěděl, že když vy koupíte licenci, vy se musíte držet podle toho receptu. Jo, takže to nebylo tak, ale já měl smlouvu na 2 roky, ale mně se to tady líbilo, já nikdy předtím v Praze nebyl. Tak jsem zůstal na další rok, na další a pak jsem zůstal a furt jsem a já pořád myslím, že někam jdu, ale asi už nikam nejdu.
0: A už toho je vlastně 30 let, více než 30, no. 31 let, co jste natrvalo tak v České republice. Robert Vano je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Je s námi fotograf Robert Vano, který chystá další výstavu, tentokrát v Londýně. Ta výstava započne 24. června. Vy se vydáte do Londýna, ale nejste úplně nadšen z toho, že usednete do letadla a poletíte.
1: Já nejsem nadšen, protože já už nikam nerád chodím, ale buď z té euforie, když mě oslovili, já měl jsem strašnou radost, že možná ještě jedno v Londýně, pak to mají do New Yorku a do Paříže. A tak jsem řekl, že jo, ale teď, jak se to blíží, tak jsem z toho čím dál víc nervózní. Ale tak a to není ani o tom letě, ale tím, že jsem dlouho nikde nebyl, takže už to není tak, jak dávno, když jsme letěli někam, to bylo, jak když dneska jdete na nádraží, jdete, nastoupíte, a jdete, ale teď tam přijdete a cestu tam všelijaké tyhle mašinky, kde musíte skenovat svůj pas, nebo co to mi říkají kamarádi, takže já se budu jako tvářit, že jsem slepý nebo něco neumím, aby mi tam nějaká pomoc pomohla.
0: No, slepý,
1: pak to se... Pak chci sedět sám, jo, to taky není možný, ani ve vlaku, jo, že já říkám, já potřebuju jízdenku, chci sedět sám. A teď paní říká, jo, vy chcete relax. Já říkám, já nevím relax, nebo jenom... Protože z dětství máte z paměti, že do vlaku nastoupí 4 ženský s živýma kuřetama nebo kohoutem. Vytáhnu si sendviče, hned mají řízky a to. A mě vždy posadí někoho vedle nějakého velkého pána nebo paní a já jsem furt uprostřed.
0: No, aby se to vyrovnalo. No, nemůžeme, no. Nemohou posadit 3 velké pány. Silné.
1: No, takže tak, ale mám i radost a večer, ale to je jedno, že mám vždy radost, když dva momenty, když přijdu a odejdu. Tedy. A už na cestě domů se budu těšit. Já tam nebudu dlouho, já jsem řekl, že já pojedu ten den, bych chtěl, když je vernisáž a na druhý den ráno chci jít domů.
0: Nechcete si prohlídnout Londýn, zavzpomínat, nic takového.
1: V televizi nebo někde.
0: Dobře, a říkáte, že by tato výstava měla pokračovat a měla by zavítat na místa, kde vy jste působil, ať už New York nebo Paříž?
1: Ano.
0: Takže dost možné, že poletíte do New Yorku.
1: No, budu
0: nebo to
1: muset.
0: Bude muset být bez vás?
1: No, budu muset, já nevím. Ono to je blbý, protože už jsem se chtěl vymluvit. A je to, není to fér nedodržet slovo. Jo? A oni řekli, ale vy jste nám to slíbil. Jo? A tam, protože pak, když řeknu, že ne, tak proč to dělají? Jo, takže

0: blízkém kontaktu, že všude, kde já žil, oni žili taky po nějakým čase jenom ulici dál. Takže ty lidi, a oni mají děti a to jsou ty děti, co mi vždy ukazuje, že jí vypadl zub. Takže jedna žije v Los Angeles a druhá dcera žije v New Yorku. Takže když bude výstava v New Yorku, oni určitě pojedou. Ale už takhle ty blízky. Když s těma lidma nejste spolu, já nevím, 30 let, tak ono, oni si najdou jinou cestu a tím, kterým asi píšu, ty nepřijdou, protože ty kamarádky už je přes 90, takže ta nepojede a tak.
1: Abyste si našel cestu, která vás zavedla opět domů.
0: Ano.
1: A jste tu spokojený. Co vás ještě čeká? Teďka po rozhovoru, kam se vydáte?
0: Teď pojedu koupit baťoch, protože tehle baťoch, který mám, tak to už ho mám asi 10 let a už je na něm díra. Takže
1: tak to je příjemná povinnost, není?
0: No, musím koupit baťoch, protože když pojedu do Londýna, tak nemůžu jít s dírou na baťoch.
1: Musíte být reprezentativní. Tak dobře vyberte a moc děkuju, že jste tu byl. Robert Vano.
0: Moc krát děkuji za pozvání. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Do Uherského Hradiště dnes přijede až tisícovka fanoušků Baníku. Azylový dům na Jižních Svazích ve Zlíně má po rekonstrukci nové koupelny. Prezidenti Česka, Slovenska a Rakouska jednají o využití umělé inteligence ve vzdělávání. Dnes bude zataženo s přeháňkami a s nejvyššími teplotami kolem 14 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. V Uherském Hradišti dnes od 17:30 fotbalisté Slovácka přivítají Baník Ostrava. Policie utkání označila jako rizikové. Očekává příjezd až tisícovky fanoušků z Ostravy. Dohlížet na pořádek a bezpečnost budou v okolí stadionu i ve městě desítky policistů. Podrobnosti přidává policejní mluvčí Radomír Šiška.
3: Do bezpečnostního opatření budou nasazeni policisté z řad pořádkové a dopravní policie, souvodí, jízdní policie, kriminalisté nebo členové antikonfliktního týmu. Spolupodílet se budou také družstva speciální pořádkové jednotky z Ostravy.
2: Policisté upozorňují fanoušky na zákaz pronášení jakékoliv pyrotechniky na stadion. V jeho okolí bude během dne uzavřeno několik ulic. V azylovém domě na zlínském sídlišti Jižní Svahy skončila rekonstrukce koupelen. Ty využívají hlavně maminky s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci a přechodně tam žijí. Opravy trvaly téměř půl roku a provoz zařízení zůstal po celou domu zachovaný. Rekonstrukci za bezmála 2 miliony korun financovalo město Zlín. Podrobnosti doplňuje mluvčí Charity Zlín, která azylový dům provozuje, Pavla Romaňáková.
4: Rekonstrukci koupelen, kde byly dříve vany, standardní zařizovací předměty, a teď teda došlo k té změně, že místo vany je sprchový kout, ale dispozice byla téměř zachována a jsou tady skutečně nové zařizovací předměty.
2: O využití umělé inteligence ve vzdělávání jednají v těchto chvílích v Bratislavě prezidenti Slovenska, Česka a Rakouska. V rámci slavkovského formátu je to teprve druhý summit těchto zemí. První se odehrál loni ve Slavkově.
5: Přímo na hraniční řece Dunaji prezidenti Pellegrini, Pavel a van der Bellen při setkání na lodi mluvili o propojení infrastruktury tří zemí, o posilování odolnosti vůči krizovým situacím, například přerušení dodávek energetických surovin. Předtím položili pod hradem Děvín věnce k památníku více než 400 lidí, kteří zahynuli při pokusu překonat železnou oponu přeplaváním soutoku Dunaje a Moravy. Prezidenti také uvidí prezentaci 9 studentských projektů, které využívají umělou inteligenci. Například český projekt Mabelor vyvíjí průzkumný dron s autopilotem, který bude očima hasičů v zamořených a nebezpečných prostorech. Ze Slovenska prezident Pavel zamíří do Bukurešti na summit 9 východoevropských členů NATO. Z Bratislavy Pavel Novák, Český rozhlas.
2: Dubnové mrazy podle předběžných odhadů českých pěstitelů zničily polovinu letošní úrody ovoce. Největší ztráty budou u jablek. Informoval o tom předseda České ovocnářské unie Martin Ludvík. Škody zřejmě půjdou do vyšších stovek milionů korun. Jejich rozsah ovocnáři stále sčítají. Přesnější údaje by měly mít v příštím týdnu. Úrodu navíc může ohrozit i přetrvávající sucho.
1: Počasí.
2: Dnes bude ve Zlínském kraji skoro zataženo nebo zataženo a přeháňky se mohou objevit hlavně na severu a východě kraje. Během večera budou srážky ustávat a oblačnost bude pozvolna od západu ubývat. Nejvyšší teploty dosáhnou 11 až 14 stupňů a vítr povane mírný severozápadní až severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na silnicích a dálnicích ve Zlínském kraji se podle dopravních serverů jede v této chvíli bez nehod. Na zprávy Českého rozhlasu Zlín už nyní navazuje Dobré odpoledne s Pavlem Vackem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásný den, dnešní úterní dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín. Zahájíme upozorněním. Čelíme rekordnímu nárůstu kybernetických podvodů, jak dnes zveřejnili zástupci policie. Jejich počet by letos mohl překročit 27,5 tisíce. Podle policie jsou zároveň nejvíc ohroženi lidé, kteří věří, že podvod rozpoznají a nemůžou mu naletět. Tak pozor, jak se podvodům efektivně bránit, tak i to si řekneme už za chvíli. Budeme ale samozřejmě také hrát pohodové písničky, které nestárnou. Hned ta následující je vyloženě taková letně lenošivá od Michala Tučného, který bude zpívat o tom, že spí v obilí. Někdy je dobré si odpočinout, čímž mířím zároveň i na vážné téma toho dnešního dne, protože máme také Mezinárodní den podpory nemocných s chronickým únavovým syndromem. Pokud vy jste jenom tak běžně unavení, tak si tak hezky zalenošte s Českým rozhlasem Zlín, ať vám poslech dodá i trošku energie. Přeje Pavel Vacek od mikrofonu.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Po pohodové písni ve vysílání Českého rozhlasu Zlín 9 minut po 14. také vážné téma. Nejvíce ohroženi internetovými podvody jsou lidé ve středním věku, kteří mají pocit, že naletět nemůžou. Upozorňuje na to policie, podle které případů telefonních a internetových podvodů výrazně přibývá. Je to zejména kvůli organizovaným skupinám ze zahraničí. Ty pracují se strachem lidí, jsou stále důvěryhodnější a i po zásahu policie jsou schopni znovu začít působit jinde. Detaily k tématu probereme s reportérkou Terezou Chrstinovou. Poslouchejte obezřetně. Hezký den, Terko.
1: Hezké odpoledne.
0: Jak výrazný je nárůst kyberpodvodů podle policejních statistik?
1: Online podvody podle policistů už představují 3/4 veškeré kybernetické kriminality. Za celý loňský rok policisté zaznamenali přes 21 tisíc trestných činů v digitálním prostoru a jen letos do dubna jich je už přes 8 tisíc. Tímto tempem by podle policie mohl počet těchto skutků překročit 27,5 tisíce za rok. Podle Ondřeje Kapra z odboru hospodářské kriminality jsou v 80% případů oběťmi ženy. Průměrná škoda u telefonů podvodů dosahuje podle Ondřeje Kapra na skoro 3/4 milionu korun. U romantických podvodů, kde se pachatele vydávají třeba za americké vojáky, kteří slibují obětem, že s nimi budou žít a chtějí poslat peníze, je průměrná škoda přes 500 000 korun.
0: Nedávno vydala aktuální data k kybernetickým útokům taky Česká bankovní asociace, konkrétně za letošní první čtvrtletí. Co ukázala?
1: Ukázala zejména nárůst odcizené částky, která se proti loňskému prvnímu čtvrtletí zvýšila víc než dvojnásobně, a to na téměř 800 milionů korun. Banky zároveň letos v prvním čtvrtletí zachránily vyšší částku než za stejné období loňského roku, tedy 3 miliardy a 400 tisíc korun. Podle Zdeňky Hildové z České bankovní asociace je ale stále problém, pokud útočníci donutí lidi vybrat peníze v hotovosti a předat jim je osobně. K těmto penězům se už těžko dostanou zpátky.
2: Ta částka, co je zachráněna, tak je i ohledně toho, že banky to nějakým stylem zastaví, anebo to ten, který ho podvedou, tak to jde nahlásit na policii, ale ať máme představu, pořád bojujeme s tím, že cca 80% lidí nenahlásí ty podvody na policii a nejsme schopni to tím pádem vlastně vůbec nějakým stylem detekovat, prošetřit.
1: To, že lidé řadu podvodů nenahlašují, potvrzuje i policie. Policisté zároveň varují i před falešnými investicemi, tedy zdánlivě lákavými nabídkami výdělků, anebo před inzertními podvody. To jsou třeba případy, kdy lidem přijde zásilka, kterou si ani neobjednali, ale jsou nuceni za ní zaplatit.
0: A jak se tomu dá bránit, Terezo? Protože podle policie používají podvodníci stále propracovanější scénáře.
1: Je to tak, podle policistů můžou hovory trvat i 12 hodin, střídá se v nich několik lidí a mají pro oběti odpověď prakticky na všechno. Zároveň pracují se strachem a jsou uvěřitelní. Používají třeba jména reálných policistů nebo bankéřů, anebo jsou schopni si vygenerovat přes umělou inteligenci zdánlivě pravý průkaz. To se stalo i ve Zlínském kraji, kdy podvodníci zneužili průkazy policejních mluvčí. Zásadním krokem, jak se útokům bránit, je nejednat ve stresu a uvědomit si, že praví policisté ani bankéři nikdy nechtějí po lidech platební transakce. Policie zároveň upozorňuje, že pokud policisté nebo bankéři posílají zdánlivě pravý průkaz přes telefon, tak jde v drtivé většině případů o podvod, protože ani to praví policisté a zaměstnanci banky nedělají. Tyto preventivní informace teď bude policie víc prezentovat veřejnosti.
0: O kyberpodvodech a telefonních podvodech jsme mluvili s reportérkou Terezou Chrstinovou, budeme mít na paměti a šíříme éterem Českého rozhlasu Zlín to upozornění. Buďte opatrní. Děkujeme, Terezo, naslyšenou.
1: Děkuju, hezké odpoledne.
0: A my si po těžším tématu dáme takový odlehčený výlet. Co říkáte? Občas můžeme vyrazit i za hranice našeho kraje. Turisté, kteří rádi vyrážejí do Jeseníku, by ale měli zbystřit dopravu mezi jesenickým rozcestím Hvězda a Ovčárnou. Na více než 2 měsíce zkomplikuje oprava cesty. Detaily o rekonstrukci uslyšíte v reportáži už za chvíli.
3: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín. Pro vás sledujeme samozřejmě především dění v našem kraji, ale co se týče výletů, tak tam se neuzavíráme pouze do našeho regionu. Občas si uděláme takový lehký výšlap či nahlédneme do regionu okolních. Tak tomu bude i v následujících minutách. V Jeseníkách začala další fáze oprav silnice mezi Hvězdou a Ovčárnou. Právě na to chceme upozornit turisty, také řidiče, protože právě ty čeká kyvadlový provoz. Rekonstrukce za 16 milionů korun má skončit v polovině letních prázdnin. Jde přitom o velmi vyhledávaný turistický cíl v Jeseníkách, tak si o tom poslechněte víc.
1: Milovníci turistických výšlapů do Jeseníku jsou třeba manželé Zdeňka a Rostislav Štěpánkovi z Střídku Místku.
2: Čerstvý vzduch, prostředí, jako je tady krásně. Jezdíme každý rok tady.
3: Právě trpím na průdušky a mám chronickou průdušní nemoc a velice mi to tady dělá dobře.
1: Šéf bruntálských silničářů Otakar Pavlík ujišťuje, že oprava horské cesty dopravu na Ovčárnu nezastaví.
4: S tím, že by měl být zachovaný režim dopravy jak pro autobusy, tak pro veřejnost, cyklo i pěší.
1: Úzká a klikatá silnice z Hvězdy na Ovčárnu už opravu podle něj potřebuje. Aktuální rekonstrukce navazuje na loňské práce.
4: Teďka je to zpevnění břehu směrem nahoru proti svahu plus odvodnění. Hrozí sjetí toho protilehlého svahu a v návaznosti se na to i se zpevňuje ten protilehlý břeh, aby došlo k řádnému odvodnění vod přitékajících z vrchu a netekly přes komunikaci, ale tak, aby byla odvodněna voda řádně přes propustky a dál pryč.
1: Autobusem se po horské cestě ráda nechává vést i bývalá učitelka Libuše Hromková.
5: Samozřejmě, že jezdí autobus stejný, to je 6 kilometrů z Hvězdy na Ovčárnu a to pro je velká výhoda, velká výmožnost. Na jak dlouho to má být zavřeno?
1: To nebude právě zavřeno, to je ta výhoda, že to bude jezdit kyvadlově, takže ty autobusy si tam pojedou i tak.
5: No takže to je báječná zpráva nakonec toho našeho rozhovoru.
1: Silničáři avizují, že silnici zřejmě zavřou v jediném momentu při pokládce finální živičné směsi a to na nezbytně dlouhou dobu. Z Jeseníků Andrea Brtníková, Český rozhlas.
6: Jana Schulmeistera z Kroměříže obklopovala hudba od malička. V jeho rodině se jí věnují už po generace. Výrazný český klavírista začal svá první ocenění sbírat v 7 letech a nedávno získal cenu BBC Music Magazine Award v kategorii mladých umělců. Klavírista Jan Schulmeister usedne do křesla pro hosta ve studiu Českého rozhlasu Zlín už 14. května. Těší se na vás Markéta Macháčková.
7: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín. Písničky, které nestárnou.
8: Mezi. Do mých snů však tiše vcházíš jako říjen. Denně vcházíš.

0: Ano, je tu nádherný den, jak jsme slyšeli v duetu Věry Špinarové a Václava Neckáře ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Věřím, že i vy tak vnímáte úterý 12. května, a to bez ohledu na počasí, které se nám trošičku ochladilo. Aby ne, jsou tady takzvaní zmrzlí muži, my se ale podíváme na počasí okem odborníka, nebo jsem přesný, odbornice. Jitka Kučerová je s námi teď ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Hezký den.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak první zmrzlý, pan Krác, přinesl do našeho kraje ochlazení. Jak to vypadá v tuto chvíli v našem regionu?
1: Oproti včerejšku určitě ano, a přišel vlastně úplně přesně, protože ty včerejší teploty byly ještě do 21 stupňů, dnes je stěží nějakých stupňů zhruba 14, takže teploty nejsou nijak vysoké, nejčastěji tedy tak těch 10 až 13 stupňů teď ve Zlínském kraji. Na obloze je hodně oblačnosti, spíše takové převažující zataženo, skoro zataženo. Srážky se moc nevyskytují, respektive nějaké první, ale velmi drobné přehánky na severu kraje. Oni postupují od západu, konkrétně ta přehánka je spíš jedna, ani ne množné číslo se zatím nedá použít, takže nějaké drobnější srážky. A vítr, ten fouká takový svižnější, mírný od severozápadu až západu.
0: Takže spíše drobnější srážky, nicméně ta pronostika, že na tři ledové Pankráce, Serváce a Bonifáce padává voda, by platit mohla i v následujících dnech. Než se dostaneme, tak ještě popište noční počasí.
1: Dnes odpoledne ještě nějaké ty přehánky se právě hlavně v té severní části a východní části kraje mohou objevit, ale nebude to nic zásadního, co by mělo nějak nabývat na objemu, alespoň tedy v tom vodním pojetí. I zítřek vlastně bude podobný, respektive ještě ze začátku noci možná nějaká drobná šance tady v tomto prostoru na přehánku, jinak i noc převážně oblačná. V jihozápadní části kraje se pravda oblačnost může přechodně možná zmenšovat až na polo jasno nebo i jasno. No a zítra kránu znovu na severu a východě kraje je ale menší možnost, slabé přehánky. Teploty ty budou klesat nízko, takže ledoví muži dostojí své pověsti. 3 až 0 zítřejší ranní teploty, nejnižší v údolích to může být lokálně dokonce kolem minus jedničky, k tomu pochopitelně spíše četnější přízemní mrazíky a vítr v noci jenom slabý, severozápadní až západní kránu, vítr jihozápadní.
0: A jaká bude zítra tedy na Serváce? Biozátěž?
1: Jednička, nejnižší mírná zátěž.
0: A pomalu přejdeme i k poslednímu ledovému muži. Bonifác, ten bude jaký v našem kraji?
1: Oproti zítřku, ten bude podobný tomu dnešnímu dní, tak ve čtvrtek už potom čekáme spíše deštivější den, zítra zase nějaké jenom drobné, výjimečné slabé přehánky a asi zítřek bude nejteplejší, 13 až 16 stupňů. Ve čtvrtek to bude buď podobně nebo i méně a postupně se na části území objeví občasný déšť nebo přehánky, nelze vyloučit ve čtvrtek ani nějaký lokální výskyt bouřky a potom večer a v noci na pátek mohou ty srážky být dokonce i trvalejší a zase vydatnější. Teploty 7 až 3 ráno a 12 až 16, tedy ve čtvrtek odpoledne.
0: To jsme se dostali s Jitkou Kučerovou až ke čtvrtku, tedy k poslednímu takzvanému zmrzlému muži Bonifácovi. Necháme si zatím zahleno tajemstvím, jestli tedy ukončí vládu zimy v našem kraji a pak už bude jenom krásně. Povíme si příště. Co si povíme ještě teď? Jsou rekordy. Kam až umí stáhnout ukazatel teploměru pan Krác?
1: Na minus 4,5 stupně, což je nejnižší hodnota naměřená ve Vsetíně v roce 1927, ale také umí pěkně přitopit pan Krác 31 tropických stupňů z roku 1958 z napajedel.
0: A pak, že zmrzlý muž, že ano. Tak, ale děkujeme i za tyto rekordy. Mějte se krásně, paní Kučerová, a brzy ve vysílání Českého rozhlasu Zlín opět naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: Vy si teď vychutnejte kapelu No Name a pak pozvánku k výletu.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: A teď se ve vysílání Českého rozhlasu Zlín projdeme vesele kolem Bojkovic. Což je odkaz nejen na náladu, s jakou se pustíme do výletu, ale také na stejnojmenou tradiční akci, na kterou nás přichází pozvat Jiří Tomáš. Dobrý den.
1: Dobrý den, přeji vám i všem posluchačům. Dnes vás pozvu na 46. ročník turistického pochodu Vesele kolem Bojkovic. Pořádá jej TJ Sokol Bojkovice, oddíl turistiky, v sobotu 16. května. Start bude v Sokolovně Mánesova 278 od 8 hodin. Cíl tamtéž do 16. Mám informaci od pořadatelů, že trasy povedou tentokrát směrem na Pitín. Pěší trasy v délce 5, 10 a 15 kilometrů, cyklotrasy 25 a 42 kilometry. Popisy tras dostanete na startu.
0: Vy jste ale jistě s jednotlivými trasami už obeznámen, pane Tomáši. Mohl bych vás za naše posluchače poprosit, jestli byste jednu vybral a tu nám už trošku nastínil teď ve vysílání, ať máme takovou malou ochutnávku z toho, na co se můžeme v Bojkovicích letos těšit.
1: Určitě to není problém. Sám mám rád, když můžu si předem prostudovat nabízené trasy. Popíšu vám teda trasu 10 kilometrů. Od Sokolovny po zelené značce k městskému úřadu, pak vpravo po modré, Komenského ulicí až za tabuli Bojkovice. Po 100 metrech se dáme směr letiště. Po vlastním značení dojdete k Mazálkově vyhlídce, kde bude první kontrola. Od ní stále po vlastním značení směr Ohloběnka a loukami k rozhledně na Skalce. Dál půjdete lesem kolem Pitínského vrchu k druhé kontrole. Pak krajem Louky přes Čertorie k Olšavě a na železniční přejezd. Asfaltovou silnicí do Pitína k rodnému domu arcibiskupa Matochy a na most přes Olšavu. Po 250 metrech se dáte po cyklotrase 5049 k úpravně vody a po žluté značce dojdete k městskému úřadu a Sokolovně.
0: A ještě můžeme dát našim posluchačům i tip, jak se dostat na start do Bojkovic?
1: Ideálně ze Zlína autobusového nádraží v 8 hodin ze stanoviště 44 do Luhačovic, autobusové stanoviště, a pak dál do Bojkovic, Sokolovna. Příjezd v 9 hodin 8 minut. V cíli na vás bude čekat diplom, razítka pochodu a tradiční občerstvení. Využijte tuto akci, určitě nebudete litovat a přijedete znovu.
0: Stejně jako jistě dorazí zase příště do Českého rozhlasu Zlín Jiří Tomáš, aby nás pozval opět na nějaký další pěkný výlet. Ten dnešní se týkal 46. ročníku pochodu Vesele kolem Bojkovic, který se bude konat 16. května. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A už za chviličku se také zaměříme opět na naši rubriku s názvem Co v učebnicích nebylo. V ní se dnes podíváme na hranici Čech a Moravy. Už za chvíli s Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Zlín.

kdysi. To už je hodně dávno. Vrazili mi tohle veslo. Předtím jsem byl jenom král. Teď jsem sám s touhle bárkou na moři. A ty dálky, tak ty už mě vůbec, no prostě vůbec nelákají.

0: Seriál Českého rozhlasu Zlín, co v učebnicích nebylo, nás dnes zavede na hranici. A přitom neopustíme naši republiku. Jak je to možné, vysvětlí Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že v Jihlavě a jejím těsném okolí najdeme 4 zdobné barokní pylony, které vymezují hranici mezi Čechami a Moravou? V polovině 18. století je dala postavit císařovna Marie Terezie ve snaze o definitivní vyřešení vleklých sporů o průběh zemské hranice. Díky striktnímu dělení tak lidé věděli, v které části země se právě nacházejí, ale hlavně bylo jasně určeno, kdo má za co platit. V dané době se totiž představitelé Čech a Moravy svářili, kudy povede hranice mezi zeměmi a zejména o to, kdo zaplatí opravu hlavní zemské cesty, která spojovala Vídeň a Prahu. Česká zemská reprezentace tvrdila, že hranice leží víc směrem k Čechám, aby na Moravu vyšla větší část opravy. Autorem hraničních kamenů je sochař Viktor Václav Morávek z nedaleké obce Polná. Žulové komolé jehlany na podstavcích jsou vysoké skoro 5 metrů. Na protilehlých stranách mají výrazné reliéfy českého lva a moravskou orlici. Latinské nápisy na nich připomínají jméno panovnice, která jejich vznik iniciovala. Pylony jsou zapsány na seznamu nemovitých kulturních památek.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: Každý den míříme za vámi. Je na čase pozvat vás k nám.
3: Už v sobotu 16. května otevřeme dveře do Kořán a ukážeme vám, jak rozhlas vypadá i jak se dělá.
0: Čeká vás prohlídka naší unikátní vily Jana Antonína Bati, vysílacích studií a hlavně vaše známé hlasy.
3: A společný čas strávíme i při doprovodném programu Před vilou. Tak přijďte za námi, jako hosté i jako spolehlivý motor všeho, co děláme.
0: Rezervujte si svá místa z důvodu omezené kapacity na e-mailu dod.zlin@rozhlas.cz nebo telefonicky na čísle 221 555 237.
3: Den otevřených dveří Českého rozhlasu Zlín.
0: Už v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin.
3: Podrobnosti najdete na našem webu a Facebooku.
1: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.cz.

0: To byla slavná ABBA ve vysílání Českého rozhlasu Zlín, kde se teď budeme věnovat sportovnímu tématu. Jednoho konkurenta v boji o vyhnutí se přímému sestupu fotbalisté Slovácka porazili o víkendu. Dnes v podvečer se pokusí stejný úkol splnit znovu. A pokud doma ostravský Baník porazí, přímý pád do druhé ligy už jim hrozit nebude. Víc k tomu řekneme za okamžik.
1: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.

0: Plamňák a Žďor ve vysílání Českého rozhlasu Zlín celých 10 minut před 15. hodinou. Fotbalisté Slovácka si můžou v podvečer zajistit to, že se vyhnou přímému sestupu do druhé ligy. Od 17 hodin a 30 minut přivítají v nadstavbové skupině o záchranu Baník Ostrava, který na 14. tým z Uherského Hradiště ztrácí 3 body. Pokud Slovácko zvítězí, Ostravané už nebudou mít šanci ho v tabulce přeskočit.
1: Trenér fotbalového Slovácka Roman Skuhravý nechce, aby se jeho svěřenci upínali k tomu, že výhra nad Baníkem Ostrava by znamenala jistotu vyhnutí se přímému sestupu do druhé ligy.
2: My prostě máme do konce sezóny jasně stanovený cíl a postupnýma krokama se k němu chceme dostat, takže v této chvíli chceme prostě co nejlépe uspět v úterním zápase bez jakýchkoliv spekulací.
1: Slovácku výrazně pomohlo to, že o víkendu ukončilo čekání na výhru a zvítězilo 1-0 na hřišti pražské Dukly. Právě na Duklu a Baník má teď mužstvo z Uherského Hradiště 4bodový náskok.
2: Si přeju, aby ten výsledek na Dukle nás uklidnil v té finální fázi, protože tam furt si myslím, že máme velký rezervy jako v realizaci, v klidu. A myslím si, že nám je nabídne i Baník a bude důležitý, jak s těma situacema naložíme.
1: Baník před startem nadstavby po třetí v sezóně vyměnil trenéra. Od B týmu se k Ačku přesunul Josef Dvorník. Pod jeho vedením zatím Ostravané získali ze dvou zápasů jeden bod. Skuhravý se nebojí, že bude mít problém s přečtením hry soupeře, protože Dvorníka tak trochu učil trénovat.
2: Pepu hodně dobře znám, protože mi dělal 2 roky asistenta. I z těch zápasů je vidět, že vlastně v organizaci hry se jim nic nezměnilo. Samozřejmě to, že tam jsou nějaký personální změny, to je jasný. Je vidět, že to mužstvo víc chce hrát do ofenzívy, ale ty principy, které tam byly, to znamená, že chtějí rychlej přechod, že chtějí standardní situace, to se nemění.
1: Na duel hraný od 17 hodin a 30 minut se podle informací Slovácka chystá zhruba 1000 fanoušků Baníku. Zápas tak je označený jako rizikový a domácí klub posílí pořadatelskou službu. Žádná výjimečná opatření v souvislosti se sobotním vtrhnutím fanoušků Slávie Praha na hřiště při domácím derby se Spartou se ale v Uherském Hradišti nechystají. David Nekvinda, Český rozhlas.
0: A o bezpečnostních opatřeních na utkání Slovácka s Baníkem Ostrava budeme mluvit ve vysílání podrobně také po 15. hodině. A téma z fotbalového prostředí nás čeká i s dnešním hostem v dobrém odpoledni. Jím bude předseda Zlínského krajského fotbalového svazu František Hubáček. V odlesku neblahých událostí v závěru pražského derby mezi Slávií a Spartou s ním budeme probírat agresivitu v České Kopané. Poslechněte si po 15:45. Teď do zpráv ve 15:00 ještě kapela AHA a také Verona. Krásné odpoledne s námi.

0: Nová zubní ordinace v Buchlovicích. Vraťte svému úsměvu jistotu a pohodlí. Stomatologické zkušenosti získané především při práci o seniorské pacienty v nově otevřené ambulanci. Více na čísle 606 905 106 606 905 106 nebo na esperodentalcare.cz.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Hasiči ve Zlínském kraji měli v souvislosti s bouřkami jen 7 výjezdů. Ve Zlíně dnes začíná divadelní festival Setkání stretnutě. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace potrestala Slavii. Dnes bude skoro zataženo nebo zataženo s přeháňkami a s nejvyššími teplotami kolem 14 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne.

0: Večerní a noční bouřky ve Zlínském kraji žádné větší problémy nezpůsobily. Hasiči měli pouze 7 výjezdů, kdy zasahovali například u popadaných stromů, odčerpávali vodu ze sklepu nebo čistili ucpaný kanál. Podrobnosti přidává mluvčí krajských hasičů David Martinec.
1: Dvě události se staly v Ostrožské Nové Vsi, jednalo se o zatopený sklep a zatopený dvůr. Další 3 události byly na spadené stromy, jednalo se především o Uhersko-Hradišťsko.
0: Ve Zlíně dnes začíná 30. ročník Československého divadelního festivalu Setkání Stretnutě. Do krajského města přijede například Davidské divadlo, divadlo Husa na provázku nebo Slovenské divadlo Arena. Patronem letošního ročníku je herec Lukáš Příkazký. Součástí festivalu budou také koncerty, besedy nebo workshopy pro studenty i veřejnost. Festival potrvá do neděle 17. května. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace skontumovala ve prospěch Sparty sobotní utkání na Slavii. Její vedení musí za výtržnosti fanoušků v nedohraném derby zaplatit pokutu 10 milionů. Vršovický klub taky odehraje nejbližší 4 domácí ligové zápasy před prázdným hledištěm. Proti verdiktu se Slavia neodvolá. Předseda disciplinární komise Jiří Macner k uzavření stadionu v Edenu řekl.
2: My jsme uvažovali s ohledem na to, co proběhlo v sobotu a i s ohledem na další možný trest, který byl, a to je uzavření stadionu, to znamená, že by se odehrálo na jiném stadionu, a vyhodnotili jsme, že ve všech těch ohledech i s ohledem na poměrně rychlý, razantní a kategorický postoj klubu, návrh přijatých opatření do budoucna je rozsah 4 soutěžních utkání odpovídající.
0: Fotbalová Sparta musí zaplatit 600 tisíc korun za to, že její příznivci mimo jiné poničili zařízení stadionu Eden a na hřiště taky házeli zakázanou pyrotechniku. Policie pátrá po 15-leté Lence Karáskové z okresu Brno-Venkov. Naposledy o sobě dala vědět minulý týden ve středu večer s tím, že před půlnocí dorazí do svého bydliště v Domašově. Poté se měla ještě pohybovat v Brně. Pokračuje mluvčí jihomoravských policistů Andrea Cejnková.
3: Dívka by měla být vysoká asi 170 cm, štíhlé postavy, má světle hnědé vlasy po ramena. Co se týká oblečení, tak měla na sobě fialovo-růžovou mikinu, světle modré rifle, černo-červené tenisky, měla mít s sebou batoh a údajně dle rodičů vypadá starší přibližně na 18 let.
0: Informace o pohřešované volejte na linku 158. Její fotografii najdete na serveru irozhlas.cz.
4: Počasí.
0: Během dneška bude v našem regionu skoro zataženo nebo zataženo a přehánky se mohou objevit hlavně na severu a východě kraje. Během večera čekejte srážky, že budou ustávat a oblačnost bude pozvolna od západu ubývat. Nejvyšší teploty dosáhnou 11 až 14 stupňů a vítr povane mírný severozápadní až severní.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Nehoda nákladního a osobního auta může omezit provoz na silnici 49 u Lípy na Zlínsku. Dále počítejte se zdržením na silnici 55 u Napajedel na Zlínsku, kde máme hlášeny dlouhé kolony. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a nyní už pokračuje dobré odpoledne s Pavlem Vackem.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A jelikož je úterý, budeme druhou hodinu dnešního dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín akcentovat sportovní témata, i když ozvlášť jedno z nich dnes se sportem ve své podstatě nemá vlastně nic společného. Jistě i ti, kteří se o fotbal jinak příliš nezajímají, zaznamenali výtržnosti v záběru derby mezi pražskými S. I o tom budeme mluvit s předsedou Zlínského krajského fotbalového svazu Františkem Hubáčkem, stejně jako o vzrůstající agresivitě, případně o tom, jak je na tom právě český fotbal s agresivitou. Poslechněte si po 15:45. A začínat budeme také fotbalem, nicméně opět to bude zajímat i ty, kteří se pouze pohybují v Uherském Hradišti, protože právě tohle město dnes uvidí záchranářskou bitvu mezi fotbalisty 1. FC Slovácko a Baníkem Ostrava. Na utkání přijede i zhruba tisícovka fanoušků hostí a policie ho proto vyhodnotila jako rizikové. Jaká opatření policisté a pořadatelé přichystali a o co by měli fanoušci jevit zájem a co by měli dodržovat, to uslyšíte už za chviličku. Tu chviličku vyplní písní Hana Zagorová. Ta píseň se jmenuje Vím málo. Vy, když budete poslouchat dál Český rozhlas Zlín, budete vědět hodně. A hlavně, ať je vám s námi dobře.
4: Český rozhlas Zlín.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín se teď budeme věnovat, dá se říct, sportovnímu tématu, ale bude zajímat i řidiče a vůbec obyvatele Uherského Hradiště, protože právě tam se dnes o 17:30 utkají fotbalisté 1. FC Slovácko v záchranářské bitvě s ostravským Baníkem. Policisté očekávají příjezd až tisícovky hostujících fanoušků a utkání označili jako rizikové. Na duel se důkladně připravují také pořadatelé. Podrobnosti k tomu všemu zjišťoval reportér Českého rozhlasu Zlín Michal Sladký, se kterým jsem v tuto chvíli ve spojení přímo z terénu. Hezký den, Michale.
1: Hezké odpoledne.
0: Budou ta opatření po událostech, které se odehrály v sobotu na Pražské Slávii, kde fanoušci vnikli na hřiště a předčasně ukončili zápas, ještě přísnější než obvykle?
1: Určitě. Policisté i pořadatelé nechtějí absolutně nic podcenit. Na druhou stranu věří tomu, že po tom, co se odehrálo v Edenu, jaké tresty za to reálně hrozí a i s vědomím toho, že teď bude každý zápas pod drobnohledem, si fanoušci nedovolí udělat jakýkoliv exces.
0: Jaká tedy budou konkrétně ta opatření?
1: Policisté z taktických důvodů nechtějí být příliš konkrétní. Každopádně na pořádek v okolí stadionu i ve městě budou dohlížet desítky až stovky policistů. Podrobnosti přidává policejní mluvčí Radomír Šiška.
2: Do bezpečnostního opatření budou nasazeni policisté z řad pořádkové a dopravní policie, souvodí, jízdní policie, kriminalisté nebo členové antikonfliktního týmu. Spolupodílet se budou také družstva speciální pořádkové jednotky z Ostravy.
1: Policisté zároveň upozorňují fanoušky na zákaz pronášení jakékoliv pyrotechniky na stadion.
0: Mají pro fanoušky nějaká další doporučení pořadatelé?
1: I když se zdá, že utkání nebude vyprodané, na pokladnách v tuto chvíli zbývá asi ještě 2000 lístků, tak by lidé měli dorazit s dostatečným předstihem. Před utkáním, které začíná o 17:30, totiž budou u turniketu probíhat důkladné prohlídky. Domácím příznivcům klub doporučuje přijít hlavní bránou, aby se omezila možnost setkání s fanoušky Baníku. Vzhledem k rizikovosti zápasu se také podle mluvčího Slovácka Marka Juráka ještě před vstupem diváků uskuteční pyrotechnická prohlídka celého stadionu. Další opatření se budou odvíjet podle dění při zápase, říká Marek Jurák.
3: Primárně nepočítáme s tím, že bychom na konci zápasu nechali nastoupit před oba sektory pořadatelskou službu nebo dokonce policii, ale samozřejmě uvidíme, co to utkání přinese. Nicméně my věříme, že se to utkání odehraje v dobrém duchu a fanoušci si užijí kvalitní atmosféru bez nějakých excesů.
1: Podle Juráka z fanoušky Baníku nebyl v posledních letech na Slovácku žádný výrazný problém. Ještě doplníme, že v okolí stadionu bude uzavřených několik ulic, konkrétně Rostislavova, Mojmírova, Lechova, 28. října, Podsvahy a Stonky.
0: A ještě se zaměřme čistě na sportovní stránku věci. Michale, můžeš na závěr přidat několik slov o samotném zápase, jak je vlastně důležitý?
1: Jde o mimořádně důležitý zápas, protože oba celky bojují o záchranu v nejvyšší fotbalové soutěži. Slovácko má aktuálně na předposlední Baník i poslední Duklu 4bodový náskok a pokud dnes zvítězí, vyhne se přímému sestupu, který postihne poslední celek šance ligy. Další dva týmy ovšem ještě čeká baráž s druhým respektive třetím týmem druhé ligy. A celek z Uherského Hradiště by ještě v posledních třech kolech mohl teoreticky předstihnout Teplice, které na něj mají 6bodový náskok.
0: V Uherském Hradišti se dnes hraje rizikové fotbalové utkání Slovácko Baník Ostrava. Podrobnosti především k bezpečnostním opatřením, která ho provází, připravil reportér Michal Sladký. Děkujeme a fanděme.
1: Rádo se stalo, naslyšenou.
4: Český rozhlas Zlín,

0: Český rozhlas Zlín je s vámi i minutku a půl po čtvrt na čtyři a pozve vás na zajímavé akce a dávám tipy na to, jak příjemně strávit volný čas v našem kraji. Městské divadlo Zlín ode dneška pořádá festival Setkání stretnutě, který se od svého vzniku zaměřuje na prezentaci české a slovenské divadelní tvorby. Velká divadelní událost. Dnes večer se od 19 hodin představí v zahajujícím představení Národní divadlo Brno, a to s inscenací Vlastenci. Jinak festival potrvá do 16. května. V Rožnově pod Radhoštěm se dnes bude promítat český dokument Naslouchat lesu, který se věnuje přírodě a lesnímu hospodaření v kontextu klimatické změny, sucha a kůrovcové kalamity. Po promítání bude následovat debata s režisérem a zároveň lesníkem v jedné osobě Karlem Svobodou a s vědcem z Mendelovy univerzity v Brně Pavlem Rotrem. Začátek akce je v hudebním klubu Vrátnice v Rožnově pod Radhoštěm od 16:30 odpoledne. Do galerie 100 Žár ve Zlíně v Malenovicích zve český vizuální umělec Jan Slanina. Jeho výstava s názvem Náš zákazník, váš pán se zajímá o proměny pracovních podmínek, technologickou racionalizaci lidské činnosti a způsoby, jimiž technologie formují ekonomické struktury, sociální vztahy i individuální zkušenost. Vernisáž výstavy se koná ve zlínské galerii 100 Žár dnes v 18 hodin a výstava pak bude pro veřejnost otevřená do 30. června. Cestovatelskou besedu dnes nabídne velkokavárna Gulliver ve Zlíně, tak si můžete alespoň virtuálně zacestovat, určitě to bude stát za to. Tentokrát bude o cestě dvou mladých mužů, Jakuba Janečka a Natanaela Bartíka, do Mauritánie. Beseda začíná dnes v 19 hodin, jak už zaznělo, ve velkokavárně Gulliver ve Zlíně. A za chviličku přivítám přímo tady ve studiu také vzácného hosta a budeme se věnovat i sobotnímu nedohranému fotbalovému derby pražských S, při kterém agresivní fanoušci Slávie vtrhli na hrací plochu. Právě toto téma nyní hýbe nejen sportovní veřejností. Bude potřeba zpřísnit pravidla návštěvy fotbalových utkání nebo dokonce legislativu. Tak nejen o tom prozradí víc šéf krajské Kopané na Zlínsku František Hubáček. Už za chviličku.
1: Když tělo bolí, radost ze života se vytrácí. Rehabilitace bolest uvolňuje a pomáhá pacientům znovu získat jistotu v každodenních aktivitách. Jaké jsou novinky v tomto oboru? Připravte si otázky. Do poradny pro zdraví přijal pozvání primář rehabilitačního oddělení Zlínské nemocnice Roman Iberal. Už 13. května v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
2: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: S dnešním hostem ve vysílání Českého rozhlasu Zlín budeme probírat téma, které je neblaze aktuální. Zvyšující se agresivitu na fotbalových utkáních zaznamenávají funkcionáři klubu nejen v nejvyšší lize. K incidentům dochází i v krajských a okresních soutěžích ve Zlínském kraji. Situaci teď rozebereme s předsedou Zlínského krajského fotbalového svazu Františkem Hubáčkem, kterého vítám ve studiu. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím posluchače rádia Českého rozhlasu Zlín.
0: Ještě se vrátíme k tomu sobotnímu běsnění fanoušků při derby Slavia Sparta v pražském Edenu. Jak moc vás překvapilo to, co se tam dělo? Byl to podle vás ojedinělý případ, nebo český fotbal k něčemu podobnému už měl dlouhodoběji nakročeno?
1: Samozřejmě jsem ten zápas sledoval, sledoval jsem i tu inkriminovanou situaci, která proběhla, dalo se očekávat, že se tam něco připravuje, ale na vaši otázku musím říct, nemyslím si, že to bylo v takovém stavu, že by tady k tomuto k něčemu muselo dojít. Myslím si, že to byla souhra spousty věcí, které se seběhly najednou, ale jak řekl i pan Tvrdík, předseda představenstva Slavie, myslím si, že ten základní moment, který byla de facto nekomunikace posledního půl roku tady s těmi lidmi, kteří v tom kotli vystupovali a kteří za ten kotel mluví a jednají.
0: Ale tady mezi řádky čtu, že jste byl překvapen tedy tím rozsahem toho, co se tam...
1: Přiznám se, že byl. Velmi mě to zasáhlo, by člověk nebyl přímo účasten, ale prostě tohle nepatří do civilizované společnosti a bohužel tím, jak se to dostalo na všechny weby, myslím si, že to obletělo svět, tak
0: ano, i z Austrálie jsem to
1: mám takový pocit prostě, že to nebyl úder jenom do českého fotbalu, ale úder do České republiky, kde zase můžeme být hodnoceni, že vlastně jsme se posunuli trošku zase směrem na ten východ, což mě hrozně mrzí.
0: Co říkáte verdiktu disciplinární komise Ligové fotbalové asociace? Já pro posluchače jenom připomenu, že je to čerstvá záležitost, že dnes odpoledne komise rozhodla o kontumaci sobotního zápasu ve prospěch Sparty a Slavii uložila pokutu 10 milionů a nařídila jí odehrát 4 nejbližší soutěžní domácí zápasy bez diváků. Tak co vy na to? Je to dostatečné? Je to ten signál, že tudy ne a pojďme jinudy?
1: Tak v podstatě je to trest na nejvyšší možné hranici, je to exemplární trest, tak to i nejenom představitelé Slavie, ale i Sparty, protože kteří dostali taky pokutu za ty světlice, tak to tak přijali a nějakým způsobem to nerozporují, ale je to věc, která prostě je exemplární, je to exemplární potrestání a myslím si, že asi víc v uvozovkách pro to udělat asi nešlo. No.
0: Čili neměl byste ještě nějaké řešení, teď když se na to podíváme trošičku obecněji, toho současného trošku neutěšeného stavu, alespoň tak ho určitě teď po tom incidentu obzvlášť veřejnost vnímá, kdy agrese rok od roku se zvyšuje ve fotbale. Jaká opatření byste uvítal vy? Jde to řešit nějak celkově?
1: Víte, to řešení je problematika celé společnosti, ale když se zaměřím přímo na ten fotbal, v podstatě kdo včera sledoval pořad Tiki-Taka, tak tam o tom byla poměrně dlouhá debata, jak zástupců Sparty, tak Slavie, kde oni mají kamery namontované na stadionech, ale v podstatě nesmí používat. Čili je to i otázka legislativy. Já neříkám, že má být člověk sledován velkým bratrem na každém kroku, ale tady beru to, že jestli já někoho někam zvu a pořádám něco, což ty kluby pořádají, pak si taky mám právo vybrat a zkontrolovat, kdo mě na akci, kterou já pořádám, jde. A toto není umožněno.
0: Čili změna legislativy by pomohla České Kopané a vy byste byl pro?
1: Já si myslím, že by pomohla, v tomto bych byl určitě pro, aby lidé, kteří se neumí chovat a nejdou na ten fotbal, protože ho mají rádi, že se chcou podívat a jsou si ho v klidu užít, tak aby na tyto zápasy prostě přístup neměl.
0: Říká předseda Zlínského krajského fotbalového svazu František Hubáček ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Za chviličku budeme pokračovat v podobném duchu, ale trošičku to naše téma zúžíme. Dostaneme se i k případům agrese v našem kraji. Buďte s námi.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: S předsedou Zlínského krajského fotbalového svazu Františkem Hubáčkem bychom rádi probírali veselější témata. My se k ním určitě ještě i dostaneme, ale teď především se věnujeme agresivitě, která, jak to vypadá, vzrůstá ve fotbale. Jak vnímáte atmosféru při prvoligových fotbalových derby Zlína se Slováckem? Nepřekročila i tady agrese a intenzita třeba z prostých výrazů při povzbuzování tu pomyslnou hranici, kdy se fotbal ještě pořád odehrává v rámci rodinné zábavy?
1: Tak samozřejmě je to dáno tím, že jsou to dvě blízká města, jsou to rivalové, jsou to soupeři, ale neměli by to být nepřátelé. Hmm. Já to vnímám tak, že nejsou to bratři, ale jsou to bratranci. My jsme malý kraj, jeden z nejmenších krajů, máme dvě ligové mužstva. A myslím si, že je to nádherné mít dvě ligové mužstva v kraji. Mnoho krajů by nám to závidělo. A postoje některých fanoušků nebo rádoby fanoušků, které tam jsou, a ty urážky, které slyšíme, prostě nepatří do slušné společnosti, ne na fotbal, do slušné společnosti. Já bych byl rád, kdyby se to podařilo, protože víme, že máme před sebou za týden nebo za 10 dnů zápas, který může rozhodnout o osudu Slovácka, tak ať o tom osudu Slovácka se rozhodne na hřišti sportovně a ne někde urážkami mezi takzvanými fans kluby, které nedokážou k sobě najít cestu. Tam bych byl rád, kdyby naopak dokázali spolupracovat, povzbuzovat a postavit ten Zlínský kraj, posunout v tom fotbale trošku dál.
0: A být vzorem třeba i tak pro kluby z Prahy.
1: Přesně.
0: Říká předseda Zlínského krajského fotbalového svazu František Hubáček, kterého zanedlouho, stejně jako další šéfy fotbalových krajů, čeká pracovní setkání s vedením Fotbalové asociace České republiky. Co budete řešit? Dá se očekávat i téma právě bezpečnosti na stadionech během zápasu?
1: Tak je to regionální komise, to je setkání předsedů krajů vlastně s vedením fotbalové asociace. My máme to pravidelně 4x ročně, takže to není nic mimořádného, že by to bylo nastaveno.
0: Ano, ale můžou ale to být mimořádná témata, která přináší
1: samozřejmě,
0: ta aktuální
1: samozřejmě
0: doba.
1: Si myslím, že se tam tady toto objeví, protože přeci je tom jenom příliš je to ještě živé v tom, abychom o tom jednali. A i ty řekněme, nejasnosti nebo věci, které se dějí na těch nižších úrovních, nejsou samozřejmé. My jsme taky měli tento jeden případ, takže myslím si, že k tomu se dostaneme v rámci celé té republiky, vždycky nějaký ten exces prostě vyvstane. Jde o to, jak se s tím dokáže prostě ta asociace potom srovnat v celku.
0: Ano. A my i o tomto případu, který zatím naznačil předseda Zlínského krajského fotbalového svazu František Hubáček, budeme mluvit. Věnujeme mu speciální čas po písničce. Vy zůstaňte s námi. Jsme Český rozhlas Zlín.
2: Český rozhlas Zlín. Písničky našeho kraje.

0: šéfem krajské Kopané na Zlínsku Františkem Hubáčkem probíráme fotbalové téma, ale neveselé, chce se mi říct až nesportovní, protože to se sportem nemá co dělat. Agresivita v ochozech a na fotbalových utkáních. Hodně drsný případ se nedávno odehrál i v krajské soutěži, ať se v tomto smyslu vrátíme i k nám domů po našem předešlém povídání. Tam byl před dvěma týdny v prostřední Bečvě rozhodčí tvrdě insultován divačkou. Můžete popsat, co se stalo?
1: Tak bylo to, řekněme, velké derby mezi prostřední Bečvou a horní Bečvou, kde byla nádherná návštěva 1020 diváků, což pro šestou ligu je neuvěřitelná návštěva. To utkání bylo, řekněme, zcela normální, nic se nedělo a dokonce i ten faul, za který ten hráč byl vyloučen, tak ten hráč to přijal, odešel, neměl s tím problém, prostě fauloval, udělal chybu. Tady toto poukázal na ten faul pomezní rozhodčí, no a při odchodu ze hřiště po skončení utkání prostě vběhla jedna mladá dáma, vběhla mezi rozhodčí a insultovala toho rozhodčího pomezního takovým způsobem, že skončil bezvědomí, pak byl ošetřen, odvezen do nemocnice a myslím, že dodnes ještě marodí. Takže prostě otřesný případ, ale asi těžko se dá srovnávat to, o čem jsme mluvili a mluvíme teď. Prostě tohle byl případ jednotlivce, který byl zcela mimo jaksi lidské chápání. Myslím si, že i ta dáma si to uvědomila později, co vlastně udělala, ale bohužel se to stalo a je to nepříjemné, že i takové případy se prostě na tom fotbale dějí. No.
0: Jaké tresty v tomto případě udělila disciplinární komise?
1: No tak pochopitelně jsou to tresty, které nejsou taky příjemné, že nebavíme se o milionech, ale dostali vlastně prostřední Bečva, dostala podmínku na uzavření svého stadionu na dva zápasy a dostali 50-tisícovou pokutu, což si myslím, že bolí asi nejvíc, protože všechny ty peníze, které vybrali, tak hold nakonec vrátí do kasy toho svazu.
0: Hezká návštěva a přitom tedy potom ekonomicky si mohl klub polepšit. A vlastně tím to škodí ti fanoušci, tedy v uvozovkách fanoušci, pak škodí vlastně tomu vlastnímu klubu.
1: Přesně.
0: Co ta agresorka, která je, pokud vím, i sestrou vyloučeného hráče, jak jste tady popsal ten případ, a pokud vím, i to tak prosáklo do médií, že se věnuje aktivně boxu, tak i s ní proběhly nějaké debaty. Vy jste řekl tady, že si to asi později uvědomila. Proběhla tam nějaká zpětná diskuze?
1: Víte, ona není členem Fačru, takže jako vlastně nikdo z té fotbalové asociace ani nemá právo nějakým způsobem s ní jednat. Pochopitelně to je otázka vyšetřování a v rukou to má policie, takže myslím, že tam padlo i trestní oznámení a myslím, že to nebude nic příjemného především těm následkům, které ten rozhodčí má a asi prostě ta cena, kterou za to bude muset zaplatit, nebude nijak malá.
0: Už jste tady trošku mluvil o těch změnách v legislativě. Teď to napojím tedy na to, co jste řekl, protože na agresory, kteří nejsou členy fotbalové asociace, prakticky nemáte žádné páky. Tak jak řešit to, aby si fanoušci nepřipadali beztrestní? Je na to nějaký klíč? Měl byste vy řešení jako předseda krajského fotbalového svazu?
1: Jako víte co, je to práce dlouhodobá, vy můžete upozorňovat, žádat ty diváky, vyzývat, ale de facto pokud si zakoupí ten divák vstupenku, tak tam může přijít kdokoliv, vy ho nějakým způsobem nemůžete omezovat. Pochopitelně ten rozdíl mezi těmi nižšími soutěžemi a ligou je jiný. Tam asi u nás ty kamery nejsou zase na každém místě, tak aby to bylo možné sledovat, byť na úrovni té páté ligy, čili nejvyšší krajské soutěže a i té nižší pod tím, jsou natáčeny zápasy a povinnost je nechat dojíždět tu kameru, dokud neopustí všichni vlastně tu hrací plochu. Takže tam se dá leccos vysledovat, je to pomoc potom při té disciplinární komise řeší některé případy, ale pořád je to jenom o té odpovědnosti těch lidí, jak jdou na ten stadion, jestli se jdou na ten fotbal dívat a jdou se bavit a užít si ho, byť nemusí sledovat jenom fotbal, můžou se tam pobavit, tam jdou rodiny, které nebo známí, kteří se tam potkají a vlastně se chtějí potkat a povyprávět si. Ani je ten fotbal nezajímá jako první na prvním místě, ale setkají se tam, hlavně na těch vesnicích. No ale pak přijde k tomu excesu a já si myslím, že to je prostě věc, kterou asi nejste schopni ovlivnit, ale musíte tomu nějakým způsobem předcházet. To znamená mít tu základní, alespoň nějakou službu pořadatelskou, která sleduje a vnímá, co se děje, aby eventuálně tomu mohla předejít.
0: Samozřejmě ten exces v prostřední Bečvě neměl takový celorepublikový dopad jako to, co se stalo v derby Slavia Sparta v Praze. Tím, že se to teď tak rozvířilo, tady tato hladina, toto téma vlastně zvedlo a rezonuje vlastně i mimo fotbalovou veřejnost, tak může to pomoct zlepšit bezpečnost na stadionech a atmosféru, nejen tedy na těch prvoligových hřištích a ochozech. Snažím se to otočit k něčemu pozitivnímu.
1: Já jsem si říkal, když opadl ten první pocit té bezradnosti prostě toho, co se na tom hřišti a na té Slavii dělo, že všechno zlé přece vždycky to tak bývá, musí být i k něčemu dobré. Tak já věřím, že prostě nastal čas, abychom se tím zabývali některými věcmi intenzivněji, než jsme se zabývali doposud a snažili se ten fotbal udělat jako super zábavu, která bude lidi natchne, pro kterou se lidi natchnou a budou nadšení tím, že můžou vidět krásné zápasy, krásné souboje a především slušnost, férovost. Protože ono je nakonec úplně jedno tady v těch našich třídách, jestli hrajete 5., 6. nebo 7. ligu. Jde o to, aby ti lidi si to užili, užili si víkendy, kdy se ty fotbaly hrají a měli dobrý pocit z toho, že třeba tam hraje jejich syn, vnuk a oni jsou toho součástí.
0: Tak to byla krásná slova Františka Hubáčka. Chtělo by se mi říct na závěr, ale na závěr bych ještě rád, abyste pozval tedy, jak jste to tady tak krásně nastínil a to, co by měl fotbal lidem dávat, tak pojďme pozvat i na fotbal. Třeba na nějaký zajímavý zápas. Vím, že se chystá finále poháru jednoho zajímavého.
1: Už, když jsem tady, tak bych strašně rád pozval všechny slušné fanoušky a fanoušky, kteří mají rádi fotbal, na středu na 25. na 17 hodin na stadion na Letnou ve Zlíně, kde proběhne finále krajského poháru o pohár hejtmana Zlínského kraje. A bude to určitě velmi zajímavý zápas, protože do toho finále se nedostalo ani jedno mužstvo hrající nejvyšší krajskou soutěž, ale budou proti sobě hrát Prakšice Pašovice a proti ním bude Horní Bečva. Jsou to mužstva, která hrají 6. a 7. ligu. Určitě to bude velmi zajímavý zápas, sám se na něho těším a věřím, že si ho všichni společně užijeme.
0: Těšte se i vy a já tedy ještě v duchu toho, co řekl předseda Zlínského krajského fotbalového svazu František Hubáček, dodám, fanděme fotbalu a buďme k sobě slušní. To je asi takový základ. Děkuji za váš čas i za vaše slova.
2: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
3: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství Zlínského kraje.
2: Co v něm uslyšíte tentokrát? Jsme na zámku v Bystřici pod Hostýnem, v buduáru hraběnky Alice Laudonové.
3: A sem nás zavedl tajemný nápis z druhé světové války.
2: Tento nápis, který je skutečný, je napsaný tuškou, hovoří o velkém strachu, tak ten nás zavede až...
3: Až k něčemu velice záhadnému, tajemnému...
2: Nevysvětlitelnému. Už ve středu 13. května. Cyklus Záhady a tajemství Zlínského kraje poslouchejte na vlnách Českého rozhlasu Zlín.
4: Český rozhlas Zlín.

0: Ano, pomalu už bych mohl nastoupit symbolicky do prázdného expresu, který mě odveze od mikrofonu Českého rozhlasu Zlín. Ne, ale já odejdu po svých, ale opět se vrátím zítra po 14. hodině. Do té doby vás ještě pozvu k poslechu cukrárny, už za chviličku to bude Petr Uhřík s další hudební laskominou a troškou informací, které se můžou hodit. Odkážu vás také na naše webové stránky zlin.rozhlas.cz, které nádherně doplňují naše vysílání. V sekci programu se můžete například dočíst, že v Humoriádě po 16. hodině s vámi dnes bude Patrik Rozehnal jako moderátor a Iva Hitnerová jako host. Stejně tak se tam můžete opět v jiné sekci, která si říká Audioarchiv, vrátit k čemukoliv, co vás v našem vysílání zaujalo. Já se vrátím, jak už jsem předznamenal, tedy opět zítra po 14. Do té doby se mějte nádherně a tě vám s námi stále dobře. Vše dobré, k dalšímu poslechu přeje Pavel Vacek.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Vrátíme se k začátkům zlaté éry zvané disco. Nabídnu další hvězdu z této oblasti, vyloženě spotřební muziky, v prvé řadě určené k tanci. Myslím, že si velká spousta posluchačů vzpomene na Amandu Lear, která na přelomu 60. a 70. let fungovala nejdřív jako modelka, pak teprve ji známe jako zpěvačku s hlubokým altem, respektive herečku. Její image je založena na řadě mystifikací, takže jisté není datum jejího narození, neznáme ani její přesný původ, snad britsko-francouzský, za to se dokáže plynule domluvit pěti jazyky. To, že byla múzou surrealistického Salvátora Dalího, je docela známá věc. On se na adresu Amandy jednou vyjádřil, že má nejkrásnější kostru na světě. Taky možná proto se objevila i na obalu jedné desky Roxy Music Briana Ferryho. Než si pustíme Follow Me, upřesním, text napsala Amanda sama a pojednává o svádění. Jedná se o první z pěti písniček alba, které do sebe tematicky zapadají a vypráví příběh o dívce svedené ďáblem. Jednou vystoupila také v Československu, bylo to na bratislavské Liře 8.

0: Dívce z Brněnska. Přes noc očekávejte oblačno až polojasno s nejnižšími teplotami kolem minus jednoho stupně. Posloucháte Český rozhlas Zlín a odpolední zprávy, u kterých vás vítá Lukáš Jakubíček. Návštěvnost Zlínského kraje v prvním čtvrtletí letošního roku vzrostla. Podle aktuálních dat Českého statistického úřadu se v regionu ubytovalo téměř 138 tisíc hostů, což je o 3,2% více než ve stejném období minulého roku. Výrazně přibylo zahraničních návštěvníků, říká manažer Centrály cestovního ruchu Východní Moravy Petr Michalec.
1: Nejvíce přijížděli Slováci, přes 9 000 hostů, tedy zhruba 41% zahraniční klientely. Následoval Polsko a Německo.
0: Na pustevny v Beskydech povede nová naučná stezka. Podle nezávislé místostarostky prostřední Bečvy Aleny Srovnalové dokončují dělníci instalaci panelů na trase od Skalíkovy louky nahoru k bráně Pusteven. Stezka přiblíží tradiční život v horách a historii československých vztahů v příhraniční oblasti.
2: Každý z 10 panelů se zabývá nějakým specifikem vlastně života tady v Beskydech, takže tam najdete třeba panel o sklářství, panel o vodě, o kapličkách. Samozřejmě se dotýkáme také Jurkovičových staveb na Pustevnách, protože začínáme právě tam.
0: Policie prosí o pomoc při pátrání po 15-leté Lence Karáskové z Domašova u Brna. S rodinou byla v kontaktu naposledy minulý týden ve středu. Podle policie se pak měla pohybovat v Brně. Dívka je hubená a měří 170 cm, má hnědé oči a vlasy. Na sobě měla růžovo-fialovou mikinu, světle modré džíny a černo-červené tenisky. U sebe by měla mít černošedý batoh. Fotografii pohřešované dívky naleznete na serveru irozhlas.cz. Jakékoliv informace o ní volejte na linku 158. Sport. Prvoligoví fotbalisté Zlína nastoupí ve třetím kole nadstavbové skupiny o udržení doma proti Teplicím. Zatímco Severočeši ještě musí bojovat o udržení, Ševci už mají setrvání mezi elitou jisté. Trenér Zlína Bronislav Červenka přesto zdůrazňuje, že motivaci mají jeho svěřenci stejnou jako soupeři.
3: My nehrajeme, jakože je to v klidu, já prostě nechci prohrávat a ani kluci nechcou prohrávat, takže do těch všech zápasů půjdeme tak, jak kdyby to byla hra o záchranu a vůbec to nebereme tak, že jsme zachráněni a tak. Nechci to takhle, aby to dopadlo ten konec sezóny, že nějak jenom dohráváme, chci jí bodovat a zatím půjdeme vlastně poslední ty 3 zápasy.
0: Zápas začne v 17 hodin a 30 minut, stejně jako duel Slovácka s Baníkem. Počasí. Ve Zlínském kraji očekávejte přes noc převážně oblačno až polojasno nebo postupně i jasno. K ránu bude na severu a východě kraje možnost slabé přehánky. Nejnižší teploty budou mezi plus 3 až minus 1 stupněm a vítr povane slabý severozápadní až západní.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Kvůli požáru vozidla projíždějte se zvýšenou opatrností na ulici Rokytnice ve Vsetíně. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Příjemnou zábavu při poslechu Humoriády vám od mikrofonu přeje Lukáš Jakubíček.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda.
6: Začíná další díl, u něj vás zdraví, vítá a přeje taky dobrou zábavu už dopředu Patrik Rozehnal. Přede mnou už sedí natěšený Ondřej Kepka. Ahoj Ondro.
7: Ahoj tobě i posluchačům.
6: Jsi zmrzlý po tom, co začali zmrzlíci?
7: Zajímavá otázka. Mírně ano, ale já už jsem si začal zvykat na ty změny počasí. Takže
6: jo, jako že to bude zima.
7: Vždycky ráno radši kožíky plavky sebou, takže...
6: Dobře, vážení, doufám, že vám nezmrzne úsměv. Na rtech začíná Humoriáda.
4: Humoriáda.

0: Vítejte ještě jednou v Humoriádě, v pořadu, který vám nabízí ukázky z archivu plného zábavy a dnes z těch ukázek možných bude vybírat Ondřej Kepka. Co to bude?
1: No já sáhnu, myslím, k absolutní jistotě takovému císaři všech císařů, k Janu Verichovi. Delikatesy humorné úvahy z 60. let.
0: Ano, povídání o srandě.
1: No tak, jsem s tím.
2: No a teď, co se teda skrývá pod tím slovem sranda, jaký to má význam? Je to druh, je to stupeň legrace, že ano? Je to šprým? Není. Slovo šprým, to slovo, a co mně se zdá, je skoro už ironický pojem, něco, to popisuje něco, co autor považuje za veselé, ale ono to vlastně zdaleka není. Tak teda šprým to není, je to žert. Žertovat to je takový vyhraněný pojem. Má moc významu, je to veselé, usměvavé. Má to budit úsměv, ale ne chechtot. Tak je to teda prča, no to je tedy špatný slovo. To nemám rád. Taky už se snad málo říká. A mimo to je slang, to je věc, která pomývá. No tak, co to teda je? Je to legrace? Ano, je. Ale je to taková vyšší stupeň legrace. Taková legrace, že už je to sranda. Když se řechtáme a kutálíme smíchy a prohýbáme se smíchem a slzíme, zajíkáme se, je to vrchol veselého momentu, takový orgazmus veselý. To se dá, to může být v kresbě, to může být ve fotografii, to může být v příhodě, to může být v dění na divadle, to se může stát, se může malovat, to je humor. An sich, jak by řekli jinci, sám o sobě, který už jakoby stál sám, zdánlivě ovšem. Protože každý humor je jenom ve vztahu k lidem, bez lidí by nebyl humor, by byly než příhody. A nikdo by se jim nesmál. Protože humor vyžaduje lidský smích. Ale ta sranda, to je taková téměř nadskutečnost, takový samoprávný původní smysl lidového a nikoliv slangového slova. To je slovo, které nemá kořeny ve sprostotě a jestli ho tam někdo slyší, tak on je vinen, protože má špinavé myšlenky. To nemá kořeny ve sprostotě, v nemravnosti. To je člověčí lidské a tudíž skutečně lidové slovo sranda. Abyste mě chápali, to, co tady říkám, to není vůbec obrana toho slova. To slovo se ubránilo tím, že je a že už je 100 let možná, že díl, a že je a je nesmrtelný, protože je na rtech milionů slušných a čistých lidí denně.
0: Úvaha na obranu, řekněme, toho slova sranda, které v té době nebylo tak obvyklé, dneska už je to naprosto běžné. Vnímáš nějaké jiné slovo, které dnes ještě tak jako si hledá své opodstatnění ve společnosti?
1: V souvislosti s legrací jako, nebo se zábavou. No já si myslím, že se tak hodně diskutuje o slovech klaun a komik. Jo, že
0: v jakém smyslu?
1: No, protože být nebo kašpar ještě, jo, to je takové...
0: Mně se to vyskytlo, když jsme avizovali, nebo avizujeme náš pořad Vězné návraty o víkendu, kde říkáme, že je to o hercích a komicích, tak se tu objevil názor, a teď je to samý.
1: No a to je...
0: A já myslím, že ne.
1: To, no samozřejmě, že ne. Ale to je trošku tragédie dnešní doby. Ale já jsme v humorném pořadu, takže nechci začít filozofovat na to téma. Ale zúžit hereckou profesi, která je jakýmsi takovým spojníkem mezi autorem a divákem na prostého komika, to je jedna z drobných částí herecké práce, je bavit. A to je právě trošku problém dnešní doby, že z herců obecně máme pocit, že se mají stát jenom komici a baviči. Takže když se vyjádří k něčemu solidnímu, tak prosím tě, mě už se to taky párkrát stalo, ty mlč, vy jste takový šašci, běžte dělat jako ty šaškárny.
0: No vaše, ono, jo. Já vnímám tu kategorii komik, že to se tak jako, to je jak matematicky, do té množiny těch herců to částečně patří, ale vystupuje to i na komik, protože komik může být i naprosto neherec. Může to být člověk, který baví, umí stvárnit legraci, ale není to herec.
1: Samozřejmě, pak může být slovo komik se dá přeneseně říct na někoho, kdo nechtěně je komikem, že jo? Je to takový komik v nějaké pozici, jo? Nějaké seriózní pozici, je takový komik. A to je právě i problém třeba Šaška, že jo? Protože Šašek může být jako, ty jsi takový Šašek jako ve smyslu, že jsi zábavný, ty jsi takový Šašek jako zase, že děláš ze své pozice Šaška omylem v podstatě, jo? Král má svého Šaška, který ho měl bavit, jo? A to je právě, já myslím, že i pan Werich měl na tohle téma velmi hezkou úvahu o klaunech a šašcích, jo? A klaun je vysloveně typ postavy cirkusu, že jo? To je figura, která má ty dlouhé boty, ten červený nos a tak dále. To je prostě generacemi vytvořená postava, která má určité atributy, určité vlastnosti, které prostě dobrý herec může nebo měl by umět zahrát.
0: A teď už jsem se potkal s tím, že některé děti se ho bojí.
1: Ano,
0: jak
1: ano,
0: vypadá.
1: To je, no,
0: v dnešní době, kdy oni se bojí teda dost.
1: No tak ono, já vím, že byla řada detektivek, kde ti klauni vystupovali v rolích agresorů, že jo, tak to je potom těžké, no tak, ale to jsme začali tak jako, opravdu jako z hlouby.
0: Tak koho dáme? Tak dáme proti klasickému herci,
1: ano.
0: Typického komika, já zkusím, takže ano. Jan Werich Ačko a Bčko Pepa Náhlovský.
1: Výborně.
0: Vy si vyberte z těch kategorií a z těch jmén právě teď svého favorita, dejte nám vidět SMS-kou na číslo 90 011 04, píšete Humor Mezera a nebo B, a nebo volejte přímo do studia na hlasovací telefon 731 800 900. Pravidla jsou jasná, čísla znáte, teď už je to jenom na vás, tak do toho.
3: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Jan Verich proti Josefu Náhlovskému stojí v prvním souboji v Humoriádě a vy se můžete vyjádřit k těmto pánům a svého favorita zvolit do éteru, dát mu bod prostřednictvím telefonní linky 731 800 900 a naslouchá vám dnes společně se mnou také Ondřej Kepka. Dobrý den.
2: Miroslav z Karoviny, dobrý den, pane Kepko, dobrý den, Patriku, i vám.
3: Dobrý den.
2: A při veškeré úctě k panu Verichovi hlasuju pro Pepi Náhlovskýho.
1: Dobrá, dáváme mu bod a děkujeme moc, ať se daří. Kdo volá teď?
4: Dobrý den, tady Milan ze Soběsluk, zdravím vás a i pana Kepku. A hlasoval bych pro pana Náhlovskýho a přeju vám hezké odpoledne.
1: Taky, ať se vydaří i vám, děkujeme moc za to přání. Dobrý den po telefonu dalšímu hlasujícímu.
5: Dobrý den, já vás zdravím, ogazím ve studiu.
3: Děkujeme.
5: Tady Petr Zendonek.
1: Ano.
5: A musím říct, že pan Verich se trochu mýlil.
1: Jo.
5: Protože prča, ta existuje tady do včelku u nás.
1: Dobře.
5: A hlavně, když slyším, když má Patrik takové hosty, jo, kdy je to obrovská prča v tom studiu taky, takže se bavíme všetci.
1: Dobře, tak jo.
5: Nejenom vy dva. No a co se týče komika, tak příkladem je pan Šmolda.
1: Ano.
5: Není herec a je komik.
1: Ano, je to tak, vlastně nevystudovaný herec se dokáže pobavit.
5: A když se tak bavíte v tom studiu, tak já jsem zapomněl už, koho mám vybírat.
1: Verich nebo Náhlovský?
5: Jo, Náhlovský, už jsem si vzpomněl.
3: Ano, ano, děkujeme, díky.
1: Díky vám, vyhrál na plné čáře, ano. Takže měníme šuplíček z interprety od Jana Vericha, se dostáváme k Pepovi Náhlovskému, povídání o Popelce.
6: Přátelé, tato pohádka patří mezi ty smutnější. Prosím, abyste se tak podle toho chovali. Není zde žádného důvodu k veselí, slečno. Je třeba plakat nad osudem některých lidí. O Popelce. Milé děti. Byla jednou jedna rodina a ty neměli tatínka. A neměli ani maminku. A ani žádné děti. Familie, co? To je radost. Ty když přijdou na návštěvu, nikdo. Přátelé, za to vedle nich žila familie hamba mluvit. Těch bylo jako psů. Máma, táta a 10 dcer. Zajímavé je, že holky byly navzájem nevlastní. Otec, kterému se říkal u nich ve vsi oživlá pípa, měl z prvního manželství jednu dceru a matka, které se říkalo Šlapací Pepka, měla 9 dcer, které se jmenovaly Lorchen, Zoja, Sinegurt, Aranka, Asunta, Vankli, Džamila, Očipuč a Šukýla. Tatínkově dcerce se říkalo Popelka, protože nedala cigáro z ruky. Ze všech dcer, milé děti, abyste se nestrhli, pracovala jediná Očipuč, jejíž tatínek pocházel z čečensko-ingušské oblasti, protože jakoby tatínkovi z oka vypadla. Ostatní holky neměly stabilní zaměstnání a většinou vypomáhali v oživení valutového trhu v Praze.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Netradiční pohádka v podání Pepy Náhorského, tedy verze ano. Slavné popelky. No, Ondro, slavné...
3: To jsem zvědavej.
1: Slavná rodina, rodiče. Vymýšleli si maminka třeba pohádky nebo tak? Nebo se jelo podle klasického schématu?
3: Ku podivu tatínek si vymýšlel pohádky. Maminka mě četla klasické pohádky a pouštěla mě rozhlasovali jsme v rádiu.
1: Ano.
3: Tak rozhlasové nahrávky Československého rozhlasu, ve kterých často účinkovala, nebo můj strýc Jaroslav. A sehnala si vždycky kopii na kotoučový magnetofon ještě tehdy, takový já jsem pamětník, jo? Potom už na kazeta. A pouštěla mi to jako tu nahrávku, takže já jsem slyšel krásné věci. No a tatínek ten vymyslel například pohádku o jeřábu. Táta byl trošku, nebyl strojař, ale měl velký vztah k strojům, takže tam byl jeřáb v hlavní roli,
1: ano.
3: Který pomáhal Jeníčkovi s Mařenkou, když se ztratili v lese. Tak vyjel nad les, jo,
1: ano.
3: A rozhlédl se, jak byl vysoký ten jeřáb, jako po tom lese. Až mi jde slza do oka, jak si na to vzpomenu, že to táta vyprávěl a vlastně pomohl je navigovat do té perníkové chalupky. Čímž tedy málem skončili v té peci u té babičky, ale babice teda, nebo Ježí babi, nebo jak se to... No takže tatínek byl jako tatínek a maminka teda říkám, buď klasiku, anebo měla tu rozhlasovou pomůcku.
1: Mm-hmm.
3: Takže to bylo...
1: Ty bys mohl tím nápadem pomáhat i býval Pepovi Náhlovskému verze Popelka, jeřáb a takový.
3: Úžasné je Pepík Náhlovský, jak to byl vzdělaný pán a učitel, že jo, svojí původní profesí a jak vlastně vytvořil tuto figuru toho, jak to říct správně a slušně, no prostě tak...
1: Ňoumy,
3: poplety. Tak to je krásný případ vlastně hereckého úkolu svým způsobem, když jsme tady to téma odevřeli, že jo. Luděk Sobota, to je taky úplně jiný člověk, než jako známe z těch pozic. Že
1: herecký
3: jo,
1: úkol, to mě napadá.
3: Ano.
1: Kdysi se dělávaly akademie, hrály se představení třeba i na základních školách, taky vás to potkalo.
3: No ježíš, já jsem to moderoval, pozor, tak? Tam začaly mé moderátorské začátky, ano. Já jsem to moderoval často a předváděli jsme různé etídy, různá vystoupení, různé projevy tam byly, že jo, taková estráda, ano. No, prostě takové pásmo, jako různých, ano, akademie byly.
1: Jo.
3: No, ano.
1: Vážení, čím budeme pokračovat? Josef Náhlovský byl vámi vybrán, tak ještě jednou ho můžeme pozvat do vysílání, dokončí pohádku o Popelce. A nebo se rozhovoří Petr Novotný o setkání se Zekonem. Vybíráte vy. 731 800 900, telefon pro vaše hlasování, přímé volání do studia. Pro SMS-kaře je tu číslo 90 011 04. Pravidla jsou pořád stejná a jasná, tak zase vybíráte druhý souboj teď v Humoriádě. Do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Poslechneme si ještě vyprávění o Popelce anebo o setkání se zákonem. Bude mluvit Josef Náhlovský anebo Petr Novotný. Vybírat si stále ještě můžete vy na telefonním čísle 731 800 900, kde volíte své favority, anebo se můžete také odhodlat k napsání SMSky a to pak posílat na číslo 90 011 04 s heslem Humor mezera A nebo B. Teď ty vaše telefonáty. Dobrý den, přejeme s Ondřejem Kepkou.
2: Dobrý den, Karel Bojkovi, zdravím pana Kepku i vás, Patriku.
1: Děkujeme.
2: A já bych si přál pokračování Patrika Náhlovského.
1: Píšeme mu bod a děkujeme. Kdo další?
3: Honza, dobrý den. Zdravím vás, panové, do studia a udělal by mě radost, kdyby pokračoval Pepíček Náhlovský.
1: Dobře, tak jo, bod pro něj další. Děkujeme za zavolání do Humoriády. Dobrý den po telefonu dalšímu hlasujícímu.
4: Dobrý den, já bych chtěl určitě pokračování pana Náhlovského.
1: Dobře.
5: Masivní útok úplně.
1: Ještě někdo to stihne, vítejte u nás.
6: Dobrý den.
1: Překvapení, že jste se dovolala. Tak co to bude, Ačko nebo Bčko? Ne, vypadla posluchačka, tak kdo je další v pořadí na telefonu u Moriádnické?
7: Dobrý den, u telefonu Jana z Uherského Hradiště. Zdravím vás.
1: Taky.
7: Vašeho hosta.
5: Díky.
7: Pana Kepky. Ve vaší práci vám přeji všechno nejlepší.
5: Děkuju
7: vám
5: moc, děkuju.
7: A já bych prosila Ačko. A děkuji, nashledanou.
1: My děkujeme vám za pomoc a vybrali jste si. Zůstaneme u Josefa Náhlovského a u Popelky.
8: Jednou odjel tatík na burzu a řekl dcerám, co vám mám přivést, milé děti. Holky většinou chtěly hadry a šminky, jenom Popelka řekla skromně, tatínku, přines mi to, co tě cvrnkne první do nosu. Otec na burze nakoupil a pro Popelku pořád nic. Až najednou ho do nosu cvrnkla typická vůně oříšků. I přivezl Popelce 3 litry ořechovky. Holky se jí smály, ale Popelka byla spokojená. Však se bude hodit, říkávala, a taky, že jo. Jednou pořádal jeden slušný chlapec ze starostrukturní rodiny večírek, na kterém byl i naftový magnát princ Abu Šklíbí El Šarja ibn Čučo. Děvčátka na večírku pila bols a vizoury, jenom Popelka skromně popíjela svoji ořechovici. Když pak děvčata splnila svoji občanskou povinnost vůči přítomným na mejdanu, odebrala se kránu domů. Druhý den Abu Šklíbí hořekoval, protože nemohl zapomenout na typickou vůni ořechovice. Já chtěla sehnat tu holku, co já cítila ten zvláštní smrádek. Tu já chtěla si odvést ukázat tatínek emír do Šarja, hořekoval Abu. Všichni pasáci v Praze mu vodili holky, různě navoněné Diorem, Poissonem, Ninou Ricci, Rafaelem a tak dále, ale princ vždycky jenom čuchnul a řekl fuj, to není ono. I Popelčiny ségry přišly navoněné pitralonem, ale prince neoblafli, až pomohla náhoda. Jednou v noci se princ vracel z flámu a v perlovce najednou ucítil typickou vůni ořechovice. Byla to Popelka, která tam byla na šichtě. Princ jí popad a už je nikdo nikdy neviděl. Po Popelce jakoby se zem slehla. Až naši montéři, kteří se vraceli z Emirátu Šarja, vyprávěli, že slyšeli zpívat děti z Bambini di Harem podivnou písničku, která zněla asi jako Epa ty páčku i z doma.
1: Humoriáda. Pálilo se u vás někdy? Alkohol, myslím.
5: Já rozumím. Nejsme, milí posluchači, vůbec na tom domluvení. Ne. My jsme takhle jako rodina nedisponovali těmi...
1: Ovoce nebylo.
5: Nebylo ovoce.
1: Jinak to by byla.
5: Na chalupě občas třešně, ale nenapadlo nás to, tu třešňovici, jako ne. Pálit. Ale samozřejmě rodina z maminčiny strany pocházela z Moravy, takže samozřejmě o tom lecos vím, ale co jsem zažil jako návštěva.
1: Mm-hmm. Někdo měl sklípek třeba i na Moravě?
5: Ano, ano, dodnes, ano. Takže moje první zážitky, ale především s vínem, teda musím říct, jako studia, ochutnávky.
1: Byli ve vlastním sklípku.
5: Ano, ve vlastním sklípku. Nezapomenul jsem jako naprostý neználek, dostával první školení, jako, teď to nemyslím ironicky, ale jako, že tohle je rizlinkrýnský, tohle, jo, abych to jako dovedl poznat. A že co mě bude nejvíc chutnat, takže si můžu odvést, jo. A já jsem snad poprvé v životě pil víno v té době, to už je teda hodně let, a tak jsem řekl toto, že teda ten majitel úplně zbělel a proměnil všechny barvy, protože to bylo nejvzácnější víno, který tam měl. A já jsem perfektně prostě zacílil, řekl jsem toto jako znalecky, jo. Jako jsem si vybral, tak mě ho musel.
1: Teda. No tak když tě trénovali, se nemohli divit, no.
5: No přesně. No,
1: a vydrželo ti to takhle? Do dnešní doby, že třeba neomylně, když by ti někdo dal slepou ochutnávku, tak by si šáhnul a
5: asi po něčem hodně
1: drahý.
5: Tak pár těch asi základních věcí takové ty, jak to tak bývá, ty extrémy, jako asi hodně dobrou věc a hodně špatnou bych poznal, ale takový ten dobrý střed asi bych tam bych asi plaval. Myslím jako ochutnávka a říct, co to, bych si netroufal, na to jsou jiní odborníci.
1: Když jsi se poprvé opil ve sklípku, bylo to pod dohledem?
5: Bylo to s rodiči, taková zvláštní zkušenost to byla, ano. Já si pamatuju, že jsem se probudil tedy v nějakém pokoji, který tomu byl určen, a pak si pamatuju, že ležím pod nějakou třešní, která tam byla, nebo pod nějakým stromem, a nade mnou já radši nebudu jmenovat tu rodinu, abych jim neudělal ostudu, se skláněl strýc, tedy, on to nebyl strýc, ale říkali jsme mu, a jako říkal, musíme jít domů. A pak bylo takový mlha a pak jsem se probudil, to byl zážiteček teda, no. Ale zase to bylo takové řízené.
1: Ano.
5: Jako řekl bych, že to nebylo.
1: Vypráví a vzpomíná Ondřej Kepka u nás v Humoriádě.
5: To jsem si teď dal teda, no.
1: Čemu se dostaneme díky ukázkám. Teď je to další hudební Pavel Bobek a pak vybíráme opět s Ondřejem Kepkou nějakou ukázku pro vás v Humoriádě.
9: Já dobře vím, že jsem svého srdce pán.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Humoriádu, dnes je naším hostem Ondřej Kepka. Teď si zase vybírá ze seznamu ještě zbylých jmen. Co to bude?
2: No, mám tady herečku i komičku, když jsme pořád u toho termínu, Jarku Obermajerovou, Jaroslavu Obermajerovou. A ta prý hrála v Kladně Romeo a Julii, pravděpodobně tu Julii teda, pro školy.
1: Tak co se u toho dá zažít? Ano. Z pořadu, než se zvedne opona právě teď.
3: Ano, publikum dokáže být někdy ďábelské. Já mám takovou historku z Kladna. Hráli jsme Romeo a Julii, už je to trochu let. Já jsem hrála Julii a můj kolega Michal Pavlata, ano, hrál Romea. A hráli jsme to nějak dopoledne pro školy, tak 13 let, děti 14.
4: Čili ve věku Julie.
3: Tak nějak, ano. Nebyla jsem daleko tenkrát od nich. A oni prostě po nás házeli takový zvlášť nějaký ty blabrdlata, cvrnkali a hlavně řvali strašně. A my jsme to nějak vydrželi a do té balkonové scény, která je krásná, tam nijeme a slunce a luna, všecko láska. A už to bylo hrozně a ten Míša Pavlata to nevydržel. Vylez na rampu, podíval se na ně zlým bokem a říká, komu se to nelíbí, ať jde okamžitě do školy a učí se dál počty. No ty děti stvrdly. A opravdu bylo ticho až do konce představení, ale nám už se nehrálo dobře, byli jsme, že opak zase dál ta balkonovka, nebylo to takový moc dobrý a byli jsme rozladěni, otrávení. Já jsem se odličovala v šatně, najednou někdo ťuká a tam stály čtyři holčičky a strašně uplakaný. Říkali, víte, nám se to strašně líbilo, my jsme byli od začátku potichu a všem jsme říkali, ať jsou ticho. A já jsem si uvědomila, že vlastně kdybych hrála jenom pro ty čtyři holčičky, kterým se to líbilo, tak že to vlastně stalo za to.
4: Ano.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Jaroslava Obermajerová nedávno oslavila taky své kulatiny.
2: Ano.
1: Jak na ní vzpomíná Ondra?
2: Žádnou elegraci dneska říct. Já jsem jednou fotil, dokonce ano, pozor, fotil pro jeden časopis na titul. A to bylo úžasné, protože Jarka, vždycky jsem si chystal, že jo, ten říkal, Jarka, mám pro tebe speciální objektiv, jako on říká, to je zbytečný. Vždycky říká, ne, víš, jak to, ale to je úplně jedno, já se tady
1: a,
2: takhle
1: a co postav... to je za speciální objektiv na Jarku?
2: No, jako milosrdně, no. No, mimochodem to Pepa Špelda, ten, když točil Nemocnici na kraji města, tak měl speciální filtry pro určité herečky. Kameramani umí jako vylepšit design, vylepšit tvář. To je v moci kameramana i fotografa. Aha. Filtrem jako zjemnit třeba některé neduhy a dneska se dají dělat samozřejmě lecjaké věci, ale tohle je poctivá cesta, to není umělá inteligence, která udělá cokoliv.
1: Dnes se to dělá dodatečně, tehdy se to dělá už na place.
2: Ano. Ty metody jsou akorát byly složité a nešlo to, co jde dneska. Že? Dneska
1: zmíním. Takže když jsou dámy, které třeba říkají, já se nechci fotit, já nejsem fotogenická, stačí dobrý objektiv.
2: Stačí dobrý objektiv, ano. Všimněte si, milí posluchači, třeba v amerických westernech v jisté době, když je záběr na dámu, tak je taková mírně jako rozmazaná a pak je prostřih záběr na toho kovboje a to je takový drsný, nasvícený. Přitom je to stejná situace.
1: Ano.
2: Jo, to byla dokonce byl styl. Takový se to dělalo, že dámy měly speciální světlo, chlapi taky. No, ale potom jsme se sešli tedy v jednom nekonečném seriálu, posluchači asi vědí jakém, ve kterém Jarka hraje a ona byla neuvěřitelný improvizátor, Takže když tam prodávala, že jo, to pečivo, tak v textu bylo něco, dáte si koblihu, nebo jo, takový normální. A teď tam přišel třeba nějaký herec na menší roli, naučený ten text doslova, že jo, měl jeden obraz, že jo. A viděl, že tam má, a on, na Jarka najednou, máme čerstvý pyrohy, a teď bylo vidět na tom herci, který vyděšený, jaký pyrohy, tam žádný, ale ty jsou výborný, a ona viděla to vyděšení, tak říká, vy jsi byl radši koblihu, že jo? Jo, on už ani neřekl nic. Ona dokázala a s paní Hadrbolcovou vytvořili nádhernou dvojici takovým improvizovaným, ale kvalitním takovým šumem, jako vyplnili vlastně ty dialogy humorem a takovým nadhledem. Takže jak si jako herečky velice vážím.
1: Říká Ondřej Kepka, co řeknete vy na nabídku Jaroslava Obermajerová ještě po druhé povídání o nervech, anebo scénka s Ivankou Devátou a Danielem Rousem, nazvaná Smolíček Pacholíček. Vybíráte si poslední scénku nebo poslední ukázku právě vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Tak do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: To byl hit, co?
1: No to jo. No,
0: Ondra Kepka tady vzpomínal, ano.
1: Ano, já jsem se tady zpíval.
0: A my pokračujeme.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
0: Poslední ukázka s kým? S Jaroslavou Obermajerovou, vyprávění, vzpomínka nebo scénka Daniela Rous a Ivanka Devátá. Vy si vybíráte a věnujete svůj hlas po telefonu 731 800 900 svému favoritovi. Kdo tam je teď?
3: Dobrý den, tady Vlaska na ulice.
0: Ano.
3: Zdravím vás a poslala bych Ivanku Devátou.
0: Bod pro ní, varianta B tedy. Děkuji moc za zavolání. Kdo teď volá?
4: Dobrý den, já vás ještě jednou zdravím, tady Petr ze Zdolnek. Všiml jste si, Ondro, jak Patrik to má vyvážené?
1: No.
4: Vždycky dává stejnou váhu. A jak si má člověk potom vybrat mezi těma dvěma?
0: Ono taky záleží, jak vy postupujete. Já si můžu cokoliv vymyslet, dát do seznamu, ale tak jako záleží. No. Povídejte, co
4: a
0: jste
4: také
0: vybral?
4: Také furt pálím tady. Uh-huh. Akorát to piju, když se léčím jenom.
0: Dobře.
4: No. A dcera se mě ptala, jestli mám pro ně 30 litrů na svajzbu, takže to mám, no.
1: No prosím, to jste dobrý.
0: No. Vidíte, dřív se pekle perník a dneska.
1: Dneska s tím perníkem bych byl opatrný taky dneska.
0: No, pekl.
4: Se nenechám zhnit ty trnky tady.
0: Co vybíráte, no. Ačko nebo Bčko, tak. Petře?
4: No právě, to je
0: no.
4: To.
0: No?
4: No asi paní Devátu.
0: Dobře, tak jo.
1: Jste to napovol.
0: Pro ní a ještě stále není rozhodnuto, no. Kdo pomůže rozhodnout, dobrý den.
5: Ano, dobrý den, já vás zdravím všechny, děkujem za pěkný písničky, pana Kepky zdravím.
1: Děkuju.
5: A přeju mu hodně zdraví a i panu redaktorovi.
0: Děkuju.
5: A prosila bych Ivanku Devátou.
0: Dobře, tak jo, tak děkuju. Vyhrála to nakonec Ivanka Devátá s Danielem Rousem, Smolíček Pacholíček, právě teď pro vás ve vysílání Humoriády.
6: Žiju s jelenem, vždycky mi dovolí flákat se celý den a nejít do školy. V paroží vozí mě, ač je trop na nohy, laně mu po zimě nasadí parohy. Kdo je?
7: Smolíčku, Pacholíčku, otevři mi svou světničku.
6: Ani mě nejde, jelen mi to zakázal.
7: Ale mě se nemusíš bát. Já jsem Jezinka z odboru sociálních věcí a jdu se podívat, v jakém prostředí žiješ a jak je o tebe postaráno.
6: A proč se jako zajímáte zrovna o mě?
7: No, přišlo nám udání, že tě vychovává jelen Podivín a ten střída laně jako ponož.
6: Co je to za blbost? To mě udal myslivec, že jo?
7: Bez komentáře.
6: No, ten tady prudí každý den. Ha, prý se stal myslivcem jenom proto, aby mohl chodit bez maturity na vysokou.
7: Podívej se, a co ten jelen? Jsi u něho rád? Cítíš se tady doma?
6: Jasně, jelen je fajn. Je s ním sranda, pere, vaří, uklíří, koupe mě.
7: On tě koupe? A to na tebe sahá?
6: To snad ani jinak nejde, ne?
7: Oh, ale jde. Mohl by tě z dálky ostřikovat hadicí. To je teďka nový trend. Bezdotyková koupel je pro dítě nejméně traumatizující.
6: Ale když jelen mě i mydlí.
7: No to tedy zašel daleko. Tedy Smolíčku, Pacholíčku, otevři mi svou světničku, musím tě ochránit.
6: Nikdy! Budulínek takhle otevřel a unesla ho liška.
7: Možná bys měl vědět, že liška pracuje pro nás. No. Ona jediná dokázala Budulinka vylákat z toho smrnutého brlohu, v kterém ho nechali jeho senilní prarodiče.
6: Ta svině.
7: A Budulinek už je v náhradní péči a i bez nátlaku musel uznat, že se mu vede lépe.
6: A co dědeček a babička, který se o něj starali?
7: No,
6: víte, jak jim teď musí být smutno?
7: Ale ne, o svého vnuka nepřišli, mohou ho navštěvovat. jednou za dva roky. A přes hlavu mít pítel od brambor, aby se nefixoval na jejich obličeje.
6: Dcera, Hryška je fakt početá. No, prý budu linku, dej mi hrášku, povozím tě na ocásku a ona přitom maká pro sociálku.
7: Ona je opravdu dobrá. Kdo si myslí, že tě udal?
6: Ta mrcha rezavá.
7: No, podívej se, musíš pochopit, že není normální, když tě jelen osahává a drží pod zámkem.
6: Já nejsem zamčený. Podívejte.
7: Smoličku, pacholičku, nech mě aspoň nahlédnout. Nebo musím povolat policii.
6: No, tak dobře, no. Moment. Je, já vás od někud znám. Nejste vy náhodou Ježebaba?
7: To si mě s někým pleteš. Já jsem Jezinka z odboru sociálních věcí a mám na starosti ochranu dětí.
6: Už si vzpomínám, jste Ježebaba. Prodávala jste před školou perník a jedla děti.
7: To si mě plete s nějakou jinou hnusnou babou.
6: To teda nepletu. Jste to vy. Jasně si pamatuju. Vaší sestavu Bradavic. Jestli okamžitě nevypadnete, tak to na vás řeknu.
7: Nikdo ti neuvěří.
6: Mám svědky. Jeníčka a Mařenku.
7: Smolíčku.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotek.cz.
1: Bylo 18 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Ve Vsetíně začíná oprava pobočky knihovny v Rokytnici. Zítra je Český den proti rakovině a připojí se také krajská nemocnice Tomáše Bati. Policisté pátrají po 15-leté dívce z Brněnska. Přes noc očekávejte převážně oblačno až polojasno s nejnižšími teplotami kolem minus jednoho stupně. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Ve Vsetíně začíná rekonstrukce pobočky knihovny v Rokytnici za zhruba 20 milionů korun. Staveniště už převzala stavební firma a práce se zaměří na modernizaci prostor i vybavení knihovny. Podle lidoveckého místostarosty Jiřího Růžičky má projekt přinést návštěvníkům komfortnější a modernější zázemí.
3: V rámci rekonstrukce knihovny dojde jednak k vybudování bezbariérového přístupu do objektu knihovny, to znamená výtahu, dojde k rekonstrukci, komplexní rekonstrukci prostor knihovny, včetně vybavení novým nábytkem a včetně výpočetní techniky nové, také dojde k rekonstrukci sociálních zařízení v této části objektu.
1: Po dobu rekonstrukce bude knihovna v Rokytnici uzavřená. Preventivní akce s názvem Den pro zdravá prsa se zítra uskuteční v krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně, v těsné blízkosti nového mamodiagnostického centra. Od 9 do 14 hodin tady koordinátorky lidem vysvětlí, jak si správně provést samovyšetření prsu a poskytnou další informace o prevenci rakoviny prsu. Akce se koná v rámci takzvaného květinového dne, tedy Českého dne proti rakovině. Policie prosí o pomoc při pátrání po 15-leté Lence Karáskové z Domašova u Brna. S rodinou byla v kontaktu naposledy minulý týden ve středu. Volala rodině, že jí ujel autobus a vrátí se domů až před půlnocí dalším spojem. Podle policie se pak měla pohybovat v Brně. Dívka je hubená a měří 170 cm. Má hnědé oči a vlasy. Na sobě měla růžovo-fialovou mikinu, světle modré džíny a černočervené tenisky. U sebe by měla mít černošedý batoh. Fotografii pohřešované dívky naleznete na serveru irozhlas.cz. Jaké

0: Jakékoliv informace o ní volejte na linku 158. Po kauze s kontaminovanými kojeneckými mléky chtějí ministerstva zdravotnictví i zemědělství zlepšit a zrychlit vzájemnou komunikaci. Podle některých rodin i lékařů totiž české úřady zareagovaly na situaci pozdě. V mlécích po celém světě se objevil toxin cereulit, který způsobuje zvracení nebo průjem. Hygiena má podezření na otravu u 23 dětí. U žádného ji ale testy doteď nepotvrdili.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji očekávejte přes noc převážně oblačno až polojasno nebo postupně i jasno. Kránu bude na severu a východě kraje možnost slabé přehánky. Nejnižší teploty budou mezi +3 až -1 stupněm a vítr povane slabý severozápadní až západní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně se podle dopravních serverů projíždí na cestách ve Zlínském kraji bez dopravních nehod. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už má slovo Karel Hegner. Začíná totiž podvečerní Morava krásná zem. Klidný úterní podvečer u poslechu našeho vysílání vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín.

A Moravanka dohrála úvodní skladbu pořadu Morava krásná zem a dnes již po druhé vás vítá u poslechu tohoto pořadu Karel Hegner. Pan Krác, jehož svátek se dnes slaví, dostál svému jménu a lehce schladil naše emoce. Vy můžete dát naopak svým emocím volný průchod a popřát osobně rodině či přátelům a krásně rozehřejete. Tady je naše číslo 726 46 5200. Tolik úvodem kratičkým a hned připojím první písemnou gratulaci pro květnové oslavence z Ostraty na Zlínsku. 5. května oslavil bratr Mirek Mahďák 54. narozeniny, 7. května náš vluk Daniel 9. narozeniny. Dnes slaví bratr Pavel Mahďák 56. narozeniny. A to spolu s naší maminkou Lojzínkou a ta má krásné 81. narozeniny. Hodně zdravíčka, více štěstíčka, krásný další život. Vám, milí oslavenci, přeje sestra Anička Juříková s celou rodinou a rodina Florova. Písnička Václav Majas mladší, Toník Pernička, Koníčky zapřahám a Březověné.

0: Tolik Březovjané a dívám se Ivetka Janíková, Štěpán Machala, Tomáš Machala nám zpívali. Tak Maruška z Jezeřan Maršovice dovolala jako první a dostáváte slovo, Mařenko.
1: Tak já vás ještě jednou zdravím, pane Hechner, vašeho kolegy,
0: ano,
1: a všechny posluchače. Já bych chtěla popřát sestrám jen tak pro radost a dobrou náladu a nic se Křížové, Evičce Peterkové, bratrovi Jeníku Benčíkovi a švagrové Mařence Benčíkové a kamarádce mé sestry Božence Fialové. A ještě, jestli můžu, tak ano, bych taky rodině Popelové do Perné. Taky hodně všem přeji hodně štěstí, zdraví, mm-hmm, a se jim daří, a se jim splní všechno, co si přejí.
0: A to je, myslím...
1: A vám, pane Hegner, no, to stejné. Celému vašemu kolektivu.
0: Dobře.
1: Hlavně zdraví, a se vám splní všechno, co, aha, si přejete.
0: Mařenko, myslím, že ti Popelovi, že to je vinařské jméno, není? Nebo se pletu?
1: No, my jsme tak trochu rodina.
0: A je to, nebo není vinařské jméno?
1: Je.
0: No, tak vidíte, se trefil. No.
1: To jsou velcí vinaři tam, mají tam
0: no,
1: velký.
0: Protože já to řeknu, já, náš bývalý děkan, tak vždycky, když byla závěrečná schůze, ano, jako na jamu, tak nám dával každému sedmičku vína a vždycky to bylo od vinaře Popely. Proto to vím, jo, proto si to pamatuju. Protože těch vinařů je, že jo, je spousta, jako tady to je,
1: no,
0: to je,
1: ano,
0: prostě,
1: ano,
0: náš kraj. Ano. Tak a ještě krásně jste mě vysvětlila, proč jsou to Jezeřany Maršovice. Nechal jsem se rád poučit, že jednou to byla Jezeřany, byly Jezeřany, pak Maršovice, pak se zadali dohromady.
1: No, ono se to nějak spojilo, protože se teď staví a tak se,
0: no,
1: to
0: jasně,
1: tak nějak spojilo.
0: Jasně. Tak no, já jsem byl zvědavý, víte, proč jsem se vlastně, že ho předávám mockrát. Tak ona je to, dneska se to tam směřuje, že aby se trošku víc centralizovalo, dávali ty obce, že u nás, já nevím, 6,5 tisíc obcí, což je strašně moc na poměry, ano, ale zase každý má rád tu svoji, no to je těžko. Těžký boj, no.
1: Ano, no, tak Marcenko, si musíme zvyknout.
0: No jasně,
1: no.
0: Mařenko, tak se mějte hezky.
1: Vy taky.
0: A občas si zajetě z Jezeřan do Maršovic a z Maršovic do Jezeřan, jo?
1: Ano, já totiž mám 4 kolečka a 2 nohy, víte?
0: Jo,
1: takže
0: takhle, jo,
1: já
0: dobře.
1: Já už chodím s choditkem, takže to, ten můj pohyb už je takové.
0: Jasně.
1: No na mý leta už se nedá nic dělat.
0: No, ale no, dívejte se, ne. Maruško, důležitý je, že prostě se takhle vydáte, jo, protože zaplať pánbu, že jsou ty pomůcky zdravotní, že jo? Když jsme my byli mladí, tak prostě třeba ty lidi už prostě nevylezli, neměli se o co opřít, akorát o hůlku.
1: Ano.
0: A to je pomocník výborný, to jako je bez debat.
1: Tady to je, no já si všechno na tým udělám, uvařím, povozím si, mám na tom deštičku takovou, trkinko mě dali a ještě po zahradě s tím pochodím, to zase já nejsem
0: tak to je fajn.
1: Zrovna, víte, nemožná, protože kdyby se nechtěla, anebo musíte se nutit prostě, no, nedá se nic dělat.
0: To záleží, jakou má člověk silnou vůli. Mějte se krásně, Maruško, nashledanou.
1: Vy taky, nashledanou.
0: A Věruška z Bošovic, dobrý večer, Věruš.
2: Dobrý večer, zdravím Rozhlas naší Moravy a chtěla bych tím to moc poděkovat všem hasičským sborům, které včera zachovali v Bošovicích při velkém požáru.
0: Ale.
2: Odvedli chlapci neskutečnou práci. Tak veliké poděkování za naše občany a ještě bych chtěla přidat za náš sbor bošovický poděkování za to, že hasiči a hasičky dělají, prostě pracují s malými dětmi od malička, mají velikou škálu tady těchto mladých hasičů a zúčastňují se kromě toho všech kulturních akcí a dělají prostě pro Bošovice strašně moc práce. Čili veliké poděkování všem. A prosím, něco pěkného, zahrajte. Děkuji vám.
0: Zahrajeme dokonce, ano, takové pohlazeníčko, Věruško. A je to pravda, že prostě v těch obcích, ano, v těch obcích hasiči vždycky hrávají prim a je to fajn. Tak, Věruško, jsme se rozloučili a hned přidáme další gratulaci. Chceme poslat narozeninové želání našemu synovcovi, vášmu stálému poslucháčovi Markovi Škrhovi z Kůtou. Dnešním 30. narozeninovým narodeninám ti želáme, Marečku, veľa zdravia, šťastia a lásky. Nech sa ti dobre darí a tvoj život je plný radosti a spokojnosti. To ti zo srdca želajú krstní rodičia Eva a Jozef Heskovci. Pozdravu sa pripája aj maminka Anička, tatko Milan, bratr Lukáš s priateľkou Jankou. Tak som sa snažil to slovensky prečíst. No a teď písnička Zdeňka Baťky. Znáš tu zem, zaspívají s Boženkou Baťkovou Hrubou za doprovodu kumpánových muzikantů.
3: Český rozhlas z

0: Tak co říkáte, krásná písnička. Zdeňkovi se podařila, no a jak to s Boženkou zaspívají hezky, tak je to další, ještě je to zvojnásobeno, ta radost. A když je doprovodí kumpánovi muzikanti, tak je to radost na třetí. Danuško, kůty, kůty, to je pěkné městečko.
1: Dobrý podvečer, všetkým poslucháčom. A já se chcem přidat ku gratulací Maričkovi Škrhovi.
0: Jo, co jsem teď předával, jo?
1: Áno, áno, k jeho dnešním krásným gulatinám. A prajem mu, nech ho obchádzajú všetky choroby, nech je šťastný a spokojný hlavně, a tomu prajú všetci súsede.
0: No súsede, súsede, a kolik má ten Mareček?
1: No, 30 roku.
0: No tak to jsou kulatiny krásný, to tam nebylo v tom přání psáno. Já jsem si říkal.
1: Nebylo tam, nebylo, ano, ne, ano, ano, 30, no on je na vozíčku, a tak ho opatrují jako rodiče.
0: Ano, tam, dobře.
1: Příkladně oni ho starají, takže...
0: Tak my se k tomu přání samozřejmě připojeme, to
1: je
0: jasný.
1: A je naozaj váš verný posluchač, aj na oběd, aj večer, každý den, nevynechá nic.
0: Tak Marečku, pokud nás posloucháš, což teda předpokládám, že posloucháš, tak tě moc zdravíme a prostě přejeme taky k těm narozeninám. Všechno jen to dobré.
1: No, děkujeme moc.
0: Danuško, mějte se taky hezky a
1: aj vy.
0: Ať se vám daří. Krásný večer,
1: nashledanou. Krásný večer, aj vám.
0: Jarda Otnice má něco na srdci, povídej, Jaroušku, no.
2: Dobrý podvečer, přeji tobě, Kájo i Elišce, přeji hezky podvečer.
0: Děkujeme.
2: A dnes mám takové přání. Zítra, 13. května, mají narozeniny tito dva lidé. Začnu dámou. Zítra má narozeniny 24 roků, vynikající zpěvačka.
0: A jsem napnutý, a Jaroušku, nevím.
2: Vynikající zpěvačka, která studuje konzervatoř v Brně, na Hráčku akademii muziky umění, a je to Kačka Burešová.
0: Kačka! No to je krásný, Kačka, jejda.
2: Takže bych Kačce chtěl popřát hodně zdraví, štěstí, lásky, a ať jí to pořád tak hezky zpívá s těma kapelama, jako jí to zpívá, a je pořád tak úžasná a bezvadná holka, jako je, protože je fakt úžasná.
0: No Jaroušku, musím říct, mám pocit, že dneska je úterý, jestli kdy já jsem to vysílal, v pátek, tuším, tak zrovna zpívala Kačka, mám takový dojem, že s Gloriou natočili písničku, nebo to mám taky nachystáno, a ona je fakt výborná, opravdu je moc dobrá.
2: Je.
0: Opravdu, ta se vyspívala, si pamatuju ještě, když prostě, že jo,
2: taky mám rád.
0: S taťkou, s Hanačkou, když tam začínala s maminkou, měla jen 12 roků, jo, takhle 11, a tak se vyspívala.
2: Jo, jak zpívala 8 letá, zlatá rybička, a tak...
0: No, vidíš
2: krásný
0: to.
2: Příběh náš. To bylo hezký.
0: To uteklo, no, vidíš, no, to uteklo, je to 16 let, když jako to voda. Sečteme. No a teďka, a to druhá jubilantka, či jubilant?
2: A ten druhý jubilant je bývalý filharmonik, první trombonista z Zlínské filharmonie, Bohuslav Martinů, a bývalý kapelník Vrčnovianky, Pavel Nevařil, který zítra slaví své 70. narozeniny.
0: Ty bláho, vidíš to? Tak to zítra bude určitě Bířinka, jak bude vysílat, tak určitě tam budou gratulace. No to jsem vůbec netušil, my jsme se potkali, že jo, na nějaké akci, ale...
2: Ano, 27. března ve Frištáku.
0: No, ano, ty, no a prdě, hezky.
2: Tak já mu přeju hodně zdraví, štěstí, lásky a hodně krásné muziky. Ale teď mu přeju hodně zdraví, protože ho čeká operace kyčelního kloubu.
0: Ano. To, co tak spousta našich vrstevníků, takhle, že jo, přijde artróza. Moje maminka taky tam měla dokonce dvě nohy. Dobře, Jaroušku, děkujeme za upozornění.
2: Na Pavla, ne, pro na Pavla nevadila hodně, myslím, že mu to dobře dopadlo.
0: Ano, jsi moc hodný. A děkujeme teda za upozornění těchto dvou skvělých muzikantů. Zaslouží si to. Tak díky, Jari, a měj se krásně. Ahoj.
2: Měj se, ahoj, ahoj.
0: A je tady prosba na mailu. Dobrý večer, pane Hegnere, všichni posluchači. Prosím o písničku pro paní Aničku Makovičkovou ze Štítar. K dnešním narozeninám přejeme hodně zdraví, pohodu, štěstí. Zdravíme také pana Milana. Děkujeme za pozdrav. Velké díky za písničky a všem přejeme krásné jara s pozdravem a úctou Hlávkovi z Miroslavy. Děkujeme milým Hlávkovým. A teď nás čeká směs písniček. Namažte si pod koleny. Bude to téměř 9,5 minuty, bude hrát i Straňanka a směs s názvem Už je večer.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Ano, ano, ano, tak vidíte, tak krásná směska. Maruška z Bučovic se dovolala. Mařenko, dobrý večer.
2: Dobrý večer. Vzpomínka na mého manžela, pana majora Antonína Parobka z Bučovic. Vzpomínka na moji švagrovou Lidušku Parobkovou z Hulína a také vzpomínka na manželovi rodiče Parobkovi z Hulína. Prosila bych jim nechat zahrát Do nebíčka na kropisničku pěknou.
1: Maruško, zahrajeme, krásná vzpomínka, to je fajn, že si člověk vždycky připomene, že jo, v tom období, kdy třeba odešli, že jo, na ten druhý břeh, jak se říká, tak si člověk připomene a v podstatě vzpomíná, že jo, celý rok pořád, to je jasný. Ale ano. Tak jako někdy je to intenzivnější, že jo. Dobře. Marušku, děkuji. Mějte se krásně, Bučovicí.
2: Ano, děkuji vám moc.
1: A jmenovat Kája z Moravského Žižkova. Dobrý večer, Kájo.
3: Dobrý večer. Chtěl bych popřát celé Dechovkové rodině hodně zdraví. A chtěl bych popřát k narozeninám paní Bušové Dobrockého hodně štěstí, zdravíčka. I když je už dávno věkem babička, stále vypadá jak děvčička. Hodně štěstí, zdravíčka od známého Karlíčka. Díky moc.
1: A otevře se bečička.
3: No. Máte pravdu, díky, hezký den.
1: Kájo, taky děkujeme moc krát a udělal jste radost, vidíte i veršovánka a ať se vám daří. Mějte se hezky.
3: Díky.
1: Ještě jedna gratulace. Dnes slaví 70 let náš drahý strýc, tatínek a manžel Josef Lhocký. Přejeme mu hlavně zdraví, štěstí, lásku, životní pohodu a dobrou náladu. Přejí z celého srdce dcera Maruška s přítelem Martinem, manželka Mária, neteře Zuzka, Lidka a Lenka s rodinami. A teď nám pro potěšení zaspívá za doprovodu Borolnu Vojta Račický krásné lidovečky.

tak Vojta Ratičky nás potěšil. Zdravíme do Dolních Bojanovic, pokud třeba poslouchá. No a taky nás zpíval spoustu krásných písniček právě za doprovodu Brolnu, kromě jiných, kromě dechové muziky, že s Bojany a dalšími a dalšími. Mám tady pozvánku, to si neodpustím. Hodové oslavy v Křenovicích. Pátek již 15. 19.30. Zahrada kulturního domu Křenovice, hodová zábava, zábavné soutěže, tam to začíná v sobotu. Hodový program u kulturáku v Křenovicích, veteránská jízda aut, motorky, hodové posezení s písničkou, mysliveckou kuchyní, bude hrát cymbalová muzika Okibača od 14. Dechová hudba Moraváci od 16.30. V kině se bude promítat a v neděli 10.30 krojovaná hodová mše, kostel svatého Jana Nepomuckého. No a samozřejmě kolotoče tradičně a jinak odpoledne Sokol Křenovice, mistrovské utkání muži a ženy, takže máte se na co těšit. Písnička, už to tady mám. Moje jedině, dneska jsme v poledne probírali, byla tam gratulace a poděkování od tetičky svým muzikantům nebo babičky, co hrají Blatničce, tak teď mají Blatničku. Teď tady máme připravenou a skladbu Moje jedině.

0: Ano, to byla Blatnička. Teď mám tady vzpomínku. Pane Karle, posílám vzpomínku na včerejší 94. nedožité narozeniny nenahraditelného vzácného člověka, krále české dechovky, pana Josefa Zímy. Jsem rád, že se mohl alespoň telefonicky mnohokrát poděkovat za všechno, co za svůj požehnaně dlouhý život dokázal předvést na nesčetných vystoupeních a připravit tak divákům a televize a posluchačům rozhlasu nezapomenutelné chvíle krásy, harmonie, štěstí a radosti z krásných slov textu a doprovázející hudby. Poděkoval jsem mu i za moji maminku, babičku, kterého rovněž měli moc rádi, rozpoznali mnohem dříve než já, jeho výjimečný a mimořádný talent. Říkal jsem, že jeho hudba je pro mě nebeská, božská, rajská, pepíčkovská, tedy nejlepší, jakou znám. Měl z toho velkou radost. Poděkoval mi, že ho to moc potěšilo. Pozdrav posílá věrný posluchač Tišnova Jan Boleslav. Honziku, děkujeme moc krát. Ano, to si samozřejmě připomínáme taky. Naposledy je to kolik 3-4 roky v Rymicích na festivalu, když tam potom taky přijal na vozíčku pod pódium a kapela začala hrát jeho písničky české, které on vždycky si přál zaspívat posluchačům, tak plno energie, tak jsme si potom popovídali, tak krásná vzpomínka. Díky moc, posíláme písničku teďka, nebude to tedy s Pepíčkem Zímou, ale budou to Skaličané, ta Skalická brána.
1: Český rozhlas Zlín.

0: A se Skaličany Lea Zimková, Jarmilka Sloborová, Juraj Polák, Miroslav Mordlík zpívali. Dovolal se ještě Mirek Zbánová. Miri, dobrý večer. Budeš
1: dobrý
0: poslední,
1: večer,
0: uzavřeš to, ano.
1: Já bych se chtěl připojit k tomu přání paní Aničce Makovičkové do Štítár k narození nám dnešním, no a k těm zítřejším té mladé zpěvačce
0: Kačce,
1: Kačence,
0: ano.
1: Burešové. A tak, jak to říkal ten Jarda, je pořád taková milá, příjemná, že neodmíte ani starého dětka, když ji vyzve na tanec, jo, takže rád se s ní potkávám a opravdu, ať jí to dobře zpívá, ať je zdravá, ať se zase někde potkáme, no a zdravím všechny přátelé a známe, dneska jsme byli na tom hostině a říkala mě paní Brdáčová ze Suché Loze, že mě pořád slyší a to tak a že mě pořád hrají, tak aj zahrajte a jí pro radost a potěšení. Ano, že jsme to tak,
0: dobře, tak dobře, jo. Miri, díky moc, ahoj, děkuji, ahoj. A ještě tady od Věry Pastorkové, tak já to trošičku takhle přečtu. Ano, 17. května v měsíci máji se narodil Karel Bušo z Květné, zpěvák dechové hudby Javorinka ze Strání. Tak pane Bušo, s malým předstihem, už dnes na dálku přejeme všechno, co radost budí, lásku, která spojuje lidi, přátelé, co dokážou pro vás žít, milovat a milovaným být. Taky vám přejeme krásné prožití toho narození nového dne, vitalitu, boží ochranu, fyzického, psychického zdraví, po boku života, života po boku milující manželky Jarmilky, Ivonky, Jarmilky, vnoučka Benjamínka a současně další léta v takovém zdraví, abyste nás ještě těšil svou přítomností a svým hlasem. Takže hudební dárek bude pro vás a závěrem krásné láskou slunem, sluncem prohřáté májové dny, nen vám, ale Jarmilce, k nedávnému společnému výročí života. Závěrem pozdrav do Frankfurtu, Ivonce s přítelem Mauriciem, takže díky moc, aby vám hudba z Českého rozhlasu Brno hrála v srdci a štěstěna se na vás smála. Tak tolik přáníčko a teď ještě Lidečanka od Františka Kohoutka, skladba s Ríšou Plachým. Není, není.

a jenom doplním, že zpívali Peťa Slováková, Anetka Macháčová, Pavel Fojtu a Luboš Maček. A taky dodám, že se budeme loučit pomaličku, protože dívám se na hodinky, ano, utíká to velmi rychle. A musím teda říct a Jardovi z Otnic ještě jednou poděkovat, že nám připomněl tu kačku s tím Pavlem Nevařilem. Jubilanti opravdu skvělí. A ještě jedna taková kratička upoutávečka. Vinaři z Dolního Němčí vás srdečně zvou na ochutnávku vína v sobotu 16. května ve 14 hodin Kulturní dům Dolní Němčí. Občerstvení, zábavný program zajištěn, vstupné 250 Kč. Víte úplně všechno. A teď závěrečná tečka. František Kohoutek Hrobická, tak se jmenuje orchestrální skladba, kterou právě začíná hrát mistří Janka. Krásný večer, mějte se hezky.

0: bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: 6 jednotek hasičů zasahuje po úniku neznámé látky do řeky Moravy. U Otrokovic postavili nornou stěnu. Město Vizovice na Zlínsku připravuje výstavbu chodníku v ulici Partizánská. Policie stále pátrá po 15-leté dívce z okolí Brna. Přes noc očekávejte převážně oblačno až polojasno s nejnižšími teplotami kolem -1 stupně. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Kvůli úniku neznámé látky do řeky Moravy zasahuje u Otrokovic 6 jednotek hasičů. Mluvčí hasičského záchranného sboru Zlínského kraje David Martinec uvedl, že jde pravděpodobně o olejovou skvrnu a přes řeku byla natažena norná stěna. Ta má zabránit dalšímu šíření znečištění. V polovině května začnou stavební práce v ulici Partizánská ve Vizovicích. Za 4 miliony korun tady město vybuduje 455 metrů dlouhý chodník. Pokračuje mluvčí Vizovic Jiří Žurek.
2: Stavba navazuje na první etapu z roku 2020, kdy byl na Partizánské ulici vybudován chodník od křižovatky s ulicí Říčanskou po křižovatku s ulicí Dělnickou. Odtud se teď bude pokračovat až po sjezd k poslednímu domu na pravé straně ulice Partizánská.
0: Staveniště by mělo město předat zhotoviteli 18. května. Hotovo by mělo být na konci letních prázdnin. Policisté pátrají po 15-leté Lence Karáskové z Domašova u Brna. Dívka měří 170 cm, má hnědé oči a vlasy. Naposledy o sobě podle policie dala vědět minulou středu. Domů do Domašova měla dorazit před půlnocí. Jakékoliv informace o dívce volejte na linku 158. Její fotografii najdete na serveru irozhlas.cz. Zahalování obličejů přímo na sportovních akcích by nově mohlo být přestupkem. Ministr pro sport, zdraví a prevenci Boris Šťastný to řekl po setkání s představiteli fotbalových asociací. S nimi jednal v reakci na výtržnosti fanoušků Slávie během sobotního derby se Spartou. Doteď zákaz zahalování na fotbalových stadionech ošetřoval jen návštěvní řád klubu. Přestupek to byl mimo sportovní areál. Dalším novým opatřením by podle Šťastného mohlo být například zpřísnění za vstup diváků na hřiště.
3: To znamená, my budeme, podobně jako je to třeba ve Velké Británii, chtít zpřísnit ten konkrétní přestupek vstupu na plochu tak, aby skutečně nešlo o banální záležitost, aby všichni věděli, že jde o protiprávní jednání.
0: Šťastný bude zítra jednat i se zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů. Řešit by měli možné používání kamer s rozpoznáváním obličejů na fotbalových stadionech.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji očekávají

0: Mějte v noci převážně oblačno až polojasno nebo postupně i jasno. K ránu bude na severu a východě kraje možnost slabé přehánky. Nejnižší teploty naměříme mezi +3 a -1 stupněm a vítr povane slabý severozápadní až západní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na porouchané a odstavené vozidlo si dejte pozor na dálniční křižovatce u Hulína na Kroměřížsku. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a už od 7:30 se můžete těšit na májovou edici cyklu Zpěvem k srdci. Své jubileum totiž slaví folklorní houslista Miroslav Hlosta. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska i Slovenska přijdou legendárnímu primášovi pogratulovat cymbálové muziky Lipka a Vonica, přidá se i orchestr lidových nástrojů Ondráš. Nyní ale naše vysílání pokračuje folklorním pořadem Na pěknou notečku, kterým vás provede Jaroslav Kneisel.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: na pěknou notečku.
1: Je něco málo po 19. hodině, tedy pravidelný čas na pěknou notečku. A dnes vás od mikrofonu zdraví Jaroslav Knajzl. Ovšem dnes nebudu na mluvení sám. Společně s Tomášem Koláčkem vás budeme zvát na folklorní festival Dolní Dunajovice. Už na tento pátek a sobotu, tedy 15. a 16. května. No a jak je dobrým zvykem, tak slovo bude ozdobeno hudbou. Vybral jsem několik live nahrávek, tedy záznamů z loňského ročníku tohoto festivalu. Uslyšíme v závěru třeba maďarské uskupení Lajos Sarkézy Kolektiv. Také zahrají a zaspívají členové kapely Harafica se zpívajícím Tomášem Koláčkem, no a svoji znělku nám zahrají i zaspívají borci z cymbálové muziky Lália. A teď už to budou dětské špásovné. V podání nikoho jiného než klanu Koláčku, tedy s otcem Tomášem zpívají Viktorie, Tomáš Mladší, Vašek a Viola. A to vše za doprovodu cymbálové muziky Pálava.

0: Pořád na pěknou notečku, který vás dnes zve do Dolních Dunajovic, protože už v pátek 15. a v sobotu 16. května se zde uskuteční druhý ročník folklorního festivalu právě Dolní Dunajovice. No a já na to zvaní nejsem sám, mám tady proti sobě ve studiu přímo hlavní osobu, ředitele, prezidenta a hlavně člověka, který to všecko odnese na svých bedrech, Tomáši Koláčku, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, a ještě samozřejmě si zapomněl říct jako hlavní uklízečka.
0: Tome, přijde mi, že to je minulý týden, co jsme zvali na první ročník, který se uskutečnil v loňském roce, a myslím, že neřeknu takové žádné extra tajemství, že to bylo tak malinko trošku u příležitosti tvých 40. narozenin. Já ti řeknu, že je krásné slavit narozeniny každý rok, takže co bude hlavním vrcholem jenom v krátkosti letošních tvých 41. narozenin?
1: Asi vrcholem je vůbec to, že se to celé uskuteční, protože ta energie do toho projektu, kterou do toho dáváme, i teďka se skupinou dobrovolníků, se skupinou lidí, kteří vlastně jen tak z ničeho nic začali pomáhat, tak ta je obrovská. Já si toho nesmírně cením, takže pro mě je největší svátek už jenom to, že to vypadá, že to opravdu bude a že to vznikne a že to dále bude pokračovat, a já jsem spoustě lidí takto už asi doživotně velmi zavázán.
0: To je poděkování hned z kraje od Tomáše Koláčka. My si dáme písničku a nebude to nahrávka ledajaka, ale bude to právě záznam z loňského ročníku folklorního festivalu v Dolních Dunajovicích. A za chvilku už s Tomášem nejen o obci, ale o programu a vůbec o tom, čím je tento festival unikátní.

0: Folklorní festival Dolní Dunajovice a se mnou ve studiu Tomáš Koláček. Tome, odlišuje se tento festival něčím od ostatních folklorních festivalů? Já možná z začátku ti trošku navedu, protože jsem muzikant, my jako rádio jsme spíše ten audio médium, takže já musím říct, že teda co se týká programu, tak je to spíš hudebním festivalem, než třeba tanečním. Ale nechci tě nikam navádět, prozrať, je něčím speciálním folklorní festival v Dolních Dunajovicích?
1: Já myslím, že od začátku ten koncept je takový, který jsem třeba měl možnost vidět na středním Slovensku, to jsou třeba hudby pod Poľanou a spousta takovýchto akcí, kde spíš vystupují vlastně muzikanti, lidi se baví a těší se potom vlastně na takovou tu jam session, která vlastně potom vlastně nastává ve večerních hodinách. Je to pro ty, kteří tak jako já úplně nevládnou tím tancem a když už vládnou, tak to je většinou velký problém. A tak jsem právě tyhle ty lidi chtěl sdružit. Samozřejmě to neznamená, že by si zatančit nemohli.
0: Já možná jenom dodám, že to nemluvíš úplně pravdu, že by se netančilo, protože já si živě pamatuju, jak v loňském ročníku předvedl své taneční kreace například výborný violista Joška Klobučník, takže tančilo se i tak vehementně. Nicméně Dolní Dunajovice. Zkus nám tu obec představit, čím je ta dědina zajímavá, nebo městys?
1: Je to v podstatě obec, já bych to tak nazval, a tak to i všichni říkáme. Čím je ta obec specifická, čím je skvělá? Je tam spoustu mladých kreativních lidí, je tam spoustu lidí, kteří se k nám za poslední dobu nastěhovali a přináší nové vlivy. Tím, že to není úplně takové jako rodové, třeba jako ve Velkých Bílovicích nebo už v dědinách, které třeba fungují v tom kolektivu stovky let, tak je to o tom, že tak pořád nějak se ty etnika, které tam jsou a ty jednotlivci zžívají, ale je tam spoustu zajímavých projektů, je tam spoustu lidí, kteří chcou něco dělat a já se snažím jima obklopovat a jsem za to strašně rád.
0: A v Dolních Dunajovicích je doma také Tomáš Koláček, prezident folklorního festivalu tamnějšího. Hned po další hudební ukázce, která bude ohlédnutím za minulým ročníkem, si povíme něco k programu letošního festivalu, který se uskuteční 15. a 16. května.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
1: Pořad na pěknou notečku a dnes vás zveme do krásné dědiny Dolní Dunajovice, které se roztančí a rozespívají a rozehrají především folklorním festivalem v pátek 15. a v sobotu 16. května. Tomáš Koláček, ředitel tohoto festivalu, pojďme pěkně postupně. V pátek 15. Na co ano. Se mohou posluchači těšit? Zkus vypíchnout něco, co ti dělá radost, že třeba letos přijede a zahraje.
2: Já jsem už v tom minulém ročníku se snažil sdružit spoustu svých přátel, protože vím, že jsou to skvělí muzikanti. Michal Grombiřík, skvělý cymbalista, který je hodně rozjetý, protože dělá spoustu zajímavých projektů. Našel skulinku ve svém kalendáři a se skvělým multiinstrumentalistou a takovým elektronickým ďáblem Honzou Galiou představí takové improvizované cymbálovo-jazzové vystoupení. To, co dál, z čeho mám obrovskou radost, samozřejmě přítomnost mojí domovské cymbálovky Lália, holek z Mateniček a k ním v konceptu sever proti jihu, dámy Blaženky, skvělé zpěvačky. Pak ještě zahraje vlastně Harafica v rozšířené sestavě vlastně s bicím a se zpěvačkou, takže to bude show jako blázen. A poté, až úplně nakonec, protože my jsme takový diskotékový v Dolních Dunajovicích, my jsme tam měli kdysi dávno diskotéku Bílá růže, která se momentálně teďka rekonstruuje, ale tak si to zkusíme připomenout a pozvali jsme skvělé muzikanty na Gypsy Disco Party s kapelou Super Mario Bros.
1: Takže bude extra party, diskotéka se světýlkama a bude se tančit v kotli před bednama?
2: Přesně tak. Ta symbolika toho kotle je naprosto správná, protože hned vedle toho stanu se otevřou brány nově zrekonstruované pálenice, takže to bude opravdové peklo.
1: Přátelé, hovoříme o folklorním festivalu v Dolních Dunajovicích. Právě jste byli pozváni na program páteční, tedy 15. května. A my si poslechneme, jak kluci z Harafice řádili na festivalu v minulém roce.

pejorativne, to je normálne, že... A naučili sa džipovačku...

0: Stále posloucháte pořad Na pěknou notečku, který vás dnes zve do Dolních Dunajovic a už jsme si společně s Tomášem Koláčkem, tedy prezidentem tohoto festivalu, řekli něco o pátečním programu. To znamená, je logické, že po pátku následuje sobota, aspoň to tak většinou bývá. Možná nám jenom trošku řekni, kde se to v Dunajovicích bude konat, je to v nějakém kulturáku, na nějaké louce, nebo případně, jestli se mají kde občerství, kde mají nechat auta a takové věci.
1: Takže jsme se rozhodli celý tento festival udělat na tanečním parketu uprostřed obce. Parkovacích míst je relativně dost. My jsme si pro tyto účely vlastně na webovkách nachystali takovou interaktivní mapu.
0: Možná rovnou řekni vaše webové stránky, tam lidi najdou všechno.
1: Ano, je to folklorní festival Dolní Dunajovice, takže když to zkrátíte, tak vám vyjdou krásná 4 písmenka ffdd.cz.
0: Takže tam zjistíte veškeré organizační záležitosti. A teď k tomu programu. V sobotu to máte naplánováno jak?
1: Tam začneme trochu brzo. Díky vstřícnosti naší základní školy máme možnost v prostorách jejich otevřít workshopy, které jsme si připravili. A to ať už pěvecký workshop s Magdalenou Můčkovou, nebo dětský pěvecký workshop s Vlastíkem Ondrou. Dále tam je možnost vyzkoušet si krojovou výšivku moravských Chorvatů s Jančou Kiliánovou. Bude tam velká akce pro super muzikanty, kteří chcou být ještě lepšími muzikanty, a to je workshop s Noga Bandem, takový klasický uherský styl workshopování, kdy všichni hrají spolu.
0: Mně to přijde jako naprosto zásadní záležitost, že to není jako jenom přijímání informací, kultury, ale že taky člověk se může zapojit. Je to opravdu tak, že jsou to hvězdy folklorního světa, které se podělí o své know-how?
1: Přesně takhle bych to řekl, že to tak nějak jako je. Takže je to vlastně obrovská příležitost hodně se posunout. Osobně to znám z různých festivalů, kdy jsem měl možnost se setkat s různými muzikanty. Vždycky ta souhra, ta společná práce, i to vlastně workshopování nás vždycky posunulo.
0: Říká Tomáš Koláček a po další písnice, kterou jsme nahráli při loňském folklorním festivalu Dolní Dunajovice, si řekneme něco k hlavnímu programu tohoto festivalu 16. května večer.

0: Folklorní festival Dolní Dunajovice, Tomáš Koláček, a my jsme ještě neřekli to hlavní, a to je prosím tě vyvrcholení festivalu, aspoň to tak čuju nějak, že hlavní program bude opravdu sobotu večer nebo odpoledne po té 5. hodině a potom ještě večer. Co za majstry, muzikanty přijede, na koho se mohou návštěvníci a diváci těšit?
1: My nebudeme troškařit, my začneme už po obědě ve 12 vystoupení Verči Svačinové s Valtičánkem. Tam je to úplně specifické, protože já nikdy nevím, s kolika dětma ta Verča přijede.
0: Paní učitelka ze Zuš Mikulov, tak přivede kapelu...
1: Smečku muzikantů.
0: Smečku budoucích hrdinů.
1: Ano, přesně tak. Neuvěřitelně talentovaná je ona, její žáci, hrozně ji obdivuju. Mm-hmm. Budeme pokračovat potom dalšími talenty, a to je vlastně Brko, ensemble z Brna, přijede ze severu za námi kapela Lipka z Mostu, u Jablunkova z Jablunkova, horňácká cymbalová muzika Petra Mičky, za to mám obrovskou radost. Potom vystoupíme my s naším Sweet Orchestra, které míchá folklor s moderními rytmy, s rapem a s různými...
0: Tome, já vidím napsáno v programu Sweet Orchestra and Room.
1: Ano.
0: Room je zkratka nebo room je room?
1: Room je room a vždycky byl a vždycky bude. Je to o tom, že párujeme vlastně ty folklorní regiony s tradičními destiláty, a proč zrovna room u Sweet Orchestra? Sweet, cukrová třtina, je to room.
0: A později vidím Noga Band, ten se jakožto kapela slovenská, maďarská, ta se zaspáruje s alkoholem, jak je borovička.
1: Chlapci říkali, že toto období už mají za sebou, ale třeba nám o tom, o těchto zkušenostech na pódiu ještě hodně poví.
0: No a Tomáši, loňskou největší show, což si opravdu pamatuju, bylo to plný stan narvaný lidí, který čtveřice muzikantů Šarkézy kolektiv úplně přivedli do varu, tak co se stalo úžasné, že tato kapela se podruhé podívá do Dolní Dunajovice, jsou to opravdu majstři, nejlepší z nejlepších, tak ti se párují s jakým alkoholem?
1: Ti jsou sami, bych řekl, sami svým alkoholem, opravdu přijedou, ale co navíc, byli ochotní právě ještě v dopoledních hodinách udělat workshopy, což je podle mě neopakovatelná příležitost pro ty, kteří se chcou podívat takovým umělcům pod ruce.
0: Říká Tomáš Koláček, přátelé, program páteční a sobotní v Dolních Dunajovicích je opravdu přesycený výbornými muzikanty a vystoupeními. Tak pokud jen trochu máte cestu a volný čas a chcete zažít lidovou muziku, folklor ve všech možných jeho podobách, přijďte do Dolních Dunajovic. A Tome, otázka na tebe, vyváží ten stres z těch příprav tu radost z toho, že ti muzikanti všichni přijedou a pak se celé Dolní Dunajovice baví? Tak jak to máš se tvým stresem a endorfiny? Máš už nějaké v krvi nebo zatím ne?
1: Já mám hlavně velkou pokoru k tomu, že se to celé daří. Já tyto věci beru v životě jako krok do nějakého bonusu. Je to pro mě velký dar, že to můžu dělat. Stres úplně nezažívám, protože beru věci tak, jak jsou. Samozřejmě s organizací se pojí určité věci, které se musí měnit. My na to musíme být připraveni. Mám opravdu vedle sebe pár lidí, kteří mě s tím pomůžou. Věřím tomu a moc se na ně těším.
0: Říká violista, chcete-li kontráž, zpěvák, ale také prezident folklorního festivalu Dolní Dunajovice Tomáš Koláček. Děkuju, že jsi přišel, držíme pěsti, ať se to podaří. Vás všechny ještě jednou vyzývám, nenechte si ujít ať už koncerty nebo jedinečné workshopy. A nyní už se s vámi od mikrofonu loučí Jaroslav Kneisel a připomínám, že po 7:30 se napojíme na vysílání Českého rozhlasu Ostrava, kde je speciální koncert u příležitosti 80. narozenin primáše houslisty Miloslava Hlosty. Příjemný večer a nyní už Tomáš Koláček ze Šarkézy kolektiv.

0: rána do večera.
1: A ty se ptáš, co já? A ty se ptáš, co já?
0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu...
2: Krásný večer, vážení a milí, vítejte na Prahu 73. edice hudebního cyklu Zpěvem k srdci zde v koncertním studiu S1 Českého rozhlasu Ostrava. Srdečně vítám všechny a zatleskejme si. Krátce po 19. hodině 30. minutě dnes 12. května roku 2026. vítám jednak vás všechny, kteří jste dnes vážili vaše kroky do studia S1 Českého rozhlasu Ostrava, ale zároveň vítám také všechny, kteří nás v tuto chvíli sledují na YouTube a také všechny, a to říkám mimořádně rád, kteří nás v tuto chvíli poslouchají na vlnách Českého rozhlasu Ostrava, Českého rozhlasu Olomouc, Českého rozhlasu Zlín a Českého rozhlasu Brno. Vítejte u tohoto vydání hudebního cyklu Zpěvem k srdci, ve kterém zachráníme několika lidovým písničkám život, oslavíme jednoho významného primáše a zpěváka a dozvíme se spoustu střípků z jeho především profesního, tedy houslového a pěveckého, ale možná trošičku i z jeho osobního života. Po mé pravici stojí připravená kapela, která bude tělem i duší zpívat a hrát a začne tento výjimečný koncert krásným zpěvem a správnou muzikou a dobrou muzikou a já jim k tomu přeju všechnu sílu srdce. Prosím, začněme tento večer.

0: dvěmi písněmi z moravskoslovenského pomezí vás přivítala a vaše srdce potěšila ostravská cymbálová muzika Lipka. Máš potlesk. A jedním dechem dodám, že v jejím čele stojí významný primáš, hudec a v tomto momentu i jubilant Miroslav Hlosta. Mirko. To je ta persona grata, okolo které se to bude celou dobu točit. Jenom dodám, že vám dospíval hornácký zpěvák Vít Prášek. Vítku, pokloň se také. A my vstupujeme, znovu připomenu, kdo jste si nás naladili v posledních sekundách 73. edici hudebního cyklu Zpěvem k srdci a nacházíme se ve studiu S1 Českého rozhlasu Ostrava. Náš jubilant Miroslav Hlosta se narodil 4. května roku 1946. Hraje na housle, považte, od druhé třídy. Své první housle, které dostal, byly tříčtvrteční a potom dostal velké housle, které Mirek nazval Stradivárky. Rád bych věděl, jestli opravdu to byly Stradivárky, nikoliv. Kdybych se na nich podíval. Zřejmě nikoliv. Ty byly z půdy po Němcích, zde mám. Jeho první učitelé, prosím, baroví hráči, nebyli to žádní akademici, ale byli to baroví hráči, tím je naprosto neponižuju, protože měli různé metody výuky a i oni dostali Mirka, kde se dnes nachází. Prvním významným motivátorem Miroslava Hlosty byl Karel Dospiva, který založil dechovku. Mirek Hlosta byl spoluzakladatelem této dechovky a ve stejném době začal hrát také v kvartetu. Karel Dospiva dal Mirkovi řád, byl to ředitel, tedy ne, že by mu dal nějaký řád na prsa, ale dal mu řád v tom, jak začal Mirek o muzice přemýšlet, dal mu řád, co se týče práce s muzikou. A Mirek byl velmi poctivý, hrál v kvartetu a ten kvartet se, považte, stal vítězem krajského kola hudební soutěže a za to vítězství to, co ti pánové dostali, byl Led nad Krnovem. Ten Led nad Krnovem si prosím vás zapamatujte Led letadlem, protože se k němu ještě během našeho pořadu dostaneme k tomu letu, i když už to nebude nad Krnovem. A zároveň se tento ansámbl také účastnil celostátního kola v Praze. Miroslav Hlosta hrál jeden rok v dechovce, považte, neuhadli byste na co, když ho vidíte, jak tam krásně cifruje na housličky, hrál na čineli. Tam získal tu rytmickou přesnost, kterou u něho slyšíme nejenom v jeho houslové hře, ale také ve zpěvu. A to, že hrál na čineli, mělo velmi prozaický důvod. Nebyly totiž peníze na žesťové nástroje, je to tak, Mirku? Děkuju. To znamená, nebyly peníze na trubky, tady mám napsané, ale možná i na pozouny, na ostatní nástroje. To znamená, že Mirek hrál na čineli. Druhým motivátorem byl významný člen rodu, muzikantského rodu zde z Lašska, z Frýdlantu nad Ostravicí, Štěpán Kotek, který v té době působil v Krnově a založil zde na místní základní umělecké škole, nebo respektive v té době lidové škole umění, dětskou cymbálovou muziku. A co v ní hráli ti mladí kluci? Například Hněvala se moja máti a Mirek si vzpomíná pro muzikanty informace, že pouze na tři akordy. Tak si to zkuste představit všichni muzikanti, kteří jste tady, nebo co nás posloucháte, jaké to asi bylo, na tři akordy. V roce 1963 účast v rozhlasové soutěži, kterou inicioval doktor Jaromír Gelnár, významný redaktor a také muzikolog. A po té soutěži ve stejném roce 1963 se cymbálová muzika Elešu Krnov spojila s dětským souborem Radost, který vedl třetí významný motivátor Mirka Hlosty a to byl pan Miroslav Poláček, rodák z Kostic u Břeclavi, z Podluží každopádně. A to vystoupení, které se konalo v Rožnově, Mirku, já tě poprosím, postoupím si k tobě, neodkládej housle, ale jenom mi řekni, co se na tom vystoupení v Rožnově stalo. Co jsi tam zažil?
1: Tak to přímo na vystoupení nebylo. To vystoupení bylo zajímavé z několika pohledů. Zaprvé jsme tam měli třaslavice na sobě, modré, bílé, teda celé, modré zástěry, a k tomu jsme všichni, a absolvovali jsme to i po celém areálu, jsme chodili bosky. A ohřívali jsme si nohy u ohniště, kde hrál na dudy význačný dudák
0: Pavel Zogata. Výborně. A on ten Zogata i něco řekl tehdy, nebo je to nepublikovatelné, co řekl? Vzpomínáš si na to?
1: Co říkal, to nevím, ale...
0: A byl to Pavel Zogata.
1: Byl to Pavel Zogata, on si totiž vymyslel Sokol v té době prostě Sověti vypustili družici, tam zpíval. Sověti nás osvobodili a družicu vypustili.
0: Kromě toho samozřejmě po tom vystoupení hrál se dětský repertoár a budu zase jmenovat Hádala se Pepka, tancoval Tlustý s Tlustu. A mladý Mirek se tedy v Krnově takto vzdělával a působila na něho muzika, bral první hudební rozum. Později studoval stavební průmyslovou školu v Opavě, maturoval v roce 1964 a dostal umístěnku do Ostravy. Opava Mirka nějak hudebně neformovala, ale v přípravě tohoto koncertu se nám velmi, velmi hodí právě následující číslo, které nám předvede cymbalová muzika Rybka pod primášským vedením Mirka Hlosty. Jako solistku přizvu solistku, ale není to jenom solistka cymbalové muziky Rybky, ale také Slezského divadla v Opavě a její Barbora Čechová. Barčo, prosím. My si poslechneme svitu písní ze Slezska a já k ní, než zazní první tón, ještě dodám, že ti motivátoři Mirka Hlosty řekli něco velmi důležitého. Kdo chce zapalovat, Mirkovými slovy, musí hořet. A já bych to přeložil, kdo chce natchnout, rozuměj, inspirovat, musí být zapálený. Prosím.

0: zpívala vám Barbora Čechová, hrála cymbálová muzika Lipka a v jejím čele primášoval Miroslav Hlosta, dnešní jubilant. Opava teď zazněla, nebo písně z opavského Slezska, ale ty Mirka tolik neformovali. Cílem byla Ostrava v té době, protože zde dostal Mirek dobrovolnou umístěnku, pracoviště Vratimov, Vítkovické stavby Ostrava. A píše se prosím září roku 1964. Nikdy byste nevěřili, když Mirka uvidíte teď s houslemi, že v té době pracoval jako pomocník mistra funkce výklopník vagónů. A dojížděl prosím potlesk, to si zaslouží potlesk. A za touto prací dojížděl z Krnova do Ostravy Svinova tramvají a autobusem. 1965 se stalo jeho pracovištěm Ostrava Kunčice a pozor, Mirek povýšil z výklopníka vagonu na stavebního technika. A byla tady velká vůle a sen hrát v cymbálové muzice technik, která v té době už existovala. V říjnu roku 1964 přijela cymbálová muzika technik z Bratislavy, kde vyhráli soutěž, byli takový nabušení a Mirek se přišel zeptat, jestli by nepotřebovali houslistu. A oni mu teda řekli, cituji, přijď po zájezdě, tady máš hromadu not, pro muzikanty byla mezi nimi i obávaná hora Marci Šoruluj, nauč se druhé housle a hlavně cvič. A Mirek cvičil a podle svých vlastních slov po zájezdu jsem přišel do techniku a už jsem tam zůstal. Rok 1965. První zájezd s technikem ve Francii a v té době, prosím vás, zejména pro mladší ročníky tady, kteří jsou dnes zvyklí, že dovolená je 25 dní v roce, tak ne, v té době byla pouhých 14 dnů. To znamená, Mirek s tím velmi musel lavírovat, aby mohl jezdit s technikem na zájezdy a to se propisovalo do celého jeho dalšího života. Bude o tom ještě řeč. 10. září roku 1965 důležitý moment, opožděný nástup na vojnu do Mikulova a řeknu zkratku, kterou prosím, abyste si také eventuálně zapamatovali, ŠDZ. Neprozradím, co to je, stejně jako jste si měli zapamatovat Let nad Krnovem, tak ŠDZ bude důležitá zkratka, ke které se ještě během tohoto koncertu vrátíme. 1966, každopádně dostal Mirek opušťák domů na Velikonoce a na té vojně považte cvičil ve skladu figurín, protože ta ambice hrát v techniku byla velká, naučit se ten veškerý repertoár. A protože měl z toho Krnova především repertoár moravskoslovácký, trošičku valašský, tak repertoár techniku, který byl takový hodně technický, hrály se i maďarské věci, hodně rumunské věci, tak Mirek to všechno dotahoval a svou pílí se dostal na tu úroveň, kdy už v techniku měl prostě své stálé místo. Srpen 1966 jej na té vojně převelili do Rakovníka, a o rok později, v srpnu 67, je konec vojny a práce ve Vítkovických stavbách Karviná. Týdenní ubytování zde a podle Mirkových slov naprosto strašný dojezd z Krnova do Karviné. Dokážu si to představit v roce 67. V prosinci roku 67 jej přeřadili do Ostravy Kunčic na pozici kontrolora rozpočtů. Ten rozpočtář v Mirkovi zůstal po celý život. Pokračoval se souborem Radost, seznámil se ve Vrbně pod Pradědem s manželkou Mílou a v roce 1968 již natáčel s významnými zpěváky solisty cymbálové muziky technik, tedy s Jarmilou Šulákovou a s Josefem Lažou pod vedením Jana Rokity, seniora. To bylo to, co Mirek označil jako formování jeho hudební osobnosti, práce s těmito osobnostmi na konci 60. let. V roce 1968 první vystoupení ve Strážnici a zde se objevují první vzory Mirka Hlosty, primáši, jednak Joška Kubík, ale také Slávek Volavý a pozor, pro milovníky slovenské muziky z Podpolání Jan Berky, zvaný Dušan. Všechny tyto primáše Mirek pozoroval, jejich styl hry a zažil také hraní u hudečku v té zmíněné strážnici na festivalu, opékání barana s budoucí manželkou a zde si přece jenom vynutím od Mirka krátké vyjádření k tomuto, prosím tě, opékání s manželkou se událo jak?
1: Dostali jsme od tvého otce generální pardon, to jako muzika musela
0: to se nedělo, ano.
1: A prostě my dva, jelikož jsme tak, my jsme na tom obrovský zájem, teda hlavně já, být s tím Dušanem, tak oni tam byli jako účinkující a tak jsme opékali barana tam s něma. A já jsem si s něma opravdu zahrál, manželku tam obdivovali a milovali ji taky, to bylo něco nádherného, ještě tehdy nebyla manželka, ale nicméně...
0: Už se schyloval.
1: Už se to tam schylovalo, no prostě bylo to nádherné, no co vám k tomu mám říct.
0: Krásný čas, výborně, a Mirek byl neustále pilný a cvičil, protože v techniku se stále hrálo a stále se natáčelo, takže cvičit se samozřejmě muselo. V roce 1969 si Mirek prošel poměrně těžkým obdobím, protože mu onemocněla a odešla maminka, ale život šel dál, zájezd do Itálie, Benátky a důležitá záležitost je odchod primáše Zdeňka Mráze, který byl také trošku tvým prvním učitelem a vzorem. Ten odešel do Kanady a Mirek Hlosta se stává primášem cymbálové muziky Technik, vzpomíná na svou první nahrávku, kterou si aspoň kousíček pustíme. Mirek se bál, aby tu nahrávku neskazil. Posloucháme nahrávku písničky Ratibořské hatě z Valašska, ze Vsacka a je z roku 1969.

Nahrávce z roku 1969, tedy na 57. nahrávce zpívala Jarmila Šuláková, hrála cymbalová muzika Technik. Ta nahrávka vznikla zde a primášoval ji Mirek Hosta. A dodám, že tvá obava, Mirku, byla zbytečná, určitě si to neskazil, podle toho, co jsem slyšel. 13. 9. roku 1969, důležité datum, svatba na Ostravici u Kurečky na Mítě, kdo znáte toto legendární místo. Na té svatbě Mirka a Míly hrál Technik a hosté, kteří přišli na tuto svatbu, měli trošičku dojem. Mirek mi tam napsal mlčení hostů a já jsem se lekl, co se stalo. Ale ti hosté přišli a Technik, jak byl nabušený, tak hrál ty virtuózní věci a ti hosté vlastně se vůbec nebavili, ale poslouchali a ze svatby se stal veřejný koncert v podstatě. V roce 1970 se narodila Míle a Mirkovi první dcera Eva. A důležité dodat, díky obětavosti manželky každý rok dovolená na zájezd s Technikem, čímž chci říct, každý rok padla dovolená na zájezd s Technikem. V roce 1970 hrál poprvé Mirek Hosta na Stražovjáku, to je kopec, Stražovský kopec u Kyjova. Zde

Děkuju moc cymbalové muzice Lipka, dozněla svita z Kyjovska a v roce 1971 začíná slovácký rok. Vystoupení a nácvik a zde se Mirek, který poznává rodinu Varmužovu, domlouvá na spolupráci na dobu 13 let, než dorostou kluci v uvozovkách. Vesnické prostředí bylo to, co Mirka velmi, velmi intrigovalo.

0: a co mu i imponovalo, protože přesně takové prostředí, které bylo v Mistříně, zažil za mládí během svých pobytů v Jindřichově. Dlužno dodat, že ta dohoda na těch 13 roků, že byla jedna osoba, která z toho neměla radost, a to byl můj otec Jan Rokita starší, který řekl, že nebyl moc rád, že Mirek jezdil celou dobu tedy na to Slovácko, ale byla v tom velká výhoda, protože Mirek zde získával zkušenosti, jak hrát typickou kyjovskou skočnou. Jenomže se dělo to, že o víkendu hrál kyjovskou skočnou, potom se vrátil a v pondělí bylo natáčení s technikem zde v S1, kde Rokita starší říkal, prosím tě, zkrať smyk, hrajeme buď z vrtky, nebo hrajeme třeba valašskou točenou muziku ze severovýchodu Moravy. A tak Mirek osciloval mezi obojím a ta rozhlasová práce byla pro něho hrozně důležitá, protože přičichával velmi detailně k jednotlivým stylům tanců, doprovázel písně. Mezitím se v roce 1973 je tady přede mnou narodil syn Jakub. A dlužno dodat, že to bylo v porodnici ve Vítkovicích, to snad můžu asi říct, a že tě k němu nepustili. To jsou takové drobné věci, jinak kdybys chtěl cokoliv okomentovat, tady je komentář, tady je mikrofon. Rok teď skočím, protože Mirek Hlosta napsal po celé řadě frekvencí s cymbálovou muzikou technik. Rozhlas byl již u počátku mého vnímání lidových písní. Spolupráce s mikrofonem mě naučila větší koncentraci na písničku, zpěváka a na intonaci, ale hlavně kritickému přístupu k vlastní hře. Primáš nesmí podlehnout představě velikářství a nepřekonatelnosti. Mluvíš mi z duše, Mirku.
1: Já bych ještě doplnil ten pobyt u těch, nebo ne pobyt, ale to prostě to období, kdy jsem jezdil k Varmužům. Tam bylo několik velmi, velmi příjemných okamžiků. Dojíždění samozřejmě jako vždy i z toho Krnova, a i tam to bylo strašně obtížné, že jsme teda, měli jsme to namyšlené tak, že napřed jsme jezdili do Kyjova vlakem, což, jak víte, z Ostravy to bylo výborné spojení. No potom jsme už to upřesili, protože, nebo respektive nějak tak vykoumali, protože bratři kolečkáři, kteří tam hráli kontry, tak byli ubytováni v Otrokovicích a do Otrokovic jsme dojeli lehce vlakem, potom do auta, jezdili jsme teda s mým mentorem Jirkou Šmídem, musím ho zmínit, protože nejenom mě, ale měl i vliv i na dětskou cymbalovou muziku, kde hráli Rokitové, jako
0: synové. Bude o něm ještě řeč, o Jiřím Šmídovi?
1: Ano, a tak to jsem chtěl, že jako jsme takto jezdili potom i vlakem, no mnohdy to byly strašné, to jako bych řekl, velmi těžké, nejenom noci byly krásné, ale potom ty rána, protože třeba ve 4 hodiny jsme šli v sobotu spát. V neděli jsme v 7 hodin stávali, v 8 hodin nastoupili do autobusu, jeli autobusem do Hodonína a tam 2,5 hodiny čekali na nějaký rychlík, který jel do Ostravy. Takže takové to bylo spojení. No nicméně, já bych chtěl spojit po té muzikantské stránce. Joška Varmuža, to jsem ani Jankovi nevykládal. Měli jsme tam možnost, a Joška Varmuža nás tam vzal navštívit, staré mentory, kteří, nebo ne mentory, ale zpěváky, kteří tam se v té oblasti pohybovali, což byl v Miloticích Vašek Šťastný, taky s panem Bímkou, který zpíval s kyjovskou muzikou, Juri Petru. A no, myslím, že to tak bylo všecko. Ale jednu věc, kterou musím zmínit. Zažil jsem tam jeden jediný takový ohromný okamžik, který byl všem přál a mluví o tom herci. My jsme hráli, bylo to ve Svatobořicích v domě, co oni tam mají společenském, a teď tam hráli jsme verbuňky, přistoupila řada chlapů a my jsme hráli, a říkali jsme si druhý, třetí, už bude konec. Jeden po druhém všichni vystupovali a každý zaspíval jiný verbuň. My jsme hodinu hráli tyto verbuňky a já jsem úplně cítil, jak ta energie proudí mezi těma zpěvákama a mezi náma muzikantama. To byl nádherný pocit a myslím, že už víckrát jsem to nezažil.
0: Mirku, To je krásné. V dnešní době, když přijdeš na Valašsko, tak se na bálech zpívá stále těch samých 7 točených. To znamená, to, co jste teď řekl, je, myslím, ta diverzita byla dřív zcela určitě daleko větší. My se vrátíme teď do studia sem, protože když si tady natáčel, točily se různé věci, valašské věci, točily se i věci ze Slovenska, poměrně hodně ohlasových skladeb a my si jednu z nich teď poslechneme, kde Mirek Hosta, technik, nejenom člen techniku, ale byl technicky velmi zdatný, tak se v této nahrávce, dobře poslouchejte nejdřív skupinovou variaci, která tam zazní, a potom závěrečnou frišku, ve které se Mirek Hosta úplně utrhl a já mám pocit, že zapomněl, že tu variaci má hrát jenom skupinově, on ji hrál i nakonec ve dvojnásobném tempu. Poslouchejme.

0: Takže takto si počínal Mirek Hlosta ve známé písni z Horehronu. Ejma Jerán zpívala Jarmila Šuláková, hrál technik a Mirek Hlosta si tu variaci zahrál ještě jednou ve dvojnásobném tempu nakonec. Mirku, super, naprosto, jak tě měli rádi tví kolegové z techniku, když si to takhle tam vystřelil. Ale myslím si, že tvou virtuozitu velmi, velmi vždy cenili. Před mikrofonem se střídali za primášování Mirka Hlosty celá řada se střídala jiných zpěváků. Horimír Sušil, Václav Harnoš, vysíláme i na Brně, to znamená, je tam celá řada i zpěváků z Moravského Slovácka. Václav Harnoš, Jan Můčka, Luboš a Dušan Holí, Hedvika Varmužová, dlužno dodat, Martin Zálešák, Martin Hrbáč, František Okénka, bratři Zachovalí a později také hráč na tarogáto třeba Jaroslav Čajka. A všichni ti zpěváci, Mirku, si mi řekl, že zpívali relativně přesně, drželi se nějakého rytmu až na jednoho. Ten byl opravdu výjimečný a to byl Luboš Holý. Já to tady s dovolením odcituju, abychom to trošku zrychlili. Každý pokus Luboše Holého byl zcela jiný. On byl schopen se v tom zpěvu zastavit i na souhlásce. To by dokonce Mirek možná dokázal i předvést, jak se slovo prší třeba dá. Přesně tak. Po každé jiné frázování a Luboš Holý po prvním pokusu říká Mirkovi, nehraj tam tolik těch vyhrávek. Po druhém pokusu říká, proč mi tam ty vyhrávky nehraješ? Tak probíhalo natáčení s Lubošem Holým. A myslím si, že jak Luboš Holý, tak i Mirek Hlosta jsou v tomto naprosto originální a svý a nepodchytitelní a hlavně naprosto okamžitě rozpoznatelní. A že v tomto tvořili Miroslav Hlosta a Luboš Holý opravdu duel zpěvák primáš nebo duo. Chceš
1: tomu
0: něco dodat? Já bych
1: to chtěl ještě doplnit. Potom už jsme to pojímali a on ten Luboš, my jsme to už, jak jsi říkal přesně, takový duel. A kde jsme si jeden, jak to má být, prostě čekali na toho druhého. Když já jsem měl ciférku, která trošku to natahovala, tak Lubošek počkal. A když on tam měl svoje, tak já jsem mu tam něco vyhrál a bylo to perfektní.
0: Mirek prožíval jak muziku, tak i to natáčení. Je to člověk intuitivní, je to člověk, který žije každým okamžikem. Zmínil jsem tady narození dcery Evy, syna Jakuba a zmíním i narození druhé dcery Jitky v roce 1985, kdy jsme byli společně ve Strážnici, každý tedy s jinou kapelou. Mirek si na to vzpomíná, nemohl být u narození Jitky a důsledek toho byl, že si odhazoval své housle vdál. Jak si to...
1: Nejenom housle, i kroj.
0: Tak. A protože tyto věci se prostě ve folkloru můžou stát a Mirek byl účasten veškerému natáčení a ty styly, o kterých jsem tady mluvil, zejména dvoudobé párové tance z karpatských oblastí, ať už to byly třeba starodávné, nebo to byly zvrtky, nebo to byly točené, tak my jsme vymysleli jednu takovou věc, že propojíme toho zkušeného jubilujícího hudce s mladou kapelou, která považte je dokonce profesionální a já bych v tomto okamžiku rád jsem na pódium pozval vojenský umělecký soubor Ondráž, respektive jeho orchestr lidových nástrojů s uměleckým vedoucím Dominikem Országem. A Mirku, tebe se jenom zeptám, jestli si s nimi rád zahraješ ty tance.
1: Hrají úžasně, jsem s nimi hrozně rád.
0: Tak pojďme na to. A já jenom řeknu, že si poslechneme zajímavou svitu, která zní rovněž celovečerním tanečně hudebním pořadu Karpatami a která vznikla v podstatě jako inspirace hrou Miroslava Hlosty, to znamená Miroslav Hlosta a Dominik Ország se teď setkají jako zkušený a mladý primáš na jednom pódiu, doprovází orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráž a my posloucháme starodávný zvrtky a zvrtané, to znamená propojíme Horské Lašsko se severovýchodním Valašskem a já si myslím, že když tuto svitu budeme poslouchat, že by nás možná z vrchu rádi poslouchali a možná, že nás i poslouchají významní hudci, a to je Štěpán Kotek a Zdeněk Kašpar, kteří stáli vlastně také u inspirace této svity, která teď zazní. A já myslím, že můžeme zahájit krásný rytmus starodávného a já k tomu řeknu, že starodávný a klidně už můžeme hrát. Tak jak Leoš Janáček o něm mluví, je tanec rapsodického charakteru, který patří k nejpůvabnějším svým pohybem i skupením.

0: 73. edici hudebního cyklu Zpěvem k srdci dohrál Miroslav Hlosta za doprovodu Orchestru lidových nástrojů Vojenského uměleckého souboru Ondráš. A dlužno dodat, že ten primášský duel byl spolu s mladým primášem a uměleckým vedoucím Dominikem Orságem. Tak a my se posuneme dál. Ještě jednou potlesk pro svitu dvoudobých párových tanců, kdy jsme se poprvé v podstatě dokázali přenést přes bumbálku a spojili jsme písničky ze Starých Hamrů a z Ostravice s písničkami z Velkých Karlovic. Tak jsme tím snad udělali trošku nějakou revoluci a spojili jsme dva etnografické regiony. Mirek Hlosta říká v roce 1984, primáš v kapele vede citlivě melodii, je tvůrcem výrazu rytmického i dynamického. Při hraní na lidových zábavách se u něj předpokládá bohatá písňová invence i s výrazovými nároky. Bez improvizační nápaditosti, která se někdy nedaří, je v závorce, je ohrožena kvalita výkonu celé kapely. A zatím je významný výrok, je-li primáš mrtev, je mrtvá celá kapela. To si myslím, že by Mirek asi potvrdil. A ještě desatero, primášské desatero Mirka Hlosty, povedeš muziku při vystoupení. Za druhé, doprovodíš zpěváky a tanečníky pod nohy. Za třetí, budeš technicky zdatný, v závorce první až pátá poloha, především sudé polohy. Za čtvrté, ozdobíš nápěvy, budeš cifrovat, rozlišuješ podle oblastí a vymýšlíš různé cifry. Za páté, budeš znát často zpívané písničky a budeš hrát na různých typech příležitostí, jako jsou zábavy, narozeniny, svatby nebo vernisáže. Budeš používat mikrofonů a jiných zesilovacích prostředků, to je šesté. Za šesté, za sedmé, budeš hrát i v hudecké obsadě. Za osmé, budeš poslouchat hru starých hudců podle oblastí a regionu. Za deváté, budeš si vyhledávat písničky ve zpěvnicích, sestavovat sady z nich. A za desáté, budeš umět zahrát zaspívanou píseň od poslechem. To je strašně důležité, o tom jsme v tom desátém desateru jsme mluvili, že třeba v takovém Rumunsku je to naprosto běžné, že hudec opravdu odzírá tomu zpěvákovi zertu a Janáček o tom také píše. Zpěvák zpíval a hudec již jeho melodii okoroval, rozuměj, ozdoboval. To znamená, toto nám Mirek Hlosta předvádí ještě dnes a já si myslím, že ta minulá série byla toho důkazem. Mirku, teď musíme vyřešit jednu zásadní věc. Máme tady totiž nastoupený Vojenský umělecký soubor Ondráš. Já mám v ruce takovou jednu záležitost, která tě trošku kompromituje. To je vážení a milí a členové Orchestru lidových nástrojů VUS Ondráš. Toto je vojenská knížka Miroslava Hlosty. A vzpomínáte si na tu zkratku ŠDZ? Mirku, prosím tě, řekni, co je ŠDZ, já ti k tomu dám mikrofon. Je zapnutý.
1: ŠDZ je škola pro důstojníky v záloze.
0: To je velmi důležitá informace, protože Mirek tuto školu absolvoval a proto je naprosto způsobilý a aprobovaný, aby primášoval tuto kapelu, protože prosím pěkně, Miroslav Hlosta není jenom legendární primáš, ale je to také kapitán v záloze. Zde stojí, prosím, pěvecký solista následující svity milostných z Karpat, které kdysi zpíval Horimír Sušil, významný valašský zpěvák. Je to Michal Trkan. Michale, potlesk pro tebe. A Michal, považte, se zúčastnil workshopu, který vedl Mirek Hlosta, to je hrozně důležité, to předávání těch informací. Ten workshop se konal v Rožnově pod Radhoštěm, jmenoval se Primášci. A Michal, jak jsme se dozvěděli, teď před začátkem koncertu ho absolvoval ve věku. Michale, zopakuješ to, kolik jsi měl let, když jsi...
2: Přibližně 12-13 let mě bylo tehdy, no.
0: Perfektní. A my si teď poslechneme, jak primáš Miroslav Hlosta bude hrát Michalovi Trkanovi, řekl bych, jako ne pod nohy, protože Michal nebude tancovat, ale zaspívá nám krásnou svitu písní z Jižního Valašska a k tomu budou primášovat Mirek Hlosta a Dominik Orsák. Milostné z Bílých Karpat.

0: Miroslav Vlsta, Dominik Orsák a Orchestr lidových nástrojů Vojenského uměleckého souboru Ondráž v Milostných z Bílých Karpat. Přátelé, moc vám děkuji. Děkuji Vojenskému souboru, že se zúčastnil tohoto koncertu. A my se v něm posuneme dál, takže bude střídačka teď. A já teď Mirka pozvu úplně na kraťučké slovo, protože si jenom řekneme něco o dětech, respektive o tvých dětech, protože vždycky se o tom tak mluví. Kdo se potatil, ty jsi mi napsal, že každý z tvých dětí, že každé z tvých dětí na něco hraje. Mám tady napsáno, že Jitka, vezmu to od Jitky, ta je nejmladší, že hraje na flétnu. Kuba hrál na flétnu, je to tak, a napsal si mi, že hrál na housle, a do závorky si mi napsal, že nechce hrát. Si to má. Ale že poslouchá vážnou muziku a poslouchá Franka Zappu, a to je naprosto fantastické. A Eva hraje na housle a také zpívá ve skupině Heblo, a Evu si již za chvilku pozveme. Chtěl jsi, aby se tvé děti potatily, aby dělali tu muziku?
1: Samozřejmě, že chtěl. Kdo by nechtěl? Který tatínek by nechtěl, aby jeho děti hrály, když sám je tam, má takovou invenci prostě. No, nicméně, myslím, že je to už čas minulý. Co se týče nástrojů, tak u toho nikdo z nich nezůstal. Nicméně všichni mají velice krásný vztah nejenom k lidové, ale i k muzice vážné jako takové a i ostatní muzice. A jsem rád takový, mám je rád takové, jací jsou. Perfektní.
0: A my jsme tedy vymysleli, že poprvé se na jednom pódiu veřejně setká tvá nejstarší dcera Eva Kozelská, rozená Hlostová, s tebou, a že si společně zaspíváte baladu, kterou jsme vybrali, která se jmenuje Měl tě tatíček, tři dcery. Bude to velmi napínavé. A Eva s Mirkem, když si budete říkat, kdo ví, jak to teď dopadne, jestli tam nenastane sociální problém, tak vězte, že nenastane. Měl tě tatíček, tři dcery.

Eva a Miroslav Rostovi. A balada Měl tě tatíček tři dcery. Jirku, děkuju. Vážení a milí, čas pokročil, večer se nachýlil, dalo by se hovořit o spoustě různých věcí, ale já v tomto okamžiku bych rád ve studiu pozdravil všechny souputníky Miroslava Hlosty, kteří dnes dorazili na toto představení, na tento koncert, aby Mirka podpořili. V okamžiku, kdy vás budu jmenovat, pánové, kolegové, tak věřte, že jste tady. Václav Hlosta, bratr Miroslava Hlosty. Houslista Jiří Machač. Perfektní. Houslista Dalibor Plaček. Perfektní. Violončelista Bart Jan Hališka. Je tady mezi námi. Kontráš Jiří Dvořáček. Houslista Jaromír Malucha. Je mezi námi. Vítej, Jaromíre. Kontráš cymbalista Pavel Rokita. Je nachystán, bude hrát. Kontrabasista Jan Malina. Je také perfektní. A klarinetista Igor Františák. Dorazili, perfektní. Jo. A rád bych rovněž pozdravil všechny, kteří už mezi námi nejsou, ale mimořádně i ty, kteří mezi námi ještě jsou, ale nemohli z jakýchkoliv důvodů přijít zde do studia. A to je klarinetista František Plocek a již dříve zmíněný violista, ale také myslitel a vynikající učitel mladé generace Jiří Šmíd. Velký potlesk tomuto bývalému kontráši cymbalové muziky Technik. A já bych už v tomto okamžiku pozval rád na pódiu kapelu, která má Technik jako vzor, to můžu asi s klidným svědomím říct, a která s Technikem a s jeho členy a především s Miroslavem Hlostou už prožila leckterý koncert, ale možná i leckteré pokoncertní posezení do těch brzkých ranních hodin. A to je cymbalová muzika Krumvíř. Prosím o váš nástup. Umělecký vedoucí Jan Zavjačič jde v čele. Co jsem řekl? Vonica Krumvíř. Vonica, jasně. Pevně doufám, že jsem to řekl správně, že jsem to slovo Vonica nevynechal, takže cymbálová muzika Vonica z Krumvíře s uměleckým vedoucím Janem Zavjačičem a primášem Františkem Kovrábem. Dnes ovšem také v pěvecké i v houslové úloze s Miroslavem Hlostou. A my si poslechneme klasiku na začátek, kde si Miroslav Hlosta zaprimášuje, zaspívají pánové z cymbalové muziky Vonica a bude to klasika hanácko-slovácká Verbuň u Dunaja, šaty prala, plakala. Pojďme na to.

cymbalová muzika Vonica Krumvíř v čele s primášem Miroslavem Hlostou v klasice z Hanáckého Slovácka u Dunaje Šaty Prala. A je třeba zmínit tady, které všechny zájezdy absolvoval Miroslav Hlosta, protože to jezdění s takovým uměním po světě samozřejmě je nevyhnutné, takže pánové a dáma prominou krátký report zde. Zájezdy Evropa, skoro všechny země, Čína, Mexiko, tady kolegové z cymbalové muziky Technik potvrdí, Čína, Mexiko, Hongkong a také Singapur, u kterého si Mirek poznamenal 97% vlhkost. Takže myslím, že ten rozpočtář v něm vždycky zůstane. Režiséři, kteří s Miroslavem Hlostou pracovali po celá ta desetiletí, Jiří Pospíšil, Jiří Pekárek, František Miksa a Vladimír Studnička, těm patří potlesk. Pak mistři zvuku, z nich někteří jsou zde přítomní a prosím, aby vyjevili svou přítomnost. Ivo Roubal. Lubomír Vírek. A ze studia nám zabliká Aleš Huber do třetice. Bo respektive z režie. A dále festivaly, kde můžu zmínit Zeitn Festival ve Švýcarsku, Východná na Slovensku, Dětva rovněž na Slovensku, tam Mirek pobýval velmi často, zejména v 80. letech. A samozřejmě Mezinárodní folklorní festival Strážnice v mnoha ročnících právě s cymbálovou muzikou Technik. A znovu citát Miroslava Hlosty z roku 1984. Moje láska k hudebnímu folkloru a mé muzikantství jsou odrazem mého cítění. Považuji za svou povinnost pěstovat a rozvíjet krásu lidové písně, jednoho z vrcholů veškerého umění. Svým talentem a pílí bych chtěl přispět k dokonalému uchování těchto hodnot pro příští generace. Což se děje mimo jiné i v tomto večeru. A Mirek se rovněž stará přímo i nepřímo o to, aby se písničky zachovaly a některé, aby dostali možnost dlouhého žití nebo delšího žití nebo dokonce přežití. Dám třeba příklad písničky Ratibořské hatě, kterou jsme tady slyšeli z nahrávky, kde Mirek, když s cymbálovou muzikou Lipka zamířil do polské Raciboře tady v Horním Slezsku, tak chtěl místním občanům zahrát písničku Ratibořské hatě ze Vsacka. Ale myslím si, že ti to kluci z Lipky asi vymluvili, Mirku. Co? Mirek mě teď neposlouchá, ale myslím, že mu to vymluvili, protože Ratibořské hatě patří k Ratiboři u Vsetína a nepatří do polské Raciboře. Další ovšem taková obnova a renesance jsou písně, které teď zazní, protože Mirek se během své kariéry začal projevovat velmi často, nejenom jako vynikající primáš, ale jak jsme zde slyšeli, velmi zdatný a vynikající zpěvák a poprosil vedoucího své kapely Jana Rokitu, aby mu něco vymyslel nebo aby mu nějakou písničku doporučil a můj otec Jan zapřemýšlel a říká, počkej, na konci 50. let mi zpíval legendární Samko Dudík z Mijavy tuto písničku ve Strážnici na festivalu. Muselo se jednat o ročník 57 nebo 58. A je to písnička, která již za chvilku zazní, Kdeže léháš milá má, ta je opravdu z dílny tohoto významného legendárního primáše a zpěváka, Samka Dudíka z Mijavy. A k němu si Mirek sám připojil čardáš, který je rovněž z Mijavy, z té oblasti tedy. Ta se jmenuje Široko daleko, to vtáče letělo. A to je od jiného, v podstatě takového protipolního primáše, který se jmenoval Jan Petrucha a který byl takovým pravým opakem Samka Dudíka. Byl to vyloženě selský primáš, který se nikdy nehrál v kavárně jako Samko Dudík. Takže ta svita je vlastně takovým protipolným nebo spojením protipolných primášů nebo jejich odkazů. A Mirek velmi rád tyto písničky i učí lidi a v podstatě se postará o to, nebo stará se o to, že ty písničky dostávají možnost delšího žití. A já si myslím, že je to fantastické, že se tak děje. Takže my si je teď v podání Mirka Hlosty a cymbálové muziky Vonica poslechneme. Bude to tedy Kdeže léháš, milá má a Široko daleko. Pojďme na to.

0: posluchači Českého rozhlasu Ostrava, Českého rozhlasu Olomouc a Českého rozhlasu Brno i Českého rozhlasu Zlín. Moc děkujeme za jejich pozornost a budeme pokračovat zde ve studiu S1 i na YouTube, protože nás čeká velké finále, vážení a milí. Začnu citátem k 50. Miroslava Hlosty, to znamená, vrátíme se v čase o 30 let zpět. Od roku 64 je Mirek členem a od roku 69 pak primášem cymbálové muziky Technik Ostrava. V čele kapely absolvoval na stovky veřejných vystoupení.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Policie od ledna do dubna zaznamenala skoro o třetinu víc podvodů na internetu. Dron pomohl policistům na Jižní Moravě odhalit desítky přestupků. Zítra bude převážně oblačno až zataženo, místy přehánky a teploty do 17 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Za první čtyři měsíce letošního roku stoupl počet podvodů v kybernetickém prostoru skoro o třetinu. Informovala o tom policie. Nejčastějšími trestnými činy jsou falešné inzerce, kdy podvodníci třeba donutí lidi zaplatit za balík, který si neobjednali. Časté jsou taky podvodné investice a falešní bankéři nebo policisté. Podle Ondřeje Kapra z kriminální policie je u těchto podvodů nejdůležitější, aby si lidé uvědomili, že praví policisté ani bankéři nechtějí žádné platby nebo citlivé údaje.
3: Je důležité uvědomit si, v jaké jsem situaci, nenechat se zastrašit, nenechat se tím strachem ovlivnit, zavěsit a případně dělat další kroky v případě, že už jsem třeba nějaké peníze někam poslal nebo vyzradil citlivé údaje.
2: Policisté díky dronu odhalili na rizikových silnicích na jihu Moravy v posledních dnech desítky přestupků. Například na úsek s kyvadlovou dopravou z Tvarožné na Brněnsku vjelo i přes červenou na semaforu během pár hodin 19 řidičů. Další případy přibližuje mluvčí policie Petr Vala.
4: Další kontrola probíhala na dálnici D2 před Brnem, kde se policisté zaměřili na zákaz předjíždění nákladních automobilů. Zadokumentovali celkem 11 řidičů kamionů, kteří zákaz předjíždění nerespektovali. Jeden z nich dokonce tento přestupek během krátké chvíle spáchal na několika kilometrech hned dvakrát.
2: Studentky obchodní akademie v Českých Budějovicích vytvořily kuchařku pro klienty sociálních organizací. Obsahuje recepty ze základních surovin z potravinových sbírek. Jako první ji budou moct využívat klienti sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sasanka v Českých Budějovicích. Publikaci si od autorek převzala sociální pracovnice Jitka Borovková.
5: Naše klienti využívají pravidelně potravinovou pomoc a dost často jsme se u nich setkávali s tím, že dostávali vlastně ty potraviny a nevěděli, co s tím mají dělat. A tady holky přišly úplně s úžasným nápadem, kde vlastně my budeme moct předat kuchařku, kde budou jednoduchý recepty z těch potravin, které dostávají. Sport.
2: Fotbalisté ostravského Baníku prohráli na hřišti Slovácka 1-2 a klesli na poslední příčku tabulky šance ligy. Klub z Uherského Hradiště se díky třem bodům už jistě vyhne přímému sestupu, ale už také nemůže opustit barážové příčky po triumfu Teplic ve Zlíně 4-2. Počasí. Zítra čekáme ráno a večer většinou oblačno až zataženo, v severní polovině Čech přehánky. Později večer budou na západě srážky četnější, nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, na horách většinou kolem 6.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Dálnice D8 z Drážďan do Prahy je uzavřená za tunely kvůli vyprošťování kamionů od kolonie na 80. kilometru na silnici 13 přes Chlumec a Žandov. Kolona se před exitem zkrátila, nezdržíte se dlouho, zpátky na dálnici se vrátíte na 74. kilometru. A na dálnici D35 z Mohelnice do Olomouce máme hlášenou překážku za sjezdem do náměště na Hané. Na kilometru 255 stojí kamion s defektem pneumatiky, uzavřený je tam i pravý průvod. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Tolik zprávy a už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Dnešní country dostavník vás zavezl nejdříve do kraje Vlaštovčí Hnízd, přesně podle návodu Mariky Šinovské a skupiny Trepka z Nejtku, která právě otevřela další z našich pravidelně nepravidelných toulek za legendami, současníky i dávno zapomenutými aktéry naší country, folku a trampské písně. Ještě se k ní vrátím, ale teď už rychle za královnou cest brněnských traperů.

Harry Nelson s oslavou Expressu, známého jako City of New Orleans, která byla v roce 1984 jeho 88. hitparádovým singlem a navíc 15. jedničkou. Vlakovka z dílny folkového mistra Steve Goodmana se dočkala řady českých verzí a v roce 2008 ji na své soukromé album zařadili obnovení brněnští trapeři s textem Roberta Křesťana Dostal jsem facku od silnice.

Prapůvodní trojice traperů, solový kytarista Robert Šlacha Křesťan, zpívající mandolinista Pavel Páca Petržela a kontrabasista Petr Pedro Surý s rutinovanými nováčky Lubošem Malinou s pikovaným benžem a Tomášem Buskem s foukačkou, tedy trapeři v sestavě, v níž v roce 2008 nahráli do alba Královna cest jako baladu o cínových vlnách lidovku, kterou najdete třeba už v roce 73 na 13. albu Baba Dylana.

Gospelově laděný Evergreen Mír v údolí, který v roce 1939 složil Thomas A. Dorsey pro Mahaly Jacksonovou, tak jak ji o 18 let později vložil do svého dnes už trojnásobně platinového vánočního alba Elvis Presley. Robert Křesťan jej přinesl v roce 2008 do alba traperů pod názvem Je to tak.

0: nikdy nestratím.
1: To jsem já, přiznávala Marika Šinovská se skupinou Trepka z Nejtku, která se objevila na hudební scéně v roce 1979. O 23 let později tady válčila pod vedením Josefa Šístka společně s Petrem Stefanovičem, Monikou Hudijovou, Tomášem Čepelákem a Frontou Farmačkou. A v téhle sestavě nahrala album Sudička i s písničkou Mirka Ciny Pro tebe.

Jednou z nedávno objevených českých verzí slavné Kešovy I Still Miss Someone pod názvem Zamřížovaný song se představili další trapeři. Tentokrát trapeři z Rakovníka, kteří vznikli ve stejné době jako Nejdecká trepka a ke svým třicetinám vydali 30-dílnou kolekci amatérských nahrávek. A rychle do Ústí nad Labem na portu 1976, kde brněnští poutníci prožili premiérově Týden v železničku.

S Chrisem Christophersonem jsme se na chvíli zastavili u letopočtu 1971, kdy přivedl na svět baladu Silver Tongue Devil and I. Robert Křesťan s brněnskými trapery ji k nám přivedl v téměř nezměněné podobě.

0: together and hold it. Friend, I want to tell you that we don't play that kind of music in here.
1: Oh, okay. It shows your muscles.
2: V 60. letech neomylný restaurátor texaského honky-tonku Buck Owens a country klasika Tima Sprensa Cigarettes and Whiskey and Wild Wild Women v duetu s jeho synem Buddy Alanem stará letos přesně jako brněnští trapeři. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou, hezký zbytek večera a vlídnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Stát chce zpřísnit sankce za pyrotechniku na sportovních utkáních i za vstup na hrací plochu. Liberecký kraj kritizuje výběr akceleračních zón pro výstavbu větrných elektráren. Zítra bude převážně oblačno až zataženo místy přehánky a teploty do 17 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Zahalování obličejů na sportovních stadionech by mělo být nově přestupkem. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů to řekl po jednání s předsedou České fotbalové asociace Davidem Trundou. Doteď zahalování přímo na stadionech zakazovaly jen kluby v návštěvním řádu. Šťastný chce sérii opatření zavést v reakci na pražské víkendové derby.
2: České stadiony by taky podle Šťastného měly mít do budoucna možnost využívat kamery na rozpoznávání obličejů. Několik z nich už podle něj takové systémy sice má, kvůli ochraně osobních údajů je ale zatím nesmějí využívat, říká Šťastný.
3: Budu mít jednání se zástupci Úřadu na ochranu osobních údajů a budu s nimi hovořit o legislativních možnostech.
2: Zpřísnit se mají taky sankce za vstup na hrací plochu nebo používání pyrotechniky. S Trundou se Šťastný sešel v reakci na sobotní nepokoje na derby mezi pražskou Spartou a Slavií. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Vedení Libereckého kraje se nelíbí způsob výběru akceleračních zón. Ministerstvo pro místní rozvoj nepočítá s žádnou akcelerační zónou tam, kde se už delší dobu plánuje výstavba větrných elektráren. Ministerstvo argumentuje tím, že obnovitelné zdroje v Česku musí mít výrobní kapacitu minimálně 3 gigawaty, aby na jejich výstavbu mohlo získat 9 miliard korun z evropských dotací. Toho se dá podle náměstka hejtmana Jiřího Klápště z TOP 09 sáhnout i jinak.
4: Šlo by to splnit právě tím způsobem, že bychom tam zahrnuli i ty plochy, které už jsou vymezeny a už nějak připravovány. Nicméně tady je opravdu snaha řešit nové oblasti, nové plochy, které doposud nebyly úplně připravovány. Na druhou stranu je tam i výjimka v Libereckém kraji, a to jsou Selská vrcha, kde se realizuje fotovoltaická elektrárna a ta v těch zónách je. Takže ta metodika je prapodivná.
0: Veřejné projednání návrhu akceleračních zón bude na ministerstvu tento pátek. Připomínky budou moci kraje, obce i veřejnost uplatnit do 1. června. Obnova prameniště Mračný vrch zlepší zásobování pitnou vodou v Klínech na Mostecku. Obec má hotovou studii a odborníci teď připravují projekt. Podle nezávislé starostky Zdeňky Němečkové by práce měly začít příští rok.
5: Slibujeme si, že se zlepší ty zářezy, které tam jsou, takže se zlepší jejich propustnost a že se bude lepší sbírat voda do toho sběru, který vede do vodárny pro zásobování vodou občanů.
0: Nakolik úprava prameniště vyjde, bude jasné až po dokončení projektové dokumentace, tedy na konci tohoto roku.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme ráno a večer většinou oblačno až zataženo v severní polovině Čech přehánky. Později večer budou na západě srážky četnější. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, na horách většinou kolem 6.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D8 z Drážďan do Prahy je neprůjezdná za tunely Panenská a Libouchec. Na 77. kilometru vyprošťují kamion po ranní nehodě. A na dálnici D2 opatrně na výjezdu z Brna směrem na Bratislavu. Hned za sjezdem z D1 stojí osobní auto, které blokuje část připojovacího pruhu. Na místo už jede policie. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: To byly poslední dnešní zprávy a teď už divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, buďte vítáni s další hodinkou na jevišti našeho rozhlasového divadla. O čem je tahle knížka, ptá se její autor nad první stránkou svých vzpomínek. O mamince, o dětství, o chvílích štěstí, taky o kamarádech a smutku z jejich ztráty. A dnešní divadlo pro vaše uši bude patřit muži, který po letech u divadla začal o tom všem psát. Režisér a herec Jan Kačera.

0: Sytý, charakteristický a melodický hlas Jana Kačera byl odjakživa jako stvořený pro rozhlasovou četbu nebo čtení myšlenkově závažnějších textů. Stejně jako třeba Jiří Adamíra, i Jan Kačer svým vcítěním a přednesem pokaždé probudí pocit, že to, co čtou, bylo napsané právě pro nás, kteří v tu chvíli posloucháme. A v případě nejstarších pověstí českých Aleny Ježkové byl Janu Kačerovi ku pomoci taky jeho herecký kolega Jan Potměšil.
1: Slované přišli na naše území během 6. století. Jejich původní vlast ležela na východě, v oblasti mezi Ukrajinou a Polskem, v širokém území mezi řekou Vislou a Dněprem. Stále rostoucí počet lidí a také nájezdy jiných kmenů způsobili, že Slované opouštěli svá území a putovali dál na západ, východ a jih Evropy. V průběhu dalších staletí se tam slovanské kmeny usazovaly a zabydlovaly. Tak vznikly tři hlavní skupiny Slovanů. Západní Slované, kam patří Češi, Slováci a Poláci, východní a jižní Slované. Neví se s jistotou, jak, odkud a kdy přesně Slované do Čech přišli. Neznáme jména jejich vůdců, vladyků, hrdinů a věštkyň. Dochovaly se jen pověsti, které mnohem později zapsali někteří kronikáři. Nejstarší pověst vypráví o příchodu Slovanů do naší země. Do země hornaté i nížinaté, kde vrchy přecházejí v široká údolí s čistými prameny a širokými koryty řek. Vypráví o bukových a dubových lesích a hájích a volných loukách s vlasatou travou, kde se prohánějí stáda zubrů a jelenů. Ze všech stran je ten kraj chráněný věncem hor a jako hliněný talíř s vysokými okraji nabízí příchozím dostatek všeho potřebného.
2: O Čechovi. Na krajinu se pomalu snášel soumrak. Stromy v mírném vánku třepotaly stříbrnými a temně zelenými listy a vysoká tráva se vzdouvala v měkkých vlnách pozlacených posledními paprsky slunce. Teplý vzduch nad močály ostře voněl, ze všech stran se ozýval zpěv a cvrlikání ptáků. Z olšového háje vyšlo malé stádo jelenů a laní na večerní pastvu. Krajinou se vinul průvod poutníků. Kudy prošli, zůstávala v širokém pásu polehlá tráva zdupaná množstvím lidských i zvířecích nohou. Zvolna jeli jezdci, koně frkali a cukali hlavami, jak se bránili útokům mušek a komárů. Za nimi skřípěli a drkotali hrubé těžké povozy, tažené vychrtlými zvířaty. Povozy byly vysoko naložené nákladem kůži, hliněnými nádobami, se zrním, dřevěnými a železnými nástroji, proutěnými klecemi z drůbeží a nejrůznějšími součástmi domácího vybavení. Každou chvíli kola vozu uvízla v průrvě nebo se smekla po kameni a muži namáhavě zvedali hned ten, hned jiný vůz. Za vozy se stěžka vlekli muži a ženy s malými dětmi, zhrbení pod plátěnými ranci a koženými vaky a starci a stařeny s holemi, o které se těžce opírali. Poháněči se starali o stádečko dobytka, kos, ovci a prasat, které se co chvíli s mečením a kvikotem rozběhly do vysoké trávy. Někde daleko vepředu, neviděni a neslyšeni, pátrali zvědové. Křik a hluk průvodu plašil okolní zvěř a ptáky, kroužící lidem nad hlavami. Svalnatí muži v halenách promáčených potem, kteří vždy čtyři a čtyři nesli na uzlovitých ramenou dřevěné podoby bohů, zavinuté do bílého plátna, ti jediní kráčeli mlčky, soustředění na posvátný úkol.
1: Hej, hej, zastavme!
2: Pozývalo se z konce průvodu.
1: Kdy už na chvíli postojíme? Kdy si odpočineme?
2: Začali se ptát i ostatní.
1: Zvráká se. Rozložme tábor tady, u velké řeky. Je tu hodně dřeva. Můžeme rozdělat oheň a živit ho až do rána.
2: Jeden z jezdců, Vysoký muž s šedivými vlasy a vousy zarazil koně a obrátil se čelem k průvodu. Dlouhý, vyšívaný plášť měl potrhaný a zašpiněný, tvář sevřenou starostmi a oči zakalené únavou. Tam před námi, vidíte tu horu? Zavolal hlasitě, aby ho všichni slyšeli. Koně, vozy i lidé zpomalili krok, někteří postáli a zadívali se na vysoký vrch, který se černal na obzoru proti tmavnoucí obloze. Pod tou horou, v jejím stínu a pod její ochranou přenocujeme.
1: Ano, pod tou horou je už nedaleko.
2: Souhlasili poutníci.
1: Dobře, rozhodl náš vojvoda.
2: Pozdě v noci, kdy na obloze svítily hvězdy a měsíc, seděl pak vojvoda Čech se svým bratrem Lechem u ohniště. V závětří vozů, rozestavěných kolem, oddychovali spáči i zvířata, unavená dlouhou cestou. Hlasy nočních ptáků a šelem ani těžké přešlapování dobytka a koní nerušili jejich vážný rozhovor. Rozhodnutí opustit zemi předků nebylo lehké. Odešli ze svých domovů, když na vysoko položených místech ještě ležel sníh. Mnoho dní prožili na cestě pod šedou oblohou, smáčeni ledovým deštěm nebo sužování vichrem na nechráněných stepích. Mnoho nocí probděli bez ohně a ve strachu z divokých zvířat. Putovali přes horské hřebeny a mokřiny, svozy a zvířaty překračovali široké proudy hučících řek. Obezřetně se vyhnuli několika osadám, jejichž obyvatelé mluvili neznámým jazykem. Za poslední dny už však nepotkali žádného člověka. Lidé i zvířata byli vyčerpaní a doba jara pomalu končila. Zrno už dávno mělo být v zemi. Kde a jak najít domov? Mlčící hora ve tvaru hřibu snad byla znamením, branou, srdcem jejich nového útočiště. Unavený Lech odešel ukrást pár chvil spánku, krátící se noci, ale Čech ještě dlouho seděl u vyhasínajícího ohně. Sám a zamyšlený. Když už obloha začínala blednout, vstal, pokynul strážím hlídajícím ležení a vydal se k hoře. Šplhal po jejím úbočí bez dechu přes kameny a hustý trnitý porost. Na vrcholu stanul, právě když bledé šero prozářily první sluneční paprsky. Do všech stran se odtud otevíral pohled do širokého zvlněného kraje, postupně zalévaného sluncem. Od obzoru k obzoru se táhla travnatá step a její tráva stíněná mlhou se třpitila kapkami rosy. Z hájů se ozýval zpěv probuzených ptáků a k mokřinám velké řeky přicházela pít srnčí stáda. Když se vojvoda vrátil do ležení, vyzval Lecha i ostatní, aby se i oni podívali z výšky na kraji, kde přenocovali. A pohled z vrcholu hory, která později dostala jméno Říp, všechny naplnil naději.
1: Tady zůstaneme, tady se usídlíme,
2: volali a objímali se radostí, že jejich namáhavá pout je u konce. Rád vyslyším přání svého kmene, přikývl vojvoda Čech. I já cítím, že jsme našli nový domov. Usmíval se, když se díval do kraje a řekl, to je ta země, kterou jsem mnohokrát viděl ve svých snech a za kterou jsem vás vedl. Kraj plný ptáků a zvěře, s úrodnou půdou a pastvinami pro dobytek, který nám dá všechno k dobrému životu. Všichni cítili velikost chvíle, ve které poprvé spatřili místo, kde budou od nynějška žít. Pak se Čech obrátil k ostatním. A jaké jméno dáme své nové zemi?
1: Tvoje jméno jí dáme, náš vojvodo. Po tobě, ať se nazývá,
2: vykřikl jeden z mužů.
1: Čechy, Čechy jí budeme říkat.

Během dne vynesli na vrchol hory velké dřevěné bohy a obětovali jim. Bohové přehlédli z výšky kraj, kde lidé chtěli zůstat, a požehnali jejich rozhodnutí. Léto i podzim minuli lidem v usilovné práci. A než krajinu pokryl sníh, stálo pod řípem několik skromných osad s dřevěnými domy, v níž přečkali první zimu v nové vlasti. Lech se svým rodem však chtěl putovat dál. Na jaře se s bratrem rozloučil a vydal se na další cestu. Když došli na místo, kde se rozhodli usadit, zažehli velký oheň. Hustý dým, viditelný do daleka, byl znamením pro Čechy, aby věděli, kde hledat své příbuzné. Tomu místu se začalo říkat Kouřim. Dodnes tam ukazují velký kámen, u něhož Lech přikázal zapálit hranici. Ale ani v Kouřimi se Lech natrvalo neusadil. Odešel prý ještě dál na východ, do neobydlených krajů za horami a řekou Odrou. U řeky Varty vybudoval dva velké hrady, kolem níž později vyrostla velká a slavná města, Hnězdno a Krakov. Hnězdno prý dostalo jméno od množství orlých hnízd v okolí a Krakov nese jméno jednoho z Lechových synů. A jako Češi podle pověsti odvozují svůj původ od praotce Čecha, tak je Lech považován za praotce Poláků.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Po léta tvořil Jan Kačer krásný pár se svojí paní herečkou Ninou Divíškovou. Říkali tak pěkně divizna. Od něj to ale vždycky znělo se vším, co k tomu slovu patřilo. Byla v tom láska, přátelství i společný život, jeho trable i radosti v tom jediném oslovení divizna. A na to, jak to mezi Janem Kačerem a Ninou Divíškovou vlastně všechno začalo, na to se v jednom valentinském tobogánu zeptal Aleš Cibulka.
2: Na to se zeptáme, co Nina Divíšková? Vzpomenete si, kdy jste poprvé uviděla svého muže?
3: No, to neštěstí se stalo v prvním ročníku na Damu v Praze. Tam jsem ho uviděla prvně, já jsem přišla trochu později, protože jsem byla nemocná. On tam někde seděl. A pak mi říkal, a tvrdí to do dneška, já tomu moc nevěřím, že v tom momentě, jak jsem vešla do té třídy, věděl, že mu budu nějak nebezpečná. A pak jsem se chtěla nějak vloudit do přízně, už se znali ty spolužáci a mě neznali. A teď tam seděl takový brilatej kluk a co si si maloval. A já jsem k němu přišla a říkám, ahoj, já jsem Nina Divíšková, co to děláš? On mě vůbec neodpověděl, ani se po mně nevohlíd. A tak jsem myslela, že jsem to řekla moc potichu a říkala jsem, prosím tě, co to maluješ? Ani se nevohlíd. A řekl, dveře. Tak jsem si říkala, s tímhle nafoukaným idiotem už nikdy v životě nepromluvím. No a dopadlo to, jak to dopadlo.
2: To je romantiky na Valentína.
3: Já ještě, jestli můžu, tak jak jsem sem šla a věděla jsem to téma, že je to jako stará láska, nerezaví, tak jsem si říkala, no ale ona rezaví hodně, ale i s tou rezavou se dá docela dobře žít a my jsme toho důkazem.
4: No, já nevím, no. Já jsem přišel z venkova do Prahy, mezi samý krasavice. To víte, na škole divadelní tam bylo hodně krasavic. No ale protože jsem byl nesmělý, tak než jsem se rozlí, tak byly rozebrány. A já jsem zůstal plonk. Ale naštěstí teda jedna byla nemocná, což se říkalo, že přijde později do školy, teda že je v Brně, že nastydlá, že se jmenuje nějak Divíšková. No a takže potenciálně jsem čekal, co přijde, že jo. Ale protože jsem přeci jenom byl trochu rafinovaný, tak jsem řekl, i když ona zase taky neměla velký výběr, protože už... No ale já jsem se teda rozhodl, že se pokusím jí získat aroganci. Protože to je nejlepší na ženský. Jako když člověk projevuje těm ženským příliš velkou úctu a obdiv, tak oni se tváří a dělají, že nic. A tak jsem to zkusil v obráceně. No protože jsem byl vlastně sám a ona neměla na výběr, tak to zabralo. Ačkoliv teda ono to na začátku vypadalo slibně, ale ona bydlela hrozně daleko od koleje, kde já jsem bydlel, takže já jsem za ní někdy chodil třikrát za noc až do Košíř. Protože já jsem tam vždycky došel a ona tak otevřela to okýnko v podnájmu a řekla mi něco tak jako na půl milího a pak řekla, že vlastně si to rozmyslí. Já jsem šel pěšky domů do té koleje a pak jsem si řekl, no já jsem ještě něco zapomněl říct. Zase jsem se vrátil a tohle jsem třeba udělal třikrát, takže jsem měl poměrně dobrou fyzickou kondici. A ještě u Anděla, starého Anděla, tam byl opravdu Anděl a dole prodávali buřty. A já jsem už tam byl známý chodec, tak jsem za 20 halířů mě vždycky ta paní dovolila namočit chleba do toho voleje. A tím jsem se vyživoval, jo. Ale mělo to taky následek, že ty dopolední hodiny na té škole jsem nikdy neabsolvoval. A naštěstí většinou byl od 8 do 10 marxismus. Takže já jsem se tím pádem vyhnul tomuhle tomu školení. A když potom přišel Chruščov a zakázal učit ten starý marxismus a všichni už ho měli nastudované, já ne, tak jsem vlastně Vlatom vydělal. Takže vlastně já mám spojenou tu lásku s Divíškovou i s politickou jaksi vzdělaností.
2: Já jsem velmi rád, že ty vaše historky opět seděly jako přes kopírák. Jako přes kopírák.
3: On mi nikdy neřekl, že jsem na něj zbyla. On 7 let pak za mnou brousil. Já jsem ho tupě nechtěla.
2: Ano.
3: A potom už jsem povolila, no. Ano. Já jsem měla jednoho báječného krasavce z Brna, teda jako platonickou lásku, ale velkou lásku, hlubokou. No a on pomalounku a pomalounku mě obmotával, až mě obmotal. A trvalo to 7 let, tak zase jsem nepadla ano. Hnedka do nějaký...
2: To jste se hodně nachodil, teda. To jste se hodně nachodil.

0: Antonín Gondolán společně s Františkem Gondolánem a Radkem Němejcem tady u nás v Tobogánu. Stará láska nerezaví, to je naše dnešní valentinské téma. Víte, co by mě zajímalo? Jak jste se seznámili, už tedy zhruba víme. Jak tenkrát probíhala rande? Víte, když jste se sešli, kam se chodilo, co se dělávalo, tak dneska si ty dva posílají SMSky, pak si sednou na ICQ a možná před svatbou se tak jako sejdou, aby se aspoň poznali, viděli. Možná už i to jde po internetu dneska, pokud mají elektronický podpis. Paní Nino, co vy, byla jste dobývána dárky květinami, jak vypadala vaše rande?
1: Rande jsme taky moc nepěstovali, protože já jsem jela vždycky ve volný den do Brna, protože jsem Brňačka a milovala jsem Brno a nerada jsem šla do Prahy, takže Honza, když tak musel na rande do Brna, to měl trošku složitější, anebo do těch Košíř z toho divadla mě doprovázela zase zpátky, ale dárek jsem dostala v 21 a to dva, to od toho mého původního nápadníka, který vypadal jak Redford, byl krásný sportovec, veterinář. A poslal mi 20 bílejch růží, bylo mi 21 tenkrát, a doprostřed jednu červenou. A asi za 2 hodiny přišlo 20 červených růží a uprostřed jedna bílá. A to se nedomluvili, protože se moc neměli rádi, protože na sebe žárlili. No a pak jsem dostala krásný dárek od Honzy a to byly takové náušnice, už mi je dávno ukradli. Nechali je dělat na zakázku od nějakých kamarádů z výtvarné školy. Takový zlatý náušnice, moc hezký. No, takže dárky on mi dával, a když od někud přijel, to jo, to zase, to, na dárky nebyl krátký.
0: Čili, pardon, pokud to chápu správně, vy jste se tenkrát rozhodovala mezi panem Kačerem a mezi tím Redfordem.
1: Ano, velmi těžké.
0: A protože ty kytice byly stejné, ale pan Kačer přidal ještě ty náušnice, tak nakonec to byl on? Redford byl bez nějakého
1: Není
0: zlata?
1: Není to pravda, Redford mě dal krokodýlí kabelku. Takže to bylo těžké rozhodování, ale já jsem se nikdy nerozhodovala kvůli těmhle takovým materiálním věcem. No potom on mě, jak říkám, on byl chytrý a rafinovaný a Redford byl jednodušší.
0: A neuměl nakreslit židli pořádně, že jo?
1: A neuměl ty dveře, taky neuměl.
0: Teda dveře, pardon, ano, židle, dveře se mi to motá. Pane Kačere, jak vy vzpomínáte na vaše rande?
2: Já jsem to skutečně netušil, že ona dala přednost teda lékaři duchovna, což jsem byl já před tím lékařem dobytka, což byl on.
1: A to jsem měla Kačera, měla jsem si ho podržet. Co kdyby byl nemocněl Kačer, tak
2: ona teda celkem úspěšně předstírala, že on byl jenom epizoda, jo? Nevím, fakt je, že tehdy to bylo takový zvláštní. Připomínám, že já jsem byl velmi chudej, já jsem měl jenom maminku a neměl jsem žádný peníze, ale my jsme s Ninou dost často randili v hospodách. A dokonce v přepichových hospodách, protože pro mě třeba Valštejnská hospoda byla atrakce a když jsem měl 20 korun, tak jsem si tam troufnul jít tam dojíst, protože všechny ceny byly nízký, takže já jsem všechny malostranské hospody s ní absolvoval.
1: A co jsem tam jedla?
2: Jednou, jenom vám to právě řeknu, ona byla z dobré rodiny, bohaté. Mimochodem, já jsem taky na to bohatství trochu myslel. A oni totiž, oni tam měli takový velikánský přijímací pokoj a tam měli obrovský koberec. A ten koberec byl tak těžký, že se nedal vyklepat. Takže vznikla legenda, že kdo vyklepe koberec, dostane koberec a dceru. A já jsem měl maminku, která měla astma. A vymyslela takový klepání koberců, že vzala polštář, podložila po ten koberec na to, nebo matraci, a na to vlhký hadr s octovou vodou a pak na to klepala a ono se to... Tak jsem přišel do toho Brna, sdělil jsem, že takhle se ten koberec vyklepe, oni se na to vrhli, vyklepali koberec. Důsledek byl takovej, že dceru mi dali a koberec tam dodneska leží. Ale to jenom říkám tak, ano, a když jsem teda chtěl jí obloudit a měl jsem 20 korun, tak jsme táhli a jednou jsme šli na Barandovský ateliéry, které ještě byly v provozu, a když jsme tam sedli a byl krásný den a říkám, Nino, co chceš? Kompot a hosku. A když někdo pil deci vína, tak ona s takovou ošklivostí, jako říkala, jak někdo může chlastat víno. A takže já jsem měl 20 korun a takhle jsme tam jako hodovali a už jsem říkal, tak ty máme 14 korun, teďka 16 korun. A v tom jel takový chlap s takovým vozejčkem a na tom byly jaký kompoty. A než jsem stačil zabránit, vyškoval chlap. A já jsem 21-20. A teď jsem byl hrozná situace, protože jsem samozřejmě nemohl nic říct. Teď přišel vrchno, 28-50. A já jsem říkal, to není možný, pane vrchní. To jste se splet, protože já jsem to... 18-20. A pak jsme dokonce stopli tramvaj, která nás zadarmo vzala, protože zatahovala. Takže ještě jsem korunu 20 ušetřil. A tím jsem se u dějíčkou obloudil, protože ten veterinář, ten se pohyboval ve velkých číslicích a tyhle ty detaily prostě nemohl zaznamenat, že jo. Já se jenom omlouvám, ale vím, že promluvím spíš za ženu. Ta kdysi okopírovala nějaký heslo, který si odkoukala od nějaké si staré šlechtičny, která řekla, mužský jsou legrační, ani si jich nevšimneš.
1: Tak. Teď vám řeknu, ještě můžu?
3: Ano.
1: Nespěcháme. Hrozně byla nějaká velká anketa a jak si udržet muže, co s ním udělat po 30, po 40, po 50, v jeho klimakteriu a já nevím co. A vyhrála to jedna 90-letá Američanka, která napsala, krmte tu bestii.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Mírnou oklikou zadními vrátky jedu k mámě, k přátelům. Zní vám to nesrozumitelně? Mírnou oklikou zadními vrátky jedu k mámě, k přátelům. To jsem si jenom pohrál s názvy knížek, které Jan Kačer během posledních let napsal. A věřte mi, když máte na co vzpomínat a když to umíte popsat, je to čtení, od kterého se nebudete moci odtrhnout. A co víc, Jan Kačer vybrané kapitoly z té první knížky taky svěřil rozhlasovému mikrofonu. Tak tedy, ať je vám dobře na světě, mějte se pěkně a těšíme se na slyšenou. Robert Tamchyna a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.
2: Myslím, že každý táhneme svůj vozík s chlebem a rozdáváme. A stane se, že v očích, které nám tiše děkují, zahledneme oči svého přítele, své matky a kdesi na konci cesty oči svoje. Černá hodinka. Když se sametově a potichu přiblížila černá hodinka a oblíbení mravenci odnesli poslední drobky ze stolu do svých skrýší ve starých trámech domku, zapálila maminka durmanový prášek, který zaháněl její astma. Příjemná vůně a praskání žhoucího hojinku na víčku od kompotu maminku povznesly a zachtělo se jí žertovat. Začala prospěvovat. Rebarbora roste dlouho, ale kopr déle, ale kopr déle, ale kopr déle. Pak lehce a s potutelným výrazem přidala, komu se to nelíbí, tak ať jde do prdele. Tvářil jsem se vážně a maminka zrudla jako holčička, přistižená při nepravosti. Honzíčku, dáme si červeného vínka nebo bílého vínka? Zase jsem nechápal. Ty přece víno nikdy nepiješ. Zkusila to znovu. Podvečerní chvíle a houstnoucí tma ji činili smělejší. Tak co? Bílého vínka nebo červeného vínka? To už se smála, radostně, stydlivě, bezstarostně. Spáchala právě největší hřích svého života. Popadl jsem její hlavu vonící octovou vodou po umytí, přitiskl jsem se k její tváři. Šťastně jsme se hyhněli a věřili jsme, že nás nic nemůže rozdělit. Škoda, že si nemůžeš promluvit se strýcem Pepíkem, to byl velký písmák, já vím, že už tady není. Táta by ti jistě poradil, i Pavel. Oba měli zvláštní smysl pro humor, ale oba taky odešli. Teprve teď jsem si uvědomila, že umřeli stejně staří. Ty jsi měl vždycky starší kamarády, pana Šorma, Bejblíka, Schindlera, asi proto, že jsi postrádal tátu. Mamince nechybělo moc do sedmdesátky, seděla zabořená v křesle a vyprávěla mi svůj dnešní sen. Představ si, chlapče, že jsem reprezentovala Československou republiku ve skoku dalekém. Všechno bylo jako v televizi, plné tribúny, vlajky vlály a na čestném místě uprostřed dychtivých diváků seděl pan prezident. Měla jsem tričko se státním znakem i trenýrky a nic mi vlastně nepřipadalo divné. Před sebou jsem viděla červenou tartanovou dráhu i pískové doskočiště. Cítila jsem velikou zodpovědnost a vzrušení z té pocty reprezentovat. Věděla jsem, že za chvíli dojde na mne. A teprve teď jsem si uvědomila, že vůbec nevím, jak se to dělá, že neumím skákat, že jsem to nikdy nedělala. Styděla jsem se před panem prezidentem, ani nevím, který to byl, to víš, zažila jsem jich tolik. Rozběhla jsem se a skočila metr před sebe. Hrůzou jsem se probudila a hodnou chvíli trvalo, než jsem zaplašila tu noční můru. Vždyť já byla celý život nemocná a ani na tělocvik jsem nikdy nesměla. A teď tenhle sen? Možná, že se mi opravdu celý život stýskalo po troše slávy a pozornosti. Ale to selhání před plnými tribunami, to ti teda řeknu. A víš, chlapče, že bych si dala cigaretku? No jedna přece neuškodí. Co vlastně jsou naše sny? Ranní sněžení vystřídalo chladivé slunko a voda teď crčí mezi flákanci sněhu a smutnou loňskou trávou. Kosy bloumají při okraji cest a tu a tam něco uloví. Kdyby nebylo výčitek zelenosti, kterými se častují, byl bych teď ve stavu milosti. Chce se mi dívat se a nikam nechvátat a chce se mi to stejně mocně, jako se mi chtívalo jiných vášní. Chce se mi mít čas. Mít ho jen pro sebe a užívat ho jako drogu. A něco nového se v té hloubce poklidu klube. Chce se mi zkusit, co mě pokoušelo a nesměle na mě dotíralo už dávno. Chce se mi vyprávět. Přitom tuším to nebezpečí návratů. Vím o nebezpečí vzpomínek, ale chce se mi je přivolávat. Snad proto, že mnohé prožité uplynulo bez laskavé chvíle pochopení. Teprve ve vzpomínce, jako bych tu dávnou skutečnost zažil. Navíc vzpomínky nemají mnohdy s pravdou moc společného. Kupí se mi v hlavě v podivných drůzách a ještě těsně před vyslovením nemají pevný tvar a poentu. Jsou jakýmisi lákadly lepem na ptáky. Sedněte si a přilepte se a pobuďte. Dojde k setkání, ke kterým nedošlo, ale mohlo či mělo dojít. Stane se svět, který se nestal, ale mohl se stát. Zrodí se lásky, které se minuly. Sejdou se dávno mrtví s živými. Prostor pro vzpomínky je ničím neomezen. Vládnu tady já a nálada dnešního jitra. Větrná přeháníka i studené nohy mě teď ovlivňují víc než jakákoliv pravidla. Tak se mi vlastně pod rukama rodí skutečnost, ve které nechci být sám. Přichází maminka a přátelé a setkávají se. Spojují nespojitelné. Vytvářím životní proud stejně autenticky jako ten minulý. Podržet paprsky dojmů. Obraz mého městečka není plánem na výstavbu ani nápravu. Moji souputníci vyrůstají z mlh a přece jsou pevně vestavěni do našich rovin. I moje vzteky jsou trochu legrační, protože se nestaly tehdy, ale až teď, kdy se už dávno nevstekám. A možná cítím naléhavou povinnost přivolat mezi živé ty, kteří odešli a nestačili vyřknout pozdrav ani rozloučení. Jsem s nimi a oni se hlásí o slovo. Je bez nich pusto. A život, ten, co ještě bolí a studí, je bez nich prázdný. Tak si vymýšlím. A jen jako alibi předstírám, že se vrací úryvky života, který je pryč. Jaké pak vzpomínání? Je to teď? A dřív to nebylo. Vím, že to k ničemu není, ale dívám se na útlý stromek a jsem zase s ním v dílně pana Davida ve Štěchovicích. Tam měli naroubované jedle jeřáby. Koupil jsem si jich asi 10 a nasázel je kolem našeho domku. Všechny uschly. Jen jeden zůstal. Dívám se na něj okny svého pokojíku, tenoučký kmínek. Zdálo se mi hezké posadit ho mezi lípy v aleji a on se snaží. Starý keramik, který mi ukazoval pec a dílnu s modře malovaným zbožím, je dávno v pánu. Jeřábek stojí, na jaře kvete, v podzimu svítí perlovou nádherou a ještě se s ním setkám jako s kompotem kolem Vánoc. Teď je odraný od větru, holý až zima a trošku ubohý, ale věřím mu a přátelím se s ním. Myslím na hrnčíře a jeho šedý hrneček, tmavě modrý kobalt na světlé glazůře. Kdyby tady nebyl ten jedlý jeřáb, asi bych zapomněl. Vzpomenu si vždycky, když projíždím Vysočinou a mám rád fotografie, kde sněžným odleskem kýče rudě svítí jeřáby. Vzpomínky. Jedna vyvolává druhou a vlastně souvisejí s něčím úplně jiným.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho

0: říkal o trošku chladnější noci, to bude zřejmě bez neustále otevřeného okna. Ale vy, ať už jste v jakémkoliv rozpoložení, jistě víte, že vás čeká jisté téma, které by mělo spojovat vaše příběhy. Ty, které napíšete na rozhlas.cz/linka nebo zavoláte na číslo 731 800 900, tedy tradiční telefonní spojení, tradiční webová adresa. Jsou tu květnové dny, ale to jsou nejen dny, kdy se probouzí příroda a kdy si zvykáme na pozdní západy slunce. Jsou to také dny, ve kterých vrcholí předmaturitní nervozita. Mnohdy si ti, kterých se to týká, kompenzují kreativitou při výrobě maturitních tabel. Já bych to nechtěl tvrdit jako 100% pravdu, ale zdá se mi, že těch maturitních tabel, množné číslo od maturitního tabla, je čím dál tím méně. Tedy k vidění za výlohami obchodů a na různých jiných veřejných místech, tak jak to bývalo, dejme tomu ještě před nějakými 50-40 lety. Vzpomenete si ještě na to, jak vypadalo vaše maturitní tablo? Máte někde uloženou aspoň jeho fotografii? Svěřili jste jeho výrobu tenkrát před dlouhými lety nejšikovnějšímu spolužákovi, spolužačce? Jak vypadalo to maturitní tablo, na které vzpomínáte dodnes? Kde jste jej vystavili? Příběhy, kterými se vrátíte k té vaší zkoušce z dospělosti a k maturitnímu tablu, kterým jste světu dali hrdě najevo, že jste zdárně ukončili středoškolské vzdělání, můžete tradičně svěřit telefonu 731 800 900 a nebo už zmíněnému webu. U mikrofonu je Borek Kapitančik. Budu se těšit na vaše příběhy na téma maturitní tablo.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu? Přeju vám dobrý večer. A ptám se paní Zdeny, která je tou první, která na čísle 731 800 900 měla štěstí, jestli si vzpomíná často na svoje maturitní tablo. Dobrý večer, paní Zdeno.
1: Dobrý večer. Vzpomínám často. Mám i fotku. Dělala jsem ekonomickou školu na Pionýrské, obor veřejného stravování. A byli jsme sami holky, jenom jeden kluk. A měli jsme tábro na náměstí Svobody v potravinách. A to vím, že jsme tam měli všichni stejnou halenku. Mm-hmm. Jsme se převlíkali a byli jsme ve stejné halence všichni. Dělali z toho takový tábro.
0: Mělo nějaký speciální tvar nebo speciální náplň?
1: Takový, s trošičku vystřihem.
0: Že tak smějete, jako kdyby ten výstřih nebyl jenom trošičku. A neřekne a neřekne. Dobře, tak nebudu vás dál trápit. Vy máte to tablo i vyfotografované, jste říkala.
1: Mám fotografii doma.
0: A víte, kde
1: jste doma?
0: Že nemůže,
1: nemůžu ani podívat.
0: Nemůžete se ani podívat a nám ho nemůžete ani dopodrobna popsat podle toho, co byste měla před sebou.
1: Ale jo, čtvrtá S, střední ekonomická škola.
0: Čtvrtá S, píšu si ekonomka a jen jeden chlapec. A kolik že bylo dívek?
1: Ano. Nás bylo asi, já nevím, 28, že nás bylo.
0: To je velký harem teda pro toho dotyčného.
1: Akorát jsme měli... My jsme neměli vůbec maturitní večírek, já nejsem taková přijeta, že jsme to, ale scházeli jsme, naše škola vlastně ekonomická zvolává každých 5 roků nás, takže jsem se vždycky zúčastnila a že začátku jsme byli vždycky na stadioně a vždycky ten, přišel nějak ten 3 dny a tak se na nás podíval a vždycky mě poznal. Říkal, vy jste pořád stejná, mě teda už vykal. A řekl mě i příjmením. A potom za 5 let zase přišel a zase řekl, vy jste pořád stejná. Všichni už čekali za 15 let, co bude. Jo, jestli teda to řekne to stejný, už se byli všichni pod stolem, smíchem a zase to řekl. A potom se s náma loučil tam a pak zemřel. A pak tam byl teda, co nás měl z matematiky, profesor a ten se jenom podíval, už neřekl příjmením, jenom se po nás podíval a říká, vy jste pořád stejná. To bylo moc hezky. A potom taky zemřel. Ale spolužečka říká...
0: Vy mu dáte vždycky ten krásný konec teda, pardon, že to takhle říkám, no ale...
1: Že to ti to bude říkat. A potom jsem tam přišla zase a ona se říká, ty jsi opravdu pořád stejná ta spolužečka. Mě to řekla. Takže to bylo takový pěkný, jako jeho vzpomínku mám na školu pěknou a byla...
0: Mimochodem, za kolik jste maturovala?
1: No, tak já jsem tam i 3. Já jsem totiž měla tolik zájmu všechno, že jsem zvládla všechno a i školu.
0: Tak to vás trumfne.
1: Ale z ruštiny taky nezapomenu, co jsem měla. Co děláte, vám není jaká někul?
0: Já guljaju v parke. Parku.
1: Ano.
0: Že jo? No.
1: Ano.
0: No. Co vy dělajte, Malková? No nic.
1: Ale ještě tam byli teda spisovatelně, že nějaký ten...
0: No, já měl Lermontova, no. Lermontova a zaklíčátěl.
1: Prosím?
0: Já jsem měl Lermontova a zaklíčátěl. To je rusky, to byla odborná ruština. Jo, to je vypínač. No, spínač vlastně, to už vlastně ani dneska nevím. A víte, kde to tablo skončilo fyzicky?
1: Ne.
0: Nevíte?
1: To nevím.
0: Nemáte
1: ponětí? To nevím, kde potom skončilo.
0: Nevíte, kdo se ho ujal?
1: Když se vrátil do školy, si tam to mají ještě, protože říká, oni nás volou každý 5 roků, všechny ročníky. Jo, to moc pěkné setkání a když můžu, tak vždycky jsem se zúčastnila.
0: Máte, paní Zdeno, taky ten dojem, který jsem tady zmínil, že dnes už těch tabel tolik není vidět?
1: Není. Není, opravdu, to v tom Brně. Bývalo toho hodně, že to nestačí se dívat. I má dcera dělala to ekonomickou, to ještě taky toho bylo po Brně tolik, teď už ne. Nevím.
0: Takže to
1: a tady,
0: asi
1: když jsem byla nastoupila do lázní, tak tady byl taky nějak konec školního roku, tady chodili, měli poslední zvonění, tady chodili po Poděbrady.
0: Jo.
1: Tak tady chodili, takže taky jsem si zazpomínala, říkám, jak to bylo pěkný.
0: Pojďme na závěr pozdravit všechny, kteří sice asi neposlouchají, ale mají svatý týden. To znamená, že by měli věnovat veškerou pozornost učení.
1: Ano, ano, a to má i teda mé dcery kluk, taky maturuje teď, takže tam taky vzpomíná, no vzpomínám na ně.
0: Držme jim palce, paní Zdeno. Děkuju a dobrou noc.
1: Akorát mě mrzí, že nemůžu se zúčastnit den otevřených dveří.
0: No, ten budeme mít tuhle sobotu.
1: V Českém rozhlase Brno. Všechno mě nemůžu.
0: To je pravda, to je pravda. Tak zase příští rok. Naslyšenou.
1: Ano, nashledanou.
0: Dobrý večer všem přeje i Helena z Náchodska a píše: studovala jsem na zdravotnické škole, ředitel byl kovaný komunista, zakazoval nám nosit maturitní stužky viditelně na oblečení, prý bychom se povyšovali nad učňovskou mládež. Stužky jsme měli bílé a zelené. Na jedné byl název školy a roky studia, na druhé nápis konec snění, život začíná. Mám je schované, fotku tabla také. No a díky tématu dnešní noční linky jsem si je dnes po dlouhé době prohlédla. Maturovala jsem v roce 1982. Přeji všem klidnou dobrou noc a zdravím paní doktorku Noru a paní Danu z Blatné, napsala Helena z Náchodska. Co my jsme to měli na té stužce? Všechno špatně. Zpátky na strom. To tam bylo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, vážení přátelé, zdravím vás při poslechu Noční linky, která se teď zřejmě line spíš vašimi domovy, i když možná někteří z vás poslouchají i v zaměstnání. I takové případy už několikrát nastaly a dokonce jste odtud i telefonovali, ale ať už jste kdekoliv, jistě si, když řeknu maturitní tablo, vzpomenete na to své, tedy pokud jste absolvovali střední školu. To samozřejmě není žádné elitářství, ale je to téma dnešní Noční linky a věřím, že mezi našimi posluchači a posluchačkami je plno těch, kteří jako oko v hlavě střeží aspoň fotografii maturitního tabla, kterým jste dávali před třeba mnoha lety najevo to, že už se chýlí ke konci vaše roky na střední škole, na gymnáziu, na odborných školách a podobně. Telefon do studia je 731 800 900 a na telefonu bych rád přivítal dalšího volajícího. Nevím ještě, kdo to je. Tady je Borek. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady je Iva.
0: Zdravím vás, paní Iva. A
1: já jsem maturovala v roce 1962 v Uherském Brodě.
0: A jaká to byla, prosím, škola?
1: No, Gimpl, SRPŠ, teda SRPŠ obecně vzdělávací 12 let.
0: Já jsem si teď říkal, tu zkratku znám trošku jinak. To je Sdružení rodičů a přátel školy.
1: Nevím, proč to ze mě vypadlo.
0: Takže jakáže to byla, já jsem to zamluvil, omlouvám se, jakáže to...
1: Všeobecně vzdělávací 12-letka, něco jako Gimpl.
0: Takže střední všeobecně vzdělávací, něco jako Gimpl. Jaké bylo vaše tablo?
1: No, my jsme... Já jsem trošičku jako malovala. Po škole jsem vymalovávala všelijakou výzdobu a tak, takže jsme se rozhodli, že kromě normálního tabla, kde jsme byli ve slušném oblečení a tvářili jsme se vážně, jsme se vyfotili, já jsem k tomu namalovala karikatury, postavičky, měli jsme i kantory a každému jsem tam... A nebo jsme vymysleli pro každého jeho typický žbleb, nějaký takový ten dobrý proslov.
0: Takže to byly takové ty postavičky s bublinami.
1: Ano, bublinky. Mm-hmm. A vzbudilo to celkem jako dobrý ohlas, protože jsme pochopitelně vybírali vždycky to nejhorší, co kdo řekl.
0: No tak vy říkáte, že to vzbudilo dobrý ohlas, ale... To asi byl dobrý ohlas mezi studentstvem. Jak se na to dívali kantoři?
1: A nás docela překvapilo, my jsme měli jednoho spolužáka, který fantasticky napodoboval kantory. Shodou okolností to byl premiant třídy a nikdo by byl do něj asi z těch kantorů neřekl, co tropí. A když jsme měli večírek maturitní, tak on tam všechny ty kantory znectil, protože je napodoboval. A velmi se bavili. Je fakt, že to nikdo neskazil.
0: Bylo to už po vykonání maturitní zkoušky nebo přední? Protože vy jste říkala maturitní večírek, ale někdy jsou stužkovací večírky třeba půl roku před maturitou, někdy jsou maturitní večírky těsně po maturitě.
1: Já už si to nepamatuju, ale myslím, že to bylo už po matuře.
0: Ano, takže mu to ani nemohlo přinést záporné
1: možná,
0: body.
1: Možná, to bylo na stužkový, máte pravdu, že to možná bylo dřív, ale určitě se bavili. Brali to jako takovou dobrou recesi. My jsme si nebrali servítky, opravdu jsme nectili, kdo koho chtěl, tak to bylo to nejhorší. Ale je fakt, že to vzali s humorem.
0: No, tak já jsem zažil ten opačný extrém, že jakékoliv napodobení kantora či kantorky se trestalo nikoli káznicí, ale sníženou známkou přinejmenším z předmětu. No,
1: no už nemohli snižovat známky, my jsme pořád měli dvojku schování, protože se něco provedlo, nikdo se nepřiznal, všichni jsme to kryli. Takže já, když jsem dostala vlastně pololetní vysvědčení, které šlo na přijímačky, na výšku, tak jsem měla dvojku schování.
0: A dostala jste se na vysokou?
1: Dostala. Byl to malý zázrak, protože nás brali 11 a těch uchazečů bylo šílených. Moc. Takže jsem se dostala. No.
0: Máte to tablo, ať už tu verzi s karikaturami.
1: Mám jenom fotografie. Mm-hmm. To tablo zůstalo ve škole, kantoři si to nechali tehdy. Mm-hmm. My jsme jim to rádi dali, protože my jako, kdo by se na to zmohl, že jo, tam to byla taková jako ojedinělá záležitost docela.
0: Paní Ivo, já vám děkuju za váš telefonát, za vaši vzpomínku na dobu dávno minulou. No, ono už je to, jestli počítám správně, 64 let.
1: Ráda na to vzpomínám, protože jsme byli bezva třída a je fakt, že jsme měli i docela fajn kantory. Bylo to hezký.
0: Děkuji za tu
1: taky
0: vzpomínku.
1: Děkuji.
0: Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Mluvíme o maturitním tablu, o vašem maturitním tablu, na které třeba vzpomínáte. Telefon do studia za chviličku připomenu, stejně tak webovou adresu, ale tu vlastně hned. www.nočnilinka, samozřejmě tak, abyste věděli, rozhlas.cz/linka. A tam vaše vzkazy, jako třeba ten Francův. Cituju. Úvodem bych chtěl pouze připomenout, celý svět je jeviště a všichni lidé na něm jenom herci, což napsal anglický dramatik William Shakespeare. Shakespeare tuhle myšlenku vložil do hry, jak se vám líbí. Podobnou myšlenku všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme uvedl také takzvaný učitel národů Jan Amos Komenský. Myšlenka, že život je divadlo, je nicméně velmi stará a byla oblíbená již v antice. No a já jsem, pokračuje Franz, veškerá ta školní vzdělání vzal způsobem nepříliš vzdáleným od osoby pana herce. Přesto maturitní tablo se neslo ve stylu velmi decentním, spíše prvních taneční z besedního domu. Tady mě to trošku nesedí, Franci, ale pokračuju dál. Pod vedením manželů Burianových. Tak, už si tu výkladní skříň nepamatuji, která byla obohacena tou budoucí pracující inteligencí, pravděpodobně naproti bývalému prioru. Tož z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech uprostřed vzkazu zdraví noční linku pan Franc a pokračuje na závěr. By jsem dodal, že mi chybělo při maturitě, aby nám někdo sdělil, když se chceš smát, tak se směj a když se ti něco nelíbí, tak se ozvi a křič. Já jsem tedy, aspoň dle povahy mi vrozené, přišel na ústní zkoušky maturity o 1 hodinu později, neb večer před jsem jí již oslavoval s mazáky v hotelu Morava popíjením vína červeného. Také na kuráž neb jsem si vytáhl otázku proletářská próza a lhal jsem tak, až se prášilo. Děkuji, pane Franci, a teď si to jdu znovu přebrat, abych trošku porozuměl. Vaše vzkazy, vaše příběhy, vaše glosy, vaše psaní na rozhlas.cz/linka po 1 hodině uvidíte. Týkají-li se dnešního tématu maturitní tablo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: jistě víte, takhle se s originálem od Juráhy popasoval Aleš Brichta. A poslední závěsti, která nám končí v noční lince, je připravena Margita se svým příběhem na téma maturitní tablo. Přeji vám dobrý večer.
1: Dobrý večer. Takže já mám oděvní průmyslovku, příští rok budeme mít 50 let od maturity, takže maturitní tablo jsme měli takový jednoduchý, jenom takhle jako navlečená nit a tam na kolečkách jenom fotky. Ale no, tuškování to bylo na, samozřejmě na maturitním plece, ale my jsme měli krásný tablo už na základce, což byla experimentální škola s rozšířenou výukou matematiky, jazyků a snad i fyziky, to už si přesně nepamatuju. A to bylo právě, jak před chvíli říkala nějaká ta paní, že tam u každého byla taková jakože karikatura. No já bohužel nemám žádný z těch tablet, já jsem si tam jenom fotky, tak my se ztratili dokonce i manželovou tablo z fotbalu, prostě já jsem chtěla bych poprosit ty holky, až jestli teda vůbec se podaří, že teda ta spolužačka, co vždycky dává dohromady ty srazy, takže teda to příští rok, že teda to ten sraz bude, tak jestli by mi nějaká holka tu fotku nepřinesla.
0: A víte, kde skončil originál toho tabla? Tablo samotné?
1: Ne, to nevím, pak nevím, ale měli jsme fotky.
0: Tak možná na příštím srazu se k ní dostanete, k té fotografii.
1: A tý základ je možná to samý, no. Takže asi a takhle.
0: To je pro mě novum, já jsem nevěděl, že něco takového jako tablo může zakončit i návštěvu základní školy.
1: No ale fakt, to bylo nádherný, to dělal, myslím, Tomáš Vejlupek, ale už jsem taky úplně jistá.
0: No, člověk si některé věci ne zcela přesně pamatuje a někdy to má potom spojeno.
1: No, když člověk přijde v obydlení a o všechny věci a nemůžete si to obnovit, já nemám ani památník. To je ještě teda taková, to je trošku, teda to, trošku od tématu, ale já tam měla třeba od pilaře, jsem tam měla připíska, měla jsem krtečka, měla jsem odstřela boudy, nějakou karikaturu. Víte, co na té karikatuře bylo? Jedným igoustem tam

0: Kdyby v tuhle chvíli náš další posluchač, Franta, který čeká na telefonu, byl vzdálen 500 mil, no tak by od Brna byl těch, vysíláme z brněnského rozhlasového studia, tak by byl nějakých těch 770, 780 kilometrů. To by bylo hodně daleko. Františku, přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tématem noční linky je maturitní tablo. A mě zajímá, kdy jste maturoval, kdo to tablo vyráběl, kde jste jej měli umístěno, a všechno okolo něj. Nebyly s tím třeba nějaké problémy?
1: No, nebyly. Já jsem měl tablo na ulici od nádraží v Brně, kdy jsem se narodil ve Strážnici. A já jsem teď jsou trošku málo pohyblivý, takže mě to všechno trvá dlouho, než to vypnu. Ale památky mám perfektní. Já jsem chodil tancovat v Brně pro ty mistryně republiky, Burianovi. A tak jsem se dozvěděl, že Burianova ještě žije a Burian mě nechal hrát solo. A já jsem si trůfal na všechno možné. Takže to je asi to nejdůležitější, co jsem vám chtěl říct.
0: No tak trošku jsme odbočili od tématu, máte pravdu, paní Vlasta Burianová je stále mezi námi, párkrát jsem ji viděl v minulý měsíc. A vraťme se k tablu, maturitnímu tablu. Jaká to byla škola, kterou jste studoval?
1: Jo, já jsem studoval průmyslovku na Sokolské v Brně.
0: Takže strojárnu.
1: No, ono to tehdy tam bylo elektro, taky konstrukce elektrických strojů. Mm-hmm.
0: Já jsem se možná zmýlil z vašeho pohledu, ale v době, kdy jsem já na blízké Lenince, nyní Kounicově ulici, chodil na průmyslovku elektrotechnickou, tak jsme měli na Sokolské už jenom dílny. Tak proto jsem řekl, že tam byla strojárna, proto jsem řekl
1: to,
0: co jsem řekl.
1: To bylo zajímavé.
0: No,
1: já jsem dělal na Lenince přijímačky, ale školu jsme měli na té Sokolské. Mm-hmm. A vzpomínám, já jsem měl nejlepší učitelky. Když jsme dělali lumpárny, já jsem převrátil, tehdy jsem dělal kulturistiku, tak jsem převrátil se tří stroj, protože třídní učitelka to chtěla vidět. O půlnoci nás vyčihla, jak jsme šli a dělali jsme blbosti. Takže památky mám perfektní a tancovala dobře a teď ta moja, co mě říká staričku, chodí

0: paměťní. Takže to je můj zážitek.
1: Franto, děkuji vám za něj, přeju vám krásnou dobrou noc a naslyšenou.
0: Také dobrou noc.
1: Slyšeli jste sami, jaké to je, když se vzpomíná na maturitní tablo, ale možná přidáte ty svoje vzpomínky už v zápětí. Na telefonu 731 800 900 si na vás počkám po písničce Mekyho Žbírky, ale když už to tady padlo a my jsme vlastně umístili naše vzpomínky do brněnských středních škol, do té strojárny na Sokolské a do elektrotechnické průmyslovky na tehdejší Leninově ulici, taky byla zmíněna taneční škola Starlet a mistři tance, manželé Burianovi, no tak vám řeknu ještě to, co napsal Zdenda. Hola všetci ponocníci a hola Borku, tablo bylo... A je to už opravdu dávno, na stejné škole, jako si měl ty SPŠE Leninova 40. Jen ten rok byl 1987. Co bych chtěl připomenout, bylo i motto k tablu. Už tehdy se řešily energie, dokonce jsme měli povinnost koupit knihu našeho profesora Baláka, Nové zdroje energie. Dodneška ji mám doma, půjčím ti, jestli si ji vyhodil. Tady si dovolím vsuvku, já ji ani nikdy neměl, ale pokračuju dál. Už tehdy pan profesor předpověděl dobu větrných a slunečních elektráren. Vizionář. No a to motto? Parafráze na nesvítíte někde zbytečně? Nemyslíte někde zbytečně? Celkem vtipné i po těch letech. Čest tvé práci, Zdeněk z Hostopovic. No, Zdeňku, odpovím stejnou kartou. Savana Hockna.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jedním z nejviditelnějších atributů středoškoláků, kteří právě dospěli k maturitní zkoušce, bývají jednak maturitní stužky, ale taky maturitní tablo. No a to je právě téma dnešní noční linky. Té, kterou posloucháte. Paní Milena bude další v řadě, která bude vzpomínat na doby, kdy maturovala. Je to nelehký úkol, ale měla byste to tablo, na které určitě dobře vzpomínáte, nějak popsat i nám, kteří si ho jenom představí. Paní Mileno, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Je to vzpomínka z roku 51, čili hodně, hodně dávna. Maturovala jsem na obchodní akademii a protože jsme měli spolužačku a její tatínek byl truhlář, tak nám vyřezal tablo forma hlavy Merkura, což odpovídalo obchodní akademii jako ucho obchodu. Byli jsme tam vyfotografovaní ve slavnostním oblečení, bylo nás 22. Bylo to umítěno, dřív se to dávalo do výkladních skříní do ulic. Tablo bylo moc hezký, ale protože jsme měli velice uvědomělého ředitele školy, tak nám na poslední chvíli zakázal maturovat oblečení, které jsme měli připravené. A museli jsme maturovat ve svazáckých košilích. Měli jsme ty košile jenom 4. Ráno maturovali 4, odpoledne taky 4, takže jsme si ty košile zapoledne předávali na záchodě, byli propocený a maturovali jsme teda v těch košilích. Tablo skončilo u té kamarádky, která ho vyráběla a ta nám zbyla jenom fotograf. A teď vám ještě musím říct, že z celé té třídy už jsme pouze 2. Všechny ostatní už na maturitní sjezdy nechodí.
0: To je smutné, leč po tolika letech, říkala jste, že jste maturovala v roce 1951, je to vlastně přirozené. No, já vím, že to nezní zrovna hezky, ale to už je vlastně 75 let, říkám to správně.
1: Ano, 75 let to bude letos.
0: Takže
1: v červnu 51 jsme maturovali a jenom jako doplnění, jak to naše slavnostní oblečení vlastně k té maturitě ani nedošlo, že jsme museli převzít ty svazácký košile.
0: Tehdy byla taková doba. A vy jste měli připravené nějaké speciální oděvy?
1: No, každý jsme měl svoje černý děvčata, z krajkový límečky, kluci měli vázanky, saka, jo, tak jak se k maturitě tehdy chodilo. No, ale pan ředitel na poslední chvíli tomu dal zákaz a bylo to trochu jiný, než jsme si představovali. Ale tablo bylo krásný a máme ho na fotografii.
0: No, prosím, tak aspoň nějaká památka vám zůstala. Paní Mileno, já vám děkuji za vaši vzpomínku.
1: Není zač, naschle.
0: Naschledanou. Dovolím si drobnou technickou poznámku, je-li to štěstí na vaší straně a vy se dovoláte a vstoupíte-li do vysílání a já se někdy taky dostanu do té pozice, že zapomínám a zapomenu vám připomenout, abyste vypnuli rozhlasový přijímač. Prosím, udělejte to sami. Ale to je jenom tak na okraj. To podstatné jsou vaše příběhy na téma maturitní tablo. Další vzpomínku napsala Iveta na rozhlas.cz/linka a tady je. Zdraví vás, nespavce a píše. Je to sice už víc jak půl století, ale pamatuju si, že tablo bylo ve tvaru malířské palety, kde místo barevných koláčků byly naše fotografie, místo palce malíře foto třídního a na špičce položeného štětce foto ředitele školy. Není to tak dlouho, co jsem foto tabla ukazovala svým vnukům a ti jen kulili oči, jaká byla bába kočka. Tenkrát bylo naše tablo jedno z nejhezčích ve městě a že v Pardubicích bývalo poměrně hodně středních škol. Když jsme slyšeli pochvalné hlasy kolem jdoucích, byli jsme na našeho spolužáka, který se o podobu tabla postaral, opravdu právem pyšní. Škoda, že už mnozí, co se na tablu usmívají, mezi námi nejsou. Dobrou noc přeje Iveta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu, vážení přátelé. Až z východu naší republiky, z míst, která, neříkám, že důvěrně, ale znával jsem je dosti dobře, tedy z míst, kde jsem trávil část svého mládí, tak se nám ozval náš posluchač Jenda. Sice si na maturitní tabl podle svých slov tak úplně nepamatuje, ale něco by nám chtěl říct. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku.
0: Zdravím.
1: Tak na maturitní tabl si trochu pamatuju, protože nám, já jsem chodil na gymnázium do Uherského Hradiště. Mm-hmm. Od roku 72 do roku 76 jsme maturovali. Mm-hmm. A maturitní tablo nám dělal pan profesor Ondra, velký fotograf a tak dále a tak dále. A letos máme výročí, mm-hmm, 50 let od maturity a v září, 20. září nás budou přijímat
0: kdo vás bude přijímat? Třeba na to přijdeme.
1: Budou nás přijímat,
0: Na magistrátě?
1: Na gymnáziu nás budou přijímat jako... Uh-huh. Jako maturanti po 50 letech, mm-hmm, a to bývá vždycky velká oslava. Bude to ve Slováckém divadle v 8 hodin, potom bude focení na gymnáziu a potom bude ještě nějaký, já nevím, cymbálovka takové.
0: No traktace pro abiturienty.
1: Pro abiturienty, takže po 50 letech. Takže budou nás přijímat jako,
0: do Síně slávy.
1: Tak, do Síně slávy, nebo ještě se to jinak jmenuje. Ale je to jo, po 50 letech, takže a z ročníku bylo nás asi 32 a dožilo se zatím asi 29 maturantů. Zatím.
0: Já bych nechtěl vypadat jako cynik, ale to je poměrně dobré skóre.
1: Ano, dobré skóre, z jedné třídy. Takže to bude velká oslava.
0: A kde jste to tablo, pokud si vzpomenete, měli umístěno?
1: Určitě to bylo v prostřední ulici, jestli to znáte v Hradišti.
0: Počkejte, tam je spořitelná? Ne.
1: No, mezi Mariánským a Masarykovým náměstím.
0: Tady se musím omluvit, už ty znalosti nejsou tam, kde byly. Asi se mi někomu půjčil.
1: To tady znáte určitě v Hradišti.
0: No tak znával jsem a už dlouho jsem tam nebyl, ale...
1: Bylo to někde
0: doplním
1: výkladě,
0: vzdělání.
1: Jak byl Baťa nebo někde, já nevím, už přesně taky to nevím.
0: To už zhruba tuším.
1: Už je to 50 roků.
0: No tak kdo si to má taky pamatovat, že jo, takovou dobu, takový věci. A jakže to tablo vypadalo, když ho dělal váš pan profesor?
1: Pan profesor Ondra... To byly fotky, milion fotek pověšené na nějaké prádelní šňůře, mm-hmm, nebo něco takového.
0: Jo, portrétní fotografie, nebo momentky nějaké?
1: Ne, spíš obličeje a
0: portréty.
1: Pověšené na nějaké této prádelní šňůře.
0: Dobře. Tak já vám moc krát děkuji, Jendo, za tuhle vzpomínku. Nakonec jsme to dali dohromady. A jaká, vy jste říkal, že taky řeknete něco k současné situaci na gymnáziu v Uherském Hradišti. Takže to se týkalo toho uvedení do Dvorany slávy, předpokládám.
1: Ano, tak to má být. To bude v září. Mm-hmm. A jak se to jmenuje, baví? To se jmenuje, Ježínko, to já si nemůžu dát to slovo vzpomnět. Že nás budou přijímat jako ne abiturienty, nebo ještě jinak se to jmenuje.
0: Absolventy, no, abiturienty.
1: Absolventy, ještě jinak, no to nevadí, já si nespomenu.
0: Teď je to jako v jednom filmu Miloše Formana. Hoří má panenku. Prostě, jak ten, co hledal na pódiu to slovo?
1: Jak? Po 50 letech nás prostě přijímají jako za... Stařešiny, to je
0: krásné slovo. Tak stařešino, děkuji, že jste zatelefonoval. Předčasně jsem vás pasoval do tohoto stavu. Jsem rád, že jsem vás slyšel, Jendo. Zdravím do Uherského Hradiště. Naslyšeno.
1: Jinak vás zbožňuju, poslouchám vás velice rád.
0: Moc krát děkuji. Za sebe i za moje kolegy a kolegyně.
1: Hlavně ještě to, že jste tady Buchloviak.
0: No to je pravda. Příští týden jedeme do Zlechova. Mějte se hezky. Dobrou noc.
1: A kde budete?
0: No, u Strýca ve Zlechově.
1: U Strýca ve Zlechově, tak. Dobře.
0: Mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Mějte se krásně.
0: O maturitním tablu, o tom, na kterém jste vypadali vyfoceni v tom nejlepším světle, předpokládám, si můžeme povídat i v další hodině Noční linky. Začíná už za 2 minuty. No, řekněme za 3 minuty. Zároveň s novým 13. květnovým dnem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: A její druhá část, tentokrát už s datem 13. května 2026. Svátek mají všichni servácové. To znamená ti další ledoví, ti druzí ledoví muži. A jsem zvědavý, jestli se to projeví i na nočním počasí, tady na nočních teplotách zejména. U mikrofonu je Borek Kapitánček a tématem noční linky, kterou posloucháte, je maturitní tablo. Vaše vzpomínání na tu dobu, kdy jste jako čerstvě dospělí nebo těsně před dosažením hranice dospělosti skládali také zkoušku z dospělosti. No a jedním z atributů nejviditelnějších je hned po maturitní stužce třeba právě maturitní tablo. Slyšel jsem o takových případech, kdy tablo mělo podobu panáčků z lega s nalepenými obličeji žáků a ten největší lego panáček, ten byl, možná to nebylo lego, možná to byla jiná stavebnice, ten byl s obrázkem, tedy s obličejem pana profesora. Jaké bylo to vaše? Vzpomínáte si? A vzpomínáte si, kde bylo umístěno? Na tyhle otázky se vás budu ptát i v té právě otevřené hodině noční linky. Můžete telefonovat, číslo je 731 800 900 a můžete psát. Jana na rozhlas.cz/linka napsala: všem linkařům dobrý večer a děkuji za možnost zavzpomínat. Maturovala jsem na gymnáziu a asi jsme byli silný ročník, protože nás bylo 5 tříd. Každá třída měla své tablo a to naše bylo ve tvaru staré historické listiny dole s pečetí. Patrně i proto, že tehdy naše třída povinně maturovala z dějepisu. Začalo to společnou návštěvou fotografického ateliéru. Fotky byly tehdy černobílé, proto jsme měli pokyn obléci si tmavou halenku bez zapínání a na to se připínal krajkový límeček. Tehdy krajka byla v módě a bylo to decentní. Dodnes mám v albu fotku svou i některých spolužaček, ale i foto celého alba. Bylo zvykem domluvit si vystavení tabla někde v prodejně za výlohou. My jsme měli to naše ve velkém knihkupectví, odkud se do našeho gymnázia každý čtvrtek doručovali knižní novinky. Vůbec ale nevím, co se pak s těmi tably stalo. Měli jsme maturitu a takové v úvozovkách prkotiny už nás netrápily. Zácnější je tam pohled na fotografie profesorů z té doby. Většina z nich už není naživu. Není divu, když letos od naší maturity uplyne koncem května neuvěřitelných 54 let. Gaudeamus igitur. Podepsána Jana.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Na dlaní jednu z tvých řas

0: to.
1: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu? Naživo samozřejmě. I dnes s vašimi telefonáty, ale hlavně s vašimi příběhy, které buď, jak už bylo naznačeno, telefonujete, anebo napíšete na rozhlas.cz/linka. Teď ale na čísle 731 800 900, čísle k tomu vyhrazeném. Vítám posluchačku Noru. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, děkuji za přivítání a zdravím všechny posluchače Noční linky a děkuji za pozdravy.
1: Maturitní tablo.
2: No, když jsem v 11 hodin, prosím?
1: Maturitní tablo, jenom říkám, ano. Jaké téma ano. Spojuje vaše příběhy. Poslouchám vás.
2: Ano, když jsem v 11 hodin slyšela, jaké je téma, tak mě to donutilo otevřít jeden šuplíček, kde mám ve složce poznámky právě speciálně z 11 letky od maturity a tam mám také fotografii našeho tabla. Takže tak mám tu fotografii před sebou, tak si na to všecko pamatuju, i když ty vzpomínky některé jsou takové zastřené. To naše tablo bylo takové obyčejné, takové standardní, jak se tehdy dělali, asi dřevěná deska. Nahoře bylo napsáno 11A, vedle byla fotografie pana ředitele a našeho třídního profesora a pod ním potom řada všech našich vyučujících. A pak ve třech řadách nad sebou byly fotografie všech mých spolužáků. Na levém boku bylo napsáno 1956, na pravém boku jsme končili maturitou 1959 a dole bylo napsáno abiturienti JSŠ. Já jsem právě si říkala, Hrome, co to byla za zkratka? No jo, 11letá střední škola. Aha. To tehdy byly zrušené gymnázia, takže já jsem chodila vlastně na 8letku a potom jsme nastupovali do 9. třídy, čili 9, 10, 11. No, taky jak jsem teďka slyšela posluchače, tak jsem si uvědomila, že jsme asi u toho fotografa byli aspoň holky zároveň, nebo jestli po dvou, třech skupinkách, protože máme všichni, tehdy se to tak ale dělalo, takové decentní oblečení. Bílou halenku s kulatým límečkem ke krku, zapnuto až ke krku a nějaký černý svetřík pod tím. A kluci všichni měli tmavé sako, asi to bylo černé sako, bílou košili a tmavou vázanku. Takže takové uniformní. No, ale tak jako tak, vypadali jsme tam všichni velice pěkně. Tak jsem si prohlédla, jaké jsme měli tehdy účesy a podobně. My jsme měli, příští rok budeme mít sraz, letos ho nemáme, protože většina mých spolužáků jsou v ročník 42, takže budou mít příští rok 85, já jsem ročník 41, takže to mám už letos. Ale jsme se domluvili, že letos sraz nebudeme dělat až na ty jejich 85. narozeniny, takže se jich chci zeptat, jestli si nějaké podrobnosti ohledně tabla vzpomenou. Vím, že jsme ho měli vystaveno na náměstí ve Frenštátě, určitě to bylo v některém obchodě na Podloubí, pod radnici, protože tam vždycky tabla byla. No, to víte, že se nám to tablo velice líbilo, že jsme se na ně chodili dívat. Taky nevím, kde skončilo, to už je tak všecko v mlze. No, v tehdy to období, vytáhla jsem si, mám tady poznámky, maturovala jsem 2. června, no za chvilku to bude výročí taky. Bylo to takové pěkné, ale zároveň to bylo v těch letech takové i neklidné ovzduší. Já jsem bohužel tehdy ještě před maturitou se dozvěděla, že škola mi nesmí dát doporučení na vysokou školu, tak asi pochopíte, že to člověku na takovém nějakém přemýšlení a veselosti nepřidalo. A protože jsem ale tehdy už měla podanou přihlášku taky i na vysokou školu do Olomouce na lékařskou fakultu, tak bylo zásadní pro mě učit se, ve svatém týdnu jsem nevytáhla paty z domu a ze zahrady, učit se na maturitu a učit se na ty přijímačky. Ale tak jako tak na to vzpomínám na všechno velice ráda. Scházíme se teďka už několik let, i když až po mnoha letech jsme se sešli. Dokonce přijel tehdy i náš pan třídní profesor, byl už Kopečný z Brna. To jsem byla moc ráda, když jsem ho uviděla. Bohužel za covidu taky asi před 4 roky zemřel. No a z našich spolužáků jsem to spočítala, už asi zemřelo taky 11. Bohužel, škoda, že jsme se s nimi ani nemohli takhle rozloučit. Tak aspoň my zbylí, co se sejdeme, tak vždycky na to všechno vzpomínáme. Takže to se mi tak vybavuje při pohledu na fotografii našeho tabla.
1: Já jsem si vás velice rád poslechl, paní Noro, a vy jste mi vlastně připomněla i to naše oblečení, ten náš outfit na fotografiích. Já dokonce podezřívám jednoho svého spolužáka, Robina, že to tablo ještě pořád má schované ve sklepě, takže si to potom půjdu ověřit. My jsme měli vlastně dvě verze. Už jsem říkal, že tam byla i ta karikatura od Renčína, Jdi synu a Šiř slávu České elektřiny po světě. Nad tím byly všechny ty naše oficiální fotografie. My chlapci jsme měli bílé košile a černé vázanky. Děvčata vlastně, těch jsme tolik neměli, tak ty tam byly podobném gardu, bílá, černá. No ale potom jsme měli ještě skupinovou fotku, kterou jsme pořídili na tehdejším dvoře střední průmyslové školy elektrotechnické a tam už jsme byli různě pověšení, zavěšení na zábradlích a podobně a v civilu. To už bylo takové trošku veselejší. A my jsme při našem srazu po 40 letech udělali takový, jak bych to řekl, takovou novou verzi téže fotografie hromadné. Opět jsme si, ale to už bylo v hospodě, polehali různě po přilehlých hlavičkách a tak. Taky už bylo v každém z nás asi tak 5 piv, takže to bylo velice lehké. A ještě to mám někde schované. Děkuju moc krát za vaše vzpomínání i za to, co jste mi připomněla. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
2: Vám také a všem dobrou noc.
1: Jirka píše, já tablo vyfocené nemám, ale před 4 lety jsem se svými dvěma dcerami a vnučkou navštívil Kutnou Horu, kde jsem studoval střední průmyslovou školu před 40 lety. Shodou okolností jsme se dostali do budovy školy, byť byly prázdniny. Měli jsme prohlídku od sklepa po střechu. A mimo jiné, náš třídní ze čtvrťáku stále učí a v jeho kabinetu viselo naše maturitní tablo. Já jsem to věděl, že ho tam má, ale děti, ty z toho byli paf.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jak dávno to je, co jste na svém maturitním tablu dali všem vědět, že končí vaše studium na střední škole? Ať už to byla třeba ta 11letka, o které před mnou chvilkou mluvila paní Nora, nebo jakákoliv jiná střední škola, tak většinou to tak bývalo, že jste na závěr, těsně před maturitou, po domluvě s některým, dejme tomu z obchodu, anebo jiných, na jiných veřejných místech vašeho města, městečka, zveřejnili právě ono tablo, tedy jeho podobu, aby se všichni ostatní mohli podívat, kdo právě vstupuje do praktického života, kterým nám tak vyhrožovali. Že, paní Jano?
1: Ano, dobrý večer.
0: Já vás zdravím.
1: Zdravím všechny posluchače. No a já se musím docela smát, protože byť jsem maturovala teprve v roce 2010, tak si představte, že až v průběhu první hodiny noční linky jsem si vlastně vzpomněla, jak vypadala naše maturitní fotografie na tablu, a naštěstí jsem se teda vzpomněla. No a musím říct, že teda neměli jsme přímo takové klasické tablo, ale tenkrát nás napadlo jako třídu, aby jsme se vyobrazili na té fotce, by nás charakterizovalo, nebo to, co máme rádi, si vzpomínám. No, protože já už tenkrát jsem byla taková milovnice sladkého, tak mě napadlo, že se vyfotím s čokoládou. No a tak to taky proběhlo.
0: Počkejte, to mě zajímá. S čokoládou? Jako s tabulkou čokolády, anebo jste se koupala v nějaké čokoládové lázni?
1: Ne. To ne, to určitě ne.
0: Fontánka normálně čokoládová nebyla tam? Ne?
1: To bohužel ne, no. Ne? Byla by to hezká fotka, asi určitě pěkný nápad, ale...
0: A se ptám to, že mám rád čokoládu, no tak se ptám.
1: Normálně v sedě jsem se i fotografovala, jak chci uhryzovat čokoládu, no, s tabulkou čokolády.
0: Jo. A co tam měli ostatní? Já vím, že trošku odvádím pozornost, ale když tedy tam na fotografii mělo být něco, co vás charakterizovalo, nebo něco, co máte rádi, tak co měli ostatní? Měli tam třeba hračky, nebo měli tam chlapci na kolenou nějaká děvčata třeba?
1: No, tak spolužáky moc nevím, těch jsme tam moc neměli.
0: Vy si tam moc nepamatujete teda.
1: Jsme byli zdrávka, takže nás bylo víc holek, ale pár teda fotek si pamatuju, spolužáček, že některé, co byly třeba milovnice módy, tak si pamatuju, že tam měli normálně ramínko a na tom měli nějaké šaty vyfocené. Pak moje nejlepší kamarádka, ta ráda malovala, tak to si pamatuju, že si tam vzala štětce, nějaké čtvrtky a nechala se vyfotit tak, no. Bylo hodně takhle, každý, kdo měl nějaké koníčky, tak se fotil se svými koníčky prostě, no.
0: Yeah.
1: A ještě bych asi měla zmínit, že jako klasické sestřičky, co by možná takhle lidé očekávali, tak nefotili jsme se v uniformách, ale normálně v civilu, no, jsme se takhle fotili s našimi...
0: No tak dneska už, dneska vy jste maturovala v roce 2010, jak jste říkala, ale dneska už to není tak, že vlastně sestry nosí ten naškrobený čepec, že jo?
1: No, to už bohužel ne.
0: No, správně jste řekla bohužel, správně, mně se to moc líbilo.
1: No, mně taky, ano.
0: No. Taky proto jsem s jednou dětskou sestřičkou chodil. No ale tak to jen tak mimochodem. Takže Jano, rok 2010 a přesto jste musela lovit v paměti, jo?
1: No, ano. Tak. A já teda, jestli mi ještě dovolíte, tak já bych využila tady ty příležitosti, že bych zmínila moji mamku, která se vyučila keramičku porcelánu v Klášterci nad Ohří a vyučila se, tuším, že to byl rok 78 a měli moc pěkné tablo, že měla každá dívka, talíř a tam byla vlastně podobenka její fotografie hlavy a bylo to moc pěkný. Mamka má tu fotku schovanou do dneška, je to opravdu moc pěkný, líbilo se mě to, no.
0: Takže zdraví maminku a poslouchá taky dnešní noční linku na téma maturitní tablo?
1: No, poslouchala, ona vydrží vždycky tu první hodinku, tu druhou už ne, takže teď spí a já jí to budu muset přehrát, no, zítra.
0: No tak konec konců nabízí se ta možnost v aplikaci Můj rozhlas anebo v audioarchivu na stránkách rozhlasu.
1: Ještě na závěr bych zmínila, posluchači určitě budou vědět film Vyšší princip, protože tam vlastně začínal taky takovým jedním krásným tablem a to všechno odstartovalo, no, takováhle vlastně nevinná záležitost.
0: Ano, ale ten smutný konec si taky každý z nás vybaví.
1: No, přesně tak.
0: Jano, děkuji vám za váš telefonát, děkuji za vzpomínku na vaše maturitní tablo a přeju vám krásný květen. Naslyšenou.
1: Vám taky, pane Borku, naslyšenou zase někdy.
0: Posloucháte Noční linku a to, že si povídáme o maturitním tablu, o tom vašem maturitním tablu, není náhodou. Vždycky je to téma, které spojuje vaše příběhy, téma, které dávají dohromady naše kolegyně, naši kolegové. Já jsem si taky dovolil. No a pro tentokrát myslím, že jsem se docela trefil tím, že máme polovinu května a na mnoha místech už v úvozovkách běží svatý týden. Já když na to tak vzpomínám, tak vlastně za raz, dva, tři, za 14 dnů budu mít výročí. To byl 24. květen, tak to ne, to je 11 dnů. No ale to už není tak podstatné jako to, co třeba teď píše Dana. My jsme měli úžasné tablo. Byla to tak 2x2 metry tabule, nakreslená budova školy, pootevřené dveře a z nich velká chlupatá noha s botou, která vykopává z budovy velký pytel a na tom pytli byly naše fotky. Bylo to fakt moc pěkné. Je to už 54 let. A zrovna včera jsem si prohlížela fotku našeho druhého tabla, karikaturního. A vzpomínala jsem, protože 6. června budeme mít sraz.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Kup mi den, kup mi noc.

0: tuhle chvíli je pár minut před půl jednou, se dá říct, že tři čtvrtiny noční linky jsou za námi. A s vašimi příběhy je to vlastně podobné, ale pár příběhů snad ještě čeká. Třeba ten od Zdeňka na téma maturitní tablo. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady Zdeněk, Mladá Boleslav.
0: Zdravím
1: vás. Já ani nevím, jestli vám můžu volat, protože my jsme maturitní tablo neměli. Proto mě to teď docela mrzí, protože my jsme dělali večerní školu pro pracující, něco jako pan Sovák, to v filmu Marešku, podejte mi pero.
0: Jo.
1: A kdo by byl zvědavý na starý dětky. Takže jsme maturitní tablo neměli, nicméně jako, proč taky volám, protože nějaká paní tam volala, že se fotili v labutěnkách, nebo měli nějaký labutěnky,
0: ačkoliv
1: člověk s maturikou, tak nevím, co to je, proto taky volám.
0: Labutěnka, no tak to je takovej ten puclík, kterým se buď to nanáší pudr, anebo se z toho dělají třeba takové ty ozdobné límce, řekněme. A nebo to může být i broš ve tvaru labutěnky, takové chmíří. Řekněme. No, proto říkám puclík.
1: Jo, takhle.
0: No. Takže vy voláte kvůli tomu, abych vám vysvětlil labutěnky. To mě teda, pane Zdenku, trošku mrzí, ale je pravda, že večerní škola nemá příliš ve zvyku zveřejňovat tabla se svými absolventy, že? Třeba
1: jo,
0: takový
1: ale
0: hujer, no, ten by si možná užil.
1: Něco podobného jsem byl já.
0: Jo, takhle. Chodili taky všichni vaši příbuzní na schůzky rodičů a přátel
1: to
0: školy?
1: Ne, nechodili. Za mě by tam museli chodit právě děti.
0: Tak Zdeňku, děkuju a byť jste neměl tak úplně příspěvek na téma maturitní tablo, aspoň jste byl hezky slyšet. Mějte se pěkně.
1: Ale můžu ještě jednu věc.
0: Samozřejmě.
1: K té maturitě. Dělal jsem maturitu samozřejmě, ale pak jsem se dal na učitelství a můžu vám říct, nějaká maturita, tam jde člověk za sebe a daleko horší je, když tam pak stojíte vy a ty děti před váma a co tam řeknou, jestli já nebudu zablbce, jestli se mi něco naučila tak tohle to si mi chtěl
0: na to já
1: je
0: jsem,
1: to hrozný.
0: Na to já jsem
1: je
0: tak trošku vsadil.
1: Horší.
0: Na to já jsem tak trošku vsadil a ta paleta známek tomu taky odpovídala. 1, 2, 3, 4, dohromady za 10, no.
1: Dobrý, no. A jak paní říkala, to já jsem taky šel o maturitě později jako na ústní, protože jako my jsme měli, se domluvili, jak budeme. No, odešel jsem a oni to změnili a já přišel a teď už jsem měl být u maturitě, že jsem buď na počítku nebyl a šel jsem z voleje.
0: No tak zvládl jste to.
1: Jo, zvládnu. Proč ne?
0: Konec dobrý, všechno dobré. Zdeňku, děkuju. Mějte se hezky. Naslyšenou. Napsala Daniela z Prahy, takže přece jenom jeden příběh mezi písničkami na téma maturitní tablo zazní. Všechny posluchače zdravím se vzpomínkou na naše tablo z roku 1960. Na naší 11letce jsme byli jediná dívčí třída. Naproti tomu Ačko bylo jen z kluků. Ostatní třídy, včetně té, do níž chodil Jaroušek Duka, byly smíšené. Už si nepamatuji, kdo přišel s nápadem, že se místo civilního oděvu necháme vyfotit jen se sametovou šálou, přehozenou ležérně přes ramena. 17-leté holky vypadaly na fotkách prý příliš svůdně nebo nemravně. Ředitelství rozhodlo, že do žádné výlohy nesmí. Vypadalo to, že se budeme muset nechat přefotit. Nebyli jsme z toho nadšené. Nakonec to vyřešil lišácky pan fotograf. Fikaně kraje rozmazal a my tam vypadáme jako obrázek na náhrobní kámen. Ale když se díváte na 40 17-letých děvčátek, tak se u výlohy dost lidí zastavilo. Fotka našeho tabla se pokaždé objeví na srazu abiturientek. Letos už po 65 letech. A pokaždé je to velmi příjemné. Díky Markétě a Věrce, které to celá léta dávají dohromady, věřím, že se zase v hojném počtu v Salonu republiky sejdeme. Napsala Daniela z Prahy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: K tomu dalšímu telefonátu noční linky dnes na téma maturitní tablo se vlastně odrazím od toho, co už před chvílí zaznělo, tedy od Danielina vzkazu, který před malou chvilkou jsem zkoušel aspoň mírně ocitovat. Tam bylo řečeno jednak, že 17-leté holky vypadaly na fotkách prý příliš svůdně nebo nemravně, takže se zeptám paní Jany, která teď čeká na telefonu, jestli třeba s umístěním nebo při vytváření tabla samotného neměla podobný problém. Třeba. Dobrý večer na telefonu, paní Jano.
1: Dobrý večer a ještě jednou vám moc děkuji, že se mohu přidat se svými vzpomínkami.
0: Velmi rádo se stalo.
1: Na maturitní tablo. Ale
0: měla jste podobné problémy
1: zázrak,
0: s tablem třeba?
1: Byl by to zázrak, kdyby jsem mohla mít aspoň fotografii tohoto tabla. Maturovala jsem na 12letce na Kavalírce v Praze v Košířích v roce 1962. A měli jsme černobílé fotografie, ke kterým jsem já přimalovala každému barevnou karikaturu, co by si přál nebo čím se chce stát v životě. A měli jsme vystavené toto tablo ve Vodičkově nebo Spálené ulici v Praze, to si přesně nepamatuju. Ale bohužel, než jsme si mohli tablo vyfotografovat, ofotografovat, tak zmizelo. A tak do dneška hledám někoho, kdyby náhodou měl aspoň fotografii našeho tabla.
0: Aha. No tak a bylo to vystaveno v nějakém obchodě, v nějaké výloze, nějaké vitríně?
1: Ano. Bylo to právě ve výloze, nepamatuju si už v kterém obchodě. Ale když se setkám se svým bývalými spolužáky, už nás moc nezbylo. Naposledy, když jsme měli sraz, tak nás přišlo už jenom 11 z 32 žáků.
0: No tak problém podobného rázu jako paní Daniela jste neměla, ale vám rovnou to tablo někdo ukradl.
1: To jsme si mysleli taky. Tak jsme potom vystavili normální tablo znova, ale bez karikatur.
0: Myslíte, že v tom hrály roli právě ony karikatury, že to třeba někomu ze školy vadilo a že to nechal odstranit?
1: No myslím, že ne, protože s každým jsem hovořila a každý vypodobnil, jak by chtěl být namalovan.
0: Já myslel spíš učitelský sbor, pedagogy.
1: Pedagogy jsme nekarikatovali, jenom sami sebe.
0: Jo. No tak všechno je možné. Paní Jano, já vám děkuju za váš telefonát, za tu vzpomínku. A vy sama jste měla karikaturu jakou? Tedy k čemu jste chtěla směřovat po maturitě?
1: Já se stala lékařkou.
0: Takže už na tablo? Na
1: měla
0: tablo?
1: Jsem bílý plášť a injekční stříkačku.
0: Naplnil se váš osud, paní Jano. Děkuju.
1: Ano.
0: Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou. Děkuji.
0: No a odrazím se vlastně ještě jedenkrát od Danielina příběhu, vzkazu, od její glosy, protože tady znovu cituju, když se díváte na 47-letých děvčátek, tak se u výlohy dost lidí zastavilo. To je vlastně něco, co zmiňuje i František, který tradičně píše, ačkoliv se ho tablo tak úplně netýkalo, ale poslechněme si to celé. Já jsem se učil jenom zedníkem, tam se žádná tábla nedělali. Když jsem však chodil v učení po Brně, tak to byla 50. až 60. léta, po výlohách byla vystavena tabla různých škol, to jsem se vždycky zastavil u těch výloh a prohlížel jsem si je. Někdy jsem tam objevil nějakou

0: známou tvář. Dneska už po Brně nechodím, tak nevím, zda ještě tato tabla jsou po výlohách. Jedno takové tablo dostal náš taťka od svého kamaráda z vojny. To byl rok 1950. Ano, na vojně taky se občas dělávala tabla. No, ten kamarád nám potom byl za svědka, když jsem měl svatbu, jmenoval se Jan Sobotka z Kupšic. Františku, děkuju za krásně rozvětvený vzkaz a vracíme se k tématu. Tím je maturitní tablo a ještě určitě aspoň jeden příběh uslyšíme po písničce Karla Gotta.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Božský Karel sice chválil čas, ale já musím říct, že někdy má i svá negativa, ten hodně rychle plynující čas, plynoucí čas, samozřejmě. Já si například nedokážu vybavit, jestli to byl obchod s hračkami anebo drogerie na Kobližné, dnes Kobližné ulici v Brně, kde bylo vystaveno to naše maturitní tablo. Takže paní Marto, vy jste na tom lépe, pamatujete si vy doslova přesně, kde bylo vaše tablo umístěno? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, přesně ne. Vím, že to bylo ve výloze v obchodě na Příkopě na Praze 1.
0: No, aspoň že tak.
1: Já jsem maturovala v roce 66, tenkrát se místo gymnázium říkala střední všeobecně vzdělávací škola nebo 12letka. A my jsme měli udělaný hezký tablo, myslím, že se tam hodně lidí zastavilo. My byli jsme zámořský parník, a u kormidla stál zástupce ředitele, vedle stál zasněný náš pan ředitel milovaný a já různě poházený jsme tam byli jako buď po parníku nebo u parníku a já jsem tam byla ještě s dalšíma třema dívenkama vypodobněná co by na Jáda.
0: Takže já jsem si říkal, jestli dojde na mořskou panu nebo něco takového. Přece jenom. No. Ale nabízí se třeba i plavčík nebo plavčice. Byly tam i tyhle pozice obsazeny?
1: Taky, samozřejmě.
0: Jo. A co kuchař? Taky.
1: Kuchař to si myslím, že ne.
0: Dobře, takže víme, kdo byl u kormidla, víme, kdo to všechno řídil, zpovzdálý pan ředitel a víme, kde bylo umístěno. Problémy s tím nějaké byly, nebyly s umístěním?
1: Ne, myslím si, že nebyly, ale bohužel ho teda nemám vyfocený. Ráda bych ho měla, bylo.
0: Škoda. Paní Marto, ale já si myslím, že i za tuhle vzpomínku vám můžu poděkovat. Je to 60 let a vy si všechno pamatujete, to jste na tom líp než já.
1: No tak všecko si nepamatuju, ale tak ty věci, které stály za to, si pamatuju.
0: Mimochodem, za kolik jste maturovala? To mě zajímá.
1: Maturovala jsem velmi dobře a šla jsem na medicínu a vzali mě.
0: No tak to jsem proti vám úplný břídil. Tak těch mých 10 prostě už jsem stejně propálil. Vy jste byla určitě se samými jedničkami, že?
1: No, možná tam byla jedna dvojka, to se vám přiznám, že už nevím, ale s vyznamenáním to bylo.
0: No tak, gratuluju dodatečně po 60 letech. Děkuju, mějte se hezky, dobrou noc.
1: Taky dobrou noc.
0: O maturitním table, o tom, kterým jste dali najevo, že už končí vaše středoškolská studia a vy vstupujete do praktického života, tak o tom si můžeme povídat ještě po písničce Petra Jandy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: z noční linky Českého rozhlasu, z té aktuální, ve které si povídáme o maturitním table. O tom, které jste kdysi dávno, anebo možná i nedávno, dejme tomu, umístili do výlohy některého z obchodů v centru vašeho města či městečka, tak z téhle noční linky už zbývá jen 9 minut. A tím pádem vítám zřejmě poslední telefonující, paní Naďu, která na čísle 731 800 900 vlastně ani nechce mluvit o svém maturitním table, ale o table svého manžela, jestli jsem tomu správně pochopil.
1: Já vás všechny moc zdravím. Dobrý večer. Krásnou dobrou noc, teda ještě ne, ale tak jako ten
0: no, ale skoro. Tak dobré ráno jako pro jistotu, jo? Dobré ráno taky.
1: Ano, to bude potom. No, já jsem tady objevila manželovo tablo.
0: Doma?
1: Je to fotografie. Aha. A je to z vojny.
0: A tak.
1: On sloužil na hlavní politické správě v Praze. Mhm. Vozil papaláše. Mhm. No a udělali jako si tablo. No a můj manžel byl pověstný tím, že stále jenom kontroloval brzdy. A měli to všecko jako karikatury. No a mě se na tom teda, vždycky jsem se tomu musela smát, protože na tým jeho autě měl napsaný jako značka auta pose_rese.
0: Tak, jo, chápu.
1: To byl takový jako, no ale že tím, že on pořád jenom kontroloval brzdy, tak si z něho ti jako kolegové tam na vojně dělali jako legraci, že jako jenom kontroluje brzy. A on vždycky říkal, když budu mít brzy v pořádku, bude v pořádku všecko. No a bylo to v roce 52 a 53.
0: Paní Nadě, děkuju za tuhle vaši vzpomínku. To je, ano, teď jsem to chtěl říct, to je, řekl bych, to už je vlastně, ano, polovina minulého století.
1: Manžel už tady není 27 let, jako.
0: To je samozřejmě smutné, ale máte po něm aspoň tuhle a určitě to není jediná památka.
1: Vždycky, když se na to podívám, no tak a i ty obličeje, je to jako karikatura, ale vždycky se tomu, když mám smutnou náladu, tak se na to podívám a vždycky mě to rozesměje. Protože u každého toho vojáka je tam jako ta bublinka, vždycky něco napsané, ale to už si nepamatuju. To si pamatuju jako to, co tam má manžel.
0: Tu fotku uchovávejte jako oko v hlavě a přeju vám krásný
1: už si ho zamluvil můj pravnuk, jako... Ten už povídá, babičko, to si vezmu, takže jako...
0: Vydá se znovu na cestu vaší rodinou. Děkuju, mějte se hezky a dobrou noc.
1: Já vás moc a moc zdravím a hrozně ráda vás poslouchám. Vy máte nádherný takový uklidňující tón hlasu, že mě to vždycky potěší.
0: A víte, že já to mám jenom...
1: 90 let, takže už člověk jako starý.
0: A víte, že já to mám jenom večer, když jsem hodně unavený. Ale i tak za to děkuju. Mějte se hezky.
1: Přeju vám hodně, hodně zdravíčka a krásnou dobrou noc a všem posluchačům taky nashledanou.
0: Děkuju, naslyšenou. Takže to vypadá na ještě jeden telefonát a to hned v zápětí, tedy v tuhle chvíli volejte 731 800 900 a uzavřete noční linku na téma maturitní tablo. Dobrý večer, kdo je prosím teď na telefonu a s kým můžu maximálně 2 minuty hovořit?
2: Dobrý večer z Baťova,
0: Staňka.
2: Je to jedinství moja škola dla vzpytání srední technických kádrov dla kaževěnoj pramyšlovosti. Koželužská průmyslovka od Trokovicí monotypní škola jediná v republice.
0: Teď jsem chvilku byl na pochybách, kdo vlastně volá, ale teď už vím, Staňko, proč jste to řekla. Jaké bylo vaše maturitní tablo?
2: Já jsem hodinu přemýšlela taky, jaké bylo naše maturitní tablo. Vzpomněla jsem si. Byl to tvar, jelikož koželužská, tak vyčiněná kůže, no nějaké podložce, na tom jsme měli přilepené fotky, že byli tam umístěni kantoři. No a měli jsme ještě společnou fotku u původní kašny kousek od školy v parku před Spolákem. Mm-hmm. No a já jsem maturovala 14. června 77. Příštím rokem budeme mít po 50 letech sraz, už se na tom pracuje, celých 50 let podávám dohromady já. Zatím jsme přišli, už se na nás dívají z vrchu dva spolužáci ze stejné lavice a já bych chtěla poprosit. Chodil s náma do třídy ze Svítavy Lány, měl adresu Augustín Veneš. pokud nás Gusta slyší, ať se ozve, protože na něho nemám kontakt, jinak vlastně o všech o sobě víme a Pavel Mikulka nejspíš poslouchá i tuto noční linku. Takže,
0: no vy jste to spláchla všechno v jednom, dokonce i no, ten připravovaný zraz, to je v pořádku, to je v pořádku.
2: Vy jste řekl 2 minuty.
0: Ano, to je, jste přesná. Děkuji, Staňko, přeju vám krásnou dobrou noc a hezký květen.
2: A vám taky, a kdyby ten Gustave, než se ozval klidně, myslím si, že přes vás, že byste na mě maila našel. Pokud bych mohla požádat.
0: No, nenašel a opravdu nebudu moci zprostředkovat. Není na to, bohužel, moje kapacita stavěna. Ale on, řekněte Staňka, Baťov a je to.
2: Ano, tak jo.
0: Mějte se.
2: Přeju všem pěknou noc a dobré usínání.
0: Naslyšenou.
2: A děkuju, Borku, vám.
0: Rádo se stalo. Teď už opravdu naslyšenou. S vámi, se všemi, kteří pravidelně i méně pravidelně sledujete noční linku Českého rozhlasu. Ta příští, už za 22 hodin začínající, bude s Jarkou Barboříkovou a jejím tématem bude, jak nenaletět takzvaně výhodným nabídkám a reklamním akcím. No a já se za vámi znovu vrátím v pátek. Je to pátek 15. května, kdy noční linka otevře možná pro někoho trošku nebezpečné téma, ale téma šťastný ten, kdo nepozná svoji drogu. Ale pozor, nemluvím jen o návykových látkách, protože každý z nás má nějakou potenciální slabost nebo vášeň, která by ho mohla zcela ovládnout. No a šťastní jsou ti, kteří tuhle svoji drogu nepoznají. Tak o tom bychom si měli povídat v pátek 15. května. Budu se na vás těšit. Budu se na vás těšit u mikrofonu a teď vám už ale přeju dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

jo, ať se nahlucom z kýší, je najmout dál, jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem, jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jich lodníků, jako já, jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat rutiku,

0: Budu se opakovat, možná, že jsou známější Twainovy knížky, ale já jsem si už dávno zamiloval Život na Mississippi, literární vzpomínky Mark Twaina na dětství, kdy chtěl být členem posádky na parníku, jak vzpomínal po letech. Mimochodem, jen tak na okraj, ten jeho literární pseudonym Mark Twain vznikl prý následovně. Podle jedné verze pochází z označení bezpečné hloubky vody právě pro říční parník. Byly to dva sáhy, což se hlásilo slovy Mark Twain. Podle druhé historky žádal během svých cest po divokém západě od barmana těmito slovy dvě čárky při objednávce dvou drinků. Kdo ví, vyberte si. A k tomu si poslechněte, jak v rozhlase z Twainových pamětí četl Martin Růžek.
1: Narodil jsem se 30. listopadu roku 1835 v téměř neviditelné vesničce, která se jmenovala Florida a ležela ve státě Missouri. Moji rodiče se tam přistěhovali počátkem 30. let, kdy přesně to nevím, protože jsem tehdy nebyl na světě a podobné věci mě nezajímaly. Vesnička měla 100 obyvatel a já jsem zvýšil populaci o 1%. To je víc, než dokázal udělat pro své město mnohý velikán. Možná, že je takové srovnání neskromné, ale je pravdivé. Není dokladu, že by se mi v tomto směru někdo vyrovnal. Ani sám Shakespeare ne. Ale já jsem to udělal pro Floridu. A z toho plyne, že bych to dokázal udělat pro kterékoliv jiné město, třeba i pro Londýn. Nedávno mi kdosi z Missouri poslal obrázek domu, ve kterém jsem se narodil, až dosud jsem vždycky uváděl, že to byl palác, ale teď už budu opatrnější. Má rodná výska měla dvě ulice a každá měřila několik stovek metrů. Ostatní místní třídy to byly pouhé uličky, lemované ploty a kukuřičnými poli. Obě hlavní ulice a všechny uličky byly vydlážděny týmž materiálem. Houževnatým černým blátem

zamokrá a hlubokým prachem zasucha. Většina domů byla sroubena z osekaných kmenů. Prakticky všechny, kromě 3 nebo 4, které měly pod ostěním dřevěnou kostru. Ani jeden nebyl z cihel, ani jeden z kamene. I kostel byl dřevěný se sloupkovou podlahou a prkenými lavicemi. Sloupková podlaha se dělala z polen, která byla na horním okraji zarovnána širočinou. Mezery mezi poleny se ničím nevycpávaly, nebyl tam ani koberec, takže když vám upadlo cokoliv menšího než broskev, skoro vždycky to zmizelo v podlaze. Kostel spočíval na několika krátkých kládových blocích, které jej zvedaly na metr od země. Pod ním spávali vepři a když se do nich při bohoslužbách pustili psi, kněz musel počkat, než se výtržnost přehnala. V zimě proudil sloupkovou podlahou osvěžující vánek, v létě zase blechy. A bylo jich pro všechny dost. Lavice se dělaly z prkna, odřezaného z vnější strany kmenu. Obrátilo se kůrou dolů a podepřelo 4 tyčkami, zaraženými do vyvrtaných otvorů. Lavice neměla ani opěradlo, ani polštáře. Chrámové osvětlení obstarávaly žluté lojové svíce v cínových svícnech rozvěšených po stěnách. Ve všední dny sloužil kostel jako škola. Ve vesnici byly 2 obchody a jeden z nich patřil mému strýci Johnovi. Byla to velice malá živnost, asi 5 políček s několika stůčky kartounu, za pultem pár sudů s nasolenými makrelami, kávou a newyorkským cukrem, kolem hromady košťat, lopat, seker, motyk, hrábí a podobných potřeb. Spousta laciných klobouků, čepic a cínového nádobí, které viselo na provázcích ze stěn. A na druhém konci místnosti další pult, na něm pytle broku, něco síra a soudek střelného prachu. Před ním řada soudků z hřebíky a pár kusů olova, za ním sud newyorkské melasy a domácí kukuřičné whisky. Když si tam nějaký kluk nakoupil něčeho za 5 nebo 10 centů, měl právo dostat hrst cukru ze sudu. Když si žena koupila pár metrů kartounu, měla právo na cívku nití nádavkem, kromě odstřižků, které byly gratis. A když si nějakou drobnost koupil muž, bylo mu dovoleno nasát a polknout tak velký doušek whisky, jaký jeho hrdlo ráčilo. Můj tatínek se jmenoval John Marshall Clements a moje maminka Jane, za svobodná Lemptonová. Vzali se v Lexingtonu roku 1823, když jí bylo 20 a jemu 24. Ani nevěstě, ani ženichovi majetku nepřebývalo. Maminčino věno obnášelo 2 nebo 3 černochy, ale to taky, myslím, bylo všechno. Odstěhovali se do odlehlé a zapadlé vesnice v horských samotách východního Tennessee. Jmenovala se Jamestown a v Jamestownu se naši dočkali první úrody potomků, jenže já byl až z pozdější sklizně a tak si o tom nic nepamatuji. Já jsem byl odložen pro Missouri. Missouri byl tehdy neznámý nový stát a potřeboval nějakou atrakci. Myslím, že v Jamestownu se narodil můj nejstarší bratr Orion, pak sestry Pamela a Margareta a bratr Benjamin. Možná ještě další, ale tím si nejsem jist. Pro tak nepatrnou vesnici byl příchod mých rodičů požehnáním. Doufalo se, že tam zůstanou a udělají z ní velkoměsto. Předpokládalo se, že zůstanou a proto nastala konjunktura. Ale počase naši odjeli a ceny šly dolů. A trvalo řadu let, než se Jamestown zase zvetil. Tatínek tam koupil za $400 pěknou nemovitost, skoro 200 tisíc hektarů. Neprodali ani, když se odstěhovali a byl jejím majitelem až do své smrti. Vždycky říkával, že za jeho života se ta půda nezhodnotí, ale že to jednou bude výhodné zaopatření pro jeho děti. Bylo v ní uhlí, měď, železo a dřevo a říkával, že časem pronikne do těch odlehlých končin železnice a že jeho majetek pak bude nejen nominální, ale také faktický. Pokud jde o možnosti těch pozemků, měl naprosto pravdu. Jenže nevinní obyvatelé státu Tennessee nebyli zvyklí vyhrabávat si to pivo ze země. A pokud jde o železnici, ještě 10 let po jeho smrti lidé v okolí Jamestownu neměli potuchy, že takový vynález existuje a nikdo je nedokázal přesvědčit, aby uvěřili v parníky.
V té půdě byla taky nafta, ale to tatínek nevěděl. A v těch dobách by ho to ani nezajímalo, ani kdyby to věděl. Naftu tam objevili až na sklonku 19. století. Pár hektarů té půdy bych teď rád vlastnil, protože potom bych si nemusel vydělávat na živobytí psaním paměti. Ostatně strýček Joe, maminčin bratranec, muž s naprosto zázračnou fantazií a vizionář z přesvědčení, o té půdě vždycky říkal s vroucím nadšením: jsou v ní miliony, miliony. Tohle sice strýček Joe říkal o všem možném a vždycky se mýlil, ale tentokrát měl pravdu. Z toho plyne, že toho, kdo obchází s puškou nabitou proroctvími, nemáme nikdy odrazovat. Neklesne-li na mysli a bude-li pálit do všeho, co uvidí, určitě se časem do něčeho strefí. V roce 34. vypukl velký finanční krach a otec zjistil, že hodnota jeho majetku klesla na 1/4. Byl to hrdý muž, tichý a přísný a neměl nejmenší chuť setrvat na místě svého pokoření a stát se terčem veřejného soucitu. Sebral rodinu a vydal se na dlouhou, úmornou cestu divokými pustinami směrem k tomu, čemu se tehdy říkalo Daleký západ. A posléze rozbil svůj stan v malé obci Floridě ve státě Missouri. Tam obchodničil několik let, ale kromě toho, že jsem se mu tam narodil, mu štěstí nepřálo. Potom jsme se odstěhovali na břeh Mississippi do obce zvané Hannibal a tam se tatínkovi dařilo trošku víc. Dotáhl to až na funkci smírčího soudce, ale pak ho znova složila smůla. Půjčil velkou částku jistému dobrákovi, který počas se udělal bankrot a dal se úředně prohlásit za nesolventního, což mu umožnilo žít v klidu a pohodlí až do smrti, zatímco mého otce to zruinovalo a nás jeho dědice odsoudilo k vleklému a deprimujícímu nuzování. Tatínek se ještě jednou rozveselil a schopil, když si na smrtelné posteli vzpomněl na své pozemky v Tennessee. Z posledních sil nám přikázal: držte se té půdy a čekejte. Ničím se od ní nedejte svést. Jednou se obrátí v zlato a stříbro a budete bohatí jako v pohádce. A tak nám s těmi nejlepšími úmysly naložil na bedra břímě perspektivního bohatství. Odešel na onen svět v pevné víře, že nám prokázal laskavost. Žalostně se mýlil, ale naštěstí o tom nevěděl. Po jeho smrti jsme se živili jen provizorně, bratr a já například jako novináři, a slibovali jsme si, že do nějaké rozumné práce se pustíme teprve tehdy, až zděděnou a nikdy nedotčenou půdu prodáme. Podařilo se nám ji prodat až za 40 let a čistý zisk nestál za řeč. Že by nám tatínkova moudrá investice někdy vynesla nějakou sebemenší hotovost, na to si opravdu nespomínám. Ale ne, jednu drobnost jsem přece jen přehlédl. Strýček Joe, ten nevyléčitelný optimista a vizionář, mi posloužil jako jedna z hlavních postav v knize, kterou jsem nazval Pozlacený věk. Vystupuje v ní jako nevyléčitelný optimista a vizionář a překřtil jsem ho na plukovníka Sellerse. Kniha mě vynesla $20,000 a její dramatizace $80,000, tedy přesně $2 za hektar. To je zvláštní. Když otec do té půdy investoval, nebyl jsem ještě na světě, takže jakákoliv zaujatost pro mou osobu byla vyloučena a přece jsem na tom jediný z celé rodiny vydělal. Ta nešťastná půda ovlivňovala náš život tak či onak déle než po jednu generaci. Kdykoliv to s námi bylo bledé, přihlásila se, vztáhla k nám ruku věčně doufajícího strýčka Joa a povzbuzovala nás slovy: nebojte se, důvěřujte ve mně, čekejte. Dodávala nám naději a novou naději a zase naději. A to celých 40 let, než nás na dobro opustila. Uspávala naši energii a udělala z nás všech vizionáře, snílky a lenochy. Vždycky jsme věděli, že příští rok už určitě zbohatneme a že tedy nemáme proč pracovat. Je dobré vstoupit do života jako nuzák. Je dobré vstoupit do života jako boháč. Obojí je užitečné. Ale začít jako nuzák a být perspektivním boháčem, kdo to nezažil, nedovede si představit, jaké je to prokletí. A tak píšu svoje paměti.
Mnoho let jsem věřil, že si pamatuji, jak jsem pomáhal dědečkovi pít horkou whisky, když mi bylo 6 týdnů, ale teď už o tom nikomu nevyprávím. Zestárl jsem a moje paměť už není tak čilá, jak bývala. Když jsem byl mladší, pamatoval jsem si všechno, co se stalo i co se nestalo, ale mé schopnosti upadají a brzy na tom budu tak, že si vzpomenu jen na to, co se nikdy nestalo. Onehdy jsem vysvětloval jednomu příteli, že systém mých pamětí je sice nesystematický, ale jen zdánlivě. Je to velice promyšlený systém a jeho systematičnost je v tom, že vzpomínám na to, co mě v dané chvíli zajímá. A že toho nechám a začnu mluvit o něčem jiném, když mě to zajímat přestane. Je to systém dokonale a záměrně zmatený. A s jeho použitím své memoáry nikdy nedokončím, protože kdybych diktoval denně 2 hodiny za 100 let, bych se dostal sotva k desetině toho, co mě v životě zajímalo. Řekl jsem svému příteli, že takové paměti bych mohl tvořit bez námahy několik 1000 let a potom si odpočinout a začít znova. Říkal, že mi to věří a ptal se, zda jimi hodlám zaplnit celou veřejnou knihovnu. Řekl jsem, že právě to mám v plánu, ale kdybych žil dost dlouho, nevešly by se svazky mých pamětí ani do celého města a bylo by na ně zapotřebí celého státu a že by pak asi nebylo na světě jediného multimiliardáře, který by si mohl koupit jejich kompletní vydání a když tak jenom na splátky. Přítel mi tleskal a nešetřil chválou a souhlasem, což od něho bylo moudré a bystré. Kdyby se projevil v jiném duchu, vyhodil bych ho z okna. Mám rád kritiku, ale musí mi kápnout do noty.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Jednou k stáru se Mark Twain prý dostal k lékaři, který jaksi z pilnosti začal studovat i spisovatelův duševní stav. Neslyšíte někdy hlasy, o nichž přesně nevíte, odkud přicházejí a kdo to mluví? Ano, pane doktore, přiznal Mark Twain. Slyším takové hlasy. A často? Dost často. A kdy se vám to stává? Všecek ožil lékař. No, vždycky, když zazvoní telefon a zvednu sluchátko. Podle některých historek to vypadá, jako by Twainův život sám byl námětem pro humoristický román. Ale Mark Twain, jak víme, se proslavil především jako mistr povídkové prózy.

0: Historie se opakuje. Časopis zábavného čtení The Galaxy 1870.
1: Dovolte mi citovat z novin, které mi z dalekého a poklidného Sandwich Islandu poslal jeden můj přítel. Podobnost mezi tím, co jsem zažil sám, a tím, co zde popisuje zesnulý pan Benton, je tak pozoruhodná, že neodolám pokušení jeho text zveřejnit a okomentovat. V oněch novinách stojí: jak dojemné je vyznání, kterým neboštík, ctihodný pan T.H. Benton opěvuje vliv své matky. Má matka mě požádala, abych neužíval tabáku, a od toho dne jsem se jej nikdy nedotkl. Chtěla po mně, abych se vystříhal hazardu, a já se vystříhal. Když vidím někoho hrát, nepoznám ani, jestli vyhrává nebo prohrává. Varovala mě také před pitím alkoholu. Za svou vytrvalost i za všechno užitečné, čeho jsem snad v životě dosáhl, vděčím tomu, že jsem plnil její zbožná a rozumná přání. Když mi bylo 7 let, nabádala mne, abych nepil. Rozhodl jsem se tedy pro úplnou abstinenci, a to, že jsem ji nikdy neporušil, je zásluhou mé matky. Je to skutečně podivuhodné. Můj vlastní morální vývoj probíhal v podstatě stejně. Stačí jen nahradit matku babičkou. Dobře si pamatuji, jak mě má babička žádala, abych nepoužíval tabáku. Ta dobrá duše řekla:
2: to už zase žvejkáš, ty pacholku. Jestli tě ještě jednou nachytám, jak žužláš tabák před snídaní, seřežu tě, že si týden nesedneš.
1: A od té doby jsem se tabáku v tak časné hodině nikdy nedotkl. Chtěla po mně, abych se vystřídal hazardu. Pošeptala mi:
2: okamžitě ty karty polož, bezbožníku. 2 dvojice a spodek, troubo 1, když ten naproti má postupku.
1: Od té doby jsem hazardní hry nehrál ani jednou, prosím, bez balíčku falešných karet v kapse. Když vidím někoho hrát, nepoznám ani, jestli vyhrává nebo prohrává, pokud jsem ovšem nerozdával já. Když mi byly 2 roky, nabádala mne, abych nepil. A já jsem se rozhodl pro úplnou abstinenci. To, že jsem ji nikdy neporušil a mohl se tak těšit z jejich blahodárných účinků, je zásluhou mé babičky. Od toho dne jsem nepožil jediné kapky vody.
0: Mravenec z knihy A Tramp Abroad 1880.
1: Zatímco jsme odpočívali, sledovali jsme chvílemi pilného mravenečka při práci. Ničím mě nepřekvapoval. Rozhodně jsem na něm neshledal nic, co by změnilo můj názor. Dle mého soudu je mravenec neprávem řazen k intelektuální elitě. Už nějaký čas ho v létě pozoruji, ačkoliv bych se měl věnovat užitečnějším věcem, a ještě jsem nenarazil na živého mravence, který by měl víc rozumu než mrtvý. Mám pochopitelně na mysli obyčejného mravence s těmi úžasnými švýcarskými a africkými, kteří volí, vydržují si cvičené armády vlastní otroky a diskutují o náboženství, jsem zatím neměl tu čest. Tito specifičtí mravenci jsou možná právě takoví, jak je popisují přírodospitci, jenže já jsem přesvědčen, že průměrný mravenec je pro ostudu. Rozhodně nechci zpochybňovat jeho píly, je to ten nejpracovitější tvor na světě, když se někdo dívá. Nicméně se domnívám, že má dutou hlavu. Vydá se na průzkum okolí, něco ukořistí a co udělá? Zamíří domů? Ne, půjde kamkoliv jinam, jen ne domů. Neví, kde doma je. Jeho příbytek může být pouhých 90 cm od něj, na tom nesejde. Nenajde ho. Něco ukořistí, jak už jsem řekl, obvykle to bývá něco, co je jemu i komukoli jinému naprosto k ničemu, a je to obvykle 7x větší, než je zdrávo. vypátrá ten nejpodivnější konec, za který by to chytil, celou svou silou to vlastnoručně zdvihne do vzduchu a vyrazí. Nikoli domů, ale opačným směrem, nikoli klidně a rozvážně, ale s běsilým tempem, které ho ničí. Zarazil se před kamínkem a místo, aby ho obešel, přeleze přes něj pozadu, vláče je za sebou svou kořist, na druhé straně spadne, vesele si poskočí, opráší ze sebe prach, plivne si do dlaní, škodolibě popadne svůj majetek a cloumá s ním sem a tam. Chvíli ho tlačí před sebou, pak blesku rychle přehmátne a vleče ho za sebou. Čím dál víc se rozčiluje, až ho v zápětí zvedne a tahá ho úplně jiným směrem než původně. Dorazí ke stvolu, ale nikdy ho nenapadne, aby ho obešel. Ne, musí ho přelézt. A taky, že ho přeleze a vyvleče svoji bezcennou kořist na vrchol, což je asi stejně rozumné, jako kdybych já nesl pytel mouky z Heidelbergu do Paříže přes věž Štrasburské katedrály. Když se dostane nahoru, zjistí, že to není to pravé místo. Pohledem průzkumníka přehlédne krajinu a buď dolů sleze, nebo dolů spadne a znovu se vydá na cestu, jako obvykle, zcela novým směrem. Po půl hodině se zarazí 15 centimetrů od místa, z něhož vyšel, a položí své břímě. Stihl tedy do této chvíle prošmejdit všechno v okolí 180 centimetrů, vyšplhat na všechna stébla a přelézt všechny kamínky, na něž narazil. Teď si stírá z čela pot a protahuje údy a v zápětí nazdař Bůh odcupitá ve stejně zuřivém schonu jako předtím. Prosmejčí křížem krážem úctyhodný kus země a nakonec zase padne na tutéž kořist. Nevzpomíná si, že by ji byl kdy viděl. Rozhlédne se, kudy nevede cesta domů, popadne svůj náklad a hurá na cestu. A tu jde kolem nějaký známý. Ten známý podle všeho poznamená, že rok stará kobylčí noha je kořist nadmíru impozantní a informuje se, kde k ní přišel. Majitel si zdá se přesně nevzpomíná, kde ji vzal, ale má za to, že k ní přišel někde tady kolem. Známý s ním podle všeho uzavře dohodu, že mu pomůže odnést náklad domů. Potom se po nezralé úvaze každý chopí opačného konce kobylčí nohy a začnou se vší vervou tahat na opačné strany. Za chvíli si odpočinou a věc spolu prokonzultují. Dojdou k závěru, že něco není v pořádku a nemohou přijít na to, co. Pak se zase pustí do práce, stejně jako předtím a se stejným výsledkem. Následuje vzájemné obviňování. Zaklesnou se do sebe kusadly a chvíli si jdou po krku. Pak se válejí a kutálejí po zemi, dokud jeden z nich nepřijde o tykadlo nebo o nohu a musí vyklidit pole, aby se dal do pořádku. Usmíří se a znovu se vrátí k práci, přičemž postupují stejně pošetile jako předtím. Ale zraněný mravenec je v nevýhodě. Ať tahá, jak tahá, ten druhý vleče kořist i s ním na jejím opačném konci. Ten na ní visí místo, aby se vzdal a přivozuje si pohmožděniny končetin o veškeré překážky, které mu přijdou do cesty. Zanedlouho, poté, co s kobylčí nohou po druhé opět obrazili celý ten kousek země, je noha nakonec pohozena zhruba tam, kde původně ležela. Vědci nedávno vybádali, že mravenec si nedělá zásoby na zimu. Toho do jisté míry znemožňuje jako literární postavu. Pracuje jen, když se někdo dívá, a i to pouze tehdy, když pozorovatel vypadá jako přírodovědec a evidentně si dělá poznámky. To je ovšem podvod a hrozí, že se o mravenci kvůli tomu přestane učit v nedělní škole. Nepozná ani, co je jedlé a co jedlé není. To je známka čirého ignoranství, kvůli němuž ho svět přestane respektovat. Tolik vychvalovaná mravenčí píle je ve skutečnosti nesmyslná práce, která nikam nevede, protože mravenec nikdy nedojde domů s tím, s čím vyrazil. Přichází tak o poslední zbytek své dobré pověsti a tím pádem už není užitečný ani jako morální vzor. I lenoch totiž začne pochybovat, zda si z něj má brát příklad. Je s podivem a mimo veškerou logiku, že se tak zjevnému podfukáři podařilo oklamat tolik národů a že trvalo tak dlouho, než ho někdo odhalil.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Každý z příběhů Marka Twaina to je pro herce velká příležitost a vlastně takový malý drahokam u mikrofonu rozehrát si ten příběh, většinou jen několik málo postav, gradovat to celé vyprávění k závěrečné pointě. Rozhlasový archiv je naštěstí plný takových skvostů v podání herců, na které už dnes bohužel na mnoze jen vzpomínáme. A tak na závěr přijměte následující povídku jako důkaz, že pan Lubomír Lipský nebyl v rozhlase jen tím oblíbeným lustvisihákem. Ba ne, taky mistr nad jiné ve svém oboru. A zůstávejte ve zdraví, brzy naslyšenou s dalším výběrem nejen z našeho rozhlasového archivu.
2: Teď už nejsem senátorovým soukromým tajemníkem. Po 2 měsíce jsem se cítil v tom místě docela bezpečně a bylo mi tam velmi veselo. Ale pak se začaly ukazovat plody mé práce. To jest, projevilo se, co jsem napáchal. No, usoudil jsem, že bude nejlépe místa se vzdát. Došlo k tomu takto. Jednoho dost časného jitra poslal pro mě můj zaměstnavatel a já k němu vstoupil, jakmile jen jsem potají vepsal do jeho velké řeči o finančních záležitostech několik slovních hříček. V jeho vzhledu bylo cosi děsivého. Vázanku měl neuvázanou, vlasy měl rozsuchány a na tváři bylo vidět znamení potlačované bouře. Pevně tiskl v ruce balíček dopisů a já věděl, že už je tu poštovní zásilka od Tichého oceánu, které jsem se tak hrozil. Pravil. Domníval jsem se, že jste hoden důvěry, řekl jsem. Ano, pane. Pravil. Dal jsem vám dopis od několika svých voličů ze státu Nevada, kteří žádali o zřízení poštovního úřadu na Baldwinově ranči. A řekl jsem vám, abyste jej zodpověděl, jak nejchytřeji umíte a abyste použil všech argumentů, které by je mohly přesvědčit, že na řečeném místě není poštovního úřadu vůbec třeba. Ulevilo se mi. Jestli tohle je všechno, pane, pak jsem to udělal. Ano, skutečně jste to udělal. K vašemu vlastnímu pokoření vám tedy přečtu vaši odpověď. Washington, 24. listopadu. Pánové Smith, Jones a ostatní. Pánové, jaké zlo to na sebe chcete přivolat, jestliže si přijete mít na Baldwinově ranči poštovní úřad? Vůbec by vám to neprospělo. Kdyby tam k vám přišly nějaké dopisy, neuměli byste si je přečíst. A vedle toho dopisy obsahující peníze, které by měly vaším úřadem projít do jiných míst, pravděpodobně by se dál už nedostali. Což sami jistě i hned pochopíte. A to by nám všem způsobilo jen nesnáze. Ne, ne, nechtějte mít ve svém táboře poštovní úřad. Vaše zájmy mi přirostly k srdci a domnívám se, že tohle by byla nadbytečná pošetilost. Vy potřebujete jen pěkné vězení. Pěkné, pevné vězení a školu v přírodě. To by pro vás bylo trvalé dobrodění. Byli byste pak skutečně spokojeni a šťastní. Okamžitě přednesu tento váš požadavek, upřímně váš Mark Twain za Jamesa W.N., senátora Spojených států. Tak, tak, tak jste ten dopis zodpověděl. Ti lidé říkají, že mě pověsí, jestli kdy ještě vstoupím do jejich okresu. A já dobře vím, že by to skutečně udělali. Nevěděl jsem, pane, že se dopouštím něčeho špatného. Chtěl jsem je jen přesvědčit. Přesvědčit. Skutečně jste je tedy přesvědčil, vůbec o tom nepochybuji. A tady máme další záležitost. Dal jsem vám petici jistých pánů z Nevady, kteří žádali, abych prosadil v kongresu odhlasování zákona o uznání metodistické episkopální církve státu Nevada. Řekl jsem vám, abyste jim v odpovědi napsal, že takový zákon patří spíše jen do oblasti místního zákonodárství. A abyste se je pokusil přesvědčit, že za nynějšího neutěšeného stavu náboženského cítění v našem novém společenství států je účelnost žádosti o uznání církve pochybná. A co vy jste napsal? Washington, 24. listopadu. Důstojný pán John Halifax a ostatní. Pánové, S tou svou spekulací se budete muset obrátit na místní zákonodárství vašeho státu. Kongres o náboženství nic neví. Ale ani tam s tím příliš nespěchejte, poněvadž ta věc, kterou tady v nové vlasti zamýšlíte, neměla by smysl, byla by úplně směšná. Vy náboženští lidé jste slabí rozumem, mravností, zbožností, prostě vším, a to pořádně. Raději toho nechte, nic tím nedokážete. Za takové uznání vám nikdo nic nedá, nebo jestliže tím něco získáte, budete z toho mít pořád nesnáze. Ostatní církve vám budou nadávat, budou na vás útočit, budou vás zlehčovat a konečně vás zničí. Udělají to s vámi jako s jedním z těch vašich tamnějších stříbrných dolů. Pokusí se namluvit všem lidem na světě, že jste podnik na černo. Neměli byste se dopouštět ničeho, co by na svatou věc uvalilo špatnou pověst. Měli byste se sami za sebe stydět. Takový je můj názor o vás. Končíte svou petici slovy a budeme se stále modlit. Podle mého to tak bude nejlepší. Nezbývá vám, než se modlit. Upřímně váš Mark Twain za Jamesa W. N., senátora Spojených států. Tak tenhle báječný dopis mě znemožnil v očích nábožensky založených lidí mezi mými voliči. Ale aby moje politická vražda byla zajištěna, přiměl mě nějaký zlomyslný instinkt, abych vám dal tenhle dopis odvážené společnosti starších pánů, kteří zasedají v radě města San Francisca, a požádal vás, abyste zkusil na něj odpovědět. Je to dopis, v kterém žádají, aby městská práva na přímořské pozemky na okraji města byla stanovena zákonem kongresu. Řekl jsem vám, že je to nebezpečná záležitost. Řekl jsem vám, abyste přísedícím napsal nezávazný dopis. Dopis obojaký. Dopis, který by pokud možno vylučoval veškeré vážné úvahy a diskuse o otázce přímořských pozemků. Jestli vůbec máte v těle cit, jestli jste schopen studu, měl by jej... Jen co dolehne k vašim uším, probudí tenhle dopis napsaný podle mého příkazu. Washington 27. listopadu, ctihodná městská rado a tak dále a tak dále. Pánové, Jiří Washington, uctívaný otec této země je mrtev. Jeho dlouhá a skvělá životní dráha je běda skončena. Byl velmi vážen v této končině země a jeho předčasný odchod vrhl stín smutku na všechno občanstvo. Zemřel dne 14. prosince 1799. Odešel smířen z jeviště, kde získal pocty a kde vykonal veliká díla jako nejoplakávanější a nejmilovanější hrdina, jakého kdy země odevzdala smrti. V takové době, jako je naše, mluvíte o přímořských pozemcích a nepomyslíte, jaký on měl osud? Co je sláva? Sláva je náhoda. Sir Isaac Newton objevil jablko padajících zemi. V skutku triviální objev, jaký udělalo milion lidí před ním, ale měl vlivné rodiče, kteří vymačkali z této maličkosti cosi obrovského. A hle, prostáčci spustili pokřik a takřka v pouhém mžiknutí oka byl ten muž slavný. Tyto myšlenky si zapište do paměti. Poezie, sladká poezie. Kdo odhadne, co svět ti dluhuje? Mary měla ovečku s rounem bílým jako sníh. Kamkoliv se Mary hnula, ovečka šla s ní. Pepík s Ančou vědro vlekou, přesráz v studnu nedalekou. Pepík upad, vas si láme, Anča za ním už nevstane. Pro jejich prostotu, pro eleganci jejich dikce, pro jejich oproštěnost od všech nemravných tendencí pokládám tyto dvě básně za úplné drahokamy. Jsou vhodné pro všechny stupně inteligence, pro všechny oblasti života, pro život na poli, pro dětskou školku, pro vzájemně podpůrné spolky. Zvláště by neměla bez nich zůstat žádná obecní rada. Ctihodné skameněliny, napište nám zase. Nic tak člověka nepovznáš jako přátelská korespondence. Napište nám zase a jestliže je v tom vašem dopise něco, co se skutečně něčeho týká, nelejte nám to vysvětlit. Budeme šťastni, až zase uslyšíme váš cvrkot. Upřímně váš Mark Twain za Jamesa W. N., senátora Spojených států. To je krutý, zničující dopis. Šílenství. Je mi... opravdu líto, pane, že je v tom něco špatného, ale, Ale skutečně to uhýbá otázce přímořských pozemků? Vy uhněte, nebo... No, ale nevadí. Nevadí, když už se zkáza na nás hrne, ať je úplná. Ať je úplná, ať jí dovrší tenhle poslední váš výtvor, který už nehodám číst. Jsem zničený člověk. Měl jsem zlé tušení už tenkrát, když jsem vám dával dopis z Humboldtu, který žádal, aby poštovní linka z indiánské Rokle do Shakespeareova průsmyku a přilehlých míst byla částečně vedena po staré mormonské stezce. Říkal jsem vám, že je to delikátní otázka. A upozorňoval jsem vás, že si v této věci máte počínat obratně, zodpovědět jí vyhýbavě a nechat je trochu tápat. Vaše osudná slabomyslnost vás přiměla napsat tuhle katastrofální odpověď. Měl byste si zaspat uši, jestli už nejste samým studem mrtev. Washington 30. listopadu. Pánové Perkins, Wagner a ostatní. Pánové, s tou indiánskou stezkou je to záležitost delikátní. Jestliže ji však vezmeme do ruky s příslušnou obratností a vyhýbavostí, nepochybuji, že do jisté míry budeme mít úspěch. Poněvadž místo, kde linka opouští dívčí lučiny, tam zatím ohbím, kde za loňské zimy byli skalpováni ti dva náčelníci kmene Shawnee, skázonostní mstitel a divoký mrakožrout, hodí se některým. Jiní však vzhledem k okolnostem dávají přednost něčemu jinému. Vyjet totiž ráno ve 3 po mormonské stezce z Mosby, přejet čelistní planinu do Blašru, pak kolem Patny, nechat přitom silnici vpravo, cestu do Dousnu nechat vlevo od stezky a jet pak dál vlevo od řečené cesty do Dousnu směrem na Tomahawk, čímž by byla linka lacinější, přístupnější všem, kdo by se k ní vůbec dostali, byla by v ní zahrnuta všechna místa, která si lidé přejí a prokazovala by tedy největší dobro největšímu počtu, z kteréhož to důvodu doufám, že v skutku budeme mít úspěch. Ať však jakkoliv jsem hotov a bude mi potěšením poskytnout vám čas od času další informace o této záležitosti, jestliže si to budete přát a jestliže mě je dá ministerstvo pošt upřímně váš Mark Twain za Jamesa W. N., senátora Spojených států. Tak teď mi řekněte, co si sám o tomhle myslíte. Nevím, pane, je to, aspoň mi to připadá, dostatečně vyhýbavé.
3: Okamžitě odejděte z mého domu. Jsem zničený člověk. Ti divoši z Humboldtu mi nikdy neodpustí, že jsem jim pomátl mozky tímhle nelidským dopisem. Ztratil jsem úctu metodistické církve, obecní rady.
2: O těchto věcech nechci už mluvit, pane, poněvadž jsem se v jejich případech trefil snad vedle, ale na lidi z Baldwinova ranče jsem byl opravdu příliš příkrý, generále, uznávám.
3: Odejděte z tohoto domu! Navždy odsud odejděte!
2: Pokládal jsem to za jakési zahalené sdělení, že se lze obejít bez mých služeb. A tak jsem dal výpověď. Už nikdy nebudu senátorovým osobním tajemníkem. Takové lidi nikdy neuspokojíte. Nic neuznají. Neumějí ocenit snahu.

chceš jít svou cestou dál, tak překroč práh, svět patří tobě. Vždyť víš, stačí si přát, za svým snem jít, ten dar máš v sobě, tak věř,

zmizela jako laň u lesa v nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.